Henochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem ze vrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to, kam ses ohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky, těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukroví i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, tamhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukrový se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela, tak až se všechny ohlédly a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.

0: Dnes vám chci povědět příběh, který si štěbetali síkorky v jedné královské zahradě a já to slyšel. Je o dvou královských bratřích, Jájovi a Tumášovi. Však už jsem vám o nich vyprávěl, že si vzpomínáte. To jsem rád. Pak také jistě víte, že sobecký princ Jája chtěl všecko jenom pro sebe a stále jen volal já. Proto mu říkali Jája. Jeho dobrosrdečný bratr mu ochotně plnil všechna jeho přání. Tumáš, bratře, vezmi si, co chceš, říkal vždy, a tak mu zůstalo jméno Tumáš. Jednoho dne, když sluníčko připalovalo už od samého rána, vydali se oba bratři na procházku do lesa.
1: Podívej, co je tu sladkých jahod. Ochutnej.
2: Jsou dobré, ale mě bolí nohy. Chci si odpočinout.
1: Tak dobrá. Posadíme se třeba tady pod strom. Vidíš tu hebkou trávu? Máme krásný les v našem království. Slyšíš, jak šumí? Zdravím vás, borovice, sosny, bílé břízy. Poslouchej, Jájo. Les nám odpovídá.
2: Tumáši, Tumáši, někdy nevím, jestli si ze mne tropíš žerty, nebo si opravdu takový blázen. Hladíš trávu, povídáš si už nejen z brouky a ptáky, ale dokonce i se stromy. Co pak by z tebe mohl být král? Ještě, že jsem tu já. Já totiž.
1: Mlč! Neslyšíš nic?
2: A co bych měl slyšet?
1: Jakoby někdo volal o pomoc.
2: Ale ne, já nic neslyšel.
1: Ale já ano. Slyšel jsem docela jasně. Pojď, půjdeme se podívat dál do lesa.
2: Nikam nepůjdu, je tu úplné ticho, nikde nic.
1: Slyšíš? Je to u studánky. Ano, teď to slyším docela jasně. Studánka volá o pomoc.
2: Studánka volá o pomoc, no tak to se nezdržuj a běž.
1: Hned jsem u tebe, studánko. Co potřebuješ?
3: No ne, studánka, to já potřebuji pomoc. Topím se, vtahuje mě tu dolů, rychle pomoc.
1: To víš, že ti pomohu. Už jsem u tebe. Tak podej mi ruku, no. No, ještě to chvilku vydrž, jen co rozmotám chaluhy a řasy, do kterých se zamotal. No, ještě kousek, no, chyť se, tak, asi venku.
3: Díky, zachránil jsi mě, Tumáši.
1: Jak víš, kdo jsem? A odkud znáš moje jméno?
3: Jsem houbový skřítek a znám všechny lidi z království, kteří chodí do lesa.
1: Ještě nikdy jsem tě v našem lese neviděl.
3: To proto, že my skřítkové jsme přes den neviditelní. Kdybych nespadl do studánky a nepotřeboval pomoc, nikdy bys mě nespatřil. My skřítkové pracujeme jen v noci při světle měsíce.
1: Tak vás je tady dokonce víc?
3: Každý les je přece plný skřítků.
1: A co pak máš na práci ty?
3: Starám se o to, aby v lese byly všechny houby. Hříbky, muchomurky, křemenáče, bedly i lišky. Jahodový, ostružinový, borůvkový a malinový skřítek dohlíží na to, aby byly všechny plody pěkně zralé. Je nás opravdu plný les. Šiškový skřítek, smrkový, borový, šípkový. Každý má co dělat, aby lesní královna byla spokojená.
1: Vy máte svoji královnu?
3: No jistě. Všichni ji máme rádi. Je moudrá, milá a velmi, velmi krásná.
1: Mně se zdá, že jsi nejen houbový, ale také zamilovaný skřítek.
3: No, ne.
1: No tak za ní běž, ať o tebe nemá starost. A dávej pozor, abys nespadl do studánky.
3: Děkuji ti ještě jednou, Tumáši, a nashledanou.
2: Cože? Snad si

0: královna má jeskyni. Zlatou jeskyni.
1: No prosím, zlatá jeskyně, to je hotový poklad. Dovedeš mě k němu a já tě za to pustím na svobodu, ano?
2: Já jo, hned ho pust.
1: Ani mě nenapadne. Budu mít poklad, rozumíš? Bude ze mě skutečný král, mocný a bohatý. Nejbohatší ze všech. A ty? Co budeš ty? Chudák, všem lidem prosmích. Zatímco mě se budou klanět, tobě se budou smát.
0: Když myslíš, princi, tak dobrá. Zavedu tě k pokladu. Ale jen tehdy, když princ Tomáš půjde s námi.

0: Tomášovi se nepodařilo přesvědčit bratra, aby houbového skřítka pustil na svobodu, a tak se na cestu ke Zlaté jeskyni vydal společně s nimi. Už z dálky viděli před jeskyní postavu zalitou zlatou září.
1: Stůjte, co zde hledáte? Jsem královna této říše.
2: Královno, to já je přivedl. Byl jsem nepozorný a princ Jája mě chytil. A za moji svobodu žádá zlato. Ale tady princ Tomáš, ten mi zachránil život, když jsem se topil ve studánce. Prosím tě, královno.
1: Nepros, svoboda je víc než zlato. Dám ti, princi Jájo, po čem tolik toužíš. Dám vám zlato oběma, ale pod jednou podmínkou. Vezmete si jen to, co unesete v jedné ruce. Kdo z vás neuposlechne, ten na svou chamtivost doplatí.
3: Tak pojď rychle, Tomáši, pojď.
1: Počkej, napřed propusť mého skřítka.
3: Běž si, trpajzlíku, už tě nepotřebujeme.
0: A skutečně, lesní královna pokynula rukou a jeskyně se otevřela. Všude, kam bratři pohlédli, bylo zlato, šperky, perly a drahokamy. V záři zlata probleskovaly paprsky rubínů jako malé červené plamínky. Bílé hromady perel vypadaly jako ledové hory a uprostřed nich krásné modrozelené tyrkysy připomínaly horská jezera.
3: Rychle, Tomáši, sundej kabát, ale co dám svůj, tak jen pojďte ke mně, drahé kameny. Tomáši, nestuj a dělej, co já, slyšíš?
4: Smíme vzít jen to, co uneseme v jedné ruce, neslyšel z královny.
3: Věříš všem nesmyslům, si strašpitel. Povíš, nechce, aby z pokladu příliš ubylo. Ještě svléknu košili, tak. A kam ještě? Ano, už vím, naplním si boty.
4: To půjdeš, bos?
3: Co by ne? Víš, jak mě lidé uvítají? Jako nejbohatšího krále budou se mi klanět až na zem. A tobě? Tobě se budou smát. Vždyť nemáš vůbec nic. Co já to mám za bratra?
4: Stydím se za tvou chamtivost, bratře.
1: Princi Tomáši, vidím, že ty jsi nenabral ani zlata, ani drahých kamenů.
4: Jsem tady jenom proto, že si to tvůj skřítek přál, královno.
1: Vezmi si ode mne alespoň tuto růži.
4: Díky, královno. A odpusť.
5: Za co děkuješ, hlupáku? Za jednu docela obyčejnou růži?
3: Podívej, co mám já. Zlato. Plno zlata. A ty nemáš nic, jenom růži. Já budu nejbohatší král.
0: Oba bratři se vydali zpátky na zámek. Tomáš šel lehce. Netížilo ho ani zlato, ani drahé kameny. Jen v klopě kabátu měl růži, kterou mu darovala lesní královna. Za to Jája se pachtil se svým pokladem, sotva dechu popadal. Zastavoval se, odpočíval, ale ze všeho nejvíc se staral o to, aby mu jediný kamínek z pokladu nevypadl, aby ani perličku nestratil. Konečně došli k zámku.
3: A teď dávej pozor, bratře, teď uvidíš, jak se ze mne stane král. Hej, lidi, pojďte všichni sem rychle. Podívejte se, jak jsem bohatý. Nezu celý poklad. Budete mít nejbohatšího krále.
6: Cože, nejbohatšího?
7: Vždyť nemám boty.
8: Ani košile.
3: Ale mám, hlupáci, mám kabát, košily i boty. Ale plné zlata a drahokamů.

0: Jen se podívejte. Co to? Co to je? To je zrada?
1: Samé smetí.
2: Kde tak zlato? Nebo ty smetí.
0: To by byl král. Tomáši, podvedli nás.
3: Mě ne. Podívej.
4: To je krásné. Zlatá růže.
5: Jak se cpití.
4: A jak září.
6: A opravdu. Obyčejná růže darovaná lesní královnou se proměnila v růži zlatou, až oči všem přecházely. O, to je krása, říkali. A chamtivý princ Jája, bos a bez košile, byl všem jenom pro smích. Darmo se neříká, že kdo chce mít moc, nemá nakonec nic.

o ledovém starci. Pohádka americké poštovní známky. Indiáni kmene Čirokézů uměli z toho, co dala příroda, mnoho. Postavit vigvam, vydlabat mísu, naostřit šíp i ušít střevíce mokasíny. Jen jedno neznali ani jejich moudří starci. Umění přivolat déšť, když v krajině nastalo sucho. Tehdy se Čirokézové scházeli u velikého stromu, tančili a zpívali, aby jeho větve předali dupot a křik vzhůru k nebesům z modrého ledu a probudili ledového starce. Když byl ledový stařec v dobrém rozmaru, posílal Čirokézům dolů vodu v krůpěch deště nebo jim v zimě strouhal sníh. Byl však starý a rád usínal. A když spal dlouho, nepršelo a země vysýchala. Ve větvích prastromu bydlel také medvěd Mýval a neměl rád, když ho Čirokézové budili. Radil Čirokézům Mývalí řeči. Nechte toho rámusení. Jestli probudíte i ledového starce, bude mrzutý jako starý Mýval, až se dopálí, hodí po vás svou létací hlavu. Když letí krajem, rozmetá mračna, schází ze stromů ptačí hnízda a bere vigvamům střechy, mrzoutil Mýval. Starý Mýval hodně pamatoval. Byl to praděd Mývalýho rodu a prožil mnohý hněv ledového starce. Čirokézové ale nerozuměli Mývalí řeči. Viděli na stromě tlustého Mývala a soudili, že by z něj bylo dost masa a kožešina, že by dala pěkný pláštík. Tančili a zpívali pod prastromem dál. Když se ledový stařec nebudil a déšť z hůry nepřicházel, přivolali Čirokézové na pomoc kouzelníka. Kouzelník si vycvičil hada k poslušnosti. Poručil mu, aby se po větvích prastromu vyšplhal nahoru a naškrábal svými šupinami něco vláhy z nebeského ledu. Had se vyplazil z hůru, až si odřel kůži a nechával po sobě krvavou stopu. Had lezl, škrábal nebeský led a dolů padala voda na vyprahlou zem. Ledový stařec uslyšel šustot, pootevřel jedno oko a posvítil si jím na hadí stopu. Táhla se obloukem přes nebeský modrý led jako stuha. Stařec oko zase zavřel a spal dál. Hadí stezníček se táhne po nebesích dodnes. Říká se mu duha. A Čirokézové si v něm přečtou, že se na ně ledový stařec nezlobí. Ale co tehdy spadlo z hůry dolů na krajinu, nestačilo, aby se tráva zazelenala. Nezbylo, než aby Čirokézové znovu spustili dupot a křik. Mývalý jedek se zase probudil a varoval ty dole. Nebuďte staříky, bývají zlí. Ledový stařec po vás praští létací hlavou a kde hlava proletí, zafuní, až se kácejí stromy. Drží svými kořeny hliněnou poklici nad kotlem dole, kde si vaří pohřbení dětkové jídlo. Nechte jim klid. Čirokézové však nutně potřebovali vláhu pro vyprahlou zemi a tančili, dupali a zpívali čím dál hlasitěji. Tehdy se ledový stařec podíval na dolejší svět oběma očima a praštil po Čirokézech svou lítací hlavou. Leť tam na ně! A kudy pak staříkova hlava letěla, rozmetávala, co jí stálo v cestě. Vyvrátila i prastrom ve vesnici Čirokézů. Padl korunou na zem,
zabil mívala a svými kořeny vytáhl hliněnou poklici nad ohništěm v říši neboštíků. Pod prastromem se ukázala jáma a plameny podzemního ohniště šlehaly vzhůru. Nejdřív upečeme nad ohněm mívala, rozhodli Čirokézové. Stáhli medvědí kůži, z větví prastromu udělali rožeň a opekli si tučného mívala. Plameny z jámy však šlehaly čím dál výš a Čirokézové se začali bát, že chytne suchá tráva. Ulijeme oheň, než schoří naše vesnice. Jenže čím ulít, když nebylo vody? Ženy nosily v koších hlínu a kameny, sypali to do jámy, ale ta byla bezedná a podzemní plameny šlehaly dál. Věděli, že proti podzemnímu ohni nezmůže pranic, ani kouzelník. Nezbývalo, než poslat rychlonohé běžce s prosbou o pomoc k ledovému starci, aby poslal déšť. Tehdy ušily ženy nové mokasíny z medvědí kůže a kmen vyslal rychloběžce k ledovému starci. Mokasíny běžely noc a den, až donesli rychloběžce k velikému vigvamu z ledu, kde žil ledový stařec. Huňatá medvědí kožešina zakrývala vchod. Když běžci vstoupili, opadl z nich všechen strach. Ve vigvamu plálo ohniště, zhora visely jelení kýty a koše s bobulemi, jako mívají Čirokézové na dobu zimního hladu. Ledový stařec byl zhrbený věkem, létací vrázčitá hlava už mu zase seděla zpátky na krku a vykuřovala dýmku. Stařec přátelsky pozval běžce, aby se posadili k ohništi a podal jim dýmku. Když se běžci ohřáli a vydýchali, řekli, proč přišli. Moudrý starče, hrozí nám, že schoří svět. Vaše létací hlava vyvrátila strom a odkryla poklici nad podzemním kotlem. Nemáme vodu, abychom oheň uhasili. Já asi dlouho spal, vzdychal ledový stařec. Uhasím oheň, jen co rozpletu copánky. Mám v nich uschováno počasí a zaplétám je, abych neudělal potopu, když zdřímnu. Pak pokynul běžcům. Utíkejte domů, než své copánky rozpletu, promokli byste. A už začal copánky rozplétat. Když prvnímu rozplete konec, švihl s ním o svou dlan a vítr uschovaných copánků vyletěl divoce jako ze stáje vypuštěný hřebec. Vichr zadul vigvamem, sebral posy Čirokézů a popohnal je k domovu. Než doběhli do své vesnice, dohnal je černý mrak. Vylétli nejspíš z druhého rozpleteného copánku ledového starce. Z mraku se řinul déšť a v ohnivé jámě to syčelo jako klubko hadů. Když se valil třetí mrak a začaly z něj padat kroupy, veliké jako sový vejce, ulehli Čirokézové k zemi a přikryli si hlavy kůžemi, aby tu spoušť radši neviděli. Když se mračna přehnala a ledový stařec zavolal počasí do svých copánků zpátky, odvážili se mužové kmene zdvihnout hlavy a podívat se, jak jejich vesnice vypadá po té bouři. Slunce už vyhlédlo z mračen a osvítilo velikou vodní hladinu. Byla zalitá vodou a před očima Čirokézů se prostíralo veliké jezero. I sesedli se k poradě, co počít. Vydlabeme z padlého prostromu kánoe a podíváme se, jsou-li v tom jezeře ryby. Ty první ryby, co nalovili muži Čirokézů do sítí, byly vařené
jako by je vytáhl z vroucího kotle. Čirokézové usedli k hostině. Jezero zatím vychladlo a byla naděje na další živobytí. A rychlým běžcům kmene patřili provždy ryby nejvící.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Máničko, vítej.
2: Bábinko moje. Ani nevíš, jak jsem ráda, že jsem zase doma.
1: Ale to já taky. No, tak co? Jak bylo ve škole v přírodě?
2: To nebyla škola. To byl odběr krve.
1: Ale prosím tě, jak tomu mám rozumět?
2: No, buď mi pili krev komáři, nebo hurvínek.
1: Ale nepřeháněj, stěžuješ si na něj. A přitom pan Spibl říkal, že se mu hurvínek v dopise chlubil, že jsi mu dovolila, aby ti dal pusu.
2: Ale on chtěl.
1: A ty nemáš vlastní rozum? Copak jsem ti stokrát neříkala, že máš v takových případech říct jasné ne?
2: Říkala.
1: No vidíš.
2: A já tě taky poslechla.
1: A nepovídej.
2: Opravdu, bábinko, když se mě Hurvínek zeptal, jestli nejsem proti tomu, aby mě políbil, řekla jsem mu jasné ne.
1: Máničko, prosím tě, ty si popletá. A co pak musíš Hurvínka ve všem poslechnout?
2: No, ty mi to asi nebudeš věřit, ale Hurvínek naopak poslouchal mě na slovo.
1: Vážně?
2: No ano, jak se ráno vzbudil, tak jsem mu řekla, dnes si dělej, co chceš. No a přesně to on dělal.
1: No, to si umím představit, no. No. A jak jinak?
2: Co jinak?
1: Jaké jste měli počasí?
2: Hezké.
1: No tak to jste měli štěstí. Tady celý ten čas pršelo.
2: No to u nás taky.
1: No tak proč říkáš, že jste měli celý týden hezky?
2: No protože pršelo jenom dvakrát.
1: Ano.
2: No, poprvé 6 dní a po druhé 3.
1: V 7 dnech 9 dní pršelo. Ej, Dana, ne, dítě nešťastné. Chvíli tě nechám s Hurvínkem pohromadě a už neumíš počítat.
2: To víš, Hurvínka nesmíš brát vážně. Je to smolař. S těmi jeho počty je to všelijaké. Tváří se, že neumí napočítat do 10 a přitom je to pěkný uličník, no. Ale musím přiznat, že jsme si spolu užili i fůru legrace.
1: No vidíš, a to si při odjezdu vyváděla, že pojede s tebou.
2: No protože mě předtím urazil.
1: Tak proč se s ním udobřila?
2: Nevydržela jsem se dívat na ten jeho šťastný obličej. Však ho ta nálada, jen co jsme se usmířili, taky brzy přišla. Pěkně jsme si zanadávali.
1: Ale Máničko, to se musíte pořád jenom hádat.
2: Musíme.
1: A proč?
2: Protože nás to baví.
1: Aj. No jo, co mám s vámi dělat? No, ale teď už jsi doma, tak si hezky vyčisti zoubky, pořádně se umyj a pak hajdy na kutě.
2: Už se těším, bábinko. Za celý ten týden jsem se ani jednou neumyla.
1: Pro pána Jana. A proč?
2: Protože si Hurvínek z mého mídla udělal bublifuk a zubní pastou si vyznačil cestu z tábora do lesa a zpět.
1: Co ho to napadlo?
2: Prý, aby nezabloudil.
1: Hrůza. A proč si nevzal svoji zubní pastu?
2: On žádnou neměl, to víš. Má smůlu. Pan Spejbl mu místo ní omylem přibalil sardelovou pastu.
1: A ti muži.
2: Viď.
1: Ale na tebe se taky zlobím, Máničko.
2: Proč? Vždyť jsem tu nebyla, tak jsem ti nemohla nic udělat.
1: Slíbila si, že mi o sobě dáš zprávu. A jediný dopis, co nám ze školy v přírodě přišel, napsal Hurvínek. To bys měla vidět, to bylo něco.
2: Lituji, nečetla jsem ho.
1: Lituji, četla jsem ho. Ani spát jsem potom nemohla. Prý vás postihla epidemie. Dostanu vám lezli medvědi. A ve spacím pytli našel Hurvínek krajtu tygrovitou.
2: Já se tě divím, že ho bereš vážně. Vždyť ho znáš, jak si rád vymýšlí.
1: No taky si mi mohla aspoň zatelefonovat.
2: Já jsem chtěla zavolat, ale nemohla jsem, protože mi Hurvínek rozbil mobil.
1: To je ale uličník. A kdy se to stalo?
2: Když jsem ho s ním praštila po hlavě.
1: A jo, takhle. A co on?
2: Hodil po mně ešus. S polívkou.
1: No to já ale nerozum.
2: Viď?
1: Proč ji nejdřív nesnědl?
2: Co chceš od kluku? Jsou tak brutální.
1: No, a co teprve, když se z nich stanou muži? Vím o tom své.
2: Povídej.
1: Ale není co, škoda slov. Máničko, pro mne jsou muži vzduch.
2: Já bez nich taky nemůžu žít.
1: Ale musím se tě přiznat, když jsi tu nebyla, tak jsem měla veliký zážitek.
2: Já, babinko, svěř se mi, uleví se ti, no.
1: Tuhle se na mě v kavárně koukal nádherný mužský.
2: Fakt? A co ty?
1: No, tak to víš, no. Hezky jsem se na něj usmála.
2: A co on?
1: Nic.
2: Protiva.
1: No, tak jsem alespoň koketně upustila kapesníček.
2: A co on?
1: Zase nic.
2: Nevychovanec. A co by ho dál?
1: No, sadila jsem si brýle. A hele, on to byl plakát.
2: Hrůza.
1: No, to ti povím. Ale na to ty máš času dost.
2: Na plakáty.
1: Na muže.
2: Myslíš?
1: No to bych si vyprosila.
2: No, když abych se ti přiznala, tak se mi začal líbit můj nový spolužák z vedlejší třídy.
1: Ano?
2: No.
1: A jak se jmenuje?
2: No nějak jako Novák bez F.
1: Ale ve slově Novák žádné F není.
2: No teď říkám, že Novák bez F. Ale on si mě vůbec nevšíma. Kamarádí se jen s tím klukem, co sedí vedle něj v lavici. S takovým tím zrskem.
1: No jo, já vím, koho myslíš. Toho jsem viděla, jak spal Hurvínkovi hlavu do popelnice.
2: No, to je on, no jo, no. Vsázejí se denně s Hurvínkem, kdo ji dokáže strčit hlouběji.
1: No to je uličník. Jaké má jméno?
2: Dlouhý.
1: Jaký?
2: No říkám, že Dlouhý.
1: A to je jedno, že je Dlouhý. Já nespěchám.
2: No ty možná ne, ale já ano. Do té mé milované postýlky.
1: No to víš, všude dobře.
2: Doma nejlépe. Dobrou.
1: A hezké sny.

0: V malém, ale velmi útulném domečku pod strání bydlelo 7 krejčí. Práce měli dost a protože pilně pracovali, měli se dobře a byli vespolek spokojeně živi. Bylo pořád dobře, až jednoho letního dne vlétla otevřeným oknem do světnice velká moucha. A od té chvíle bylo s krejčími zle. Moucha jim nedala ani chvilku pokoje. Hned usedla nejstaršímu na nos, hned zase vedlejšího štípla do ucha a když se oba po ní rukou ohnali, už zase běhala třetímu po nose. A chytrá a rychlá byla přitom jako všichni čerti. Nedala se chytit ani rukou připlácnout a spíše rozlobený krejčí trefil vedlejšího druha nežli mrštnou mouchu. A to se ví, že při takové neustálé honěnici práce za nic nestála. A tak se konečně uradili, že se raději všichni vystěhují, než by se dál s tou čertovou mouchou bavili. Zbalili své věci do tlumoku, ale dříve než vykročili, vyšili si všichni na čepice, jak bylo tehdy zvykem, proč jdou do světa na vandr. Jedna moucha 7 krejčí přemohla. Potom se s chaloupkou rozloučili a dali se směrem ke královskému městu. Zprvu se jim šlo pěkně. Zpívali si, žartovali, neboť měli radost, že unikli krvelačné mouše. Ale čím dál tím více je cesta unavovala, bylo horko a ze všech 7 krejčí, třeba že byli tlustí jak šindel, jen se lilo. A tak si konečně řekli, nač se mají v tom parnu trmácet. A rozhodli se, že si trochu odpočinou ve stínu stromů rostoucích po obou stranách silnice. Po nějaké chvíli hrčel po silnici těžký zlatý kočár s královským znakem a v něm seděl sám pan král té země. Ospale se díval oknem po svém panství a bylo na něm vidět, že už delší dobu ho nic nebaví. I těch 7 spících krejčí ho sotva zajímalo, ale když si všiml, že všichni mají na čepici nějaký nápis, kázal kočímu zastavit a pak si přečetl všech 7 nápisů. Pardieu, parapluie, zvolal potom vzrušeně, takovou mouchu bych zrovna potřeboval, zbuď je, poručil. Měl radost, že se konečně objevilo něco, co by snad mohlo přemoci 2 hrozné obry, kteří už dlouhou dobu dělali škodu v královském lese a na které si z celé země nikdo netroufal. Ještě ten den dal po celé zemi rozhlásit, aby se hned přihlásil rytíř, který by se nebál chytit krvelačnou mouchu a dopravit ji do královského zámku. Ale ani tu se nikdo nepřihlásil. A pan král, když chtěl mouchu získat, musel dlouho přemlouvat slavného lovce tygrů, aby se pro mouchu vypravil. A teprve, když pan král rytíři slíbil špalek tureckého medu, dal si rytíř říci a pro mouchu se do chaloupky vypravil. Vzal si na ní velikánský pytel a kousek toho tureckého medu, o kterém je známo, že se mouchy po něm mohou utlouci. Rytíř Jíra Mochomůrka, který chytal tygry holou rukou jako raky, skoro se třásl strachy, když se blížil k chaloupce 7 krejčí. A statečný rytíř se věru velmi zaradoval, když zjistil, že velká divoká moucha leží na peřině a spokojeně spí. Honem otevřel potichu dveře a po špičkách vklouzl do chaloupky, aby mouchu neprobudil. Postavil si na stůl vysoký čbán, na dno položil kus tureckého medu jako návnadu a pak se s pytlem ukryl za almaru. a musel dlouho, dlouho trpělivě čekat, až se moucha vyspí. Ale i toho se konečně dočkal. Moucha si pojednou protřela oči a to se ví, že líbezná vůně tureckého medu brzy zavadila o její mlsný sosák a že se i hned na med s velikánskou chutí vrhla. A na to Jíra Muchomůrka čekal. Přiskočil s rozevřeným pytlem ke stolu a šups, a už byl džbán i s mouchou v pytli. Potom rychle zavázal pytel silnou šňůrou a hned se vydal na zpáteční cestu k hlavnímu městu. Moucha v pytli zlostně bzučela, ale rytíř zpíval cestou jenom samé vítězné písně. Pan král ho už s touhou očekával a velmi, velmi se zaradoval, když viděl, že se vrací s plným pytlem. Hned kázal vyvalit ten špalek tureckého medu a před velkým shromážděním jej rytíři slavně ukázal. Povídám vám jasně, milé děti, že mu špalek medu jenom ukázal a pak řekl, chce-li mít med doopravdy, tuže musí ještě mouchu odnést v pytli do královského lesa a tam ji pustit rovnou na ty dva hrozné divoké obry. No co měl teď ubohý rytíř dělat? Chuť na med měl tak převelikou, že po krátkém rozmýšlení odhodlal se vyplnit i druhou část těžkého úkolu. Druhého dne k polednímu se vydal s mouchou a svazkem provazů do královského lesa. K polednímu proto, že obrové po obědě vždycky tvrdě spali a to byla jediná chvíle, kdy bylo možno je přemoci. Rozvsteklená moucha se i hned hladově vrhla na jednoho z obrů a vrazila mu sosák do nosu a už obr počal sebou vstekle vrtět, až se bolestí ze sna probudil. Nos ho pálil, ale neuhodl proč, neboť moucha zatím odletěla na kmen dubu, aby si o jeho tvrdou kůru nabrousila sosák. Obr chvilku pozoroval svého druha, a tu se mu zdálo, že se nějak potutelně ušklebuje. A to ho dopálilo. Dal druhovi ránu do nosu a když ten vykulil překvapeně oči, dal mu druhou za ucho a nakázal mu, aby si podobné žerty, jako je štípání do nosu, nechal na zimu. Tak se spolu hádali, až se dali do takové rvačky, že až mech kolem nich vyletoval na všechny strany. A prali se tak dlouho, až hrozně unavení klesli oba na zem. A na to rytíř Jíra Muchomůrka čekal. Rychle popadl své provazy, přiskočil k ležícím obrům a hbitě oba pevně svázal, dokud byli ještě v bezvědomí. Potom rychle spěchal do hlavního města, aby o tom panu králi podal radostnou zprávu. Když se navrátili a lid jim jásal vstříc, usedla si moucha na okno, držela se jednou nohou a ostatními pěti mávala lidem na pozdrav. Potom dostal rytíř za odměnu špalek tureckého medu a také moucha byla odměněna přímo královsky. Dvořané si jí velmi vážili, ale ona každému, kdo jí začal chválit pro její odvahu a statečnost, odpovídala stručně. Inu, komu se nelení, tomu se zelení.
1: Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Z únavy pak funí, to jsou zvy.

únaví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Bez ploud ví, bez křídel, pitná voda napříděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý schová.

Nerví, celerví, celer, celer, celerví, celerví, že je dobrý na nervy. Celerví, celerví, celer, celer, celerví, celerví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je základ státu a ještě má rezervy, a ještě má rezervy. Celerví, celerví, celer, celer, celerví, celerví, že je dobrý na nervy. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý.

0: až se z toho unaví.
1: Chudák děda. Od rána Hýhlík čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
2: A co mám jako dělat?
1: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá vrakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
2: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
1: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
2: Jasně, řekl Hýlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
1: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
2: Poklepal si na kapsu.
1: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
2: To je fakt, překývl Hýhlík.
1: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
2: To Hýhlíka zaskočilo. Proč?
1: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
2: Dederon se krátce zachechtal.
1: Ale posetmění, ať seš zpátky.
2: Hýlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hýlík.
1: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
2: Děda se rozhorčením zadýchal.
1: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
2: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hýhlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený. Thank you.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: nejmocnější zbraně. Na konci šestého dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru, a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou.
1: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie, čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
1: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek. Chlapi. Co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
1: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
1: Můžu?
2: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, pověste ho za nohy. Himmel Laudon? A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
1: Herrgott, tady se ale blbě přednáší.

Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.

Ševc a čert. Byl jedno jeden ševc a ten měl takovo nózo, že se nemohl svým řemeslem ani veživit, ani svý senke vechovat. I dal se teda zapsat čertovi s celou svou krvjo, s ženou i s děťma, ačkoliv to nerád odělal. A dež už byl zapsané, tož se ho ptá ten čert. No, co včel za to chceš? A ševc mu povídá. Jářko, dej mě tak moc peněz, co bych sám se mohl veživit a vychovat te svý děti. Čert mu to rád přeslébil a přinášel mu každé deň 5 rénských. A to bylo právě v to dobo, kdež chodil pán Bůh se svatým Petrem po zemi. I přešle taky k temu ševcovi, co se dal čertovi zapsať, kdež se už začalo smrkať. Ševc nevěděl, kdo jsou a odkud jsou, a ptať se jich ostéchal, protože viděl, že jsou to až to ze hrský osoby. Oni žádali nocleha a ševc jim ho s velikou ochotou přeslébil. Žena jeho jich hrské odstila, připravila jim dobrou večeřu, po večeřu ostlala jim pořádně lůžko a sama si lehla ven pod přesénikem. Ráno stala brzo a ochestala jim snídani, jak se patří. Když se nasnídale a još bele na odejito, ptá se Kristus pán. Co jsme dložní? Ševc na to. He, nic. A Kristus pán. No deč přece něco. A ševc zasí. No teda deš přece něco, tož bych rád, aby se mě tato troj věc vyplnila. Za první. Hdo si na tomu osmolené trojnožko lapne, kde já se dávám? Dešlá co nějaké děravé bod, aby i s ňo zostal jako překované, dokud já chco. Potom, hdo se na mě zvenko oknem bude dívat do izby, aby od tého okna nemohl odejít, až bych já temu chtěl. A naposledy, hdo by mě v zahradě z mé trnke korlátke třasl, lebo koňárem tamté hroške třepal, aby se od ní nemohl hnout, dokud bych já nechtěl. A sen Boží řekl, stane se ti, jak si to žádáš. I odešel a svatý Petr s ním. Když už vypršel ševcovi čas, tož si přešel pro něho čert řka. Ševče, včel půjdeš se mnou do pekla. Vízeš, že už je čas. Na to ševc. Vizo, ale počkej, až povečeřáme. A zatím si odpočiň tady na trojnožce. Čert nedaje sa dlouho pobizeť, lapl si hneď, aby svém ódiskom hověl. A ševc chestal se po večeře s manželkou i s děťma do pekla. A tož deš ož bele všecí se všeckém hotovi, skřékl na čerta, aby ož šil. Čertisko stává, křeví sa všelejak, až ho všecko bolí, jenom aby se mohl odtrhnout, ale nende to. A tož křeči na milýho ševca. Bracho, tady to po čertech pálí. Deď mě pomož a post mě još přece, post. Já ti rač ještě něco času předám. A ševc, deš mě předáš, tož mě předáš, jdi si. A tož mu předal čert ještě 7 let.
A dež těch 7 let oš vepršelo. Přeběhl si zasi čert pro svýho ševca, ale on nešel do izbe. Jenom zvenko oknem se tam díval a klepa Jana okno volal. Ševče, oš so zas pro tebe, chesté se, však oš víš, kde máš iť. Milé ševc právě šel bod a žena dělala večeřo. Adeš oslešel a uviděl čerta, řekl mu. Počkej jenom trochu, až povečeřáme. Čert teda čekal venko na ševca. A tož deš oš povečeřale a na cesto se přepravile, povídá ševc. No, čertičko, pojď, my oš jsme hotoví. Ale milé, čert nemohl nijako od okna, měl nožeska jako překovaný. A vyza zlo a zlo dal se do prošení. Pusť mě, bratřičko.

0: Dobře, dobře, že jdeš. Právě nám včel dozrálo ovoce, který toze dobře chotná. Zaskoč si tam do moje zahrade a otřas si trnek, lebo otřep hrošek. Jak moc chceš, čem víc, tém lepší. Moja stará jich nabere do velekýho ozla, abychme měli čem se na cestě občerstvit. Té si dozajista taky rád vezmeš. To si čert veskočí a běží přes desky do zahrade a třepe trnko, až i všecko lésti a halozí opadalo a jenom holé peň zostal. Zatem se ševc se svéma už přechestal a volá na čerta. No te, děláš nám pěkno. Nechceš snad celé strom sebou vzít? Deď jsem ti přece povídal, abes jenom trnke střásl a te tady řádíš jako v pekle. Pojď rač až do pekla. Já jsem hotové se svéma. Milé čert odepňa casnoval sebou, sem tam, ale ani hni. Tož ševc na něho zhorta. Neřekl jsem já tobě, ešle přendeš, deš nebo do hotové a až se spravím, ešle nebodeš chtěť oš odejít, aby si smě nežádal. Já chco iť,
1: a ty nechceš.
0: Myslíšte, že já so tvůj blázen? I počké. A tož běží milé ševc do izbe, vezne řemeň a s něm honem na čerta. A jak ho medli, tak ho medli. Čert véská, co može křeči a piščí, co mo hrdlo stačí, až se ledi z celé dědine zbíhale. Jak se diví ledež vlastníma očima viděle, jak ševc čertovi smoli zada. Dež ho už dost zmaloval, takže chodák ani čertovi nebyl podobné, postil ho. Di, ešle tě v pekle poznajo. A čert s radostjo otěkal dom, jak by prášel sám a ševcovi dal už na decké pokůj. Před smrťo poročil si ševc, až ho pohřbio, aby mu dale to zástěro, kero nosel. A tož moje tam dale. Sotva zemřel, jož šil k nebi a přendá tam, klokl na bráno nebesko, aby mu otevřele. I odemyká svaté Petr svém klóčem bráno, prohlíží osobu a povídá. O ševče, ty tady nemáš místa, odeň di pryč. Co jsi vevolel, tého se ti dostalo. Debe jsi zbel vevolel království boží, bel bez ho měl. To řekl a zamkl bráno. Ševc ale sám sobě, co včel dělať? I osmyslel si, iť zrovna do pekla. Jak ho čerti viděle zdaleka se hnať, začale na sebe volať a křečeť, ševc, běži sem, honem zavřeme vrata, nepouštěme sem ševca, sic nás všecké vežene z pekla. Ševc klokl dost, ale nadarmo. Dež ho teda ani do pekla postiť nechtěle, šil zasi na svatýho Petra do nebe. Svatý Petr odemkl, podíval se na něho a povídá.
1: Pro tebe dokonca není tady místa, marně hledáš.
0: A tož chodák ševc zasi do pekla a čerti zasi křečele,
1: jenom toho ševca sem nepouštěte.
0: Teda zasi zpátky na svatýho Petra. A když svatý Petr klóčem bráno odemkl, milé ševc, jedným šostem vhodil své osmolené zástěro do nebe a povídá. Když já to nebodo, nech tě tam aspoň má zástěra. A zasi šil k peklo. Ale tam se mu žádné još ani neozval. Vrata byly zavřeny

0: a všecko ovnitř tichonko. Tož povídá ševc sám sobě, ešte jednoho půdo na toho svatýho Petra. I šil a klokl zasi, svatý Petr odemkne a ševc mohonem pod rokou podleze a do nebe vklózne. I roztahl si tam svoho zástěro a sedl si na ňo. Svatý Petr ho vehání, aby šil hde patří, v nebi že místa nemá. Ale ševc už jednou seděl a nechtělo se mu odtáť, i řekl Petrovi. Deť já nesedím na vašem, já sedím na svým. A tož jde svatý Petr před Krista Pána a vykládá mu to. Pane, ševc nám nechce odtáť ven a před smysta tady nemá. Sen Boží se ale nad ševcem sletoval a rozkázal. No nech ho Jož, nechci tam sedí.
1: Lásko Bože, lásko, kde ťa ľudia berú? Hurínek a Mánička se milují. Je, to je zase den tohleto. Je. A hele, Hurínek rozvaluje se na lavičce jako nějaký milostpán. A cože není ve škole?
2: Ahoj, Hurínku!
1: Co je?
2: No nic, to už tě pustili ze školy.
1: Jak vidíš, nepustili, pořád tam sedím.
2: Ale nech toho. Co pořád děláš?
1: To bys mě ani neuhádla. Sedím v parku na lavičce.
2: Nesedíš, válíš se. Ale u mě kousek, ať si můžu přisednout.
1: No, tak jo.
2: Je to snad tvoje lavička?
1: Není. A je snad tvoje?
2: Páni, s tebou je dneska zábava. Vytahuješ se na mě jako ten kohout na smetišti.
1: A víš co? Ty zase kvokáš jako slepička.
2: No.
1: Maničko, kdy mi sneseš vajíčko? Ko.
2: Hurvínek, blbínek, má místo nosu komínek.
1: A ty máš zase pršáček. Pořád to říkám, že ti prší do nosu.
2: Ale hele, nech už toho. Abys věděl, tak už mě nebavíš, víš.
1: Já?
2: Já.
1: Největší bavič třídy.
2: Ty. Náhodou, abys byl tak zábavný a slušný, jako třeba náš spolužák Hamáček, tak na to nemáš, chlapče.
1: Jako Hamáček?
2: Já.
1: No teda padnu.
2: Co máš proti Hamáčkovi?
1: Jsi do něj zamilovaná.
2: Já?
1: Jo.
2: Jak jsi na tohle přišel?
1: Cvrlikají si to i vlaštovky na střeše.
2: Co?
1: Hamáček a Mánička se milují.
2: Teda já padám, taková hloupost.
1: Ale nezapírej. Vy to tady mám černé na bílém, teda na dřevu. No jen se koukni.
2: Tam?
1: No sem přece, na tu lavičku.
2: No koukám a co to?
1: No pěkně zblízka se podívej.
2: No
1: vidíš?
2: Co?
1: Vidíš?
2: No.
1: Je na ní v srdíčku vyrytý nápis. Aha, Máček a Mánička.
2: Yeah. A umíš ty vůbec číst?
1: No dovol. To je mi otázka. Jsem školák.
2: No, spíš poškolák.
1: No, to se ví, že umím číst.
2: No, tak se dobře koukni.
1: No a na co?
2: No, tady. Není to snad napsáno H plus M, H a M?
1: No, teď to říkám, ne? Hamáček a Mánička. Takový.
3: trapas.
1: Jo, jo, trapas to je. Protože H a M nemusí znamenat hamáček a mánička, ale třeba Hrvínek a mánička. Ho?
2: Co?
1: No.
2: A jo.
1: No.
2: No jo.
1: No, vidíš, no.
2: A přitom ty si ze mě pořád jenom utahuješ.
1: Zatímco hamáček mi na pouti vystřelil kytku.
2: Což bys ty nikdy nedokázal. To si protože hamáček má, na rozdíl ode mě, ránu.
1: Ty jsi tak nemožnej. A hloupej. Hele. Kdyby si ty spolknul mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše než v hlavě.
2: Co? Je to dobrý.
1: A nesměj se, prostě žárlíš, to je to.
2: Já?
1: Jo.
2: To tady ani náhodou.
1: Jo.
2: Jestli tady někdo z nás dvou žárlí, tak seš to ty.
1: Já?
2: Jo.
1: A na koho asi tam?
2: No na mě ne.
1: To bych měla na koho tedy?
2: No dovol. Jsem kluk jako bůk.
1: Stejně tak natvrdlej.
2: Urostlej jako lípa.
1: Prostě dřevo páře z klace.
2: No co? Ať jsem ze dřeva, ale jsem oblíbenej.
1: A nafoukanej.
2: No tak si koupím trumpetu. A to budeš koukat, jak ti zahraju.
1: To si teda pěkně foukáš.
2: A abys věděla, nafoukaná si ty.
1: Já?
2: Viděl jsem tě, jak čučíš do zrcadla a máš přitom zavřené oči.
1: No a co? Co? Já jsem chtěla vidět, jak vypadám, když spím.
2: Co?
1: No jistě. Ale tomu ty, jako kluk, nemůžeš vůbec rozumět.
2: No dovol, abys věděla, tak mozek nás mužů je těžší a větší než ten pidi mozeček vás, ženských.
1: Aha. Jo, a z toho plyne, co? No?
2: No?
1: No přece, že na velikosti nezáleží.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Pigim.

0: Už jsem měl koloběžku a nemám nic.
1: Aspoň budeš mít víc času na učení.
0: A to mám ležet celý dny v učení nebo co?
1: Nikdo neříká, abys v něm ležel.
0: Tak v něm mám snad sedět.
1: Stačí, když do něho budeš aspoň 2 hodiny denně koukat. Že ano, aby jsi vyplnil mezery ve svých vědomostech a přestal domů nosit poznámky v žákajdě. No nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
0: No když nebudu mít žádnej pohyb, tak tělesně zakrním. Nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
1: Už jsem řekl, kolečko z koloběžky zabavuju v zájmu tvýho zdraví. Víš, Žeričku?
2: Jo, jo!
0: No tomu nerozumím, ty taky ne, víš, Žeriku?
1: Protože na tý koloběžce lítáš jako třešti trdlo. A já mám doma schnout starostma, kdy vlítneš pod nějaký auto? No nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
0: No prosím, takhle se na tom nedá. To není plynulá jízda, to je trhanec.
1: Tak ty se budeš ještě vztekat za to, že se člověk stará o tvý zdraví?
0: Se můžu starat sám.
1: No prosím, seš už konečně dost velký, můžeš se skutečně o sebe postarat sám, Žano. Konec konců, taky pro sebe potřebuju trochu klidu.
0: Co to děláš?
1: Potřebuju si upevnit zdraví.
0: A to si ho chceš upevňovat tím, že budeš tu Almaru šoupat sem a tam?
1: Nikoliv tím, že chci mít pokoj.
0: Jaký pokoj?
1: Svůj. Tak, Almarou, přepažíme tenhle ten pokoj a je to.
0: Já koukej, Žeriku, podívej, co tvůj pán provádí.
1: Žeriku, moc nekoukej a pomoz mi. Všechny věci, které má Hurvínek v mém pokoji, mu přestěhuj do jeho pokoje.
0: To jako budem bydlet v rozděleném bytě?
1: Přesně tak. Jinak bych musel být hlupák praštěný pytlem ovsa, kdybych měl mlčky přecházet všechny tvoje darebnosti.
0: A to všechno kvůli jednomu kolečku?
1: Ano, abych já si konečně mohl upevňovat zdraví a abych tě přitom nerušil, že ano.
0: To bych rád věděl, jak budeš upevňovat svý zdraví mým kolečkem z koloběžky.
1: To je má starost.
0: Takže, Ričku, tadyhle ty taťuldovy svršky můžeš odnést do jeho pokoje. A s kým bude bydlet Žerik?
1: Žerik v pásmu nikoho. Přesně tadyhle, kde stojí Almara. A zítra sem dám ještě závěs. Žeričku, spokojen? Tady aspoň budeš mít přehled, jak si kdo z nás vede, víš?
0: A jak se budem ráno budit?
1: Každej sám.
0: A kdo bude dělat snídani?
1: Každej sám.
0: A kdo bude uklízet?
1: Každej sám.
0: A kdo dostane vejprask, když nebudu mít úkoly?
1: Každej sám. Už chceš snad na ten vejprask zálohu?
0: Přeci každej sám. Mánička, dále.
3: Juhu, Hurvínku, co to děláš?
0: Jak vidíš, sportuju.
3: Na neúplné koloběžce.
0: Přesně tak. Sleduješ jízdu zvanou trhanec, také dupanec, jinak houpanec.
3: Jej, Danánky, Hurvínku, vy přestavujete byt.
1: To už abych měl konečně jednou pokoj. Pro sebe a taky od Hurvínka. Víš, Máničko? Promiň, ale teď mám nutnou práci, musím si utužovat zdraví, ano?
3: Ano. Hurvínku, půjdeš ven.
0: No se zeptej.
3: A proč já?
0: No jo, bude to tak lepší.
3: Jak myslíš? S tím pane Spejble. Neslyší.
0: No taťule už si asi utužuje svý zdraví. Musíš přidat na hlase.
1: Promiň, co pak je, Máni?
3: Sim, může jít Hurvínek ven?
1: Ne, z toho dneska nic nebude. Hurvínek má domácí vězení. Víš, promiň, Máničko?
3: Ano, co zproved?
0: Ale měl jsem smůlu, málem jsem vlít s koloběžkou pod auto, řidič nedával pozor.
3: Hurvínku, nesváděj nic na řidiče, však tě znám, to se nedivím, že ti pan Spejbl zabavil koloběžku.
0: Kdyby mi jenom zabavil, tak by to bylo šmafu, jenomže on mi ji rozebral.
3: A to kolečko někam schoval?
0: Prostě ho zabavil a prohlásil, ty si se dvěma kolečky zdraví ničíš, já si však s jedním budu zdraví upevňovat, takže tomu vůbec nerozumím.
3: Vždyť je to jasné, ty moulíku z Moulova.
0: Co je jasné, řekni.
3: Ale nepovím, přemýšlej taky trochu sám. Radši mi řekni, co bys teď potřeboval.
0: No přeci dostat to kolečko zpátky. Když taťuldovi slíbím, že budu dodržovat předpisy o silničním provozu, tak mi zase dovolí drandit koloběžku.
3: Tak to už zařídím, to je maličkost. Mám totiž báječný nápad. Pane Spejble! Pane Spejble!
1: Ano, Máničko.
3: A nemohla bych aspoň jít vyvenčit Žerička?
1: Jo, to můžeš, Máni.
3: Tak děkuju, pane Svejble. Žeričku, Žeričku, jdeme, pojď.
0: Co chceš dělat, Máni?
3: Dej se překvapit, chlapče.
0: To by mě zajímalo, co má Mánička za lubem. Tvářila se jako mistryně světa. Co tam ten taťula? Tatí? Taťuldo, co to tady vyrábíš?
1: Co bych? Nevidíš?
0: A teď vidím, proč jsi mi to kolečko zabavil. Moc dobře to vidím, ty si vyrábíš odtučňovací kolečko.
1: Už zase budeš vyčítat? Jde otevřít.
0: Je otevříno. Dále!
3: Přichystala jsem vám malé překvapení.
1: Cože?
3: No, tady to kolečko je pro vás, pane Spejble, z mého kočárku, protože moje panenka Zuzka dorostla a tak už si s kočárkem nehraju.
0: Zatímco já z koloběžky ještě nevyrost.
3: No, a protože se Hurvínek zavázal, že bude přijízdě dodržovat předpisy o silničním provozu, abyste netrnul strachy, že ho něco přejede.
0: Můžeš mi, klíďo, píďo, kolečko ke koloběžce vrátit.
1: No tak prýma, aspoň spolu nemusíme žít v rozděleném bytě.
3: A tak je to správné, protože všecko všecinko je třeba brát s humorem a sportovně.
0: To je se výmání.
2: Milá Mínko, jistě jsi spozorovala jedno, že všichni strejdové, až na mne, mají vážné vady. Nejvíce je ovšem postižen strýček Arno, nejenom, že se pořád kartáčuje a češe, on ke všemu ještě lže jako cikán. Netvrdil ti, že skočil na lyžích 200 kilometrů? No, tvrdil, že ano, no. A vidíš, skočil sotva 140 kilometrů, 60 si přilál. Vůbec bych se nedivil, kdyby ti taky nalhal, že vyhrála v naší velké krmítkové sázce. Znám ho jako své boty. Vždyť máme chalupy vedle sebe. Celou zimu krmím na chalupě ptáčky. To by například strejda Aleš nedělal. Ten ptáky nekrmí, pouze je jí. Nejraději husy, kachny a krocany. Co se nedá jíst, o tom tvrdí, že je to škodná. Strýček Roman ptáčky krmí, ale ne z lásky. Krmí je tak, aby dostali ledvinové kamínky nebo srdeční vatu, no, aby je pak mohl operovat. Aby si na nich nacvičil transplantace. Víš, co je to transplantace? To přišiješ člověku do těla ledvinu druhého člověka nebo srdce, nebo prostě něco. Strýček Roman přišil jedné síkorce do krku kohoutí hlasivky a kohoutovi síkorčí. Kohout pak švitořil a síkorka kokrála. Strýček Arno ptáky nekrmil, aby se od toho nezamazal. Loni je však krmil, protože se rád sází. Loni, když se přiblížila zima, jsem postavil krmítko před okna své chalupy. Strýček Arno krmítko spatřil a řekl, tak malé, to k tobě lítají tak malí ptáčci? Vsaď se, že větší a vzácnější přiletí na mé. O co? Zeptal jsem se. O kartáč na vlasy. Arno se sází hlavně o parádu. O kartáče, zrcátka, kolínské vody nebo o stříbrné knoflíčky do košile. Plácli jsme si. Druhý den postavil před své okno svoje krmítko. Bylo větší než psí bouda. Uneslo by nejen síkorku, nýbrž i vepře, kdyby si přiletěl klofnout. Potom natáhl ze své chalupy ke mně telefon, abychom se mohli domluvit, co ke komu přiletělo. Jen ho natáhl, spustil se sníh. Pověsili jsme na budky lůj. Do krmítka jsme nasypali krmení. Za chvíli se krmítka jen vařila. Přiletěly síkory, koňadry, modřinky, bavky a úhelníčci. A taky vrabci a kosy. Po obědě volal Arno. Mám tu brhlíka. Jenže mě přiletěla červenka. Ta má být v zimě v teplých krajích. Přiletěl zvonek, volal zase Arno. A mne navštívil strakapůt a pěvuška modrá. Pěvuška má být taky spíš v teplých krajích. Takže když se setmělo, přinesl mi Arno kartáč na vlasy.
4: Uznal, že červenka, pěvuška a strakapůt jsou vzácnější než zvonek a vrhlík. Vsaď se, že zítra přiletí vzácnější ptáci na moje krmítko, řekl mi. O co? O frote župan. Plácli jsme si. Třeba, že nemám župan z frote látky. Arno odešel, ale potutelně se usmíval. Ráno se v jeho krmítku černalo něco pořádného. Co to je? Volal jsem Arnovi. Byl to kocour. Arno se strašně rozuřil. Aby vyhrál župan, nalíčil na krmítko vepřovou kotletu. Aby přiletěl jestřáb. Teď však měl po kotletě, vzal hůl a hnal kocoura 6x okolo chalupy. Stoj a ruce vzhůru, hulákal pořád. Při 7. okruhu došli kocourovi síly. Posadil se a zdvihl tlapky nad hlavu. Ukradl si kotletu, budeš pikat, křičel Arno. A strčil kocoura do klece po kanárovi. Pak ho postavil na krmítko místo kotlety. Do hodiny přiletěl jestřáb. No, mne to pohněvalo. Krmení je přece krmení a ne návnada. Kdo chce, ale kam, pomozme mu tam. Šel jsem do krámu a koupil ksaverovské kuře. Položil jsem ho na krmítko. Před půlnocí mi na budce seděl vír. A vír je vzácnější než jestřáb. Vsaď se, že dnes přiletí na mé krmítko vzácnější pták než na tvé. O co, řekl jsem, o škodovku. Plácli jsme si. Arno odešel a potutelně se usmíval. Nastartoval vůz a odjel do zoologické zahrady. Věděl, že jim tam občas zdechne bizon. Já přinesl z rybárny košík ryb. Ty jsem vysypal na krmítko, když Arno přijížděl, seděl mi na budce kormorán, statný jako husa. Arno přivezl na zahrádce zdechlého bizona, hodil ho na krmítko a do večera tam měl 3 kondory. Každý měl rozpětí křídel přes 3 metry. Tady máš škodovku, řekl jsem, ale vsaď se, že zítra přiletí na moje krmítko vzácnější pták než na tvé. O co? Zase o škodovku. Plácli jsme si. Arno se však potutelně usmíval. Ráno mu přistál u chalupy vrtulník. Arno do něj hodil nůši a odletěl. Vrátil se a v nůši měl obrovskou kytici. Kytici krtičníku. Tu vysypal na krmítko. Krtičník má květy trošku jako hledík. Nebo jako náprstník. Jejich nektarem se živí kolibříci zlatí. A skutečně, než jsem se rozkoukal, vířilo jich tam hejno. Požádal jsem Arna, ať mi půjčí mou prohranou škodovku. Zajel jsem s ní do chuchle a na hlubokou. V chuchli jsem koupil koňskou kůži a točený salám. Na hluboké jsem koupil rytířské brnění. Brnění jsem vycpal salámem, pak jsem ho zašil do kůže, jako rytíř balát ve starých pověstech českých. Ten tak zašil rytíře Brunclavíka pod Jantarovou horou. Hodil jsem koňskou kůži i se salámem v brnění na krmítko. Za chvilku se obloha zatměla. Nad chalupou mi kroužil pták noh. Hleďme, hleďme, zase Brunclavík v koňské kůži. Zaskřehotal, sletěl na krmítko, vzal do pařátu koňskou kůži s domnělým Brunclavíkem a odletěl. Samozřejmě, že pták noh je vzácnější než kolibříci. Vyhrál jsem tedy svou škodovku naspátek. A strýček Arno se už nikdy se mnou o nic nesázel.
5: 6. den byl v čudu, zbýval už jen jeden den a jeden strejda, strýček Aleš. O čem mi budeš povídat ty, ptala se Minka zvědavě. O Aljašce ti nepovídal nikdo? Ne, taky tam nikdo nebyl.
6: A ty jsi tam byl?
5: Ovšem, že ano, já tam rýžoval zlato.

0: kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec, vzteky překousl nezapálený doutník. Můj jediný prvorozený syn, zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem. K tobě se neznám, jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha. A co jinýho jsem měl vzít? Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec. To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat. Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat. Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš. Padre se rozmáchl proti kopcům ponožek. Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo. Já se musel zatraceně ohánět. Na chvilku se zasnil. Jo, chlapče, někdy i kladivem. Ramses s údivem zůstal trčet na místě. Tak, kde to vázne? Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak koho z těch mých bejvalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila. Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
1: Co je?
0: Budíček, Vasile. Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
1: No ne, ne, to je...
0: Zase ticho a pak...
1: Šéfe, jste to vy?
0: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
1: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
0: Tohle už znělo výhružně.
1: To se ví, že jste jedinej šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
2: Jo, padre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
0: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
2: Bejval.
1: No, já jen jakože se dlouho nic nedělo,
0: hájil se zkroušeně Vasil.
2: Ale bude,
0: oznámil mu šéf.
3: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele
2: a obejdeš parochu. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? Jo. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
0: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
2: Bacha, končím.
0: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?
3: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce,
0: zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel, paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prrrr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Haló, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo. Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš?
3: Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný. Ale tak malinký, že mu říkáme paleček.
1: Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím.
0: Navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtil hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě.
0: Rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili. A dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
4: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
5: Cipísku, přeláduj mi pistol.
4: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového richtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Lejster, aby se dověděl, co a jak. V Lejstrech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
6: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Záholci od Rumcajse čisto.
4: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcaj se richtář Nevrátek nepřekvapl. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Záholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu.
5: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
4: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl.
5: Stojím ti na 3 kroky za zády.
4: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá.
6: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
4: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal.
1: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
6: Kdo je za tím stromem? Zeptal se richtář Nevrátek.
5: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
4: Richtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
6: Za to já jsem si doložil. Je v ní 3x přesoušený prach a hlazená olověná koule.
1: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi!
4: Znova křikl za dubem Cipísek.
5: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
4: odpověděl Rumcajs.
5: Počítej nám, Cipísku, do 3 a my na sebe střelíme.
4: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do 2 a nakonec smutně řekl
1: 3.
4: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne.
5: Krucíš!
4: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlhl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi.
5: Tak, richtáři, a můžeme do repete.
4: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
6: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík ji zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu? Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

0: Ve vsi k Belnici bydlela vdova Slaměná. Říkali jí tak podle chalupy s dlouhým dožkem u silnice. Muže už neměla 7 let. Kůň ho k smrti uhodil kopytem. Kde není v chalupě mužský, tam obilí dává víc plev než zrna. A v tom chudém hospodářství rostla dcerka. Nejdřív s prutem v ruce jako husopaska, pak už s panenským věnečkem na hlavě. Tou dobou jí docházelo 18 let. Když si Stázina oblíkla červenou sukni, bralo to oči chlapcům až v Děčíně. Pak už měla jen tu druhou sukničku, tu všední. Jednou matka Stázině povídá, na mezích přerůstá tráva, žeň tam krávu, ať se napase. Stázina zrovna sáhla po jetelíčku se čtverým listem a tu někdo povídá.
1: Nech to štěstí růst, až doroste, bude větší.
0: Stázina vzhlídla, stojí nad ní mládenec. A jako ze vsi, ale jako by už čas pobyl v městě. Vesnické šaty se na něm shledávají s městskými. Usmívá se, na Stázinu od něho jde jako od sluníčka.
2: A kdo ví, pro koho by to větší štěstí narostlo?
1: Kdo ví?
2: Jak ti říkají?
0: Mládenec, a byl to úhledně rostlý šastník, se posadil na mes.
1: Řekneme si na výměnu? Já jsem Kuba, tamhle z Jičína. A vyučený had?
2: Jak?
1: Tak se říká ševcům. Jsem za tovaryše u mistra Kacmara.
2: Já jsem princezna z chalupy tamhle za silnicí. Pasu tu bělouše.
0: A ukázala na kravku. Kuba řekl, že by jí třeba pomohl hledat jetelíčky. Ale ona na to, že by kravka mohla zajít do škody. Když odcházel k Jičínu, šel Kuba celý kus pospátku a mával Stázině čepicí. Ona je mu proutkem s ratolístkou na konci. Potom seděla na mezi a spíš byla s Kubou, než by hlídala mlsnou kravku. Najednou Stázina slyší. Čípak si?
2: Slaměných.
0: Kolomajzna si tajně vystoupil na kámen, aby ho bylo víc na výšku. A znova. Nejsi ani jako ze vsi.
2: Jaká jsem, taková jsem.
0: Kolomajzna zafofroval hedvábným šátkem, až to převonilo kytky na mezi. Na Jičínském zámku už jsi někdy byla?
2: Byla. Nesla jsem tam do kuchyně vejce.
0: V kuchyni je na zámku stejně černo, jako v chalupě, ale v komnatách byla jsi.
2: Taky jsem nakoukla. Jedna od nás z Kbelnice je tam za menší komornou.
0: Kolomajzna zastavil hůlku, kterou roztáčel a okrůček blíž k Stázině. A kde je líp? V chalupě? Nebo na zámku?
2: Nejdřív by se to muselo zkusit.
0: Povídá rychle, aby neurazila a rozběhla se za kravkou. Stázina ještě chvíli vodila kravku po mezích, pak ji osahala, jestli je plná, a hnala do chléva. Jenže nedošla. Na dvoře zaslechla matčin hlas. Ve světnici se vdova Slaměná s někým dohaduje. Jako by s ním chtěla vyjít v dobrém, přitom jí ale zlost podpaluje řeč. Když přestane matka, slyší Stázina toho druhého. Sladí slovíčka, jako by odsypával cukrátka. Měj přece rozum, vdovo. A pořád něco o rozumu. Stázina pustila ohlávku a rozběhla se k oknu. V lepší židli sedí u stolu ten pán ze zámku a proti němu matka. Ruku má zámecký nahoře, jako když se handluje na trhu. Zrovna povídá, plácneme si a zapijeme to rosolkou. Na takovou věc, pane správce, já s vámi nikdy pít nebudu. Pospěš si, dokud jsem ještě v dobré míře. Vždyť u mě nebude zlé. Stázina chce křiknout, že radši na prachově skočí ze skály, než by měla takovou svatbu. Ti dva ve světnici jsou v tak tuhém sporu, že by to ani nedoslechli. Kolomajzna chce Stázinu vymámit tisícerým slibováním, ale vdova slaměná ne a ne. Čím má větší zlost, tím mluví správce sladčej. V tom ale ve vdově slaměné dohořelo k prachu. Nejsi mi ani k ramenům, Kolomajzno, a Stázině zrovna trochu nad pas. To jako bys chtěl zapřáhnout pěknou kobylku s rosochatým kozlem. Správce zbledl od zlosti, až byl jako podtržená slíva, a nabral do ruda a vyrazil z něj. Udělala si nejhůř, jak si mohla. Brzo to poznáš. Na druhý den sotva slaměná otevřela oči. Myslí si, to jako by nám přes noc vyrostl v sadě nový kmen? A on to byl dráb. Slaměná pootevřela okno a dráb spustil. Čekají vás dvě na zámecké kanceláři ještě dřív, než na rynku začne trh. Slaměná si jen povzdyšla, jak si Kolomajzna stačil pospíšit. Stázina byla už od sluníčka vzhůru. Obě si uvázali lepší šátek a šli. Před dveřmi kanceláře postáli jen krátce. Jako by se ani nemohl dočkat, šeptla vdova slaměná, než překročili práh. Za stolem, odloženým od kníže pána, sedí Kolomajzna.

0: protože chalupa vdovy Slaměné stojí rohem do silnice a kníže panský kočár si vždycky o ni div neorazí kolo, přijde ta chalupa k zboření. A protože díl vdovy na pole je na svahu a kameny se z něho válejí na panské, udělá se tam kolem plot, aby nic neprošlo. Kráva se vdově Slaměné zabavuje pro knížecí chlév, protože neřácky spásala panskou trávu.
1: Slaměná vidí, že je zle. Zbývá jí ulomit si v bezech žebráckou hůl. Stázina má málem slzy v očích pro smutné roky, co čekají matku. Postavila se nad kolomajznu, aby bylo dobře vidět, že nad ním roste jako bříza nad zimolezem, a řekla:
2: aby nebylo matce zle, já vám tedy, pane správce, půjdu za nevěstu.
1: Kolomajzna udělal z prsty šmik-šmik a písař přetrhl lejstro. Z kanceláře vyšel správce kolomajzna pavým krokem. Ve dveřích řekl přes rameno: až bude čas na svatbu, pošlu si pro stázinu kočár. Když vyšli ze zámku, namířili si přes ring a uličkou, kudy se chodí ke vsi, k Belnici. Vdova Slaměná pořád do kroku: co si to vyvedla? Stázina mlčí a jde, patami zatlouká kameny. Až za chvíli řekla:
2: a co jsem měla, když tu není lepší spravedlnost? Měla bych tě, mámo, málo ráda.
1: Naproti jim přichází ťukavá muzika. U domku ševce Kacmara už jí byla plná ulice. Jako datlí ťukání vyletuje z okna v přízemí klepot dvou ševcovských kladínek. Za oknem proti sobě sedí na verpáncích mistr švec Kacmar a jeho tovaryš Kuba. S každým flokem mu přijde jedna myšlenka na děvče, co na kbelnické mezi hledalo jetelíčky. Švec Kacmar se ob chvíli podívá přes měsíčkové brejle. Vzdycháš jako proražený měch?
3: A to nic.
1: Oknem přešel stín. Kuba po něm maně zvedl hlavu. Verpánek mu odletěl od nohou a pokácel čber s vodou na máčení. Kuba už byl ze dveří a zas zpátky. Stázina tam za ním vlítla jako ptáček, jak pevně ji držel za ruce. Naposled vešla vdova Slaměná. Jenže Kuba.
3: To je Stázina z Kbelnice, co jsem o ní povídal.
1: A dívá se a dívá, proč Stázina pořád víc do smutku. A taky vdova Slaměná má oči jako popláči. Do Kuby vjelo.
3: Kdo ti Stázina ublížil?
1: Stázina má oči jen pro něho, ale zaslíbená už je kolomajznovi. Vdova Slaměná v sobě zlé ublížení neunesla. Slovo od slova ševcům vypověděla, co bylo na kanceláři. Kuba vyskočil z verpánku, div hlavou nesrazil holubičku pod stropem, přetrhl tkanice u zelené zástěry a hodil ji do kouta. Veliká zlost jakoby mu zamkla ústa. Překročil verpánek a ven z ševcovny. Jak se v ševci takhle vzpříčí, že z něho nejde slovo, bývají z toho věci. V kanceláři sedí správce kolomajzna. V tváři má spokojeně, jako když kocour udívá myšku. Namáčí brk v kalamáři a spisuje, co všecko se má nachystat na svatbu se Stázinou. A tu kolomajznovi přijde myšlenka tak znamenitá, až si pomlaskl, tak, aby se nad Stázinu vyvýšil ještě víc. Už je mu švec Kacmar střevíce s kamínkovými přeskami a s kramflekem vysokým jako žejdlík. Otevřou se dveře a stojí v nich Kuba. Jako bys přišel na zavolanou.
3: To přišel.
1: Ušijete mi u vás ve stratu střevíce na veselku. Ale musí to být dobré dílo.
3: Taky, že bude.
1: Můžeš mi hned vzít míru.
3: Taky, že vezmu.

0: Už ho Kuba drží. Popadl kolomajznu pod rameny a vyzdvihl na 4 pídě.
1: Kramflek bude takhle vysoký, aby pan správce dosáhl nevěstě aspoň pověneček. A jestli pan správce nedá pokoj Stázině a vdově Slaměné taky, ukážu já mu a třeba holý mu ukážu, i kdybych proto měl přijít před těžký soud.
0: V kolomajznovi strachy písklo. Rozkřičel se, až to na dvoře rozplašilo vrabce. U zámecké strážnice se zarojily dráby. Nejdřív nevěděli kam, ale pak se chytli správcova hlasu. Přiběhli po něm až do kanceláře. Tam Kuba vycásá kolomajznu z paruky. Desátník křikl: dejte tomu ševci želízka! Kuba chytil prvního v pase a strčil ho do cesty druhému. Ten klopítl a v pádu se přichytil třetího. Už proti Kubovi jsou jen dva. Rozrazil je na dvě strany jako koule kuželky. Skočil sem a skočil tam a vyběhl oknem zadem do polí.
2: Po slunci zbyl na nebi už jen červánek. Stázina sedí u okna a vyhlíží, jak se v lukách za silnicí sbírá na mlhu. A smutná je, že vyměnila Kubu za kolomajznu. Správce teď převrací listy v kalendáři, kdy bude svatba, a milý Kubík, kdo ví, kde chodí. Červánek dávno zhasl. Hvězdy jdou nebem k nedohlídnutí pro mraky. Všude tmoucí tma. Není daleko do půlnoci a Stázina pořád ještě sedí u okna. Tu jí sletí do klína nezralé jablíčko.
3: To ty, Kubo?
1: To já.
0: A u okna stojí Kuba. Stázina mu řekla, že celý čas myslí jen na něho. A on zas, že na to, že slíbila být nevěstou kolomajznovi. Nakonec Kuba povídá aspoň k ukonejšení.
1: Svatba s kolomajznou nebude zítra a tuhle na krku mi sedí hlava. Položím se někde v lese do samoty a to by bylo, aby se mi nakonec nerozkříslo na rozumný nápad.
3: Aby ti líp šlo myšlení,
2: řekla Stázina a dala Kubíkovi hubičku.

0: to nebylo teda nic moc. Ale já jsem si teďka sám a dočista bez úschovny a bez počítače vzpomněl na jeden sen, ve kterém se mi taky motal ten aj zajíc, jenže tam byl jako pes.
1: Tak co teda byl? Zajíc nebo pes?
0: Už zase začínáš? Já jsem ti taky pořád neskákal do řeči. A to jsem mistr ve skoku.
1: Tak promiň, já už nebudu. A o čem je ten sen?
0: To se nedá jen tak říct, o čem. O všem možným. Ono je to v něm všechno pořádně pomíchaný. Protože je to o našem zajíci a o našem lese, ale taky zase o džungli a o opicích. Víš vůbec, co je to džungle?
1: Jasně, že vím. Tropický prales.
0: No, všude samý stromy a liany a opice a papouškové a hadi. A já byl v té džungli jako Tarzan. Víš, co je to Tarzan?
1: No, nějaká opice, ne?
0: Depa, to je člověk, který ale umí všechno jako opice. Šplhat, skákat po stromech a tak podobně. A už o tom bylo pár filmů, o takových Tarzanech. Jenže vždycky to byli zdivočelí lidi. A tohle byl první případ, kdy Tarzan byl pes.
1: Jú, a taky je to film?
0: Zatím ne, povídám ti přece, že se mi to jenom zdálo.
1: Ale mohl by bejt.
0: No to víš, že jo, třeba někdy bude. Jenom nevím, kde by sehnali takovýho maxipsa, který by uměl tak parádně šplhat po stromech, jako já v tom snu. Umí si vůbec představit, jak skáču ledně z větve na větev?
1: Ne, to teda neumím. To by museli být ty větve šíleně silný, aby pod tebou nepraskly.
0: Ba ne, to byly úplně normální pralesní větve, ale já nebyl nějak normální. Já byl lehonký jak pírko, jako kdybych byl na měsíci.
1: No, na měsíci je člověk 6x lehčí.
0: No vidíš, a ve snu může být člověk až 100x lehčí. A pes samo sebou taky. To jsem třeba skočil z jednoho stromu na druhej, tam jsem se jenom odrazil, jako na trampolíně, a už jsem zasletěl dál. No, a pak jsem se taky jednou odrazil a letěl jsem pořád dál a dál a už jsem na žádný strom nepřistál. No zkrátka, já jsem se vznášel jako pták, vidíš, a nepotřeboval jsem k tomu žádnou husu ani tramvaj. Prostě jsem jen tak mával tlapama, jako když se plave, a byl jsem lehkej jak badmintonový míček. Jo, no to ti, ájo, byla nádhera.
1: No, mně už se taky zdálo, že lítám sama, jen tak rukama.
0: No, mně bylo děsně fajn, jenže pak jsem najednou dole pod sebou zahlíd tábor pytláků a zaslech jsem, jak se domlouvají na nosorožce. Tak to teda ne, řekl jsem si. Nosorožec je chráněný, pánové. A spustil jsem se střemla v dolu, jako to dělá skřivánek nebo káně, a udělal jsem na ty pytláky nálet. Dal jsem každému parádní direkt na bradu, až zapadly pouši do bláta a pušky jsem hodil za nima. Jenže jednu jsem si jako nechal, hodil jsem si přes rameno, jako to dělá náš myslivec. A začal jsem stoupat úplně kolmo vzhůru, zrovna jako vrtulník. Jenže bez toho větru a rámusu šlo to úplně bez námahy. Vylícem až nahoru, nad prales, pěkně lehonce jsem začal plachtit k nějakým vodopádům.
1: Teda, to musel být pohled veliký pes, který lítá nad pralesem a na zádech má pušku, teda.
0: No, a k tomu jsem si ještě zpíval. Jenže potom najednou mě něco jako zatáhlo za nohu. Já spadnul dolů, ale už tam zase nebyla džungle, nýbrž náš les za rybníčkem, a byla si tam jako ty, a já jsem ti říkal, že jdu s tou puškou na lov. A řekl jsem ti, že tebe sebou nechci.
1: Jo, ty si ale...
0: holky se na lov neberou. A ty ses ani moc nevstekala, jenom si mi řekla.
1: No dobrá, ale aspoň psa bys měl mít. Na lov se má chodit se psem.
0: Jakýho psa? Jakýho psa, prosím tě? Já jsem přece pes.
1: No jo, ale teď jsi jako lovec. A když jsi jako lovec, měl bys mít psa.
0: No, a najednou od někud přifrčel náš zajíc a hned se troufale nabízel.
1: No tak já budu jako pes.
0: Řekl jsem, že teda jo, a šli jsme na lov. U rybníka povídám zajícovi. Hele, teďka mi běž tamhle vystavit kachny, jo?
1: No jo, ale když já neumím štěkat.
0: No, já se ti divím. Mluvit umíš a štěkat ne? Tak mě teda běž aspoň pošimrat.
1: Ne, neboj se, nějak to zařídím, aby vlítli.
0: Zajíc běhal kolem kachen jako divej, až je všechny vyplašil. A sotva se vznesly. Namířil jsem do vzduchu, no ale hned jsem radši zavřel oči, protože střílení je mi vlastně úplně proti mysli. Žádnej pes přece nestřílí, to je jenom lidi. No ale, že to bylo ve snu, tak jsem teda vystřelil. A pak jsem zajícovi řekl, aport. Víš, co to znamená?
1: No, to znamená upaluj a přines.
0: Zajíc upaloval, ale nepřines. Vrátil se s protáhlou tlamou a povídá.
1: No, tak to já teda přinést nemůžu.
0: Jak to?
1: No, teda ona to není kachna, co si střelil. Ono je to práškovací letadlo.
0: No vážně, už jsem to taky viděl, jak se ten pilot snáší na padáku k zemi. V rukou drží pytel s nějakým tím práškem a pořád svědomitě sype.
1: A spadnul do rybníka, viď?
0: Ne, spadnul na bejka. Ten se splašil a začal běhat po polích kolem dokola a ten pilot mu seděl za krkem a pořád svědomitě rozhazoval prášek. Zařekl jsem se, že na kachny už střílet nebudu. A ten chytrák zajíc povídá.
1: Hele, víš co? Střílej jenom na to, co má parohy. To bude jistější.
0: A za křovím se zrovna v tu chvíli nějaký parohy ukázaly. Tak jsem do nich prásknul.
1: Ju, a co jsi složil?
0: Složil. Nesložil jsem nic. Já jsem trefil myslivnu. Ty parohy tam měly nad dveřma. Z těch dveří hned vyběh hajný a hnal se po mně. Tak jsem na něj namířil pušku a řekl jsem, pardon, já nerad. Hned to uznal, dal ruce nad hlavu a zacouval zpátky do hájovny.
1: Teda, já už si s tebou na psa nehraju.
0: Řekl zajíc a v tu chvíli se změnil v hrocha.
1: Ju, zajíc v hrocha? Co by dělal u našeho rybníka hroch?
0: No to už přece zas nebyl náš rybník, nýbrž bažinatá řeka někde v džungli. Všude kolem plno krokodýlů a všichni hrozně mečeli.
1: Krokodýl přece nemečí.
0: No to vím taky, že krokodýl není koza, no ale tyhle mečeli. Tak já jsem si sedl na toho hrocha. Pěkně jsem ho pobídnul jako koně a hroch se mnou upaloval k domovu.
1: Hroch přece neumí upalovat. Hroch se jen tak courá.
0: No, to by se zdivila, jak upaloval. Za chvilku jsme byli z té džungle doma.
1: To muselo být fajn, když jsi přijel domů na hrochovi. Vidělo tě hodně lidí.
0: No, kdo říká, že jsem přijel na hrochovi? Když jsme přijeli domů, tak už to zase nebyl hroch, nýbrž motocykl. A já už jsem neměl na rameni pušku, nýbrž luk. A ty ses nějako zeptala, co jsem střelil. No, zeptej se mě schválně.
1: Tak, co jsi střelil, fíku?
0: Letadlo a myslivnu a potom jsem taky ještě střelil tu brokovnici. Střelil znamená prodal, jenže já ji vlastně neprodal, já ji jenom vyměnil za luk a 4 šípy a budu se učit střílet do terče. To je daleko lepší. Aspoň přitom nemůžu nikomu ublížit.
1: To teda byl vážně divokej sen. Hele, a taky jsi mi slíbil, že budeš vyprávět, jak se ti zdálo o té pohádkové zemi. Fíku, jak to bylo?
0: No, to už je zase jiný sen. Je, a ten já si ani pořádně nepamatuju. Tak zase, víš co, tak zase zapneme Alberta a necháme to na úschovně a na počítači.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Jsem červenec. První měsíc prázdnin a budu vám vyprávět pohádku o věrném přátelství ještěrky a netopíra. Tak poslouchejte.

0: Na zelené louce mezi řekou a lesem se od nepaměti tyčila veliká skála. Vypadala jako obrovská krtčí hromádka nebo jako ten největší narozeninový dort. Ale místo svíček ji zdobily štíhlé břízky a místo cukroví bochánky mechů a lišejníků. Povídali se o ní divné věci. Skrývá prý ve svých útrobách bludiště křivolakých chodeb a kdo tam vejde, nenajde cestu zpátky. V těch chodbách prý žijí strašliví tvorové. Napůl myši, napůl ptáci, kteří se živí krví zvířat a lidí. Povídačky, smála se ještěrka a byla ráda, že se lidé skále vyhýbají. Aspoň je tu klid, říkala si. Ani ve snu by ji nenapadlo, jak se to všechno může rázem změnit. První tu zprávu přinesl vítr. Přes celou zemi stavějí lidé betonovou cestu. Až dorazí sem, odvalí skálu a na jejím místě postaví pilíře pro veliký most. Nikdo tomu nevěřil, copak se taková skála dá jen tak odvalit, jako hromada hlíny či osamělý balvan. Nevěřil nikdo, jen skála ano. Za dlouhá tisíciletí zažila příliš mnoho, aby nevěděla, že ani život kamenů a skal netrvá věčně. Tak promluvila. Přišel čas rozloučit se. Vy, kteří umíte běhat či létat, brouci, motýly, hadi, i ty, ještěrko, vydejte se hledat nový domov. Vy, břízky, které rostete z mých puklin a škvír, zpřetrhejte své kořeny a poproste vítr, aby vás přenesl do měkké lesní půdy. Jen vám, mechy a lišejníky, poradit neumím. Příliš jsme spolu srostli. Zůstaneme s tebou, skálo, řekli mechy a lišejníky. A skála zvrhla, jako by kdesi hluboko v srdci zaplakala. Smutkem zloučení i radostí, že na to všechno nezůstane sama. Skálo, je to pravda, že ve tvých podzemních chodbách žijí podivní tvorové? Neměli bychom je varovat taky? Zeptala se ještěrka. Ano. Žijí tu odedávna a já je nemohu ani varovat, protože ve dne spí a jejich spánek je hluboký jako mé nitro. Vzbudím je, křikla ještěrka a už klouzala po hladkých stěnách ke dnu skály. Obklopila ji studená, hustá tma a hrozivé ticho. Hej, je tu někdo? Zvolala ze všech sil, ale nikdo se neozval. Vstávejte, hrozí vám nebezpečí. Zase nic. Jenom nad hlavou se jí cosi zavlnilo, jako když větřík rozhoupá pavučinu. Kdo jsi a kdo tě posílá? Uslyšela hlásek tenký jako pípot ptačího mláděte a zároveň řezavý, jak tráva ostřice. Jsem ještěrka, posílá mě skála, musíte rychle pryč, volala ještěrka do hluboké tmy. Nemůžeme, dokud nezapadne slunce, to už bude asi pozdě, vykřikla ještěrka a tu ji cosi pevně uchopilo a neslo vzhůru. Hrůzou zavřela oči. Když je otevřela, spatřila myš s velkými průsvitnými křídly. Jsem netopír, nemusíš se mě bát, řekl ten podivný tvor. Nebojím se tě, ale proč jsi chtěl čekat až na noc? Ve dne nás lidé pronásledují, oškliví si nás, vymýšlejí si o nás děsivé věci. Ještěrka chtěla říct, že přece vůbec nezáleží na tom, jak někdo vypadá, ale na tom, jaký je. Když v tom se ozval hromový rachot, to lidé odstřelili skálu, aby měli místo pro svou betonovou cestu. Ještěrka se rozplakala a netopír smutně svěsil křídla. Jenomže smutek ani pláč nikomu nepomůžou. A tak se ti dva vydali hledat nový domov. Netopír jej našel v dutině starého dubu. Ještěrka v opuštěné jezevčí noře. Prospali tam celou zimu. Sotva jarní slunce vyhřálo lesní pěšinky, vydala se ještěrka za netopírem. Děkuji ti, že jsi přišla, usmál se. A co ostatní? Usadili se v kostelní věži, řekl netopír. Já bych si tam nezvykl, je to moc blízko lidí. A nestýská se ti? Zeptala se ještěrka. Jsou to přece tvoji kamarádi. Někdy v noci s nimi létám, ale můj domov je tady. Nikdy by mě nenapadlo, že budu bydlet v dutině stromu, ale je mi tu dobře a vlastně jsem docela rád. A víš, že já taky, souhlasila ještěrka. Aspoň to k sobě nemáme daleko a můžeme se navštěvovat. A tak od jara do prvního mrazíku scházeli se ještěrka s netopírem každý den. Povídali si, vzpomínali a bylo jim, jako by je ta jejich skála poslouchala a radovala se z jejich přátelství.
1: Chodská pohádka o třech líných jedlících. U Říhů na statku měli tři syny. Oba starší byli chlapiska jako hory a nejmladší, teprve 16letý, když se pořádně natáhl, sahal hlavou až ke stropu. Ač všichni jedli jako vlci, přece jen do práce se jim nechtělo. Kdysi otec jim řekl, hoši, dnes není jiné pomoci, musíte jeti se mnou do lesa porazit nějaký ten strom, neboť matka už nemá čím topit. Ale hoši, kteří leželi na zahradě a vyhřívali se na sluníčku, ani na to neodpověděli a také se nehnuli. Toliko nejstarší Matěj řekl, táto, máte rozum, chcete, aby se nám něco stalo? Což nevíte, že já jsem dítě, Vašek je dítě a také Martin je dítě. Starý pán, místo aby vzal hůl a pořádně lenochy přetáhl, neříkal nic, ale zapřáhl kravky do vozu a jel do lesa sám se svou ženou, kde musel dát Jirínský hajnému, aby mu pomohl kmen na vůz naložit. Příští neděli měli posvícení. A proto starý Hříha řekl ženě, upec těm chlapcům nějaké koláče a pořádně vykrmenou hus. Jedna z nich se bez toho tučností už dusí. Hříhová poslechla a hned časně z rána dala hus do trouby. A když bylo po snídani, šla s mužem do kostela. Už se domů vrátila, hus dopekla, ale hoši ještě leželi na půdě a spali jako dudci. Tu volá starý na půdu. Jářku, chlapci, vstávejte! Matka vám napekla mísu koláčů a taky hus je propečená, že to jen voní. Mládenci protřeli si oči ale tentokrát hned rychle vstali a oblékajíc se teprve cestou volali jeden přes druhého. Co povídáte, tatíčku? Matka, že upekla koláče? Ale jen jednu mísu jich a jen jednu husu. A nejstarší dodal, vždyť jsme tři chlapi na to. Já chlap, Vašek chlap, Martin chlap. Ach, to bude málo, to bude málo. A opravdu, než se starý vrátil z chléva, kam se šel jenom na chvíli podívat, už nebylo po koláčích a po huse ani památky. Pro pána krále, vy už jste to všechno snědli, divil se otec. Nedivte se, tatíku, vždyť jsme tři chlapy a byla jenom jedna hus a ta byla ještě dutá, vysvětloval Vašek otci a šel si s bratry zaslehnout na zahradu, kde právě hrušky dozrávaly.
2: Jářku Martine, kdyby tak byl košík těch hrušek. Víš co, ty jsi z nás nejmladší. Vylez na strom a setřes nějaké, povídá Matěj.
1: Já jsem ještě nedorostlý. A což kdybych spadl dolů a zabil se? Proto vylez tam ty sám. A nebo řekni Vášovi. Vymlouval se nejmladší z lenochů. Ale že i ti byli líní, zůstali ležet a ani sebou nehnuli.
2: Tomu Matěj začne zívat a jak hubu otevřel, spadla se stromu jedna hnilička přímo Matějovi do huby.
1: Ha, ty jsi šťastný člověk, povídá Vašek bratrovi. Tobě sami hrušky padají do úst. My dva ubožáci to štěstí nemáme.
2: Štěstí, štěstí, jaké pak štěstí, když hrušku jsem musel teprve kousat, odpověděl Matěj lenivě.
1: Jindy Říhová uvařila velikou mísu hráchu, kulatou jako kolo. A kolem kraje dole nasypala oškvarků, že vypadaly jako zlatý věnec. Říha pokřižoval se a zasedl za stůl, aby jedl se syny. Ti jedli jako vlci a každý hleděl, aby oškvarků co nejvíce nabral na lžíci. Vašek, který byl nejchytřejší, aby bratry ošidil, povídá:
3: jestli pak, táto, víte, jak se točí svět, podívejte se takhle, řekl a už otočil mísu tou stranou, kde ještě oškvarků bylo dost.
1: Ne, takhle se točí svět, křikl Martin a točil mísou k sobě, aby zbylé oškvarky nabral sám.
3: Bane, takhle se točí svět, vy hlupáci, zvolal Matěj a chtěl mísu k sobě natočit, ale že jejich otce to už pohněvalo, chytil mísu a uhodil jí o zem zvolav. A takhle hrom bije, vy taškáři.
1: Tentokrát nebylo z oběda nic a s hladem vstávali všichni od stolu, že nemohli se porovnat. Ale myslím, že jim hladem kručí dodnes žaludku, protože když otec a matka jim umřeli, svou leností přišli o všecko a stali se žebráky.

Šupidupidup, raz, dva, tři, hej, rup, pít mužík pracuje. Šupidupidup, raz, dva, tři, hej, rup, pít mužík kutá. Šupidupidup, jedni nebo dup, všechno krásně zpracuje. Šupidupidup, raz, dva, tři, hej, rup, nebo dískem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Ips. A tyhle si vemte na památku.

0: Tak už neotálej, hurvaj, sa začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
1: Prosím, ano.
2: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
0: Jak to? No tadyhle to máš, no prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
2: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
0: Kdo se ptá?
2: Já nevím.
0: Vlastně pravda, to tam není.
1: Básník se ptá.
0: Správně, Máničko, ano, ano, básník se ptá synka.
2: Kterýho?
1: Velmi krásné jméno je Artur.
0: Jo, Máničko, ano, ano, tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
2: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
0: Táta, to nějak vylepší.
1: Pan otec se dává ptát.
2: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
0: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
2: Protože?
0: No.
2: Protože měl havárku.
0: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
2: To neříkej, taťuldo, v té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí.
1: Myhne se protiorající, hurvínku.
2: Ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
0: No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a?
2: A?
0: No?
2: A neměl rezervu.
0: No asi ne, kdyby měl rezervu.
2: Tak by měl o kolečko víc.
0: No dobře, oral by dál a nebylo by to, že ano, jak si...
1: Nebyla by písnička, víš?
0: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no dej ho spravit.
2: Ale kam?
0: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
1: Bez kolečka.
0: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
2: S hospodou.
0: Hele, neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
1: Ber to vážně, hurvínku, život je tak složitý.
0: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to, že ano...
2: Já taky už tak udlem mládí.
0: No ovšem, šetřit se má už od útlosti.
2: Kolečko.
0: Co kolečko?
2: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
0: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
2: Otec se ptá Artura.
1: I ne, básník praví, že se otec ptá.
0: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
2: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak si vůbec doma? Maničko, ťukni.
1: Orali si.
2: A jestli pak si vůbec oral ty jeden... Taťuldo, ťukni.
0: Ale málo.
2: Třeba málo, ale ťukni.
0: No, orál, ale málo.
2: A jo, no orál na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
0: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
2: Maničko, ťukni.
1: Kolečko se mi polámalo.
2: No dobrý, Taťuldo, ťukni.
0: Když se ti zlámalo, no?
2: No, Maničko.
1: Dej ho spravit.
2: Taťulda, nauč se, synku. Manička.
1: Hospodařit.
2: No, je to.
1: A je to.
0: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
1: Ty jsi úža, hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc.
2: Ach, moc, Maničko. Oh, uf.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zataracené dřevěnými fošnami. Ovšemže se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
2: Sakra, o čem to mluvíš?
1: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
2: Ne, řekl Ramses.
1: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam do té krysí díry.
2: Proč?
1: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
2: Už ne, kamaráde,
1: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
2: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Proč je leopard skvrnitý? Ve dnech, kdy každý začínal pěkně žít, drahoušku, leopard se usadil na místě zvaném Vysoký veld. Pamatuj si, že to nebyl ani nízký veld, ani křovinatý veld a také ne kyselý veld, nýbrž výlučně jen a jen horký a slunečný Vysoký veld, kde byl písek, pískově zbarvené skály a chumáče jen a jen pískově žluté trávy. Žili tam žirafa, zebra, antilopa, kudu a kapský jelen a všichni byli jen a jen pískově žlutohnědí po celém těle, ale leopard, šedivě nažloutlý kočkovitý tvor, byl ze všech nejvíc pískově žlutohnědý a na chlup splýval s tou jen a jen žlutavě šedohnědou barvou Vysokého veldu. To bylo velmi zlé pro žirafu a zebru a ostatní, neboť když si lehl u jen a jen žlutavě šedohnědého kamene nebo trsu trávy a žirafa, zebra, kapský jelen, kudu, antilopa nebo gnu šli náhodou kolem, hned zaútočil na jejich skákavý život. Opravdu to dělal. A byl tam též etiop s lukem a se šípy, jen a jen šedavě hnědožlutý muž, který žil s leopardem na Vysokém veldu. Ti dva měli ve zvyku lovit spolu, etiop lukem a šípy a leopard jen a jen zuby a drápy. Až žirafa, kapský jelen, kudu, kvaga a ostatní nevěděli, kam skočit. Opravdu to už ani nevěděli, drahoušku. Po dlouhé době, v oněch dnech vše žilo mnohem a mnohem déle, se naučili vyhýbat se všemu, co se podobalo leopardu nebo etiopovi. A jeden za druhým, začala s tím žirafa, protože měla nejdelší nohy, opouštěli Vysoký veld. Utíkali po celé dlouhé dny, až přišli k rozsáhlému pralesu, kde byly jen a jen stromy, křoviny a pruhované, skvrnité a křižující se stíny a tam se skryli. Po dalším dlouhém čase proto, že postávali spola ve stínu a spola mimo jeho dosah a že se na ně promítali klouzavě těkavé stíny stromů, žirafa dostala skvrny a zebra pruhy. Africký jelen a kudu pak tmavou barvu s lehkými šedavými vlnovkami na hřbetech, jaké mívá kůra na kmenech. A tak se stávalo, že jste je mohli slyšet i cítit, ale jen zřídka zahlédnout. A to ještě jen tehdy, když jste věděli, kam se máte dívat. Prožívali krásné chvíle ve stínech pralesa, jen a jen skvrnitých a tečkovaných, protože leopard a etiop zatím pobíhali po Vysokém veldu jen a jen nahnědle šedožlutém a velmi se divili, kam se podělili jejich snídaně, obědy i večeře. Nakonec vyhladověli tak, že pojídali krysy, brouky a skalní králíky, až se z toho oběma, leopardu i etiopovi, obracel žaludek. Tehdy se sešli s paviánem, psohlavou štěkavou opicí, který je nejmoudřejší ze všech zvířat v celé Jižní Africe. Leopard se zeptal paviána a byl velmi horký den.
1: Kam zmizela všechna naše lovná zvěř?
0: Pavián mrkl. On to věděl. Etiop se pak také zeptal paviána. Můžeš mi naznačit nynější místo pobytu pravěké fauny? Bylo to totéž, co se ptal leopard, jenže etiop vždy rád užíval mnoha dlouhých slov, byl již dospělý. Pavián zase mrkl. On to věděl. A pak řekl.
2: Lovné zvěři se zalíbila změna a radil bych ti, leoparde, aby se zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: To řekl etiop. To je velice hezké, ale já bych chtěl vědět, kam se pravěká fauna odstěhovala. A pavián pravil.
2: Pravěká fauna se spojila s pravěkou flórou, protože už byl nejvyšší čas na změnu. A radil bych ti, etiope, aby se změna zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: Leopard i etiop byli z jeho slov docela hloupí, ale přece jen se vydali hledat pravěkou flóru a konečně po mnoha a mnoha dnech spatřili rozsáhlý, hluboký, vysoký prales, plný stromových kmenů, posetých jen a jen tečkami stínů a vlnami stínů, body stínů, šlehy stínů, švihy stínů a kruhy stínů a pruhy stínů. Odříkej to rychle a nahlas a pak poznáš, jak plníčký stínů prales byl.
1: Co to je? ptal se leopard. Že je tu jen a jen tmá a zase tak plná drobných skvrnek světla.
0: To nevím, odpověděl mu Etiop, ale snad je to ta pravěká flóra. Cítím žirafu, slyším žirafu, ale nevidím žirafu.
1: Je to podivné, soudil leopard. Myslím, že je to proto, že jsme sem přišli z prudkého slunečního světla. Cítím zebru, slyším zebru, ale nevidím zebru.
2: Počkej chvilinku, řekl Etiop. Je to už tak dlouho, co jsme je naposledy lovili. Snad jsme zapomněli, jak vypadají.
1: Nesmysl, namítl leopard. Pamatuj si na ně docela dobře, ještě z vysokého veledu. Zvláště na jejich morkové kosti. Žirafa je 5 metrů vysoká a jen žluto-hnědě zlato-žlutá, od hlavy až k patě. Zebra je asi 1,5 metru vysoká a jen světlo-hnědě šedá, od hlavy až k patě.
0: Řekl Etiop, dívaje se do skvrntě pruhovaných stínů pravěkého pralesa. Vždyť v téhle temnotě by je bylo vidět jako zralé banány v udírně. Ale neviděli je. Leopard a Etiop lovili celý den a ať je cítili a slyšeli, nespatřili ani tu, ani onu.
1: U všech hromů,
0: zvolal leopard, když pili odpoledne čaj.
1: Počkejme, až se setmí. Tahle honba za denního světla je hotová ostuda.
0: Čekali tedy až do tmy a pak leopard uslyšel, jak něco oddechuje a odfrkuje ve svitu hvězd, když se pruhovitě prodíral větvemi. Skočil po zvuku. Bylo to cítit jako zebra, naomak to bylo jako zebra a kopalo to jako zebra, ale když to srazil na zem, neviděl to. Proto řekl,
1: buď klidný, ty tvore bez tvaru, budu ti sedět na hlavě až do rána, protože je tu něco, čemu vůbec nerozumím.
0: V té chvíli zaslechl sténání, pád a zmítání a Etiop volal,
2: chytil jsem něco, co nevidím. Je to cítit jako žirafa, kope to jako žirafa, ale nemá to žádnou podobu.
1: Jen tomu nevěř, radil leopard. Seď tomu na hlavě až do rána. Já to právě dělám taky tak. To mé taky nemá žádnou podobu.
0: Seděli tedy na svých úlovcích až do rozbřesku dne a pak se leopard zeptal.
1: Co to teda máš na jídelním stole, bratře?
0: Etiop se poškrábal ve vlasech a řekl, no, mělo by to být jen a jen sitě žluto-hnědě, zlato-žluté od hlavy až k patě a pak by to byla žirafa. Ale má to po celém těle kaštanové skvrny. No a co ty máš na svém jídelním stole, bratře? Leopard se také poškrábal na hlavě a řekl,
1: mělo by to mít vybraně jemnou, jen a jen nahnědle šedou barvu a pak by to byla zebra. Ale je to celé pruhované černými narudlými pruhy. Co si to u všech všudy udělala, zebro? Víš, že bych tě na vysokém veldu spatřil na dálku 10 mil? Nemáš žádnou podobu.
3: Vím, souhlasila zebra. Ale zde není vysoký veld. Cože nevidíš?
1: No teď ano, řekl leopard. Ale včera jsem neviděl po celý den. Čím to bylo?
3: Pusť nás,
0: pravila zebra.
3: A my ti to ukážeme.
0: Pustili tedy zebru i žirafu. Zebra odskočila ke skupině trnovníků, které sluneční světlo promítalo jako pruhy, a žirafa odběhla k vyšším stromům, pod nimiž byla jedna stínová skvrna vedle druhé.
3: Teď se dívejte,
0: zvolala zebra i žirafa.
3: Tímhle to bylo. 1, 2, 3. A kde jsou vaše snídaně?
0: Vykuloval oči leopard a poulil oči Etiop, ale viděli jen a jen stínové pruhy a stínové skvrny v pralese, ale nikde ani potuchy po zebře nebo po žirafě. Obě se skryly a zmizely ve stínech stromů. Hele, řekl Etiop, tohle je kousek, který stojí za to, abych se mu naučil. Pouč se i ty, leoparde. Na tomhle temném místě vypadáš jako kus mídla v truhlíku uhlí.
1: Zvolal leopard. Nepřekvapí tě moc, když ti řeknu, že ty zde zase vypadáš jako hořčičná náplast na pytli od mouru.
0: Budiš, ale nadáváním k obědu nic nechytíme, usoudil Etiop. Znamená to krátce a jasně, že se nehodíme do tohle prostředí. Budu se řídit pavijánovou radou. Řekl mi, aby se mi zalíbila změna. Já mohu změnit jen kůži a také ji změním.
1: Jak? Zvolal leopard a byl strašně rozčílen.
0: Na pěkně se výjímající černohnědou barvu s trošinkou červeně a s břidlicově modrým nádechem. Bude to velmi dobré, až se budu chtít schovat v dutinách nebo za stromy. A tak změnil kůži, což leoparda rozčílilo ještě víc, neboť dosud nikdy neviděl, aby člověk

0: pruhy a to ke své dokonalé spokojenosti.
1: Zabručel leopard. Jako zebra bych vypadat nechtěl, ani za nic.
0: Jen se rozhodni, napádal ho Etiop. Nerad bych lovil bez tebe, ale musel bych, kdybys umíněně chtěl vypadat jako slunečnice před nadechtovaným plotem.
1: Volím tady skvrny, řekl leopard, ale neděle je prostě velké. Nechci vypadat jako žirafa, ani za nic.
2: Udělám tě špičkami prstů, řekl Etiop. Na mé kůži zbyla spousta černé barvy, nehýbej se. Etiop pak složil prsty k sobě, na jeho kůži zbyla opravdu spousta černé barvy, a přitiskl je na mnohá místa leopardova těla. A kde se těch pět prstů dotklo leopardovi kožešiny, zůstalo pět malých černých skvrn pěkně v hromádce. Můžeš je vidět na každé leopardí kůži, drahoušku. Někde Etiopovi prsty sklouzly a otisky se trochu rozmázly, ale podíváš-li se zblízka na kteréhokoliv leoparda, přesvědčíš se, že je to vždy pět skvrn. Pět otisků špiček černých, tlustých prstů.
0: No, teď je z tebe krasavec, řekl Etiop. Můžeš být na holé zemi a budeš vypadat jako hromádka oblázků. Můžeš si lehnout na holou skálu a budeš jako kus slepence. Lehneš-li si na listnatou větev, bude to, jako by slunce prosvítalo listím. A můžeš si třeba lehnout do prostřed stezky a budeš se podobat, ničemu zvláštnímu. Přemýšlej o tom a přeď.
1: No, když je to takové, pravil leopard, proč jsi nevyzdobil skvrnami i ty?
0: Pro černocha je nejlepší obyčejná černá barva, řekl Etiop. Ale teď do toho. Pokusíme se, zda bychom se mohli dostat na kůži třeba naší paní 1, 2, 3, kde je vaše snídaně. Odešli a žili nadále šťastně, drahoušku. No a to je vše. Ale tu a tam slyšíš dospělé opakovat přísloví, což může Etiop změnit kůži a leopard skvrny? A myslím, že dospělí nikdy nepřestanou říkat tu hloupost, i když leopard a Etiop to již jednou udělali. Či myslíš, že ano? Ale podruhé to již neučiní. Nebo je jim dobře tak, jak jsou teď.

0: básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Vládol jsem!
1: Za vsí u rybníka žil starý chalupník a ten měl 3 syny. Skály by mohly lámat. Jednoho dne si tatík synky zavolal a povídá jim: tož, mládenci, špatný rok je za námi i před námi. Jeden z vás bude muset do služby. Políčko nás všechny neuživí. Půjdu já, nabídl se nejstarší. Jsem ze všech nejsilnější a nejchytřejší. Jistě se někde uchytím. Svázal si uzlík a šel. Valně se mu nevedlo. V ten čas všude vládla bída s nouzí, nikdo o jeho práci nestál. To, co se urodilo, stačili vesničané sklidit sami. Až konečně jednoho dne zabušil mládenec na vrata jakéhosi bohatého sedláka s prosíkem o práci. Proč ne? Zapukal rozšafně sedlák z faječky. Můžeš u mne zůstat na byt a stravu, ale to ti povídám. Jestli to nevydržíš a rozlobíš se na mě, dostaneš místo výslužky napráskáno bičem. Když se ale na tebe rozlobím já, můžeš mi ty sám nařezat, co se do mě vejde. A ještě navíc se ti dobře odměním. Platí? Platí. Plácal si s tím počívkou mládenec a pustil se do práce jako drak. Od slunka do slunka oral na kamenitém poli div, že hladem a žízní nevypustil duši. Když pak večer po té rachotě usedl k večeři, našel na talíři jen neslanou, nemastnou hlávku zelí a večbánku krapet odstředěného mléka. Aby do toho, dralo se mu na jazyk, ale ještě včas svoji kletbu spolkl. Tak to u toho lakomého sedláka chodilo den co den. Jednou se ale mládenec už neudržel, bouchl do stolu a rozkřikl se. Čert vás vem, pan táto, raději se nechám namrskat, než bych u vás pošel hlady a žízní. Sedlák se odplic zasmál, popadl bič a vypráskal synka ze statku. Teď byla řada na prostředním z bratrů. To by bylo, abych u toho hamouna nevydržel. Sliboval si, když vyslech, co potkalo nejstaršího. Však jsem hladu a bídě uvykl už odmala. Nepolevím, dokud mě ten starý držgrešle řádně nevyplatí poctivými groši. Sliby jsou chyby. Neuplynul měsíc a synek se vrátil domů s pořádným výpraskem. To by nevydržela ani kovářova kobyla, stýskal si. K snídani olízaná lžíce, k obědu vůně ze sedlákova talíře a k večeři pánbu dej hezké spaní. Za to práci bych mohl prodávat na trhu a ještě by mi zbylo. Nejmladší Honza poslouchal a rozhodl se, že oklamané bratry pomstí. Nedal jinak a vyrazil k sedlákovi. Sedlák ho přivítal s otevřenou náručí. Dojednal s Honzíkem to, co s jeho bratry, a šelmovsky se usmíval. Když mladenec vyrazil ráno na pole, sedlák nakázal manželce, aby mu k jídlu připravila kaši ze spařených plev. Ale na Honzíka si nepřišel. Ten si na poli nadloubal pěkné brambory, upekl je na ohníčku a na pastvě podojil nejtučnější sedlákovu krávu. Najedl se k prasknutí. Když mu večer selka podstrčila kaši, jenom se usmál. I dej to pámbu, paní mámo, já dneska už nebudu. Žaludek jsem si zapomněl doma na kredenci, však oni mi ho bratři nakrmí. Ty se ani trochu nehněváš, bručel napálený sedlák. I co bych se zlobil, na světě je přece krásně, smál se Honza. Tak to šlo den po dní. Skoro celý rok už synek pracoval zadarmo u sedláka, a ještě se ani jednou nerozlobil, ačkoliv mu ten starý lakomec stropil neplechu za neplechou. Jednoho dne sedlák mládenci přikázal, aby zavezl do mlýna semlít plné pytle pěkného obilíčka. Honza vesele zapřáhl koně a dal se na cestu. Ale kde pak do mlýna? Zamířil s obilím do města na trh, zrní rozprodal a penízky ukryl v botách. Kde máš mouku? Vybafl sedlák, když uviděl prázdný vůz. Smůla, pan táto, ušklíbl se Filuta. V potoce stoupla voda a zatopila můstek. Nemohl jsem se s koňmi dostat na druhý břeh, ale žádné strachy. Až voda opadne, dojedeme si pro mouku do mlýna. Poslal jsem tam obilíčko pěkně po potoce. Vysypal jsem do vody všechny pytle do posledního zrnka. Dobrý nápad, že? Sedlák zrudl jako krocan. Na jazyk se mu drala zlostná slova, ale včas se vzpamatoval. Raději se rozběhl domů, strčil hlavu do pece a huboval tajně do komína, až se vyvalily saze. Za to Honza se spokojeně smál do hrsti. K večeři Selka mladenci předložila koláč z bláta, upečený ve staré botě. I pambu zaplať, paní mámo, ale musím vám dát košem, na to Honza. Zrovna dnes je u nás doma posvícení. Bratři krmí můj žaludek husími stehýnky a knedlíky maštěnými sádlem. Už se mi do něj nevejde ani sousto. Sedlák po Honzíkových slovech radši zase utíkal pryč, jen aby si mohl někde v koutku tajně zaklít. Ale ještě nebyl všem dnům konec. Ten rok se sedlákovi slepice činili. Snášeli vajíčka, jako když padají kroupy. Starý lakomec si mnul ruce. Panečku, to bude peněz, radoval se. A hned poručil Honzovi, aby vyslal žebříňák senem a do sena opatrně narovnal vajec, co jen se jich tam vejde. Kladl mládenci důtklivě na srdce. Zajed s nimi do města na trh, ale to ti povídám. Hezky opatrně, ať se ani jedno cestou nerozkřápne. Honzík mávl rukou. Žádné strachy, pan táto, povezu je jako v bavlnce. Zapráskal bičem a jel. Ale kde pak do města? Prodal všechna vajíčka nejbližšímu sousedovi, stržené penízky ukryl pěkně pod čepicí a hajdy zpátky. Sedlák už netrpělivě přešlapoval u vrat. Neseš peníze? Houkl na mládence. Běda, pan tatíku, nemám v kapse ani grošík. Za vsí jsem uviděl spoustu zajíců, jak okusují strniště na našem poli. Škoda takového krásného strniště, pomyslel jsem si. Musím ty zajíce zahnat. I házel jsem po nich jedno vajíčko za druhým, dokud se potvůrky nerozutekly. Pravda, žádného jsem netrefil, ale aspoň jsem zachránil naše strniště před těmi hladovými ušáky. Sedlák nadskočil, jako by ho někde píchlo. Ty hlupáku, ty trdlo, ty budiš k ničemu, láteřil. Kdo kdy viděl takového osla? Vždyť ty bys mě, darebáku, přivedl na mizinu. Ale vy se hněváte, pan tatíku, usmál se potěuchle Honza. To vám tedy musím za všechno poctivě zaplatit, jak jsme si na počátku ujednali. Po těch slovech popadl bič a sedláka vyprášil tak, že už se mu do kabátu jak živo nedali moly. To máte za mé bratry, volal přitom vesele. A když mu ještě sedlák rád nerad podle sásky vyplatil mzdu, zamířil s veselou písničkou domů.
0: Santal, dražší než zlato. Pohádka z Tibetu. Byl jednou jeden hospodář a ten měl na dvorku santalový strom, který byl dražší než zlato. Zdědil ho po rodičích. Vůně santalu byla cítit na půl míle daleko a každý, kdo šel kolem, jen v údivu povzdechl. Pánečku, to je ale nádherný santalový strom. A zastavil se, aby se nabažil té vůně a popil na strom několik slov chvály. Že byl strom mimořádný a vzácný, to bylo zřejmé už jen z úžaslých pohledů všech kolem jdoucích. Jediný, kdo neviděl, jaká je to vzácnost, byl pošetilý hospodář. A tak si jednoho dne řekl. Všichni můj santalový strom obdivují. To asi bude mít velkou cenu. Když ho porazím a prodám ho, utržím pěknou hromádku peněz a pak už nikdy nebudu muset pracovat. Budu jen jíst a spát. A tak tedy strom bez meškání porazil a že ho půjde prodat do města. Kmen si hodil přes rameno a šel. Když dorazil do města, začal vyvolávat. Kupte si santalové dřevo! Kupte si santalové dřevo! Celý den chodil z jednoho konce města na druhý, ale nenašel jednoho jediného kupce. Protože je santalové dřevo nesmírně vzácné a drahé, nikdo se do jeho koupě nehrnul. Až po mnoha hodinách narazil hospodář u cesty na uhlíře, kolem kterého byla přímo tlačenice, jak od něj všichni chtěli nakoupit dřevěné uhlí. V tu chvíli dostal pošetilý hospodář nápad. Hned šel zpátky domů, dřevo ze santalu podpálil a udělal z něj dřevěné uhlí. Druhého dne uhlí vzal a že ho půjde prodat. Tentokrát měl prvního kupce jen co vstoupil do města. Pošetilý hospodář si pomyslel: výborně, dneska jsem na to vyzrál. Když mu pak ale zákazník chtěl zaplatit ubohých pár krejcarů, co se platí za obyčejné dřevěné uhlí, hospodář se na něj osopil. Opovaž se dělat si ze mě blázny, to uhlí je ze dřeva bílého santalu. A pak kdo si tady z koho dělá blázny? Ty mi tvrdíš, že je na světě člověk, který by prodával uhlí ze santalového dřeva? Jestli ano, tak na světě není většího pomatence. A i kdyby to bylo santalové dřevo, jak se z něj udělá uhlí, jsou to jen a jen uhlíky. Řekl na to kupec a uhlí hospodáři vrátil. Nakonec nešťastný hospodář musel prodat uhlí ze santalového stromu za cenu obyčejného uhlí a smutně se vrátil domů. Od těch dob se říká: jen se podívejte, ten hlupák dělá ze santalu dražšího než zlato obyčejné uhlí.

0: Фигур вінку спи, за вічка світ.
1: Тюльдо,
2: що є?
1: Можу щось знати, не побудеш ще співати.
2: Pro pána, já tu čista přehlédl, že už je ráno. Takže, Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele. Za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si dočista zapomněl?
2: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
2: No, protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No, tak vidíš.
2: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šoupej to, presto pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
2: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
2: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde? Jinde.
2: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
2: No tak třeba v pu...
1: Tati.
2: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
2: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
2: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
2: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
2: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
2: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
2: To by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
2: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
2: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
2: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
2: Šmanko, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
2: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
2: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
2: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
2: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
2: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
2: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
2: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
2: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňáš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
2: Tak prosím, mě na to neupozornil.
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
2: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak...

0: Vždycky cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj Piggy,
1: ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
1: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já protože se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
1: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
1: Já jsem si to myslel a to se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
1: Nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla tak lehce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
1: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
1: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
1: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
1: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů.
1: Já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
1: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru. Lopatky jsme lehce zdvihli
1: je
2: také.
1: To jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
1: Tak já hrozně hmytám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, u těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
1: Už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
1: To jsem rád. Ahoj.

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno, jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Tiki kalendář! Dnes je 17. června
2: a svátek slaví Adolf.
1: Jeho význam jazykovědci vykládají jako...
2: ušlechtilý vlk.
1: Já jsem si vzpomněl na kreslíře Adolfa Borna, znáte ho?
2: Ten nakreslil Macha a Šebestovou a spoustu dalších veselých obrázků do knih.
1: Tak Dolfíci, Adolfkové, všechno nejlepší.

0: Vida. Dámská kabelka už skončila vyprávění. Kdo pak bude mluvit dál? Že by činelí. A je. Už zase mlčí. Jsou nějaké menší. Nejsou to nakonec činely Rafaela Šlapky, bubeníka orchestru, toho, co s nimi jezdí na zájezdy hrát dětem i dospělým? Asi před měsícem jedny ztratil. To jsme tenkrát hráli až v Broumově. Měsíc se kutálel po střechách, když jsme odjížděli, a když jsme se vraceli do Prahy, kutáleli popeláři popelnice. Ze všeho nejraději měl Rafael Šlapka svoje činely. Když jeli na zájezd autobusem přes most, který tolik neunese, vystoupili všichni hudebníci, protože byli velcí a tlustí. Rafael Šlapka vzal ven i činely, aby se jim náhodou, kdyby most praskl, něco nestalo. Někdy je vyndal na vzduch a položil do trávy, aby se pěkně opalovali. A aby je nemusel tahat za jejich kožené uši, prý by je to bolelo, přidělali je k bubnu. Bubeník činely vůbec strašně rozmazloval. Hýčkal je v krásném, barevném, vatovaném pouzdře, aby prý nenastydli, a kolikrát dostal od pana kapelníka vyhubováno, že do nich málo mlátil paličkou, aby je neurazil. Co pak činely? Ty by se lehko urazili. Byli vůbec plni všelijakých zlomyslných nápadů. Chtěli hrát solo a strašně se pyšnili, že jsou až z Turecka. A aby byli zajímavé, mluvili divnou tureckou řečí.
1: Žestě, moderato,
2: pizzicato,
1: andante,
2: crescendo,
1: fortissimo, v orchestru chceme hrát prim, bez těch druhých, zinicin.
2: Žestě.
0: Tady alespoň vidíte, jaké byly. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže. Proto raději zašlo za hory. Ale za chvíli vyšlo a pouštělo zlaté šípy, kam se dalo. I do Panské ulice, kde byl veliký obchod s hudebními nástroji. Stříbro a mosas se blíští. Trombóny, saxofóny, bombardóny, činely, jako by říkali, jsme samé zlato, co vy na to. A sluníčko svítilo i na autobus, na celý orchestr, na hlasatele s divným jménem Pravítko a na nápis Zájezd do Broumova. Činely ještě bez pouzdra, vyleštěné sidolem, opřel Rafael Šlapka oblatník autobusu právě naproti výkladu s hudebními nástroji a šel pro krásný barevný obal, aby je pěkně uložil. Činely závistivě koukali na tu lesklou nádheru v krámě.
1: Allegro pizzicato.
0: To řekl činel, aby mu nikdo nerozuměl, a dlouze zazněl. Mělo to znamenat, že se mu ty činely a vůbec celý krám s hudebními nástroji moc líbí.
2: Andante moderato.
0: Řekl druhý činel a znamenalo to, že by tam také chtěli. Už proto, že činely ve výloze nedělali nic, jenom se ukazovali. Ale jak to udělat, když je Rafael z oka nespustí? Teď se nedívá.
1: Utečeme a pak až odjedou, posadíme se do výkladu. Ať žije svoboda.
2: Svoboda. Solo stejně nehrajeme, tak co?
1: Tak co? Ať zhyne to protivné pouzdro.
2: Pouzdro.
1: Bubeník ať třeba hraje na harfu.
2: Na harfu.
0: A rozkutáleli se podláždění. Toto zvonilo. toto bolelo. A jej, to volá bubeník. To se lidé divili. Čineli div nevěli na špičky dětských botiček dětem z mateřské školky, které šly na procházku. Činelům bylo horko, kouleli se a zvonili. Začalo pršet. Také načineli. Alespoň ten deštíček chladí a vlaží. Kutálejí se jen kousek cesty a už jsou o 3 centimetry menší. Co teď? Hop, a tu je máte. Každý činel v jedné koleji. To se jim to kutálí. A v kapičkách teplého deště se vyhýbají tramvajím. Ve Vysočanech se trochu báli. Mysleli, že jim hrozí komíny. Když člověk spěchá, rád si zkracuje cestu. A činely by chtěli tou nejkratší cestou do obchodu s hudebními nástroji. Za výklad, aby se na ně každý díval. Ale jak si cestu zkrátit, když nevěděli kudy kam? Činel na levé straně měl už odřené celé kožené ucho. Zatáčka, výkrut, mokré koleje, jeden v jedné, druhý v druhé. Kutululu! Stočili se z hlavní ulice do malé postraní. Kutululu! Podláždění! Všecko už je bolelo. A krám s hudebními nástroji ne a ne najít. Však tam autobus ještě stál. Činely hledala celá ulice a bubeník si hlavu lámal.
3: Proč mě utekli? Tak jsem se o ně staral. Večer mají estrádu. Co teď? Co pak to se dělá?
0: A zrovna takovému dobrákovi. Činely zastavili ve starém dvoře. Dál už nemohli. Byli zas o 2 centimetry menší.
4: Dvě paní se na dvoře hádali.
5: Já jsem vám říkala, dneska neperete.
4: Smíchala se jim voda a chtěli ji rozdělit. První paní prala podlahu a druhá drhla prádlo. Uviděli činely.
2: Je, podívejte se.
4: Přestali se hádat. První paní vzala jeden činel za ucho, přikryla popelnici a řekla.
5: Tak.
4: Druhá vzala druhý činel, přikryla hrnec a řekla taky.
2: Tak.
4: Od té doby mají bubeníci činely na šlapku a drží na nich nohu, aby neutekli.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Cesta vedla tmavým lesem, ale kočárek zářil jako plamen. Najednou se z lesa vyrojili loupežníci. Zář z kočárku jim padala do obličeje, až zrak přecházel. Zlato, zlato, volali. Zastavili koně a vytáhli malou Gerdu z vozu. Je tlustá, je pěkná, je vykrmená oříšky, řekla stará baba loupežnice s dlouhým ježatým vousem a obočím přes oči splývajícím. Dobrá pečinka jako z vykrmeného jehňátka. To si pochutnáme. Vytáhla svůj blízkavý nůž, až se zacpitil. Ach, šla z ní hrůza. Au! Vzkřikla v tom baba. Její vlastní dceruška, kterou nesla na zádech a která byla náramně divoká a nespůsobná, kousla ji do ucha. Ty ohyzná ropucho, zvolala matka a pustila Gerdu. Ať si se mnou hraje, křičelo loupežnické děvčátko. Ať mi dá svůj rukávník, své krásné šaty a ať spí vedle mne v postýlce. A kousla podruhé, až baba loupežnice vyskakovala do výše a otáčela se kolem. Všichni loupežníci se smáli a říkali, hleďme, jak tančí se svou ropuchou. Já chci do kočárku, volalo loupežnické děvčátko. A co poručilo, to se muselo stát. Tak bylo rozmazlené a tvrdohlavé. Sedli si s Gerdou do kočárku a jeli cestou necestou hlouběji do lesa. Loupežnické děvčátko bylo tak velké jako Gerda, ale silnější a mělo temnější pleť. Oči mělo úplně černé a dívalo se jimi téměř smutně. Vzalo malou Gerdu okolo pasu a pravilo, nezaříznu tě, dokud se na tebe nerozhněvám. Zajisté si nějaká princezna. Nikoli, řekla malá Gerda a vypravovala všechno, co prožila a jak má velmi ráda Káje. Loupežnické děvčátko se na ně dívalo velmi vážně, pokyvovalo trochu hlavou a řeklo, oni tě nezaříznou, ale když se na tebe rozhněvám, udělám to sama. Posušilo Gerdě oči a strčilo obě ruce do rukávníku, který byl velmi jepký a v němž bylo tak teplo. Tu se kočárek zastavil. Byli na dvoře loupežnického zámku. Dnes v noci budeš spát se mnou u všech mých zvířátek, řeklo loupežnické děvčátko. Dostali jíst a pít a šli potom do jednoho kouta, kde byla rozestřena sláma a pokrývky. Nahoře sedělo na bydlech a laťkách asi 100 holubů a jak se zdálo, holuby spaly. Ale přece se trochu otáčeli, když děvčátka přišla. Ti všichni jsou moji, řeklo loupežnické děvčátko. Pak chytilo nejbližšího holuba, drželo jej za nožičky a hýbalo jim, až zamával křídly. A tadyhle je můj mazánek. Loupežnické děvče táhlo za parohy soba, který měl okolo krku lesklý mosazný kruh a byl uvázán. Toho musím také držet zkrátka, sice by utekl. Každičký večer jej lechtám na krku ostrým nožem a toho se on bojí. A děvčátko vytáhlo dlouhý nůž ze skuliny ve zdi a jezdilo jim sobovi po krku. Ubohé zvíře tlouklo kolem sebe a loupežnické děvčátko se smálo. Potom táhlo Gerdu sebou na lože. A nůž míváš u sebe, i když jdeš spát? Ptala se Gerda bázlivě. Spím pokaždé s nožem, pravilo loupežnické děvčátko. Nikdy nevíme, co se může stát. Ale vypravuj mi ještě jednou, co jsi mi vypravovala dříve o malém Kajovi a proč jsi vyšla do širého světa. A Gerda vypravovala od začátku. Lesní holuby přitom vrkali nahoře v kleci a ostatní holuby spali. Loupežnické děvčátko ovinulo ruku Gerdě okolo krku, v druhé ruce drželo nůž a spalo, až hlasitě oddychovalo. Ale Gerda nemohla zamhouřit oči, neboť nevěděla, zdali zůstane naživu. Loupežníci seděli kolem ohně, zpívali a popíjeli a baba loupežnice metala kozelce. A našemu děvčátku přebíhal mraz po těle, když se na to dívalo. Tu pravili lesní holuby. Kru, kru, kru, kru, my jsme viděli malého Káje. Bílá slepice nesla jeho sánky a on seděl ve voze sněhové královny, která jela do lesa nám nad hlavou, když jsme leželi v hnízdě. Dechla na nás mladé i zemřeli všichni, kromě nás dvou. Co to povídáte, vy tam nahoře, volala Gerda. Kamže jela sněhová královna, víte něco o tom? Jela patrně do Laponska, neboť tam je stále sníh a led. Jenom se zeptej soba, který stojí uvázán na provaze. Je tam led a sníh, je tam krásně a dobře, pravil sob. Tam můžeme volně poskakovat po velkých lesklých údolích. Tam má sněhová královna svůj letní stan, ale její pevný zámek je nahoře blízko severní točny na jednom z ostrovů, které se nazývají Špicberky. O, Káji, můj malý Káji, vzdychla Gerda. Lež klidně, řeklo zespaní loupežnické děvče, sice ti vrazím nůž do břicha. Ráno Gerda vypravovala všechno, co jí lesní holuby řekly. Loupežnické děvčátko se přitom tvářilo velmi vážně, pokyvovalo hlavou a pravilo. To je jedno, to je jedno. Víš, kde je Laponsko? Ptalo se soba.
1: Kdo pak by to měl lépe vědět, nežli já? Pravilo zvíře a oči mu zářily. Vždyť jsem se tam narodil a tam jsem byl vychován. Tam jsem skákal po sněhových pláních. Poslyš, řekl loupežnické děvče Gerdě. Jak vidíš, všichni naši muští odešli. Ale matka, tu ještě je a zůstane zde. Ale ráno se vždycky napije z velké láhve a pak si na chvilku zdřímne. Potom ti něco udělám pro radost.
0: Když se pak matka napila ze své láhve a trochu si zdřímla, šlo loupežnické děvčátko k sobovi a pravilo.
1: Měla bych vlastně náramnou chuť ještě mnohokrát tě polechtat ostrým nožem po krku, protože pak vždycky tak hezky vypadáš. Ale to je jedno. Uvolním tvůj provaz a pomohu ti ven, abys mohl utíkat do Laponska. Vezmi nohy na ramena a dones tuto holčičku do zámku sněhové královny, kde je její kamarád. Slyšel jsi bez tak, co vypravovala, vždyť hovořila dost nahlas a ty pokaždé posloucháš.
0: Sob vyskočil radostí do výše. Loupežnické děvče na něj posadilo Gerdu a bylo tak prozíravé, že jí k němu pevně přivázalo, ba ještě jí dalo místo sedla malou podušku.
1: To je dobře, pravilo. Tady máš svoje střevíčky, neboť tam bude zima. Ale rukávník si nechám, je příliš hezký. aby tě nezáblo do rukou, vezmi si ohromné rukavice mé matky. Budou ti sahat až k loktům. Oblekni si je. Tak. A nyní máš ruce jako moje ohyzná matka. Gerda plakala radostí. Ten tvůj pláč nerada vidím, řeklo loupežnické děvčátko. Nyní se máš právě vesele dívat. A tady máš dva bochníky chleba a šunku, abys neměla hlad.
0: Obě přivázalo dozadu na soba. Potom otevřelo dveře a zavolalo všechny velké psy dovnitř. Pak přeřízlo provaz svým nožem a řeklo sobovi, tak běž, ale dej pozor na děvčátko.
1: Gerda vstáhla ruce s velkými rukavicemi k loupežnickému děvčátku a dala mu zbohem. Potom letěl sob cestou necestou přes hory a doly, skrze velký les a přes bažiny. Utíkal, jak mohl. Vlci

Zastavili se před náramně chatrným domem. Střecha mu sahala až k zemi a dveře měl tak nízké, že chtěl-li někdo ven nebo dovnitř, musel lézt po břiše. Nikdo nebyl doma, kromě staré Laponky, která smažila ryby na olejové lampičce. Sob ji vypravoval Gerdin příběh, ale dříve svůj vlastní, neboť se mu zdál mnohem důležitější. Gerda byla zimou tak skřehlá, že ani nemohla mluvit. Ach, vy ubožátka, řekla Laponka, to musíte ještě běžet daleko, na 100 mil odtud, do Finska, neboť tam přebývá sněhová královna v létě a zažehuje každičký večer modré světlo. Napiši několik slov na sušenou rybu, neboť papír nemám. Odevzdejte to tam nahoře mé známé Fince a ta vám poradí lépe nežli já. Když se Gerda ohřála, najedla a napila, napsala Laponka několik slov na sušenou rybu. Upozornila Gerdu, aby dopis dobře uschovala a potom ji opět dobře přivázala na soba. Ten se dal zase do běhu. Na nebi se opět blýskalo a celou noc plála překrásná modrá severní zář. Tak se dostali do Finska a zaklepali u oné Finky na komín, neboť její stavení nemělo ani dveře. Uvnitř bylo horko, takže Finka chodila skoro úplně nahá. Byla maličká a náramně špinavá. I hned svlékla malou Gerdu a zula jí botky a rukavice, aby jí nebylo příliš horko. Potom položila sobovi kus ledu na hlavu a čtla, co bylo napsáno na sušené rybě. Čtla to třikrát, až to uměla z paměti. Potom hodila rybu do hrnce, neboť se ještě dala dobře jíst, a Finka nikdy nic nepohodila. Pak jí sob vypravoval nejprve svůj příběh, potom příběh malé Gerdy. Fince svítili oči, ale neřekla nic. Jsi velmi chytrá, pravil sob, a já vím, že dovedeš svázat všechny větry světa jedinou nití. Rozvážel-li lodník jeden uzel, dostane dobrý vítr. Rozvážel-li druhý, zavane to prudce. A rozvážel-li třetí a čtvrtý, zaburácí takový vichr, až se lesy vyvracejí z kořenů. Nechtěla bys dát tomuhle děvčátku nápoj, kterým nabude síly 12 mužů, aby přemohlo sněhovou královnu? Cíli 12 mužů, zasmála se Finka, to by toho asi spravila. I šla potom k jakési poličce, vyndala odtud kus černé zbalené kůže a rozbalila ji. Byla na ní napsána podivná písmena a Finka čtla, až jí pot stékal po čele. Avšak sob opět prosil velmi naléhavě za Gerdu a ta se dívala tak prosebnýma očima, plnýma slz, že Finka začala zase svítit očima. I zatáhla soba do kouta a šeptala mu, kladouc mu čerstvý led na hlavu. Malý Kaj je opravdu u sněhové královny. Má tam všeho podle rybosti, nač si jen vzpomene a myslí, že se mu dostalo nejlepšího údělu na světě. Ale to je tím, že mu vlétla střepina skla do srdce a kousíček do oka. Ty je nutno nejprve vyndat, sice se nikdy nestane opět člověkem a sněhová královna nad ním podrží svou moc. Ale co pak nemůžeš dát malé Gerdě něco, čím dostane moc nade vším? Nemohu jí dát větší moc, než již má. Což nevidíš, jak je tato její moc veliká? Nevidíš,

jak lidé a zvířata jí slouží, jak se pěšky a k tomu bosa dostala tak daleko do světa. My jí nemusíme dávat moc, ta tkví v jejím srdci. Spočívá v tom, že ona je rozkošné, nevinné dítě. Nedostane-li se sama k sněhové královně a nevindá-li sklo z oka malého Káje, nemůžeme jí pomoci. Dvě míle odtud začíná zahrada sněhové královny. Dones tam tu dívčinu. Posaď ji k velkému keři s červenými jahodami, které rostou ve sněhu. Nezdržuj se a pospěš zase zpět. I zvedla Fínka malou Gerdu na soba a ten pak utíkal, jak nejrychleji dovedl. No, vždyť nemám své střevičky, vždyť nemám své huňaté rukavice, volala malá Gerda. Spozorovala to, když jí začalo zápst. Ale sob si netroufal se zastavit. Utíkal, až přiběhl k velkému keři jahod. Tam složil Gerdu a políbil ji na ústa. Přičemž mu kanuli po tvářích slzy velké jako hrachy. Potom ubíhal zas, jak dovedl, zpět. Ubohá Gerda tu stála bez střevíčků a rukavic uprostřed mrazivého ledového Finska. I rozběhla se dále, jak jen mohla. Náhle k ní přicházel celý šik sněhových vloček. Nepadali z nebe, neboť to bylo docela jasné a svítilo severní září. Nýbrž pobíhali po zemi. A čím více se blížili, tím byli větší. Gerda si ještě pamatovala, jak hezké byly sněhové vločky pod zvětšovacím sklem. Ale zde vypadaly docela jinak. Byly velké, živé a strašlivé. Byly to přední stráže sněhové královny. Měli nejpodivnější postavy. Některé vypadaly jako oškliví velcí dikobrazy. Jiné jako spletence hadů, kteří vystrkují hlavy. A jiné jako tlustí medvídkové se zježenou srstí. Všechny sněhové vločky svítily bělostí. Všechny byly živé. I začala se malá Gerda modlit. Bylo zima, že viděla svůj dech vycházející z úst jako pára, která se stále zhušťovala a brala na sebe podobu malých jasných andělíčků. Ti rostli a rostli, jakmile se dotkli země. A všichni měli přilbu na hlavě a oštěp a štít v rukou. Množili se a množili. A když Gerda skončila modlitbu, byli jich kolem celý šik. Bodali oštěpy do strašlivých sněhových vloček, až je roztříštili v tisíce kusů. A malá Gerda šla docela bezpečně a vesele kupředu. Andělé ji hladili nohy a ruce, takže již tolik necítila, jak je zima. A šla rychle vpřed k zámku sněhové královny. Ale nyní se nejdříve podíváme, jak se dařilo Kájovi. Nemyslil vůbec na malou Gerdu a tím méně tušil, že ona stojí před zámkem. Sedmá pohádka o tom, co se dálo v zámku sněhové královny a co se přihodilo potom. Stěny zámku byly z poletujícího sněhu a okna a dveře z řezavého větru. Bylo tu nasta sálů, všechny tak, jak je sníh navál. Největší se táhl na mnoho mil. Všechny byly osvětleny severní září a byly náramně velké, ale prázdné a ledově chladné a zářivé.
Nikdy sem nepřišlo ani tolik veselí, jako bývá na plese medvědů, když jim vichr k tomu hraje a ledoví medvědi chodí po zadních nohách a chovají se vybraně. Nikdy se tu nekonaly hry se zástavami a vyplácením, ba nebyly tu ani kávové schůzky bílých liščích slečinek. Prázdno a zima bylo ve velkých sálech sněhové královny. Severní záře svítila tak pravidelně, že bys mohl vypočítat, kdy bude svítit nejvíc a kdy nejméně. Uprostřed prázdného nekonečného sněhového sálu bylo zamrzlé jezero. Led na něm byl roztříštěn na tisíce kusů, ale každý kus byl přesně takový jako druhý, že to bylo opravdu umělecké. A uprostřed něho seděla sněhová královna, když byla doma. Říkala, že sedí na zrcadle rozumu a to, že je jediné a nejlepší na tomto světě. Malý Kaj byl zimou celý modrý, ba skoro černý. Ale nepozoroval to, neboť mu královna polibkem odčarovala pocit zimy a jeho srdce bylo takřka rampouchem. Chodil a tahal několik ostrých, plochých ledových ker, které přerozmanitě skládal, neboť z nich chtěl něco sestavit. Počínal si jako ostatní děti, když skládají dřevěné destičky ve všelijaké tvary. Kaj také sestavoval tvary a nejumělečtější z nich byla ledová hra rozumu. Zdálo se mu, že jsou ty tvary znamenité a důležité. To způsobovala ona střepina skla, jež mu tkvěla v oku. Kaj sestavoval rovněž tvary, které tvořily psané slovo, ale nikdy nedovedl sestavit slovo, které nejvíce chtěl, totiž věčnost. A sněhová královna pravila, sestavíš-li to slovo, staneš se svým samostatným pánem a já ti dám celý svět a ještě pár bruslí. Ale on to nedovedl. Nyní odletím do teplých zemí, řekla sněhová královna. Chci se tam podívat do černých kotlů. Těmi kotly myslila hory chrlící oheň, sopky, etnu a vezuv, jak my jim říkáme. Trochu je pobělím, pravila, neboť to dělá dobře citrónům a vinné révě. Sněhová královna tedy odletěla a Kaj seděl úplně sám v prázdném ledovém sále dlouhém mnoho mil. Díval se na ledové kry a přemýšlel a přemýšlel, až to v něm praskalo. Úplně tuhý seděl tiše, že by smyslil, že je na dobro zmrzlý. V tom právě vešla Gerda do zámku velkou branou zřezavých větrů, ale ona se pomodlila večerní modlitbu a větry se utišily, jako by chtěli usnout. A Gerda vstoupila do velkých, prázdných, studených sálů. Tu spatřila Kaje, poznala ho, padla mu okolo krku a zvolala: Káji, můj miláčku malý Káji, tedy jsem tě přece našla. Ale on seděl úplně tiše, strnulý a chladný. I vytryskly Gerdě horké slzy, padaly mu na prsa, pronikly až k srdci, roztavili rampouch a strávili střepinu zrcadla uvnitř. Kaj se na ní podíval a ona zpívala píseň Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. Tu vypukl Kaj v pláč, plakal, až mu střepinka skla vypadla z oka, poznal Gerdu a jásal. Gerdo, miláčku, malá Gerdo, kde pak jsi byla tak dlouho?
a kde jsem byl já? I rozhlížel se kolem. To je zde zima a tak prázdno a všechno tak veliké. Káji se přivinul ke Gerdě a ona se smála a plakala radostí. Bylo to tak krásné, že i kusy ledu tančili radostí kolem. Když byli kusy ledu unavený a lehli si, tvořili právě ono slovo, o němž sněhová královna řekla Kájovi, že se stavíli je bude svým pánem a ona mu dá celý svět a k tomu ještě pár nových bruslí. A Gerda jej líbala na tváře, až opět rozkvetli. Líbala mu ruce a nohy, až byl opět čilý a zdravý. Jen ať si sněhová královna přijde domů, jeho osvobození je tu napsáno zářivými rambouchy. I vzali se za ruce a šli z velkého zámku. Hovořili o babičce a růžích nahoře v podstřeší. A kudy šli, utišili se větry a zazářilo slunce. Když se blížili ke keři s červenými jahodami, stál tu sob a čekal. Měl s sebou mladou sobí samici, jejíž vemeno bylo plné, dala oběma dětem své teplé mléko a políbila je na ústa. Potom oba soby odnesli Kaje a Gerdu nejprve k Fince, kde se ohřáli v její horké světnici a poradili se s ní o zpáteční cestě, a potom k Laponce, která jim ušila nové šaty a upravila sáně. A sob a mladá sobí samička poskakovali a utíkali s nimi až na hranice země. Tam, kde vyhlížela první zeleň, rozloučili se děti se sobí a s Laponkou. S Bohem, řekli si navzájem. První ptáčkové začali cvrlikat a les měl zelené pupence. Z lesa vyjela na krásném koni, kterého Gerda znala, byl kdysi připřážen k zlatému kočárku, mladá dívka se zářivě červenou čapkou na hlavě a s pistolemi po boku. Byla to loupežnická dívka, kterou omrzelo být doma i chtěla nejprve na sever a později jiným směrem podle toho, co jí napadne. Poznala hned Gerdu a Gerda poznala ji. To bylo radosti. Jsi ty ale chlapík a dovedeš se potulovat, řekla malému Kájovi. Ale ráda bych věděla, zasloužíš-li, aby někdo pro tebe běžel až na konec světa. Ale Gerda jej pohladila po tvářích a ptala se po princi a princezně. Ti odjeli do cizích zemí, pravilo loupežnické děvčátko. A Vrána také, ptala se malá Gerda. Vrána je mrtvá, odvětilo děvčátko. Její krutká přítelkyně osiřela a nosí černý pásek okolo nožičky. Ale teď mi povídej, jak se daří tobě a jak ses dostala ke Kájovi. A oba, Gerda i Káj, vypravovali. A byla tam papírová zem a vy jste se propadli až sem, řekla loupežnická dívka, když dokončili. I podala jim oběma ruku a slíbila, že pojede-li někdy jejich městem, zajde k ním na návštěvu. Potom jela dále do širého světa. Ale Kaj a Gerda šli ruku v ruce a kudy kráčeli, bylo krásné jaro s květinami a zelení. Kostelní zvony vyzvánili a oni poznali věže velkého města, v němž bydleli. I šli do něho a rovnou k babiččiným dveřím po schodech do světnice. V té stálo vše na témž místě jako dříve a hodiny říkali tik-tak, tik-tak. A ručičky se otáčely, ale když procházeli dveřmi, spozorovali, že se stali dorostlými lidmi. Růže na římse kvetly a dosahovaly až do otevřených oken. Tu také stály obě dětské stoličky.
Kai a Gerda si sedli každý na svou a drželi se za ruce. Zapomněli na chladnou krásu u sněhové královny jako na těžký sen. Babička seděla v září božího sluníčka a čtla hlasitě z Bible. A Kai a Gerda se dívali sobě navzájem do očí a náhle porozuměli staré písni. Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. I seděli tu oba dorostlí a přece děti. Děti srdcem. A bylo jaro. Voné, krásné jaro.

0: písničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

Krejčovská pana. Láska je veliký problém. Přemýšlí o ní každý, kdo má hlavu. Bernardín i ministr. Jenom Krejčovská panna si s ní hlavu neláme, protože žádnou nemá. Žije docela šťastně, nic jí nechybí. Točí se před zrcadlem, každý den má nové šaty, jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré na den mláďátek, nádherné modré šaty jako hejno modrých motýlů. Vypadá v nich kouzelně. A tak se nedivme, že věšák i gramofon šílí láskou. Gramofon pro ně zpívá milostnou serenádu hlasem velice sladkým a věšák se trápí. A jak se trápí, tak hubne. Kabát na něm visí, jako na věšáku, ale Krejčovské paně to ani trochu nevadí. Je docela šťastná, točí se před zrcadlem, převléká se z šatů do šatů. Je to poněkud nudné, není-liž pravda. A tak, když už to trvá nějakých 20-30 let, dodá si věšák odvahy a začne jí líčit radosti lásky. A Krejčovská pana mu pobaveně naslouchá a říká si, to by nemuselo být špatné. Mám to zkusit nebo ne? Ostatně si mohu přece hodit korunou. A tak si tedy hodí korunou a jak si hodí, padne hlava. Hlava, která myslí na lásku, jako každá hlava. A stará Krejčovská pana začne vzdychat. Z ničeho nic má samé krásné myšlenky. Představuje si samé kouzelné věci a říká, ach ano, láska je nádherná věc. Láska je přece smyslem života, že jsem tohle nevěděla dřív. Budu mít plno malých dětiček, budu mít plno malých krejčovských panen a budu jim každý den oblékat nové šatičky. Jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré šaty na den mláďátek, nádherné modré šatičky jako hejno modrých motýlů budou vypadat kouzelně. Oh, rychle, rychle. Někdo z vás se ještě dnes musí stát mým manželem. Volá Krejčovská pana. Křičí velice hlasitě. Dupe svou jedinou dřevěnou nohou, až má z toho věšák i gramofon hlavu na prasknutí. A Krejčovská pana volá. Tak se konečně rozhodněte, kdo z vás si mě chce vzít. Hoďte si korunou, to máte nejjednodušší. A gramofon s věšákem si hodí korunou a oběma padne orel. Orel, který miluje volnost. Orel, který nade vše miluje svobodu. A věšák s gramofonem se dají do smíchu, že to dopadlo takhle. Zamávají křídly a letí oknem pryč. Letí k modrému nebi jako dva modří motýly a gramofon zpívá serenádu hlasem velice sladkým a když ji dospívá, řekne, láska je veliký problém, co říkáte? A věšák se usmívá a myslí si, ještě štěstí, že jsem se tolik natrápil. Ještě štěstí, že jsem tak hubený. Letí se mi teď opravdu neobyčejně lehce.

0: Chovatel norků se chlubí.
1: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.
2: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Víc už krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí krtka.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, dnes cvičíme gymnastiku. Tram tadadá,
2: tram tadadá. Já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Pigim zdravím.
0: Ahoj.
2: A no a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
2: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
0: Hopsa.
2: Hopsa. Paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme hýždě, přesně, půlky k sobě, vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volný, máváte rukama, můžeme si zatančit doprava, doleva, mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď, srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
2: Tak to jsi ale správnej. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
0: Hanko, víš, co já mám nejradši?
2: Povídej.
0: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
2: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si holt bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
0: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
2: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože bys se tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdybychom se tam teď s dětma váleli v loužích.
0: Byl by to jiný sportovní výkon. Bylo by to
2: jiný sportovní výkon. Přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? Čtyřikrát jsme poskočili.
0: Hop, hop, hop.
2: Přehodili jsme míček z jedné ruky
0: do žicové do srdíčkové.
2: Pak opačně.
0: Hopsa.
2: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu. Teď a hop dopředu.
0: To je velikánský skok, Hanko.
2: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
0: Hop.
2: No je to tak, přesně tak. Děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakovalo míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
0: ne,
2: připravíme druhý pokus.
0: Jako,
2: držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla. A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat. Pozor, kde spadneš.
0: To znamená patičkama napřed.
2: Patičkama napřed.
0: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
2: Ne, to teď uděláš po paměti. Jo. Protože ten míček je malinka, teď to se vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
0: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
2: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne s moc malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
0: Tak.
2: Připrav se, skáčeš dozadu teď.
0: Hopsa!
2: Výborně, já ti tleskám. Ty se z toho příliš moc bál.
0: Bál jsem se to.
2: No, a teď skočíme doprava a doleva. To už víme, kde je. Takže...
0: To už bude hračka.
2: To už bude hračka. Tak. Takže poskok doprava teď.
0: Žicová.
2: A hop.
0: Srdíčková.
2: A hop.
0: Hop.
2: A hop. Výborně. Tak jo.
0: Hop.
2: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
0: Jsem moderní gymnasta.
2: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu.
0: Předu.
2: Hop, přes míček dozadu. Doprava, hop. Doleva, hop.
0: Srdíčkova.
2: Výborně, já Piggy mu moc tleskám. A děti, pojďme si to celé zopakovat. čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz, hop, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míč, přehodíme míček dole.
0: Opsa. To je když letí kometa, vy?
2: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
0: Nad hlavou a...
2: Tlesk, tlesk. Hop. A položíme míček na zem.
0: Položím.
2: Přeskočíme ho dopředu, Ela. Opla. Dozadu.
0: Padičkama
2: teď.
0: Napřed. Hop.
2: Padičkama dozadu. A teď doprava. A dole.
0: Žítová. Srdíčková. Žítová. Srdíčková. Žítová.
2: Piggy, stačí, dneska už musíme končit. Děti, vy si se stavu klid, opíďo. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggym rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
0: Ahoj.
1: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídila, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věcička.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

do świata. Jedną w lecie słoniczko tak krasnie świeciło, aż się z toho jednomu malemu čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušovnova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladívko nosil Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Co pak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, neví se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal, u nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu z voňavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmeláčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali, pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal z čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíc je potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad.
A hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede. Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou, nebyl pro žádné zdržování, ale Ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v říšku a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se Ťuk. Třeba neměl čas, hájil Bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a Ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel Bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zle, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeň je zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hodný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl a protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka.

udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořily do bahnitého dna, jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za tu čmeláčku bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží. Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: pesnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je

0: vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil, jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než, no, než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
1: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat,
0: řekl nejtučnější z nich. To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
1: Tatí,
0: začal mladík.
1: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
0: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
1: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
0: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
1: Kdyby mi podšívenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam vyvejchujícou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru. A kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit, přeci zvednout ruku s nožem, až sem len nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce, přeci na to mě neužiješ.
0: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za tři hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
1: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, no, kdo dostane trůn?
0: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
1: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
0: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.

0: Kapitola 8. Míč a obruč. Sáhla jsem pro kapesník a našla jsem na dně kapsy míček. Ukázala jsem ho Sametušce.
1: Je, to je hezké.
0: Zvolala Sametuška.
1: Co je to?
2: Ale to je přece míč.
1: Míč?
2: Co pak ty jsi nikdy žádný neviděla?
1: Nikdy. A k čemu to je?
2: Ale s tím si u nás hrajeme. Žádná holčička nemá dlouhou chvíli, když má v kapse míč.
1: Půjč mi ho, abych se na něj podívala zblízka.
2: Jen si ho vezmi.
0: Sametuška zvolna obracela míč v rukou. Na její tvářičce se střídal obdiv s údivem a stále opakovala.
1: Je, ten je hezký. A jak je to divné, když se ho dotkneš.
2: A víš, že vyskakuje?
1: Jak to vyskakuje?
0: Vzala jsem jí míč z ruky, pustila jsem ho na zem a on mi zas skočil do dlaně.
1: Vždyť je živý, on je živý!
0: Křičela Sametuška a když jsem jí míč vrátila, zachvěla se, jako když se člověk dotkne neznámého zvířete. Něžně míč hladila, ale pak se najednou polekala a upustila ho na zem. Míč několikrát vyskočil a zůstal klidně ležet. Sametuška se na mne provinile podívala.
1: Ale není mrtvý, viď?
2: Kde pak?
0: Těšila jsem ji.
2: Můžeš ho hodit na zem 100krát a 1000krát a pořád bude skákat.
1: To je divné.
0: Šeptala si Sametuška. Zatímco jsme prohlíželi míč, nahrnulo se k nám plno planých šípků a zlomyslných blatouchů, které se natěsnaly do kruhu kolem nás. Všichni mlčky obdivovali míč a najednou mě napadlo, abychom si zahráli házenou. Vysvětlila jsem jim pravidla. Sametuška se připojila k blatouchům, já k šípkům a brzy z toho byla nepopsatelná mela. Květiny nikdy nepočkaly, až míč odskočí, a tak jsme běhali, strkali se, vráželi do sebe, křičeli, výskali a bláznivě jsme se smáli. Ani se nepamatuji, že bych se kdy byla tak báječně bavila, když najednou nastal všeobecný útěk. Upadla jsem na míč a když jsem se zase zvedla, stála tam jen Sametuška. Všechny květiny utekly a nad námi znovu poletovala velká vlaštovka.
1: Paní ředitelka tě hlídá,
0: řekla Sametuška.
1: Slíbila to asi excelenci šedozelené, aby se o tebe nebála.
2: To je škoda,
0: odpověděla jsem a dala jsem míček zase do kapsy.
2: To je škoda, že nám zkazili hru v nejlepším.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
0: Křičel najednou někdo za námi. Otočila jsem se a viděla jsem, jak přes dvůr běžely větvičky smuteční vrby. Každou doprovázela mnohem menší větvička lískového keře a ty také volali.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
1: Umíš honit obruč?
0: Zeptala se mě Sametuška.
2: To víš, že umím, ale nikde žádnou nevidím.
0: Má přítelkyně se usmála a kývla na dvě vrbové větvičky, které přiběhly i se svými průvodkyněmi. Měly dlouhé a tenké paže a hlavičky maličké jako pupence.
3: Tak hrajeme!
0: Volali a prohnuli se do kruhu, že se čelem dotýkali nožek, dlouhými pažemi si obtočili nohy jako provazy a než jsem se vzpamatovala z překvapení, lísková větvička mi skočila do ruky a křičela.
4: Tak honem! Honem!
0: Sametuška už proháněla lískovou větvičkou vrbovou obruč, která se rychle točila a tak jsme se hnali dvorem, ona napřed a já za ní. Sametuška měla tváře zrudlé během A i mně se brzy zalíbila známá, ale zde tak podivná hra. Obruč totiž, snad omámená rychlostí, se domnívala, že cestuje a vykládala o všem, co vidí, s takovým nadšením, že strhla i mne. Jak jsme běželi, po obou stranách se objevovaly barevné krajiny s růžovými horami, modrými údolími a s domy z broušeného skla. Pak se mi zdálo, že vidím moře a na něm loďky se stříbrnými vesly, obletované bílými racky ozářenými sluncem. Docela jsem zapomněla, kde vlastně jsem, až jsem udělala kotrmelec. To jsem narazila na skupinu vlčích máků, které hrály kuličky. Vyskočili, rozzlobeny jako kohouti, a chytili mě za vlasy. Třeba, že mě sametuška bránila. Byla bych asi zažila ošklivou čtvrthodinku, kdyby konvalinky právě neodzvonily konec přestávky. Za minutku zůstala u mne jen sametuška.
1: Zbohem.
0: Loučila se se mnou malá maceška.
1: Zbohem, Aničko. Hráli jsme si spolu jen krátkou chvilku, ale vím, že tě budu mít ráda celý život.
2: Já tě mám taky ráda.
0: Zvolala jsem a vrhla jsem se jí do náručí.
2: Já tě mám taky ráda, ale už se musíme rozloučit.
1: Možná,
0: dodala má přítelkyně,
1: že mi dovolí kvést ve tvé zahradě. Tak ráda bych tě uviděla na zemi, až ti bude slunce líbat v lásky.
2: Budu snažně prosit excelenci Šedozelenou, aby ti to dovolila. To ti přísahám.
0: Dlouho jsme se objímali. Zavolala jsem ji zpět, když už odcházela. Políbila jsem svůj míček a řekla jsem jí.
2: Vezmi si ho na památku, abys nezapomněla na naše přátelství.
0: Sametuška ho vzala něžně do ruky a s pláčem odcházela. Já jsem se otočila, abych skryla své slzy.

0: Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.
2: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
3: Samozřejmě.
2: Ano?
3: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
2: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
3: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
4: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tati? A pumpky teprv ne.
3: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
2: Ona by se mu potila hlava, vidíte?
3: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
4: Kdo?
3: Slunce.
2: Jak to veliké?
3: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
2: Vím.
3: No, to si neumíš ani představit.
4: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tati?
3: Do kredence, do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
2: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
3: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
4: Ono není celé?
3: Kdo?
2: To slunce.
3: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
4: Jsi říkal, že je to kus?
3: Protože je tak obrovské.
2: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
3: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
2: Ne.
3: 300 tisíc zeměkoulí.
4: Z jednoho slunce, tati?
3: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
2: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
3: Kdo by nebyl kulatej?
4: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranaté, že ano?
3: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
4: Ano, tati.
3: No, konečně.
2: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
3: Pořád na téhle témáničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
2: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
3: No tak co?
2: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
3: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
4: Jak by pak byla velká země koule?
2: No?
3: Ta? Ta by byla mrňavá.
2: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble.
3: Ještě o hodně menší.
2: Jako budík.
3: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
2: Jejde.
4: Takže by to nešlo, vej, tati.
3: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
2: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble.
3: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
4: Ale nám se nechce, tati.
2: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
3: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
4: Ale hlavně, aby se vešlo tatuldovi do kredence.
2: Ha, ha.

0: Vždycky cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci! Já dnes mám sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
2: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
1: Ale my totiž cvičíme s Hankou Kynichovou.
2: Peggy, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
1: Sportovní gymnastika, trrrá, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
2: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
1: Hanko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
2: Přesně tak, taková kláda na nožičkách, ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
1: Cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
2: A znáte taky provazochodkyni?
1: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedna líbila.
2: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
1: No, jak se vypracovává rovnováha?
2: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
1: Aha!
2: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
1: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak jsem neměl rovnováhu, viď?
2: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme spevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
1: Já si připadám jak pták plameňák.
2: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
1: A kolínko mám propnuté nebo
2: pružit? Teď ho máme, prosím, pěkně dopnuté.
1: A můžu si zkusit i zapružit, vej?
2: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigouš už to zkouší, samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohle to je trénink velmi těžký. A radši rychle, Piggy, radši rychle ty oči otevři, děti vy taky. A pojďte se s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, stvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Piggy se drží.
1: Já jsem stateční.
2: Výborně. Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je zpevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
1: Jako hada.
2: A postavíme se na švihadlo.
1: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
2: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
1: Takže teď už stojím opravdu jako provazochodem.
2: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy. A ruce si dáme
1: zadní nohy za patou přední nohy. Jo.
2: Jo. Ruce si dejte do upažení.
1: Hanko, to je moc těžké.
2: Já vím, že je to těžký. Tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se a palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
1: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, viď?
2: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás, děti.
1: Půlky k sobě,
2: děkuju. Vemte si ruce, které dáte do uvažení a ukloňte se doprava a doleva.
1: To jsem jako letadlo.
2: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem. A
1: můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
2: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme, trénovat. A já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!
1: Ahoj, mávám křídly!
3: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu s sebou i Ramsese a Hylíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: Dnes je 17. června.
1: A svátek slaví Adolf.
0: Jeho význam jazykovědci vykládají jako...
1: Ušlechtilý vlk.
0: Je, já jsem si vzpomněl na kreslíře Adolfa Borna, znáte ho?
1: Ten nakreslil Macha a Šebestovou a spoustu dalších veselých obrázků do knih.
0: Tak, Dolfíci, Adolfkové,
1: všechno nejlepší!

0: Mařenka s Čendou bydlí ve vysokém rohovém domě na křižovatce, kde jezdí tramvaj a auta všemi směry. Dole v domě je trafika a vedle ní veliká vrata do průjezdu. Průjezdem se člověk dostane na dvůr, kde jsou popelnice, které pan Houška ve čtvrtek ráno vystěhuje na chodník. Čenda s Mařenkou se scházejí vždycky před večeří. Mají to domluvené takhle. Počkají, až v rádiu skončí hajaja, vezmou koš na odpadky a utíkají po schodech na dvůr. Tam se sejdou u popelnice a mají chvilku na povídání a na hraní. Podle toho rádia poznají, jak se blíží jaro. V tu určitou hodinu je hned po Vánocích na dvoře úplná tma. Nad městem svítí hvězdy a měsíc a Čendův tatínek svítí ve své dílně. Tmy ale časem ubývá, za to venku je lépe vidět a dá se dělat stále víc věcí. Vysypat koš není jen tak. Mařence je 5 let a Čendovi 6. Zvednout koš tak vysoko, aby se nic nevysypalo vedle, je pro ně dost těžké. Naštěstí se na dvoře dají najít kusy prken a cihly, z nich si děti udělají takovou jako lavičku, na tu si stoupnou, Mařenka podá koš, Čenda ho vysype, pak druhý a je to. Jenže není. Na popelnici totiž seděl medvěd. Byl to žlutý plyšový medvěd Piliňák a byl tak velký jako Čenda. Medvěde, pust nás do popelnice, my musíme vysypat koš, řekla Mařenka. Prosím, přidala kouzelné slovíčko. Medvěd nic. Sundáme ho, rozhodl Čenda. Vylezl na svou lavičku z cihel a prken a zkusil vzít medvěda do náruče. Ani s ním nehnul. Medvěd byl nejen tak velký jako Čenda, ale také tak těžký. Třeba je v té popelnici poklad a on ho hlídá, řekla Mařenka. Prosím tě, poklad v popelnici? Poklady jsou vždycky v jeskyni, prohlásil Čenda s jistotou. No, já nevím, tohle přinesl tatínek ze smetišky porcelánového andělíčka. A to teda poklad je, odporovala Mařenka. My se do té popelnice nedostaneme. Já ho neunesu a za chvíli už musíme domů, řekl Čenda. Tak víš co, vstaneme v noci, až naši usnou a půjdeme sem. To nemá cenu, řekl Čenda. Naši nikdy neusnou. Já už jsem to kolikrát zkoušel zůstat vzhůru, dokud naši neusnou a nikdy neusnuli. Ráno? To jo, to spí, ale večer nikdy. Mařenka vylezla na vratký stupínek z prkínka a cihel, opřela se lokty o víko popelnice, kdyby to tak viděla maminka, a zadívala se medvědovi do očí. Čendo, on chce, abychom ho vysvobodili. Podívej, jak kouká. Já myslím, že ho někdo vyhodil a on nechce být vyhozený. On chce být náš. Řeknu tátovi, on ho sundá a vezmu ho k nám. Naši mi to dovolí. Doufám. Ty se máš, řekl Čenda smutně. Jenže já si myslím, že on určitě chce mít svůj dům. Něco mu postavíme. Náš táta říká, že každý chlap má v životě postavit dům. Tak by nám třeba pomohl. Mařenka si povzdechla. Nejdřív se ale musíme dostat do té popelnice a vysypat koš, jinak s našima nebude žádná řeč a on nás tam nepustí. Šel bys chodit. Já bych do ní z jedné strany strčil a ty bys ho na druhé straně chytla. To ne, řekla příkře Mařenka, strkat se do něj nebude. Rozprostřelo se ticho a mlčení, ani jedno z dětí nevědělo, co s tím. Hele, a co kdybychom šli před dům a počkali na Terezu, až půjde z hudebky? Tereza by nám ho sundala, navrhl Čenda. A tak nechali oba koše stát u popelnice a šli vyhlížet na chodník. Čekání na chodníku se skoro nedalo vydržet. Víš co, řekla Mařenka Čendovi, hlídej chvíli, jestli nejde Tereza, a já půjdu zpátky hlídat medvěda. Mařenka se vrátila na dvůr. Vylezla na své stupátko, opřela se lokty o víko popelnice, maminka to ani tentokrát neviděla a znovu se zadívala do medvědových očí. Byly veliké, skleněné, s hnědou duhovkou a černou panenkou. Byly opravdové jako mařenčiny. Podolů, medvěde, pojď, já ti dám ruku a seskočíš. Nic se ti nestane. Vzala medvěda za obě packy a pokusila se ho trochu nadzvednout. V tom se pod ní zvrtla jedna z ulomených cihel, které podpíraly prkénko, a Mařenka se svalila dozadu. Dopadla na zadeček a medvěd, kterého držela za přední packy, spadl na ní. Nestalo se ti nic? Starala se Mařenka, když se zvedla.
1: Ne.
0: Zabručel medvěd. Mařenka ho otáhla ke zdi, oprášila ho, opřela ho a šla srovnat stupátko. Pak vzala do ruky koš, vystoupila na prkínko, otevřela víko popelnice a v tu chvíli letěl koš na zem a Mařenka před dům pro Čendu. V popelnici byl opravdu poklad. Skleněné mističky a lahvičky od voňavky a perly a náušnice z drahokamů a rudá květina z peří a popelník se slonem a broušené zrcátko a soška nahé paní, jak leze z vody, a krabička celá udělaná z mušlí, skamenilá růže a fotografické album. Jak to všechno dostaneme ven, vydechla Mařenka, a kam to dáme? Já to vytahám. Vlezu do té popelnice, naskládám to do bundy a odneseme to do sklepa. A medvěda taky, rozhodl Čenda. Pojď teď domů, necháme tu koše, jako že jsme je tu zapomněli, a po večeři se sem musíme vrátit. Při večeři vylila Mařenka kakao na čistý ubrus a upustila chleba namazanou stranou na koberec. Čenda si namočil rukáv do krupičkové kaše a spadl ze židle. Oba málem dostali pohlavek a rychle museli utíkat na dvůr pro koš, ale hned zpátky, protože už dávno mají být v posteli. Udýchaní se sešli u popelnice. Jejich koše byly vysypané a medvěd seděl vedle, na klíně měl vyšívaný ubrus a v něm celý poklad. Úplně na vrchu byly tři opičky. Jedna si zakrývala oči, druhá uši a třetí pusu. Musíme domů, já to nepřežiju, zoufal si Čenda. Neboj, já to zařídím, utěšovala ho Mařenka. Stav se ráno. Když už Mařenka ležela v postýlce, vzala tátu kolem krku a pošeptala mu. Tati, musíš hned jít na dvůr a co najdeš u popelnice, musíš dát do sklepa. Jestli to neuděláš, budeme všichni zakletí. Přijď mi říct, až to budeš mít, protože já jinak neusnu. Dobře, řekl táta ve dveřích, nespi a čekej. Ale Mařenka už měla zavřené oči.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: cvičení Ještě chvilkýny. Každý večer, když hodiny odbyly osmou, volala paní šedivá na Bertíka, Láďu a Zuzanku. Děti, je 8 hodin, máte nejvyšší čas jít spát. Snažila se, aby její hlas zněl vesele, ale ve skutečnosti by se nejradši rozplakala, protože už věděla, co bude následovat. Zuzanka, Bertík i Láďa spustili jeden přes druhého, že se jim ještě nechce, právě si začali hrát a žádný kamarád nemusí chodit spát už v 8. Každý může být vzhůru i po 8. A pak znovu, prosím, jen co to dohrajeme, ještě chvilku, jenom chvilililinku, prosím. Paní šedivé pomalu docházela trpělivost. Bertíku, Láďo i ty, Zuzanko, jestli chcete vyrůst, potřebujete vydatný spánek, to vás ve škole jistě učili.
1: My nechceme vyrůst, chceme jen dohrát tuhle hru, vysvětlil mamince Bertík.
0: Paní šedivá se s nimi večer co večer handrkovala, přemlouvala je a prosila, aby už šli do postele. A než přestali smlouvat a loudit, bylo skoro 9. Maminka si s nimi už vůbec nevěděla rady. Jednoho dne zavolala své přítelkyni paní Peroutkové.
2: Dobrý den, tady šedivá. Ráda bych se vás zeptala, v kolik hodin chodí Kateřina s Frantíkem spát?
0: Paní Peroutková odpověděla, kolem 8. Pokud ovšem nepřijde na večeři strýček Milivoj a nevypráví nám své historky z vojny. To víte, to jsou nápady mého muže. Nejenom, že dětem dovolí, aby zůstali vzhůru až do 9:30, ještě jim dává peníze, že strýčka Milivoje poslouchají.
2: Ale obyčejně chodí do postele v 8 večer, ne?
0: Vrátila se paní šedivá ke své otázce.
2: Samozřejmě, protože dobře vědí, že jinak bych jim příště nedovolila poslouchat strýčka Milivoje a on k nám chodí někdy i 4x do týdne.
0: Protože šedivých neměli žádného strýčka Milivoje, usoudila maminka, že jí paní Peroutková asi nepomůže a rozloučila se s ní.
3: Pak telefonovala paní Zahradníčkové.
4: Dobrý den, tady šedivá. Volám jen kvůli tomu, kdy chodí váš Vilém s Gabrielou večer spát.
5: U nás si nepotrpíme na ponocování, pravila paní Zahradníčková. Manžel chodí z práce v 5, večeříme v 6:30 a v 6:30 už jsme v posteli.
4: V 6:30? Nevěřila paní šedivá svým uším. Proboha, není to zas až moc brzy?
0: Na to paní Zahradníčková řekla, že ne, protože vstávají v 5:30 ráno.
4: Komu by se chtělo vstávat už v 5:30?
0: Zhrozila se paní šedivá.
5: Nám tedy ano,
0: odsekla paní Zahradníčková uraženě a třískla sluchátkem. A tak paní šedivá přemýšlela, až si najednou vzpomněla, že jí zrovna včera maminka Jardy Tomka vyprávěla o nějaké paní Láry Fáry. Přestože ji v životě neviděla, rozhodla se, že jí hned zatelefonuje a zeptá se, co má dělat s nočními sůvičkami.
4: Dobrý den, tady šedivá, maminka Bertíka, Ládi a Zuzanky, představila se zdvořile.
6: Ano, ano, vím, jak se jim vede, řekla paní Láry Fáry. Neviděla jsem je od té doby, co se vrátili z tábora.
0: Paní šedivá si povzdechla.
4: Což o to, všem se nám vede docela dobře, ale jen do 8 hodin do večera.
0: Pak začnou děti zlobit a smlouvat, aby nemuseli do postele.
4: Paní Láry Fáry chvíli uvažovala.
0: A pořád škemrají ještě chvilku, mami, ještě chvilku? Je to tak?
4: Proboha, jak to víte? Zarazila se paní šedivá.
0: Paní Láry Fáry se zasmála. Ještě chvilkýna je jeden z nejběžnějších dětských neduhů.
6: Jak jste začala o tom, že jsou do 8 večer hodní, už jsem věděla, co mi povíte dál.
1: Poradíte mi, co s tím? Zeptala se paní Šedivá. Jak by se to dalo vyléčit?
6: Ach, to je velice prosté, zvolala paní Larifáry. Ode dneška je k ničemu nenuďte. Nechte je vzhůru, jak dlouho budou chtít. Vy s manželem běžte klidně spát a dětí si nevšímejte.
1: Nebudou z toho nemocné. Nezničí si zdraví, strachovala se maminka.
6: Nebojte se, uklidnila ji paní Larifáry. Pár dní bez pořádného spánku jim neuškodí. Opravdu, za pokus to stojí. A pokud budete mít nějaké pochybnosti nebo se vám bude zdát, že ta léčba neúčinkuje, kdykoliv mi zavolejte.
3: Večer odbyly hodiny 8 a paní Šedivá dál v klidu zašívala ponožky. Ani slovem se nezmínila o posteli. Tatínek si přelaďoval různé rozhlasové stanice, zatímco Bertík, Láďa a Zuzanka hráli Člověče nezlob se.
0: Hodiny odbyly 9. Paní Šedivá odložila ponožky a sáhla po časopisu pro ženy. Tatínek si stále ladil rádio a Bertík, Láďa a Zuzanka dál hráli Člověče nezlob se. Když hodiny odbyly 10, paní Šedivá zívla a odložila časopis. Tatínek vypnul rádio, ale Bertík, Láďa a Zuzanka rozehráli další kolo.
3: V 10:30 odešli rodiče spát a nechali děti v pokoji.
1: O půlnoci se paní Šedivá probudila. Nejdřív se lekla, myslela si, že v domě jsou lupiči, ale pak si vzpomněla na své sůvičky, sešla po špičkách ze schodů a nahlédla do pokoje.
3: Bertík, Láďa a Zuzanka ještě stále hráli Člověče nezlob se.
6: Další den spali do 11:30.
0: Kolem 9:00 se pro ně stavoval Jarda Tomek, jestli nepůjdou na plovárnu. Ale paní Šedivá mu popravdě řekla, že všichni ještě spí. Nakonec se probudili a hned se začali hádat a hašteřit. Jak se doslechli o Jardovi a o plovárně, zlobili se. Proč si nás nevzbudila? A Jarda taky na nás mohl počkat.
6: To bych ráda věděla, proč by si Jarda kvůli vám kazil den. Měl čekat, až se uráčíte vstát? Ale dost řečí, pojďte se nasnídat.
3: Toho večera se tatínek s maminkou vypravili do kina. Bertík, Láďa a Zuzanka zatím doma hráli blechy.
0: Když se rodiče kolem 10:30 vrátili, děti stále hrály blechy a nemohli se dohodnout, kdo je na řadě.
3: Třetí den byli na 9:00 ráno objednaní k zubaři. Proto je maminka v 8:00 vzbudila.
1: Zuzanka byla tak ospalá, že se nemohla ani nasnídat.
7: Láďa zíval,
1: až mu zaskočilo vajíčko natvrdo. Museli ho obrátit hlavou dolů a pořádně s ním zatřást.
6: Bertík jen seděl, mlčel, omnul si oči. Cestou k zubaři usnul hned v autě. Zuzanka až v čekárně a Láďa teprve na zpáteční cestě.
3: Když večer tatínek s maminkou odešli spát, navrhl Láďa, máme pořád trčet doma. Pojďme si hrát ven. Vyběhli do tmy, nasadili si kolečkové brusle a začali na nich jezdit po ulici.
6: Paní Mráčková od naproti vyběhla v županu před dům a spustila křik. Nevšimli jste si, uličníci, že je skoro půlnoc? Co pak se v noci takhle vyvádí?
8: My už nemusíme chodit brzo spát. Můžeme být vzhůru, jak dlouho chceme, řekl Láďa.
6: Tak se běžte honit někam jinam. Tady bude ticho.
3: Paní Mráčková se otočila na podpatku a praskla za sebou dveřmi.
6: Dětem nezbylo nic jiného, než se vrátit domů.
9: Vytáhli si hrací desku na člověče, nezlob se. Zuzanka prohlásila, že si vezme růžové figurky. Ale Láďa ji hned zarazil.
8: Pardon, teď jsem na řadě já.
9: Zuzanka mu připomněla, že on měl růžové včera, Bertík předevčírem, a tak dneska je

dávali dobrodružný film o indiánech, kovbojích a cestovatelích a děti se velice těšili. Jakmile však našli svá sedadla a usadili se v přítmí sálu, v tu ránu usnuli. Přišli o týdeník, o krátký film s myšákem Mickeym i o celý film o indiánech. Promítání skončilo a ostatní děti odešly domů na oběd. Ale Láďa, Zuzanka a Bertík spali dál. Zuzanka se probudila první, posadila se a protřela si oči. Kde to jsou? Proč je tu taková tma? Byla celá rozlámaná, bolely jí ruce, nohy, záda. Šťouchla do Bertíka a Ládi, až se taky probudili. Pořádně se lekli, když viděli, že jsou ještě v kině. Teď už v tmavém a opuštěném. Jen v první řadě seděly dvě krysy, chroupaly preženou kukuřici a Zuzanka se dala do hlasitého nářku. Všichni už jsou pryč a my tu teď umřeme hlady. Mlč, ty káčo ubulená, za mnou, ozval se Láďa. Tápali ve tmě uličkou k nejbližším dveřím. Byly zamčené. Zkoušeli další východy, ale ani ty nešli otevřít. Zuzanka se znovu rozbrečela. Já mám hlad a chci domů. Bertík řekl, musí tu někde být nouzový východ. Pojďte se podívat. Znovu šátrali pod mě uličkou mezi sedadly, až vylezli na pódium před plátnem. V tom se otevřely dveře. Tmu prořízlo ostré světlo baterky a čísi hlas zavolal, hej, co tady děláte vy uličníci? Byl to vrátný pan Murdych. Bertík, Láďa i Zuzanka měli velkou radost, že ho vidí. Rozběhli se k němu a přilepili se na něj jako klíšťata. Vysvětlovali jeden přes druhého. My jsme tu byli zamčení, asi jsme usnuli. Kolik je hodin? Pusťte nás ven. Pan Murdych se jim smál, odemkl hlavní vchod a dovedl je domů. U Šedivých se hrála odpolední partie kanasty s andrlovými a tatínek s maminkou se příliš nedivili, že děti zaspali kino. Na stole v kuchyni máte jídlo a nezapomeňte po sobě všechno uklidit, řekla paní Šedivá a pokračovala ve hře. Děti se odšourali do kuchyně, ale byly příliš unavené, než aby mohli něco sníst. A tak šli rovnou do svého pokoje a svalili se do postelí. Následujícího dne, byl to už pátý den od začátku léčby, měla sousedovic Petra narozeniny. Při té příležitosti se konala velká oslava s různými soutěžemi, kouzelníkem, který předváděl všelijaké triky, s hrami, balónky a odměnami pro děti. I Láďa, Bertík a Zuzanka byli mezi hosty. Ale celé odpoledne seděli jako zařezaní. Zuzanka měla tak černé kruhy pod očima, až Petřina maminka dostala strach, že se jí udělalo špatně a nedovolila jí jíst další dobroty. Bertíkovi klesla hlava právě v okamžiku, kdy kouzelník vytahoval z klobouku králíka. Kouzelníka se taková nezdvořilost dotkla a tak věnoval králíka Hubertu Preclíkovi. Láďu přepadl spánek v sedě. U stolu si opřel tvář o talířek se zmrzlinou, zavřel oči a nechal si zdát, že je na severním pólu. Petřina maminka přivolala všechny děti, aby se na něj podívali. Byla z toho ostuda jako hrom. Když se večer přiblížila 8:00, tatínek s maminkou seděli nad rodinným rozpočtem a moc toho nenamluvili. Zuzana

Katinka, Láďa a Bertík do sebe na gauči šťouchali, aby neusnuli. Nakonec hodiny odbyly. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Děti okamžitě vyskočily. Už je 8 hodin, smíme jít spát. Už nikdy nechceme ponocovat. Paní šedivá se podivila. Myslela jsem, že se vám to líbí. Říkala jsem si, že v jiných rodinách to asi dělají taky tak. Děti se div nerozplakaly. Nikdo nechodí spát tak pozdě jako my. Pusťte nás už spát. Prosím. Prosím. Tak dobře. Když budete hodní, smíte chodit do postele každý den v 8. Nechala se přemluvit maminka.

0: Písničku.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jo.
1: Tři bílé růže. Byl kupec a měl tři dcery. Jezdil na trh prodávat zboží. Pokaždé, když se vypravoval do trhu, prosil ho obě starší sestry, aby jim přivezl krásné šaty. Nejmladší dcera nechtěla nic. Zatímco se ty dvě strojily před zrcadlem, hleděla si práce a byla pilná jako včela. Když se kupec zase jednou vypravoval za obchodem, naléhal na nejmladší dceru, aby si rovněž něco přála. Onže jí to z trhu rád přiveze. Dcera řekla, když jinak nedáte, přineste mě tři bílé růže. Otec přijel na trh, rozprodal zboží a koupil dcerám šaty. Když tak chodil po městě, šel okolo zámku a ten zámek byl zakletý. V zahradě spatřil tři bílé růže. Vzpomněl si na nejmladší dceru, vešel do zahrady a růže utrhl. V tu chvíli uhodil z čistého nebe hrom a u růžového keře stál smutný netvor, který oslovil kupce lidským hlasem. Pro koho ty růže tráš? Otec mu pověděl o nejmladší dceři. Netvor řekl, za to, že si ty růže utrhl, musíš mě dceru přivést, jinak bude s vámi oběma zle. Dal mu na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Kupec se vrátil domů. Měl radost z tolika zlata a stříbra. Ale trápilo ho, že musí obludě dovést svou nejmilejší dceru. Starším dcerám dal drahý mušelín na krásné šaty, nejmladší tři bílé růže a řekl, ty růže jsem utrhl v zakletém zámku a musím tě tam dovést. Jsi mladá a hodná. Bylo by tě škoda, půjdu místo tebe. Dcera mu to nedovolila, že půjde sama. Sestry se tvářily, jako by za ní plakali, ale byly to falešné slzy. V šátku, kterým si utírali slzy, byla totiž cibule. Otec vzal dceru a vypravili se spolu do města. V zámku nepotkali živou duši. Chodili z komnaty do komnaty a všechny byly prázdné. Jen v poslední stál prostřený stůl a čerstvě povlečené lůžko. Zůstali v zámku na noc. Ráno přišel do komnaty netvor. Měl smutnou tvář a řekl, že otec se má vrátit domů, ale dcera musí zůstat na zámku. A zase dal kupci na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Dcera žila v zakletém zámku sama. Jen jednou za den přicházel za ní do komnaty netvor a měl neskonale smutnou tvář. Když dcerka žila na zámku třetí rok, poprosila netvora, aby pustil za otcem na návštěvu, že se jí stýská. Netvor ještě více se smutnil, ale nakonec jí dal dovolení na tři dny, ale řekl, že jestli se nevrátí, učiní mu zle. Otec měl radost, že dcera je živá, zdravá, vyptával se, jak se má na zámku. Dcera odpověděla, milý tatičku, dobře se mám. Každý den je stůl prostřený, lůžko čerstvě povlečené, šatu mám, kolik chci a jak jich chci. Nic mi neschází, ale přece jenom jsem ráda, že jsem vás zase jednou viděla. Zůstanu u vás tři dny, potom se ale musím vrátit do zámku, jinak bych tomu netvoru způsobila veliké zlo. Kupec dceru přemlouval, aby se do zakletého zámku nevracela. A také sestry se jí snažili zadržet, protože jí záviděli. Zadrželi do čtvrtého dne, ale pak už na přemlouvání nedala. Vzpomněla si, jak byl netvor smutný, když ji pouštěl domů. a táhlo ji to zpátky do zakletého zámku. Šla a když přišla do zámku a vstoupila do své komnaty, netvor tam ležel neživý vedle neustlaného lůžka. Když na něj dívka promluvila, ani se nehnul, tak byl mrtvý. Zaplakala nad tím, co způsobila, když nedodržela slib. A bylo jí mrtvého netvora líto. Z veliké lítosti ho políbila na smutnou tvář. V tu chvíli se zablízklo z čistého nebe. V zahradě rozkvetly tři bílé růže a mrtvý netvor se proměnil v krásného prince. Princ dívku objal a řekl: děkuji ti, že si upřímným polibkem zbavila zakletí mne i celé město. Teď jsme svobodní a ty budeš mou královnou a budeme tu vládnout dobrým lidem až do samé smrti. A tak se i stalo. Starý kupec měl velikou radost a nehodné sestry z černé závisti

0: O vodovodu, který zpíval v opeře. Vodovod je obyčejná věc, ale hrozně důležitá. Dává vodu hrncům, kbelíkům, sklenicím, kropicím konvím a dokonce i vanám. Dává vodu od rána do večera, ale víte, že mu to vůbec nevadí? Když má jen chvilku volno, pustí se do zpívání. Jsou vodovody, které moc zpívat nedovedou, to je pravda. Některé zpívají dokonce falešně. Každý nemůže mít Bůh ví jaké nadání. Ale představte si, že v jedné kuchyni mají vodovod, který zpívá tak krásně, že hodiny úžasem pokaždé přestanou tikat. Má nádherný hlas. Hluboký jako hrnec na prádlo. A večer, když je umyté nádobí a všude ticho, začne zpívat písničky. Například:
1: teče voda, teče.
0: A podobně. A sklenice, hrnce, talíře i hodiny poslouchají. Nikdo se ani nepohne, nikdo ani nedýchá. Ale všichni se musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: jenže v televizi běží zrovna Rusalka. Dvě staré židle chtějí poslouchat a tak začnou vztekle vrzat.
1: Tady bude ticho, tady nikdo ani necekne. Chceme se dívat na operu.
0: A vržou a vržou. A co může vodovod dělat? Nechá zpívání a mlčí. Ale je mu to líto. Slzy mu tečou, jedna za druhou, až se jeden červený hrnec neudrží a řekne.
1: Že se ty židle nestydí, co pak si vodovod nemůže po práci ani zaspívat?
2: A vůbec,
0: řekne Credence.
2: Nač tady má vodovod ztrácet čas?
0: A protože je obrácena k vodovodu, řekne mu rovnou.
2: Nebuď blázen, tady je tě škoda, běž do hudební školy, jednou se můžeš dostat třeba i k divadlu, proč ne?
0: A vodovod přemýšlí a nakonec si řekne.
3: Proč bych se nemohl učit zpívat, co když mám opravdu nadání?
0: A tak se jednoho dne sebere a jde. Hudební škola je plná písniček. Tady hraje klavír, tam zase klarinet. Vodovod je z toho trochu vedle, ale říká si.
3: Jen klid. Proč by tady nemělo být plno písniček? Je to přece hudební škola.
0: A jde po schodech rovnou do ředitelny.
3: Jsem vodovod.
0: Představí se, když vstoupí. A ředitel vstane od stolu a řekne.
1: To mě těší
0: a natočí si trochu vody do skleničky, protože má zrovna žízeň.
3: Rád bych se učil zpívat,
0: řekne vodovod.
3: Mám prý nadání, říkají to sklenice, hrnce, Credence i hodiny.
1: Co říkají sklenice a hrnce, to pro mě není rozhodující,
0: řekne ředitel.
1: Zkuste něco zaspívat, pak se uvidí.
0: A vodovod si odkašle a začne zpívat.
4: Teče voda, teče.
0: Je to opravdu nádherné. Ředitel se musí usmívat, i kdyby nechtěl. Taková je to krása. A nakonec řekne.
1: Skutečně, máte veliké nadání. Mohlo by z vás něco být. Jste přijat. Chovejte se tady slušně, hlavně nedělejte louže.
0: A tak si vodovod pořádně utáhne kohoutek a začne se učit. A učí se, až se naučí zpívat všechny stupnice a všechny písničky a všechny opery. A když to všechno umí, sebere se a jde do velikého divadla, které stojí rovnou na nábřeží. Divadlo je samý zpěv. Tady zpívá mužský sbor, tady ženský sbor a tady dětský sbor. Ale vodovod tím není nikterak překvapen. Má už nějaké zkušenosti. Jde rovnou k řediteli a zaspívá mu asi tak 10-15 oper.
1: Dobrá,
0: řekne nakonec ředitel divadla.
1: Přijmu vás velmi rád, neboť vodovod, který tady máme, zpívat neumí. A jak to vypadá, řekněte sám, vodovod v opeře a nezaspívá ani notu.
0: A tak se vodovod stane vodovodem v opeře. Je samozřejmě velice zklamán a má 1000 chutí vrátit se do kuchyně. Ale považte, jednoho dne se stane neštěstí. Pán, který zpívá v Rusalce vodníka, dostane škytavku. Všichni jsou zoufalí. Blíží se začátek představení. Nikdo neví, co bude, až si ředitel vzpomene na vodovod, který umí zpívat. A tak navlečou vodovodu zelené šaty, paruku, táhnou ho na jeviště a diváci jsou nadšeni. Všichni tleskají a volají.
1: To je, pane, jiný vodník, z toho kape opravdu voda.
0: Je toho hned plné město. A když se to dovědí dvě staré židle v kuchyni, vezmou si červené plyšové šaty a jdou do divadla. Je tam plno židlí v červených plyšových šatech. Plno židlí, které jsou potichu, jenom staré židle z kuchyně vržou a vržou, aby je každý slyšel. Aby každý slyšel, jak si mezi sebou povídají.
1: Tohle je náš vodovod. Když jsi zpíval u nás v kuchyni, vždycky jsme říkali, že z něho něco bude.
0: Ale ostatní židle tohle nezajímá. A šeptají.
2: Mohli byste nechat toho vrzání? Rádi bychom slyšeli, jak zpívá vodovod.
0: A co mohou staré, hloupé, kuchyňské židle dělat? Musí být hezky potichu. A v tom tichu je slyšet, jak vodovod zpívá. Jak zpívá nádherně. Tak, že se všichni kolem musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
1: A kdy tady bývá léto?
2: To máte různý. Letos bylo v pátek.
3: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
1: A...
3: To je takový daleký ostrov.
1: Jakože léto už bylo, jo?
3: No, že bylo, ale bylo kratulinka.
4: Už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
4: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní, ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
5: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
4: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně se naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.

0: Díky cvičení.
1: Zánkou.
2: Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko,
2: já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
0: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
2: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
0: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
2: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký, růžový
0: had.
2: A dost, jdeme cvičit, to jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet, ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
0: Já jsem to slyšel taky.
2: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky? Ležíš na zádech?
0: Ležím.
2: Musíš k tomu ale stáhnout svůj
0: zadeček, myslíš?
2: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněni se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
0: Je tam vodě ručičky z kopítky.
2: Tak jako, co ti na to mám říct?
0: Asi
2: dáme ti ruce.
0: Víc.
2: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda,
0: takže nahoru
2: bříško,
0: nad hlavičkou.
2: Přesně tak, bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
0: Je to nejlíp.
2: Přetočíme se na bříško, přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
0: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
2: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
0: Těsto, třeba veverka leskonka válečkem válí těsto.
2: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Piggy, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, mě se z toho točí hlava. Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Piggy, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
0: To.
2: Jo.
0: Dobře.
2: Došlo mu to, milé
0: dobře.
2: Děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Piggy je velmi šikovný. Mějte se moc hezky. Ahoj.
0: Ahoj, bříškováčci.

0: No tak máme zase jeden rok za sebou.
1: Á, je.
0: Jaký pak á, je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
1: To vím taky.
0: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
1: A ty to nevíš?
0: Co nevím?
1: Že zase máme jeden rok za sebou.
0: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
1: Tak proč si to říkáš, když to víš?
0: A můžu si něco říkat, když to nevím?
1: To sotva.
0: Tak vidíš, to by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
1: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
0: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
1: A že musíme koupit nový kalendář.
0: Tak vidíš.
1: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
0: Protože to je samozřejmý.
1: A že je rok pryč, to samozřejmý není?
0: No je samozřejmě.
1: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
0: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
1: Není?
0: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
1: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
0: No a učil ses?
1: Tedy samozřejmě.
0: Aha.
1: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
0: Co si tu tam bubláš?
1: Já jsem se toho moc nenaučil.
0: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
1: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
0: A ty to nevíš?
1: Co nevím?
0: Že jsi se toho moc nenaučil?
1: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
0: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
1: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
0: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
1: A proč, tati?
0: To se ptáš, nebo co?
1: Jo, jsem už tak smělý.
0: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
1: To by samozřejmě bylo špatný.
0: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
1: A k čemu, prosím tě?
0: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
1: Není?
0: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.
1: Je.
2: Tiki kalendář. Dnes je 17. června
3: a svátek slaví Adolf.
2: Jeho význam jazykovědci vykládají jako...
3: ušlechtilý vlk.
2: Je, já jsem si vzpomněl na kreslíře Adolfa Borna, znáte ho?
3: Ten kreslil Macha a Šebestovou a spoustu dalších veselých obrázků do knih.
2: Tak, Dolfíci, Adolfkové,
3: všechno nejlepší.

0: jak bába ošálila čerta. Byla v jedné vsi bába. Chaloupku měla za humny, starou a sešlou, sama tam zůstávala. Vedlo se jí špatně, ale ona žebrotou nemohla, však by jí lidé byli vyčetli, že chalupu má a přece jde žebrat. A tak byla z té své bídy zarmoucená, že už jednou sama si povídala, co mám z toho, že jsem celý život dřela a že jsem spravedlivý život vedla. K stáří mám umřít hlady. Jen to pověděla. Zaklepá někdo na okno chaloupky. Bába otevře špehýrku a vidí černého chlapíka. Usmívá se na ní a povídá. Otevři mi. Jsem cestou zmořený a rád bych odpočinul. Ale bába ve zlosti mu na to. No to tak, tuláky a poběhlíky přechovávat. Jdi jen svou cestou. U mě pro tebe místa není. A chtěla zavřít špehýrku. Ten černý však tam honem ruku strčil. Chlupatá byla a drápy měla místo nechtů. A bába zavřít nemohla. Dost se zlobila a láteřila. Černý se jen řechtal a povídá. Buď ticha, bábo, já nejsem zlý. To hleď. A na černé dlani ukázal dukát blízkavý. Jak bába dukát uviděla, hned se jí oči šíře rozevřely, popadla peníz a honem už běžela otevřít. Nehleděla na to, jak host vypadá. Hned ho do sednice vedla a ptá se, má-li on takových žluťáčků víc. Pocestný znovu otevřel dlaň a na ní, hle, zase žluťáček dukátek. Bába dychtivě po něm sáhla a honem s ním do kapsáře. Vidá, napadlo jí. Není on v skutku ten chlapík takový zlý, jak se zdá? Potom hosta za stůl posadila a chtěla honem něco sehnat, čím by ho uctila. Ptá se, co on rád. Kus uzeného masa, bábo, přines. Bába běžela k řezníkovi, koupila maso a pospíchá uvařit. Ale tuze pěkné není, povídá doma, čmoudem páchne. Nevadí, hostí na to, takové já nejradši. Když se najedl, přisedla k němu bába blízko, dukát v dlaní obrací a povídá, že je těch žlutých ptáčků velkou milovnicí. Ten černý se rozesmál a povídá, přinesu ti jich, kolik chceš. Když mi slíbíš svou duši, já jsem čert. Bába se nalekla a hned řekla čertovi, neslíbím, ale prodám. Na okně u půdy visí pytel, do toho mi na nos peněz, až bude plný, potom dostaneš duši. Čert se sebral a letěl do pekla pro peníze. Ale bába zatím honem běžela na půdu. Pytel na dně prostřihla. Když čert s penězi přiletěl a do pytle je vsypal, oni tou děrou proběhli na půdu. Musel čert znovu letět pro peníze a zás a tolikrát museli nasypat, až byla půda plná. Tu i pytel se naplnil. Čert celý uřícený viděl, jak ho bába vyplatila. Přišel k ní a povídá, peníze máš, jsem z duší. Ale ona mu na to, ještě tvou není. Ještě jednu věc mi vyplníš, potom dám duši. Aby bylo bez hádání, čert svolil, a ptá se, co má tedy dělat. Bába mu dala síto a povídá, nanos mi z rybníka vody do sudu, který mám na zahrádce, potřeba zeleninu zalévat a vody není. Čert vzal síto, běžel k rybníku, ale ať nabíral, jak nabíral, ať běhal, jak běhal, vody do sudu nedonesl. Když už byl uběhaný, že ani nohou necítil a pot se z něho jen řinul, praštil sítem na zahrádce a povídá zlostně bábě. Věru, já jsem starý čert a zlý, ale ty s bábo ještě horší. Potom jí dal políček, až se jí v očích zajiskřilo a zmizel. Tak se bába čerta zbavila a měla plnou půdu peněz. Dobře se jí potom dařilo, ale znamení od čertových drápů zůstalo jí ve tváři na dosmrti.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Byl jeden starý král a měl tři syny. Když jeho čas vypršel a z tohoto světa odebírati se měl, optal se jich, co by který chtěl, aby mu zanechal. Starší dva prohlásili, že by chtěli být králi jako pan otec. Nejmladší, Petřík, však pravil takto. Já si otče víc nepřeju, než aby mě měl každý rád, kdo se na mě jen podívá. Otec tedy dal každému požehnání na jejich vlastní přání a umřel. Po smrti otcově umínili si bratři jít na zkušenou do světa. Starší dva oblékli se okázale jako princové. Nejmladší Petřík s nimi šel jako chudý pocestný. Na nocleh přišli do jedné krčmy v lese. Princové se ubírali do izby a Petřík vešel do kuchyně, ale krčmářka zle se obořila. Co tu chce ten otrhanec? Hybaj! Obrátila se na něho s vařečkou, ale v tom okamžení ji všechna zlost přešla a otrhanec se jí velmi zalíbil. I vzala ho do izby, předkládala mu lepší jídla než princům, lepší víno k pití a měkčí lože mu ustlala. A ráno, když měli odcházeti, dala mu do ruky čutoru s vínem na rozloučenou. To, aby sis na mě vzpomenul, kdykoliv se z ní napiješ, zůstane vždycky plná. Petřík poděkoval dobré krčmářce a ubíral se s bratry dále. Čutura byla opravdu plná nejzácnějšího vína. Všichni z ní pili do sytosti a přece z ní neubylo. I viděl, že krčmářka měla pravdu a velice se z toho daru těšil. Bratři mu to dost záviděli, ale když se na něho podívali, závistě přešla. Na nocleh přišli opět do velkého dvorce. Princové zase všude napřed a Petřík, že byl ošumělý, zůstával pozadu. Když bratři se dali k večeři, šel a též přisedl. Tu se hospodyně rozhněvala a vzkřikla. Jak se můžeš opovážit, ty trhane? V tom ale na ní pohlédla a bylo po zlosti. I hned k němu přistoupila s úsměvem, nejlepší jídla mu předkládala a modré z nebe by mu byla snesla. Večer ho na svoje vlastní lože položila a když se ráno pryč ubíral, dala mu dárek. Tady máš ubrousek, aby sis na mě vzpomenul. Kdykoliv ho prostřeš, budeš mít na něm jídel, co hrdlo ráčí. Petřík hospodyni pěkně poděkoval a odešel s bratry dále. A tak už nemuseli hledat krčmu ani se o jídlo starat. Ubrousek jim dal, co jen hrdlo ráčilo, a čutora dala víno nejzácnější. Večer opět přišli na nocleh do jednoho zámku, kde prince velmi vlídně přijali a o Petříka se nestarali. Ale málo si z toho dělal, ometal se po dvoře, dokud se mu líbilo, a pak vešel do izby, kde druzí besedovali. Paní ihned vyskočila, chtěla ho dát vyhnati, otrhance, ale sotva se na ní podívala, její srdce zjílo. Dala mu hned krásné šaty, posadila ho do čela stolu, nejlepší jídla mu předkládala a nemohla se na něho vynadívat. Pak hezké lože mu připravila jako princovi. Ráno při odchodu mu dala třírohý klobouček se slovy. To, aby sis na mě vzpomenul, když si ten klobouček nasadíš na levé ucho, bude ze všech tří rohů střílet, když na pravé bude hrát tuze pěkná muzika do tance.
Petřík paní co nejpěkněji poděkoval, schoval klobouček a ubíral se s bratry dále. I přišli do jednoho velkého města a v hospodě se dověděli, že král té země má jedinou krásnou dceru, ale nadmíru své hlavou. Král by byl rád, aby se již vdala, ale ona žádného z ženichů, kteří na námluvy přijížděli, ani vidět nechtěla. A když přece jezdit nepřestávali, vyžádala si na otci, aby směla každého ženicha zavřít do vězení a hladem a žízní ho mořit. A tu přišli do města naši tři princové a umínili si ucházeti se oni. Jak si řekli, tak i udělali. Šli tedy k zámku a princezna, jak je oknem přicházet viděla, rozkázala, aby je i hned chytili a do vězení zavřeli. Tak se i stalo a ke dveřím postavili stráž. Bratříčkové, to nic, že nás zavřeli. Napijme se a buďme veselí, řekl Petřík, vytáhl čutoru, napil se, dal bratrům, zavolal také stráž, aby se napila, stráž přivolala druhé, ti třetí a do vězení se cesta netrhla. Petřík dal každému, kdo přišel, napít vína, jakého ani na královském stole nebylo, a kdo se napil, zpíval a smál se na celé kolo. Když král slyšel výskot opilých služebníků, ptal se, co se to na zámku děje, a tu mu vypravovali o podivné vězňově čutoře, z které ustavičně teče nejvzácnější víno, aniž by v ní ubývalo. I zachtělo se králi čutory a vzkázal vězni, aby mu ji dal. Ale Petřík zase vzkázal králi, že mu tu čutoru dá, jen když mu dovolí u princezny na lože po celou noc stát. I podivil se král té žádosti, ale že se mu té čutory tuze chtělo, šel k dceři a řekl jí, co Petřík žádá. Princezna nechtěla přivolit. Ale když král řekl, že jí dá do jizby na stráž 12 mužů, svolila. Večer dovedli Petříka z vězení do princezniny jizby, kde bylo již o něch 12 mužů. Princezna ležela na loži přikrytá a na tváři měla hustý závoj. Petřík se postavil nepohnutě k loži, ale nespatřil do rána ani její prst. Ráno ho odvedli do vězení a když si naplnil několik nádob vínem, odevzdal čutoru králi. Bratři ho plísnili, že budou mít žízeň a že nedostanou pití. Jen se nebojte, vždyť máme ještě co pít i jíst, jen buďme veselí, těšil je Petřík. Prostřel ubrousek a přichystal skvostnou hostinu. Jedli, pili a kdo jen přišel, dostal jísti, kolik chtěl. I zbíhali se lidé ze všech stran na tu nevídanou hostinu. Divil se zase král, jaký to zhon lidu, a když slyšel o divotvorném ubrousku, zachtělo se mu jej také. I vzkázal vězni, aby mu ubrousek dal. Ale ten mu zase vzkázal, že jej dá, ale jen když ho nechá přes noc u princezny na lože stát. Král vše řekl dceři a slíbil, že jí pošle opět 12 mužů na stráž. Princezna se už nezdráhala, neboť se přesvědčila, že se vězeň počestně choval. Na noc odvedli

0: levé ucho a ten spustil tak líbeznou muziku, že každý byl jako okouzlen a bylo mu do tance. Zapomínali na jídlo, pití i na všecky obtíže a jen poslouchali. I k uším královým se ty zvuky zanášely a poslouchal unesen nevěda, odkud ta kouzelná hudba přichází.
1: No a teď si zase uspořádáme jinou zábavu, řekl vesele Petřík, nasadil si klobouček na pravé ucho a v tom okamžení strhla se taková střelba, že se zámek otřásal. Lidé z rozkoše tak náhle vytrhnutí mysleli, že svět se boří a horem pádem utíkali kam, který jen mohl. Král všecek zděšen také vyběhl ven v domnění, že nepřátelské vojsko zámek dobývá, ale tu mu povídá jeden sluha, že si tu zábavu uspořádal jeden z vězňů a začal vypravovat o divotvorném kloboučku. Když to král slyšel, rozkázal vězni, aby zanechal střelby a ten klobouk mu dal. I vzkázal Petřík králi, že klobouk mu dá jen tenkrát, jestli ho nechá přes celou noc u princezniných nohou klečet. Na ta opovážlivá slova šel král opět k dceři na poradu. Dlouho nechtěla princezna přivolit, až když jí vypravoval o divotvorném kloboučku vězně, dala se přemluvit. A otec slíbil, že jí 24 mužů dá na stráž, aby se jí nestala potupa. Na noc dovedli Petříka do princezniny jizby, kde již stála určená stráž. Ten poklekl na lože k jejím nohám a nepohnutě se na ně díval. Ležela závojem zakryta, jako by z kamene vytesána byla, ale nedalo jí to. Ráda by zvěděla, co je zač ten, co tak usilovně o jediný její pohled se uchází, že za ní i největší bohatství svoje dal. Pomalinku odhrnula závoj, jen co by očkem na něho pohlédla. Nevěděla však, co jí čeká. Jakmile ho spatřila, náhle se do něho tak zamilovala, že hned závoj odhodila a stráž pryč poslala. Divil se král nemálo, když ráno stal a viděl, že dcera jeho a vězeň se mají rádi, že ona jiného za muže nechce než jeho. Dal jim tedy požehnání. Princové byli hned z vězení propuštěni a slavila se hlučná královská veselka. Po veselce vrátili se bratří Petříka naspět do svých království a litovali velmi, že nežádali od otce též takové dědictví jako on. Oni byli králové a nic více, ale jeho měl každý rád, kdo se naň podíval. Měl vzácné dary, krásnou ženu a k tomu ke všemu stal se nakonec jako oni také králem.

0: Čka.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

kouzelník. To je jedna taková ulice. A v té ulici je varieté. Hned vedle varieté stojí škola. Vedle školy hotel. No a potom je tam ještě mnoho domů, ale ty už do tohohle příběhu nepatří. A teď dávejte moc dobrý pozor, co se stalo. Jednou, pozdě večer, vyšel z toho varieté kouzelník. Ruce měl v kapsách, usmíval se a pískal si, což dovedou naráz opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bác sebou. Rovnou na nos. I vytáhl ruce z kapes, vstal a povídá do... Zkrátka řekl něco moc škaredého. Byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá čáry, máry, funk, ať je ta škaredácká škola pryč. A v tom to udělalo žic a ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, he, a je to. Já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola, žáčci, školáčci a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl, to je prýma, místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel s paní učitelkou a žáčci, školáčci jim honem oznamovali, škola není, zmizela. O, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl i hned, celý zadýchaný, v papučích, a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušeni tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože neměl jako obvykle ani jednu úlohu. Řekl panu řediteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle shlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci? Povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli. Stejně vím, co se stalo se školou. Nechal jí zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle a řekl klukovi, jaký kouzelník. Kluk povídá, tady, vedle, zvariete. Drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne, čáry máry fuk, ať je ten míček pryč. A otevře dlaň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu? Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šejdíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani 1000 vyučených zedníků.
natož jakýsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla: ty, opakuj si raději počty, darebo. A ostatní žáčci, školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc. A nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a dal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevrle: co pak? A ten kluk mu všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl: já, že jsem hanebný podvodník a šejdíř? A že klamu? Škrholové jedni? Já jim ukážu. A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi: tak já jsem tedy ten kouzelník. Pan inspektor řekl: jaký kouzelník? Kouzelník se zamračil a řekl: přece ten, co nechal zmizet tuhle školu. Tak co? Jsem podvodník a šejdíř? Aha. Pan inspektor si odkašlal a řekl: pane, račte co nejrychleji odejít a nechte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči. Pan ředitel řekl: správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit. A paní učitelka vykřikla: zavolejme policii. I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem: tak, já jsem tedy podvodník. To se na to tedy podíváme. Zašilhal významně na toho kluka, potom si vyhrnul rukávy a řekl: čáry máry fuk, ať je ta škola zase tady. A v tom to udělalo žrc. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal, ale potom všem řekl: to koukáte, škrholové. Já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi. Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl: to je neslýchané. A odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci, školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední se loudal samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal. Chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola, a takhle přišli jen o tělocvik a hned druhou hodinu měli počty. Ach jo, to je trápení.

0: Chlubí se chovatel norků.
1: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.
2: Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Trápení se školou.
3: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
2: Ne, svatý Mikuláš.
3: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
2: Já?
3: No ty? No tak, co bylo?
2: No, co by? Trošku začalo pršet.
3: Cože?
2: A klíšťat je letos taky hodně.
3: Na to se tě neptám.
2: Tak na co se ptáš?
3: Jak bylo ve škole?
2: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
3: Kluku, já se tě ptám naposledy.
2: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
3: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
2: Zvítězil jsem.
3: Prosím?
2: Jo. Hodinu mě slýchali, ani slovo ze mě nedostali.
3: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
2: Viď, já to říkám taky.
3: Prosím?
2: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
3: Hurvajs?
2: Nějak se mě neudělalo dobře.
3: A kde?
2: Ve škole.
3: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že ti tam posílám?
2: Abys měl doma klid, viď?
3: Hubelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
2: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
3: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
2: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
3: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
2: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
3: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
2: No a divíš se?
3: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
2: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
3: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
2: Tak ahoj.
3: Stůj.
2: Co je?
3: Kam pak jdeš?
2: S pravdou ven.
3: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
2: Jenom jednu.
3: Cože?
2: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
3: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení, to je nadělení.
2: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
3: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
2: A předtím ano, ty chudinko.
3: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
2: Ale nic si z toho nedělej, mně taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
3: Hurvajs.
2: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
3: Se špinavou košilí?
2: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí, tak můžu už jít.
3: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
2: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.

0: Energie cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci!
2: Ahoj, Peggy.
1: Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
1: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
2: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
1: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dává různě vysoko.
1: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
1: Taková guma, jako třeba je v kalhotách,
2: do kalhot.
1: Ano.
2: Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
1: jak
2: a na moje nohy.
1: Potřebuju.
2: Minimálně 6 metrů, jo. 7 metrů.
1: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů.
1: Dobré.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
1: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
1: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi
2: tak,
1: náma,
2: víš? Vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
1: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Aha. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít.
1: Aha.
2: V každém případě naším cílem bylo, co? Dětem tuto věc připomenout.
1: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
1: se
2: o dva
1: třeba
2: centimetry.
1: Ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
1: pružný.
2: Má hbité nohy a
1: jak
2: pružný.
1: Vyskočí.
2: Ano.
1: Aha. A poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlík a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
1: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano.
1: Že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
1: To je
2: protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
1: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: Když někdo z nás nechtěl jíst a jenom se tak rýpal v talíři, naše babička mu říkávala: ty jsi mlsný jako koza. Dlouho jsme nevěděli, co to přesně znamená, dokud nám nevyprávěla tuhle pohádku. Pohádku o mlsné koze. Žila byla v jedné chaloupce holčička Andulka a její tatínek. Kromě slepic, králíků, kočky a psa měli také kozu. Andulka dostala jednoho dne za úkol vzít kozu ven na louku, aby se tam napásla. Ale koza byla mlsná a obyčejná tráva jí nechutnala. Anička s ní musela jít tamhle k tomu keři, aby si koza uždíbla jeden lísteček. Pak jí koza táhla až na kraj lesa, kde zase ochutnala tenhle kvíteček. Pak zase museli až k rybníku. Tam si koza dvakrát kousla do měkké travičky a tak to šlo celé odpoledne. Večer se tatínek ptá kozy:
1: tak co, kozo, jak ses dneska napásla?
0: A mlsná koza začala naříkat:
2: mé, hrozné to bylo. Ta holka mě přivázala za řetěz ke stromu a utekla pryč za kamarádkou. Kolem toho stromu byly jenom samé kopřivy a plevel. A tak jsem úplně hladová.
3: Tatínek Andulce vyhuboval, že se o kozu nepostarala, a nařídil, aby ji zítra vzala znovu na louku, aby se tam koza mohla pořádně napást. Ale koza byla ještě mlsnější než včera. Andulka jí sama trhala a dávala před čumák ty nejjemnější lístečky, ale koza je nechtěla. Tahala Aničku od lesa k rybníku a zpátky a vždycky si jen uždíbla ty nejčerstvější lístečky, ale pořádně se najíst trávy, to ne. Večer se tatínek ptá kozy:
1: tak co, kozo, jak ses dneska napásla?
2: Ale hrozné to bylo, ještě horší než včera. Ta holka mě zase přivázala za řetěz ke stromu a utíkala za kamarádkou. A kolem toho stromu bylo jen samé trní a budláčí. Jsem celá popíchaná a hladová.
3: Tatínek Andulce znovu vyhuboval, že se o kozu nepostarala, a rozhodl se, že se na celou věc podívá sám. Druhý den si nasadil falešné vousy, brýle, klobouk, který nikdy nenosil, a do pusy si vzal fajfku, kterou nikdy nekouřil. Prostě se převlékl tak, aby ho koza nepoznala. A šel s ní na pastvu sám. Přivedl ji na louku, ale koze obyčejná tráva nechutnala. Táhla ho támhle k tomu keři, kde si uždíbla jeden lísteček, pak tatínka táhla až na kraj lesa, kde ochutnala jeden kvíteček, pak zase museli k rybníku, tam koza ochutnala trochu měkké travičky a takhle to šlo celé odpoledne. Večer přišel tatínek za kozou a ptá se:
1: tak co, kozo, jak pak se dneska napásla?
2: Ale dneska to bylo úplně nejhorší. Takový starý chlap mě přivázal na krátký řetěz ke stromu, posadil se vedle a smrděl mi fajfkou přímo do nosu. A kolem stromu bylo jen kamení a udusená hlína, vůbec nic k jídlu. Takhle hladová jsem ještě nikdy nebyla.
1: A tak tatínek poznal, že koza je mlsná a vymýšlí si. Vzal proutek a pořádně jí vyprášil kožich.

0: června.
1: A svátek slaví Adolf.
0: Jeho význam jazykovědci vykládají jako...
1: Ušlechtilý vlk.
0: Já jsem si vzpomněl na kreslíře Adolfa Borna, znáte ho?
1: Ten nakreslil Macha a Šebestovou a spoustu dalších veselých obrázků do knih.
0: Tak Dolfíci, Adolfkové,
1: všechno nejlepší.

jak se vodník učil hrát na dudy. Bylo to jednou takhle po ránu. Nad rybníkem se zvedala pára a voda byla po dešti ještě trochu zakalená, když se u hráze rozčařila hladina a vykoukl vodník Piškvorec. Kontroloval, jestli mu ten noční déšť nepoškodil stavidlo. A jak se tak rozhlíží, dole v lakušníku pod hrází se něco zalesklo. Morcec, hadry, co by to mohlo být, bručel si Piškvorec pod fousy a opatrně plaval blíž. Kouká na to, má to řemen s přeskou, měch s píšťalou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kákl, holte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácal se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku lekninového vína, najednou vodník Piškvorec povídá, a což pak, kmotře trochu muziky. A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podla mojí nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta. Takhle by to nešlo. Ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybníce nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá, no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník? Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy. Vyhrklo to z vodníka jako veliká voda. To už pan řidící nevycházel z úžasu, ale nakonec řekl, když hrát, tak hrát, začneme hned teď. Jak to vodník slyšel, samou radostí zmáčkl dudy, až to zavřískalo a ještě do toho začal zpívat falešně starou vodnickou písničku o Broukovi Potápníkovi. Zkrátka, byla to muzika, až uši zaléhaly. Ale, smál se pan řidící, no takhle to nepůjde. Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice. Vodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat. Pan řidící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá, až to budeš umět naspomnět, dopředu i pospátku, tak zase přijď. Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cein, D jako delfín, E jako E, a zas nevěděl nic.
A co já bych se učil, naježil se a just nebudu. A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce. A tak to bylo každý den. Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy. Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, a kdepak on, nedal si říct, ani když se mu začali stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kdepak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč. Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje. Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící. Něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle? Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou. A co bych proto musel udělat? Nic, řekl pan řidící. Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon. A tak si plácli. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas, za tichých večerů, je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky leknínového vína poslouchají muziku.

0: za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných, dávných let, kdy pohádek býval plný svět, žila byla holčička, říkali jí Lojzička. Lojzička byla ale moc divná holčička. Představte si, ta Lojzička si od rána do večera něco přála. Když byla zima, přála si léto. Večer si přála, aby nemusela jít spát. A ráno si přála, aby nemusela vstávat. A to nebylo všechno. Když se měla mít, tak si přála, aby se nemusela mít. A když se měla učit, už i za dávných časů se děti musely učit, tak si Lojzička přála, aby se učit nemusela. Když měla k obědu krupicovou kaši, přála si bramborovou. A když měla bramborovou, přála si knedlíky. Ano, taková to byla Lojzička. Však jí maminka často říkávala, Lojzičko, ty jsi pořád taková nespokojená.
1: Ale já nejsem nespokojená. Já jenom zrovna nemám chuť k jídlu.
0: Odpověděla ta holčička Lojzička a vyběhla do zahrádky. Byl krásný den a ptáčkové hezky zpívali.
1: Ale co na zahrádce?
0: Povídá si ta nespokojená Lojzička.
1: Lepší je to na louce.
0: A vyběhla ze zahrádky na louku.
1: Co na louce? Lepší je to v lese.
0: A šla do lesa. Šla a šla, až přišla ke studánce. Už by se Lojzička napila vody ze studánky, ale vzpomněla si.
1: Ale co voda ze studánky? Já bych raději malinovou limonádu.
0: A zrovna, když tohle to říká, ozve se od někud tenký, tenoulinký hlásek.
2: Lojzička, Lojzička, pomoz mi, holčičko, spadla jsem do jámy za kamenem. Pomoz mi, Lojzičko, pomoz mi ven.
0: Lojzička se otočí, nejdřív nevidí nic a potom uvidí velký kámen, podívá se za kámen, za kamenem jáma a v té jámě dole malá bílá kočička. Sedí na dně, smutně kouká a prosí o pomoc. Lojzička se ani nediví, že kočička mluví lidským hlasem, protože za dávných časů to nebylo nic zvláštního. Lojzička se rozhodla, že kočičce pomůže. Vybrala příhodnou větev, šikovně ji strčila do jámy, kočička se drápkem chytla a už je venku a povídá.
2: Děkuji ti, Lojzičko.

0: Jak pak bych nevyvedla z lesa takovou krásnou bílou kočičku? A co pak to máš na přední tlapce?
1: Zeptala se Lojzička, protože ona, i když si stále něco přála, byla také holčička všímavá.
0: To je můj zlatý prstýnek. Líbí se ti?
1: A Lojzička si jen vzdychla.
0: No, právě takový bych si přála. Víš co, Lojzičko? Až vyjdeme z lesa, tak ti ten prstýnek dám.
1: Zamňoukala, tedy řekla ta kočka a šli. Šli spolu z lesa pěšinou. Nejdřív Lojzička, za ní kočička, a než zhasl den, vyšli z lesa ven. Když byli z lesa venku, bílá kočička smekla z tlapky zlatý prstýnek, dala ho Lojzičce a povídá.
0: Dávej pozor, Lojzičko, na to, co ti teď řeknu. Tenhle prstýnek není ledajaký. Když s ním zatočíš na prstě, splní se ti přání. Ale jenom jedno přání ti splní. Na to nezapomeň. Že si rozmyslej, jaké přání si budeš přát, abys nelitovala.
1: A bílá kočička podala Lojzičce tlapku, jako pejsek, a na rozloučenou ještě povídá.
0: Měj se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: A jak to ta bílá kočička domňoukla, tedy dořekla, zmizela ve vysoké trávě, jako by se do země propadla. A Lojzička přemýšlí.
0: Jej, jakže to říkala ta bílá kočička. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
2: Ale co? Teď mám kouzelný prstýnek. Hned teď si budu něco přát. Otočím prstýnkem a hned se budu mít.
0: No jo, ale co si přát?
1: Ať Lojzička přemýšlela, jak chtěla, žádné zvláštní, ale opravdu zvláštní přání jí nenapadlo.
2: Nevídáno, no, tak počkám, nic nemohu zmeškat.
1: Doma k večeři byla zas jednou krupicová kaše.
0: Tě, mohla bych si přát třeba bramborovou.
2: No jo, když ale prstýnek umí splnit jen jedno přání. Není škoda přát si jen bramborovou kaši?
1: A Lojzička přemýšlí a přemýšlí a než něco vymyslela, snědla vám celý talíř krupicové kaše. Maminka se divila, jak dneska rychle a bez toho věčného, ale já bych si přála, snědla Lojzička večeři. A po večeři, když už nadešel čas, kdy děti chodí spát, řekla si Lojzička.
0: Teď, když budu chtít, otočím prstýnkem a spát jít nemusím.
1: No jo, ale ani tohle přání se Lojzičce nelíbilo a tak neotočila prstýnkem ani večer, aby nemusela jít spát, ani ráno, aby nemusela vstávat. A tak den vystřídal den, týden se vystřídal s týdnem a Lojzička si pořád ještě nevzpomněla na přání, které by stálo za to, aby otočila prstýnkem. Každé odpoledne chodila na louku, kde jí bílá kočička zmizela ve vysoké trávě a říkala si.
0: Kdybych tak tu kočičku potkala. Ta by mi určitě poradila.
1: Ale chodila po louce a kočičku nepotkala. Místo kočičky potkala Verunku. Verunka byla dcera pana správce ze zámku. A jestli se o panu správci pro jeho tloušku říkalo, že je vypasený, pak Verunka byla celá po něm.
2: Ahoj, Lojzino.
0: Ahoj, Verunka.
1: Pozdravili se holčičky a dali se spolu do řeči.
2: Je, co to máš na prstě?
0: Ale prstýnek.
2: A kdo ti ho dal?
0: Teď ti nemůžu povědět.
2: Tak kdo ti ho dal?
0: Ale já ti to nemůžu říct.
2: Tak řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
1: Nakonec to Lojzička nevydržela a řekla.
0: Dala mi ho bílá kočička.
2: Ale kočičky nedávaj prstínky.
0: I dávaj.
2: Nedávaj.
0: Dávaj,
2: nedávaj,
0: dávaj.
2: Nedávaj, nedávaj.
0: Dávaj. Abys věděla, když je kouzelní prstínek, tak dávaj.
1: A bylo to venku. Tak takhle teda na sebe Lojzička prozradila, že má kouzelný prstýnek. A Verunka se hned vyptávala a vyptávala a vyptávala, až jí Lojzička všechno vyzvala.

0: nikdo nechodil. Verunka byla moc mlsná, Verunka, a tak hned věděla, co by si měla přát. Otočila prstýnkem na svém tlustém prstíku a zašeptala. Prstýnku, prstýnku, kouzelný prstýnku, ať přede mnou vyroste šláčkový dort, velký jako největší chalupa. A opravdu, v tom okamžiku se před ní objevil dort, jako by ze země vyrostl. Dort veliký jako největší chalupa. Vypadal jako sněhová závěj, tolik na něm bylo šlehačky. A Verunka? Verunka ani neběžela domů pro lžičku. Pustila se do dortu rukama i pusou a jedla a jedla a jedla, až měla šlehačku na nose, na čele i ve vlasech. Jedla, až se přejedla. Ale z dortu skoro nic neubylo.
1: Opravdu nemůžu. Však se tu zítra zase zastavím.
0: Jenomže v noci se přihnala bouřka Aliák. A když ráno přišla Verunka, nebo spíš tlustá Veruna, do parku se podívat na dort, tak tam našla jen pár rozinek a oříšků. Všechno ostatní rozmočil a spláchl včerejší déšť. Minuly dny, týdny, měsíce i roky. Z holčičky Lojzičky už byla slečna Lojzička, ale stále nevěděla, že nemá na prstě kouzelný prsten, ale docela obyčejný prstýnek. A slečna Lojzička si říkávala, jednou přijde čas, kdy si od tebe něco přát budu, můj kouzelný prstýnku, ale zatím všechno jde i bez kouzel. A tak se z nespokojené holčičky Lojzičky stala spokojená, pilná a hodná slečna Lojzička. Jednou jel přes vesnici princ. Ano, ano, opravdový princ. V těch dávných časech jezdili přes vesnice dost často. Uviděl na zahradě Lojzičku a zalíbila se mu. Poručil zastavit kočár a zeptal se lidí ze vsi, kdože to tam češe jablka.
2: To je přece naše pilná Lojzička, pane princi.
0: Pilná? Pilnou Lojzičku právě hledám, povídal ten princ. Seskočil z kočáru, vzal Lojzičku za ruku a odvedl jí do svého zámku. A byla svatba. Slavná svatba prince s Lojzičkou. Kdo přišel, dostal najíst i napít a všechny kočky široko daleko mlsaly ten den jenom sladkou smetanu. Po svatbě řekla princezna Lojzička princovi, jestli máš nějaké přání, řekni a já ti je splním. Princ se jen usmál a odpověděl, když mám tebe, Lojzičko, nemám už žádné přání.

Ano, ano. Tak to bylo za těch dávných časů, kdy se vyprávěly pohádky o všem, i o pilných lojzičkách. A babičky potom, když pohádky dovyprávěly a řekly, zazvonil zvonec a pohádky je konec, vždycky ještě něco moudrého dodali.

Největší radost budete děti mít vždycky z toho, o co se sami zasloužíte. A když děti naléhali a chtěli ještě další pohádku, babičky říkávaly: a teď hajdy na kutě a nechte si něco hezkého, pohádkového zdát.

0: Písničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ještě děti nevíte, že Kristýnčina babička je zapomnětlivá, jak tak starší lidé někdy bývají.
1: Dnes propleju kopr, aby pěkně rostl. Kristýnko, připomeň mi to.
0: Měla za den tolik běhání a starání, že jí záhon vypadl z hlavy.
2: Překvapím babičku. Vypleju to sama.
0: Vytratila se do zahrady a...
1: Kristýnko, Kristýnko, Puňťo, kde ji máme? Máš pravdu, v zahradě. Co pak tam asi tropí? Co to? Kde je kopr?
2: A hotovo. To jsem šikovná, viď? Hezky nám poroste.
1: Dítě, hezky nám poroste rmen. Vždy jsi ho spletla s koprem. Proč pak si nešla za mnou, když si chtěla plé?
2: Když ti bys nebyla překvapená.
1: Za takové překvapení ti pěkně děkuju.
2: Víš co, babi, tak já už ti nikdy pomáhat nebudu.
0: A nafoukla se. Tváře jako balónky, pusu zamčenou. Kdyby se na ní neculily babičiny lívance, snad by ji ani neotevřela. Ale říct za ně děkuju, to ne.
1: Hezky trucuješ, jde ti to moc dobře.
0: Dokonce babičce neřekla dobrou noc. Kopr nekopr, babička byla ráda, že jí z vnučky roste pomocnice. Kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Hlavně, že je ochotná a těší ji někomu udělat radost. Ale že z ní roste hubatice a nezdvořačka. Na zítří vyrazila babička s Kristýnkou na výlet.
2: Babičko, vidíš ten lesík a nádraží s kytičkami, jako z pohádky, viď?
1: A chtěla bys některou slyšet?
2: Chtěla. Jakou dneska?
1: O kouzelných slůvkách.
2: Zaklínacích, viď?
1: Možná. Byla jedna holčička jménem Mariška. Měla pejska.
2: Puňťu.
1: Vypravili se spolu na výlet. Vláčkem, motoráčkem, ráno tam a večer zpátky, ať ten výlet není krátký. A aby viděli, jak krásně je i tam, kde je nožky sami nedonesou.
2: Jako my.
1: Mariška byla z nádražácké rodiny, na dráze byla jako doma a taky maminka pustila. Hlídej, Puňťo, ať se nám Mariška nestratí, nikde cestou nevystupujte a ať nedělá ostudu. Volala za nimi.
2: Ostudu?
1: Mariška totiž jak byla hezká, tak byla hubatá. Dokonce drzá.
3: Uf, uf, pohlídám, neboj se, maminko, naschledanou.
4: Nejsem knoflík, abych se ztratila. A když sama se najdu, ale hni.
5: Dobrý den, jízdenky, prosím.
4: Kalhoty nosím.
5: Cože?
4: Vidličky a nože.
5: Slyším dobře?
4: To já nevím, jestli nejste hluchý.
3: Mariško, dej panu průvodčímu lístky. Víš, co říkala maminka?
4: No jo, abys nežaloval.
5: Děkuju, slečno.
3: Děkujeme, pane průvodčí.
5: Šťastnou cestu. Dobrý den, to říct neumí a jezdí to ve vlaku. Jízdenky, prosím.
4: Je, Slavěnice. Hej, průvočí, proč nejedeme?
5: Čekáme na přípoj, slečno.
4: Ježkovi oči, budeme tady trčet dlouho.
1: Málem třískla oknem, když tu uviděla...
4: Zmrzlina. Puňťo, tamhle mají zmrzlinu.
3: Mariško, zůstaň tady. Vlav, vlav, vlav.
4: Co je to? Nehafej, zůstaň.
6: Vanilková, borůvková, nebo si mám dát oříškovou?
1: Zatímco si u stánku vybírala a přebírala, přijel do stanice další motoráček. Mariška se lekla a s kornoutem v ruce skočila do prvního vagónu. Výpravčí zvedl plácačku a motoráček se rozjel.
4: Je, pomoc, to není můj vlak. Není tu Puňťa, zastavte!
1: Puňťa, zatímco Mariška lelkovala na peróně, se opřel předními tlapkami o okno a věrně ji hlídal. Jenom na chvilku mu výhled zakryl vlak, a Mariška najednou Nikde. Ani na peróně, ani v jejich motoráčku. Zavil. Tlapkou si otevřel dveře rozjíždějícího se vláčku a vyskočil ven. U zmrzlinového stánku a první koleje nasál Maryščinu stopu. A dál nic. Punťa vyrazil.
2: Paní výhybkářko, prosím vás, na kterou stranu odbočil vláček, motoráček od Slavěnic?
1: Dáš se po kolejích vlevo.
2: Děkuju moc krát.
1: Maryška zatím řádila. Jen vstoupila paní průvočí, dobrý den, jízdenky prosím, rozbrněli ji uši.
7: Zastavte, hned se otočte, bude to, chci ven.
1: Třískla zmrzlinou na potah lavice, začala vřískat a dupat. Průvočí si pomyslela, že to dítě snad uteklo z polepšovny nebo z blázince. Kloudná řeč s ní nebyla a tak ji na příští stanici vysadila. Ať si s ní poradí pan přednosta.
7: Chci domů. No tak zatelefonujte někam. Chci Punťu, hned. Dělejte něco, slyšíte?
1: Na pana přednostu povykování neplatilo. Hned poznal, že malá cestující je rozmazlená, rozcapená holčička, která si myslí, že nezdvořáctvím a dupáním všecko zmůže.
7: Sedíte si snad na uších, nebo co? Slyšíte?
8: Jak? Co? Slůvek, která se mi vůbec nelíbí, tady lítalo tolik, až mi zalehlo v uších. Musím počkat, až se mi odlehne.
7: A až se vám odlehne, budete mě slyšet?
8: No, já slyším jen některá slůvka. Taková ty asi neznáš.
7: Jaká?
8: Stejně bys si nezapamatovala. Slyšíš je každý den a nic. Jestli ty na ně nejsi hluchá.
7: Náhodou, já jsem moc chytrá a slyším všecko.
8: No. Dobré ráno, prosím vás, buďte zdraví, přijďte zas. Děkuju a dobrou noc, jsou slůvka kouzelná. Přeju dobré chutnání, děkuju za optání. Promiňte mi, není zač, jsou slůvka kouzelná. Naschledanou těší nás, hodně štěstí v každý čas. Šťastnou cestu, dobrý den, jsou slůvka kouzelná.
1: Věř nebo ne, Maryška se najednou začervenala jako růžička.
7: Pane přednosto, prosím vás, byl byste tak hodný a zatelefonoval do Slavěnic, jestli tam nemají pejska, Punťu. Já jsem se mu ztratila jako knoflík, ale už jsem se našla. Tak, aby se o mne nebál.
8: No, tak to je jiná. Počkej, prosím tě. Haló? Ano? No tak Maryšku máme tady. Ale ne, proč by zlobila? Ano, vyřídím. Punťa sem běží, Maryško.
7: Děkuju. Jak mě našel?
8: Spěchal za motoráčkem, který si spletla. Všude pozdravil, slušně se zeptal na cestu a poděkoval za radu. Tak milému pejskovi každý rád pomůže. Pojď, za chvilkou máme tady.
2: Maryško, přece jsem tě našel.
1: To bylo shledání. Domů se cestovatelé vrátili úplně včas. A jakoby nic. Jenom maminka se moc divila, jaká se s Maryškou na tom výletě stala kouzla. Vztekání někde zapomněla a sama od sebe říkala: prosím, děkuju i dobrý den. Je, vystupujeme, honem, Kristýnko.
0: Tak se zapovídali, že málem přejeli. Doma šla Kristýnka do sebe.
9: Bobby, já se ale nevztykám tak jako Maryška, než se polepšila, viď?
1: Někdy si zatrucuješ, někdy si hubatá. Když...
9: Já vím, babičko, že už se na mě nezlobíš za ten kopr.
1: To víš, že ne. A ty se prosím nezlob, že jsem si hned nevšimla, že jsi mi chtěla udělat radost. Až nám naroste nový, vyplejeme ho spolu. Co říkáš?
10: Ano. Dobré ráno, prosím.
2: prosím vás, buďte zdraví, přijďte zas. Děkuju a dobrou noc, znám slůvka kouzelná. Přeju dobré chutnání, děkuju za optání. Promiňte mi, není zač, znám slůvka kouzelná. Naschledanou, těší nás, hodně štěstí v každý čas. Šťastnou cestu, dobrý den, znám slůvka kouzelná. La la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la, znám slůvka kouzelná.
10: Pepík. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je. A neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Pepíkovi. Když Pepíka přivezli do nemocnice, ani o tom nevěděl. Ujížděl velkou rychlostí houkající sanitkou, které všechna auta uhýbala z cesty. Jen co poprvé otevřel oči, uvědomil si, že ho strašně bolí hlava. Vůbec nevěděl, kde je, a všechno se s ním motalo. Do očí mu svítilo ostré světlo a z toho světla vystupovalo několik hlav v zelených čepicích. Vypadali jako mimozemšťani. A Pepík si pomyslel, že je nejspíš na Marsu. No prosím, už kouká, řekla jedna hlava. Ale trvalo to, co? Zasmála se druhá. Dobrý den, pane, tak jak se máme? Ptala se třetí a čtvrtá hned utěšovala. To bude dobrý, my tě dáme dokupy. Pepík si hlavy podezíravě prohlížel. Oči byly trochu člověčí, ale pusu neměly vůbec. Dolní část obličeje jim zakrývaly zelené roušky. Třeba mají v hlavě místo pusy jen díru, otřásl se chlapec. V zápětí zjistil, že nemůže hýbat nohou a že ho bolí celé tělo a hlavně ta hlava. I nos se mu zdál trochu divný. No čepic, pomyslel si. Asi mě předělávají. Za chvíli ze mě bude taky Marťan. A máma mě ani nepozná. Nadzvedl opatrně ruku a viděl, že je úplně zelená. To koukáš, co? Jsi zelenej jak Marťan. Komentoval to další hlas. A Pepík věděl, že se nemýlil. Sebral všechnu odvahu a vypravil ze sebe. A vy jste hodní? Marťani? Zelené hlavy se rozchechtaly. To víš, že jo, ujišťovali ho. Ale Pepík jim moc nevěřil. Ale jsi statečnej, to ti teda povím. Pokračovala jiná Marťanka a píchla mu injekci. Ty jsi musel letět takových 5 metrů. Já letěl? Raketou? Divil se Pepík. Kde pak raketou? Letěl z pohlavě, z kola. Z jakýho kola? Žasl Pepík a představoval si nějaký vesmírný satelit. Z velkýho? Z jízdního. Vysvětloval ten, co stál u hlavy, ale Pepík nechápal. Vůbec si nepamatoval, že spadl z kola. Nepamatoval si vůbec nic. To se někdy stává, když se člověk uhodí do hlavy. Po chvíli přemýšlení poznamenal. Se divím, že se tady dá dýchat, že je na Marsu kyslík. Kyslíku tu máme dost, ty mudrlante. Za chvíli ti ho dám. A teď už počítej do 10. Než napočítáš, tak už budeš spát. Spát? Ale mě se ještě nechce, bránil se Pepík. A jak dlouho vy, Marťani, vlastně spíte? Kolik hodin? Nikdo mu neodpověděl. Všichni měli spoustu práce, takže Pepík začal poslušně počítat. 1, 2, 3, 4 a už spal. Zaječelo to Pepíkovi u ucha. Tak co, letíme? Byl to malý Marťánek. Trochu připomínal gumovou rukavici. Prohlížel si Pepíka a vesele se šklebil od ucha k uchu. Přitom dělal ve vzduchu kotrmelce. Letíme! Přikývl Pepík a chytil se jeho malé zelené ruky. A tak letěli. Viděli všechno z výšky. Mars byl celý červený. Nikde žádné stromy, jen hory a krátery.
3: Je pěkný počasí, vykoupem se.
10: Lákal Pepíka Marťánek a to už prolítli horkým jezírkem. Pepík jen tak stačil zadržet dech.
3: Chy, chy, chy. A ještě jednou.
10: Chechtal se Marťánek a tentokrát se vnořili do ledového jezírka. Vrrr. Vyrazil ze sebe Pepík.
3: Moc otužený nejsi, hošánku.
10: Zašklebil se jeho zelený kamarád.
3: Zkusíme něco mezi.
10: Za malou chvíli přistáli u zelených vodopádů, kde byla voda tak akorát. Létali teď skrz vodopád sem a tam a výskali přitom. Když je to přestalo bavit, zelená ručička vytáhla Pepíka zas nad oblaka a Pepík viděl jen špičky hor, které čněly nad mraky. Sem tam to z některé hory kouřilo.
1: To jsou sopky? Divil se Pepík.
3: Kde pak sopky?
10: Vyprskl pobaveně Marťánek.
3: To naše mámy vaří oběd. Máš hlad? Zvuď tě.
10: Dodal.
1: Tak jo,
10: zajásal Pepík a to už se snášeli k jedné kouřící hoře.
3: Mamí, vezu návštěvu.
10: Volal Marťánek a na ta slova z jednoho otvoru ve skále vykoukla zelená hlava v červeném šátku. V zápětí vyšla ven Marťánkova máma v zástěře a s vařečkou v ruce.
11: A heleme se, člobrda,
10: řekla a zvědavě si Pepíka prohlížela.
11: Tak pojď, jsi celý bledonký, potřebuješ mňamulo, po něm pěkně zezelenáš.
10: Usmála se a spiklenecky na Pepíka zamrkala. Vešli do marťanského domečku. Všude blikala světýlka, jako když se člověk ocitne mezi spoustou vánočních stromečků. Pepík se chvíli rozhlížel a pak uviděl něco jako sporák. Z něhož vyletovaly barevné blesky. Mezi jiskřivými výboji se vznášely zelené palačinky. Marťánkova máma popadla jakousi svítící tyč a začala palačinky napichovat a točit s nimi.
12: Chuťá, puťá!
10: Povzbuzovala je a malý Marťan hned vyskočil a napíchl si jednu palačinku na ukazováček. Pěkně to zajiskřilo. Pepík to po něm zopakoval a taky mu to pěkně zajiskřilo. Točili zelenými palačinkami na ukazováčku a zubili se na sebe. Tak co, jak vám chutná mňamulo? Ptala se máma.
3: Žůžo, žůžo.
10: Olizoval se Marťánek a Pepík se přidal. Mňamulo je mňamózní. To si budu pamatovat, usmívala se máma. Moje mňamulo je mňamózní. Pepík zblajzl další palačinku a zapil to zeleným nápojem, co mu podala máma Marťanka. Najednou se mu chtělo hrozně spát.
3: Hajaja,
10: zeptal se ho Marťánek a Pepík přikývl.
11: Hajaja, hajaja.
10: Ze snu Pepíka vytrhl až jemný hlas mámy. Jozívku, prober se, už to máš za sebou. Otevřel oči a divil se. Tak já nejsem na Marsu, mami. Máma se usmála. Kde pak na Marsu? Jsi v posteli, v nemocnici. Sletěl jsi z kola a pořádně ses vysekal. Přinesla jsem ti ty tvoje časopisy o vesmíru a o mimozemšťanech, aby ses nenudil. Pepík si přitáhl časopisy k sobě a úplně zapomněl, že ho něco bolí.
3: Mami, až přijdem domů, musíš mi udělat mňamulo. Jedl jsem ho na Marsu a je vážně mňamózní.

0: ptačieho šteniatka vylečí. Haf, haf, ňaf, písnička šteniečí.
1: Piggy vtipk.
2: Pepičku, nakrmil si rybičky?
3: Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít. To asi, že tam není žádná voda.
1: Ne, ten Pepíček si myslel, že tam nějakou vodu ještě musí do toho akvária přidat.
3: Jo, takhle.
4: Vlk a ovce.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval. Nať stavět domek. Mně je v lese dobře. Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, čenichy už mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, přední tlapy mi omrzly, nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec. Já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
1: Ne, vlku, nemohu jít spát. Mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku. Půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla.
1: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
0: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
1: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
2: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: Díky cvičení.
1: S Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme páne, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jednou odletěla paní Kadrnošková na měsíc za sestrou Boženou do Austrálie, Jonatána vzala sebou a Mach s Šivestovou byli úplně bez nálady. Pořád jenom počítali dny, kdy se Jonatán vrátí. Bylo to úplně k nepřečkání. To víte, měsíc je hrozně dlouhá doba, zvlášť když čekáte na kamaráda, ale nakonec byl ten měsíc přeci jenom pryč a Mach s Šebestovou jeli s panem Machem na letiště paní Kadrnoškové naproti. Ale teď si představte to příšerné překvapení, když paní Kadrnošková vylezla z letadla sama a když se jí Šebestová ale kde má Jonatána, tak se chudák rozplakala, že má popsovi, že už Jonatána nikdy neuvidí, protože ho někdo v té Austrálii ukradl. A Šebestová řekla, tak to je teda úplná katastrofa. Co budeme dělat? Bez Jonatána si to vůbec nedovedu představit. A když byli s Machem sami, dost na paní Kadrnoškovou hubovala, že nedávala na Jonatána větší pozor, ale Mach řekl, Šebestová, hubování nám nepomůže, musíme Jonatána najít, to se nedá nic dělat, naštěstí máme sluchátko. A tak doma řekli, že by byli rádi přes víkend s paní Kadrnoškovou na chatě, aby bez Jonatána nebylo tak smutno. Pan Mach je na tu chatu beze všeho odvezl a když odjel, řekla Šebestová paní Kadrnoškové, že toho chudáka Jonatána najdou, i kdyby měli prohledat celou Austrálii, že začnou u té její sestry Boženy, že se možná vrátí až v neděli, hlavně ať si to nechá pro sebe, načež se domluvili se sluchátkem a v tu ránu byli pryč. Ta sestra Božena byla moc hodná paní. Mach s Šebestovou vyřídili pozdravy, sestra Božena poděkovala a řekla, že si u ní Marie zapomněla pantofle a potom už se bavili jenom o Jonatánovi. Sestra Božena řekla, že včera byla v novinách zajímavá zpráva, že se jeden australský milionář věnuje na své farmě zvláštnímu koníčku, že sbírá psy jako poštovní známky, že chce mít všechny rasy, které existují a že soutěží s jedním Američanem z Texasu, kdo dřív bude mít tu sbírku kompletní a že ten Američan je na tom líp, protože mu chybí už jen dva nejvzácnější psi na světě, totiž bolivijský chlupáč a mongolský vrnil, který má nejlepší čich na světě, kdežto panu Marvelovi chybí kromě chlupáče a vrnila ještě anglický chrt a německá doga, načež Mach řekl, Šebestová, vsaď se, že ten zloděj, co ukrad Jonatána, krade psi pro toho pana Marvela. A Šebestová řekla, a Machu vsaď se, že je náš Jonatán na té jeho farmě. A tak na sebe mrkli a pustili se do velké pátrací akce. A tak se s tou sestrou Boženou rozloučili, vzali pantofle pro paní Kadrnoškovou, poprosili sluchátko, aby je proměnilo v ty dva nejvzácnější psy. Z Macha byl maličký mongolský vrnil, zatímco Šebestová se stala bolivijským chlupáčem, vysokým hafanem s velkýma ušima a potom běhali po ulici a čekali, kdy se objeví ten zloděj a jak tak běhali, zastavilo u nich auto, dva chlapi je popadli a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrt a německá doga, což byli psi ukradení pro pana Marvela, Mach s Šebestovou řekli ahoj, samo sebou v psím jazyce, anglický chrt vůbec neodpověděl, doga akorát zamručila, my jste nám tu chyběli. A pak už jenom jeli a jeli, namačkaní na zadním sedadli jako sardinky. Jeli pořád dál a dál a koukali z okýnka, viděli stáda ovcí a sem tam nějakého klokana a jak ta koukají, slyší toho jednoho zloděje, jak povídá. Člověče, to byla klika, že jsme kromě toho chrta a té dogy chytili ty dva nejvzácnější psy. Musíme si rozmyslet, komu je prodáme, jestli panu Marvelovi nebo tomu Američanovi. Ten Američan připlatí víc. A ten druhý zloděj povídá, když platí víc, tak ji odveseme do Ameriky, chyba kvraky. Nejdřív prodáme chrta dogu Marvelovi, pak s tím hrnilem a chlupáčem zajedeme na letiště a hurá do Texasu. A v Machovi a Šebestové strašlivě hrklo.
Řekli si, co teď? Přece nepoletíme do Ameriky a nenecháme Jonatana v Austrálii. A tak čekali. A když ti zloději přijeli k benzinové pumpě, nabrali plnou nádrž, zamkli auto a šli na kafe, Mach řekl, Šebestová, přišla naše chvíle. Načež vzal do zubů kliku od okýnka a točil a točil a když bylo okýnko spuštěné, zeptala se Šebestová těch dvou psů, jestli nechtějí utéct s nimi, ale anglický chrt dělal, že neslyší a německá doga řekla, ať si trhnou nohou, takže Mach s Šebestovou vyskočili z auta sami dva a pelášili pryč. Šebestové šlo to pelášení bezvadně, protože bolivijský chlupáč je velký pes a má dlouhé nohy. Horší to bylo s Machem, který byl malým pejsánkem s kratičkýma nohama. A tak Šebestová třikrát štěkla, což bylo smluvené znamení. Sluchátko udělalo s chlupáče Šebestovou a ta řekla, hele, Machu, takhle by to nešlo, ty zůstáváš pořád pozadu, s takou bychom na tu farmu běželi týden. A poprosila sluchátko, aby z ní udělalo klokana, ten maličký vrnil si vlezl do kapsy, kterou má klokan na břiše a pak Šebestová skákala dlouhými skoky tak rychle kupředu, jako by to žádný pes na světě nedokázal. A zatímco Šebestová skákala a skákala, Mach seděl v kapse a rozhlížel se po okolí. Viděl legrační medvídky koaly ve větvích eukalyptů, viděl spousty divokých králíků, ale najednou zvedl čenich, začichal a začal vesele štěkat. Šebestová, cítím Jonatána, ještě takových 5 kilometrů jsme tam. A Šebestová, kterou už od toho skákání bolely nohy, si řekla, no zaplat pámbu, jenže v tom se stalo něco příšerného, s čím nikdo nepočítal. Šebestová dostala hroznou ránu klackem do hlavy, padla do trávy a už se nehnula a Mach se strašlivě lekl a řekl si, tak, a s Šebestovou je amen. Ten klacek, který praštil Šebestovou, nebyl vlastně žádný klacek, ale bumerang, což je lovecký nástroj australských domorodců. A dva takový domorodci právě přibíhali a jásali. Hurra, hurra, ulovili jsme klokana, to bude pochoutka. Jeden vzal Šebestovou za přední nohy, druhý za zadní a už ji nesli do vesnice. Mongolského vrněla si nevšimli, protože Mach zalezl hluboko do klokaní kapsy, zuby mu cvakaly strachem a říkal si, pro pana Jana, jak tohle dopadne? Celá ta vesnice se těšila na prýma večeři. Náčelník řekl, že má chuť na smažený klokaní mozeček. Kouzelník, který bafal s dýmky, měl chuť na uzené klokaní pacičky. Kuchař řekl, jak je líbo. A začal brousit velký nůž na porcování. Jenže v tom vylezl z klokaní kapsy malý pejsek. Třikrát štěkl, proměnil se v Macha a ten řekl, já vám dám smažený mozeček, já vám dám uzené pacičky, jestli si myslíte, že zbaštíte Šebestovou večeři, tak to jste na velkém omylu. A vytáhl z kapsy sluchátko, z klokana byla Šebestová a nastala strašná mela. Náčelník leknutí mondlel, kouzelník spolkl fajfku a ostatní se rozprchli jako vrabci a Šebestová, ačkoliv jí po té ráně brněla hlava, se moc hezky usmála a řekla, díky, díky Machu, máš to u mě. Nače se díky sluchátku proměnila v bolivijského hlupáče, Mach se proměnil v mongolského vrněla a běželi dál. K Jonatánovi to měli už jenom kousek a tak běželi po silnici, která byla plná aut, v dálce viděli farmu a Mach začal štěkat, že to je farma pana Marvela, jenže v tom se stalo něco ještě horšího než předtím. Jedno auto zastavilo přímo u nich, dva chlapi je popadli a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrt a německá doga, která řekla, no heleme se, poste zase vy, moc daleko jste neutekli. Načež Mach řekl, člověče, Šebestová, takovou příšernou smůlu jsme snad ještě neměli.
Těm dvěma zlodějům se už ale naštěstí nechtělo jezdit s chlupáčem a vrnilem buchvíka na letiště, a tak prodali všechny čtyři psy najednou, ale na peníze museli počkat, protože pan Marvel byl zrovna ve městě. Macha a Šebestovou strčili každého do jedné klece, těch klecí tam byla spousta, a v jedné seděl strašně smutný Jonatán. Mach s Šebestovou na něj štěkali: "Hej, Jonatáne, to jsme my, tvoji kamarádi." Jonatán tomu ale nevěřil. Páni nezačal vrtět ocáskem, a tak Mach s Šebestovou třikrát štěkli. Na jednou z nich byli děti. Jonatán se mohl radostí zbláznit, jenže v tu chvíli se objevil pan Marvel a začal na ty dva zloděje křičet, jestli se náhodou nezbláznili, že už kradou nejenom psi, ale i školáky, že jim nedá žádné peníze, ale že je nechá zavřít, aby šel k telefonu, ale když se vrátil, nenašel už v kleci ani Macha, ani Šebestovou a dokonce ani Jonatána. A zatím daleko od farmy pana Marvela, daleko od Austrálie, jede pan Mach s paní Machovou na chatu paní Kadnoškové, aby odvezli děti z víkendu domů. Už z dálky slyší psí štěkání a smích, a když přijdou blíž, nevěří svým očím. Mach a Šebestová si hrají s Jonatánem, šťastná paní Kadrnošková si hraje s nimi, na nohu má své milované pantofle a pan Mach se ptá, jak je to možné, kde se to zvíře vzalo, a paní Kadrnošková neví, jak to vysvětlit, nechce Macha s Šebestovou prozradit, a tak lže, jako když tiskne, že Jonatán běžel přes půl zeměkoule, aby se k ní mohl vrátit, a paní Mach je neobyčejně dojatá, utírá si oči kapesníkem a říká: "To je něco úžasného. Co takový pes dokáže udělat pro toho, koho má rád?" Nače se obrátí na Macha a Šebestovou a řekne: "Vy dva si z toho vemte příklad."

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Vymyslá bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.

0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: No, vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky té krčmě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: Jo, no tak třeba, no? Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Ale že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem je nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé hříše. Hříšský oříšek. Krčmě. Louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak mě.
2: Člověče, nezlob se. Je hodně pohádek, kde se vyskytuje jméno Honza. Ve většině případů celým jménem Hloupý Honza. V hodně pohádkách se potom ke konci zjistí, že ten Hloupý Honza byl přece jenom chytrý, i když to tak na začátku nevypadalo. Nakonec si vezme princeznu a dostane k tomu půl království. Honzovi, o kterém vám budu vyprávět, se přihodilo něco podobného. Žila byla totiž v jednom království princezna, která měla jedinou, ale za to pořádnou vášeň. Byla náruživou hráčkou Člověče, nezlob se. Ve hraní této oblíbené hry si získala takovou zručnost, že se nenašel široko daleko nikdo, kdo by nad princeznou dovedl vyhrát. Princezna byla, jak se říká určitému věku u děvčat, navdávání, ale pomyšlení měla jenom na člověče, nezlob

0: Zlobil se ale pan král, který chtěl vidět svou dceru kdekoliv, jenom ne u člověče, nezlob se.
1: Budeš se vdávat a hotovo, rozhodl jednou odpoledne.
0: Dobrá, budu, připustila princezna. Ale vezmu si za muže jenom toho, kdo mě porazí v mé milované hře.
2: Král vyhlásil turnaj a pozval všechny z dalekých i sousedních států, ale pouze hráče se šlechtickými tituly.
1: To by v tom byl čert, aby se nenašel někdo na celém světě, kdo to člověče nezlob se dovede zahrát lépe než moje dcera,
2: doufal král. Ale jak se záhy ukázalo, doufal marně. Vítězem mezinárodního turnaje ve hře člověče nezlob se stala po zásluze princezna. A tak ze svatby tentokrát sešlo.
1: Kdo vyhraje nad mojí dcerou princeznou člověče nezlob se, dostane princeznu za ženu a ještě půl království,
2: vyhlásil král a dodal.
1: Ať už je to kdokoliv, třeba hloupý Honza.
2: V ten okamžik ho totiž nenapadlo, že by nějaký Honza mohl doopravdy vyhrát.
0: Mámo, táto, co to je člověče nezlob se?
2: Zeptal se Honza, když se dozvěděl o té nabídce. Rodiče mu pravidla hry vysvětlili a on prohlásil, že by se jako pokusil nad princeznou vyhrát.
0: To tě nesmí ani napadnout, ty začátečník a hrát s takovou mistryní a ještě ke všemu princeznou,
2: zrazovali ho táta s mámou.
0: Ale jaká pak mistryně, povídá Honza. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tady nejde ani tak o umění, ale hlavně o štěstí a to můžu mít i já.
2: Princezna nejprve nechtěla s Honzou hrát, protože s nějakým začátečníkem prý se nebude zahazovat. Ale protože zrovna žádného lepšího soupeře neměla, dala nakonec svolení.
0: Jakou barvu figurek si chceš vybrat?
2: Zeptala se princezna a dávala najevo, že hra bude za chvilinku ukončena jejím vítězstvím, pochopitelně.
0: To je jedno, odpověděl Honza, mně na barvě nezáleží.
2: Princezna si tedy nechala svoji oblíbenou zelenou barvu a Honzovi přidělila žluté figurky. Dlouho se nezdržovali a začali hrát.
0: Šest,
2: hlásila princezna při svém prvním hodu.
0: Dvě,
2: hlásil Honza.
0: Šest,
2: princezna.
0: Jedna,
2: Honza. A než se nadál, tak princezna měla první figurku doma. V druhém kole se už začalo Honzovi dařit, ale těsně před cílem si princezna se svojí figurkou počkala a Honzovu figurku přímo mistrně vyhodila z dráhy, jak se to při člověče nezlob se stává. Hra pokračovala. Honzovi se sice moc nevedlo, ale princezně se začal líbit. Většinou totiž musela při hře poslouchat nudné řeči princů, které se točily všechny kolem zlata, šperků a jejich udatnosti. To Honza princezně vyprávěl o úplně jiných věcech, o kterých neměla ani potuchy. O tom, jak se u nich na dvoře klubou kuřátka z vajíček, o rohatém kozlovi, který má hlavu z rovínka jako čert, o krásných proutěných koších, které plete každou zimu Honzův tatínek, o vlaštovkách, které se do jejich chléva vracejí každé jaro až odněkud z Afriky. Také princeznu moc zaujalo, jak se dojí kráva, protože to ještě nikdy neviděla, jak se krmí králíci a ková kůň, anebo suší seno. Ve stohu nikdy nespala a na borůvky do lesa nikdy nechodila, protože jí je nosili na stříbrném talířku a ještě ke všemu pocukrované. Je, to bylo věcí, které by princezna chtěla vidět a prožít. Poslouchala, na hru se nesoustředila a netrvalo to dlouho a člověče nezlob se prohrála. A víte, že to princezně vůbec nevadilo. Dozvěděla se tolik zajímavých věcí, které kvůli hře, kterou hrála od rána do večera, vůbec neznala. Honzu si vzala za muže ráda, protože měl, jak se říká, přehled a nebyla s ním nuda. Po svatbě se odstěhovali k Honzovi na chalupu, možná proto, že by si Honza na zámku těžko zvykal. Princezna se brzy naučila sušit seno, krmit králíky, pěstovat mrkev, rajčata, petržel a chodit do lesa na borůvky, jahody a maliny. Asi se zeptáte, jestli si někdy zahrajou Člověče, nezlob se? Jednou za rok, vždycky, když mají výročí svatby. To, aby si připomněli, že by se vlastně vůbec nepotkali, kdyby nebylo Člověče, nezlob se. A víte, že by to byla škoda?

kalamy. Ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu, zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

kouzačky jsem sjela jako střela. Doteďka jsem dopadala vždycky celá. Náhle se to povede a bolest rukou projede. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Sklouzla jsem a zlomená je ruka. Nemůžu se učesat, ach to jsem.

Racek chechtavý. Racek chechtavý není tak veselý pták, jak vypadá. Naopak je to nešťastný tvor. Tak rád by šel někdy na koncert nebo na přednášku, ale což pak si to může dovolit? Zná se moc dobře. Ví, že by se smál od začátku do konce. Že by rušil ostatní, například Bernardíny, kteří pozorně sledují, co se říká, a uvažují o tom. Ale Racek, ať uvažuje, jak uvažuje, nakonec se vždycky dá do smíchu. A to je pobuřující, uznáte sami. A Racek si myslí, něco s tím musím udělat. Nemůžu to přece nechat tak. A letí k psychiatrovi, který bydlí na nábřeží. Ale když přiletí blíž, vidí, že bude muset hodně dlouho čekat. Na nábřeží je tolik racků, že se to nedá spočítat.

0: Muž zastaví u benzínové pumpy.
1: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
0: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
1: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
2: To bylo vyšlo levně.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho se žene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal huňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše? Pravdu máš, šediváku, pojď, seženeme něco k jídlu. V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana, zkusím ho chytit. U bednáře, právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
1: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
1: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jak počmárali domeček. Kdo má křídu a šikovné tlapky, může kreslit, co ho napadne. Macourka a Camfourka napadnul vodník. Jenže zelené křídy měly jen ždibíček, sotva na žabího půlce. A to ještě kdo ví jestli. Tak si radši vymysleli princeznu a dobře udělali. Vyšla jim tak pěkně, že i sluníčko dostalo chuť pomáhat. Špetkou paprsků rozjiskřilo princezně korunku i šaty, aby byla opravdu jak z pohádky. No, moc se ti povedla, chválil Macourek. Však tobě taky, oplatil mu Camfourek. Ale naraz princezna přestala pohádkově zářit, protože sluníčko zaclonil kočičák. Přiloudal se jako vždycky nevhod a taky jako vždycky všecko věděl líp.
1: Děť je nakřivo, vůbec celá šišatá, každý princ od ní uteče.
2: Tak nakreslí nešišatou. Na chodník se vejdou obě dvě,
0: zkusil ho odbít Macourek, ale zase jako vždycky nepochodil.
2: Princezny jsou proškvrňata, vám nakreslím něco lepšího.
1: Ale ne na chodník, jelikož je špinavý a křída na něm škobrtá,
0: prohlásil kočičák a zamířil rovnou k domečku. Ten špinavý nebyl, dokonce ani ušmouraný. Zdi měl bílé jako nová čtvrtka a křída po nich hladce klouzala. Kocourci se nestačili divit, jak to šlo kočičákovi od ruky. Okénko nakreslil co by dub, dveře na to šup, kolečka jak by smet a bylo hotovo.
2: Vaše auto, pánové, můžete nasedat, pobídl kocourky.
0: Ale ti se ani neohlédli, protože už taky kreslili a měli zrovna nejvíc napilno.
2: No, když o můj dárek nestojíte, vnucovat vám ho nebudu,
0: urazil se kočičák.
2: Nahodou stojíme.
3: A moc?
0: Ujišťovali honem kocourci.
2: Jen počkej, až tohle dokreslíme. Chcem ti totiž taky něco dát.
1: Páni, teda, to je vážně pro mě,
0: olízl se mlsně kočičák, když uviděl ten krásný šlehačkový dort.
2: A ještě dostaneš zmrzlinový pohár. Ten jahodový, co máš nejradši.
1: Fakt jo, tak to vám taky něco přidám,
0: rozhodl se kočičák a začal kreslit vrtulník, aby viděli, že na nich nešetří. Zkrátka, kdo má křídu a šikovné tlapky, může kamarádům rozdávat. Oříčkovou čokoládu, velikánské lízátko, oceánskou loď a třeba i papouška. Kreslí prostě kam až dosáhne. A když už tam není místo, donese si žebřík nebo nějakou tu bednu a může rozdávat dál. Má to jen jednu chybičku. Kdo místo na chodník kreslí na zeď, ten rozdává z cizího. Za všecky ty štědré dárky platil chudák domeček. Počmáraný, ušmouraný, od kocouřích tlapek umatlaný, vypadal jak schátralá bouda na pouti. I sluníčko si přitáhlo mračno a schovalo se za ně, aby na něj radši nevidělo.
2: Vypadá to na bouřku,
0: všimnul si Macourek.
2: Jo, a na pořádnou. Pojďme radši domů, než to spustí,
0: pobízel starostlivě Camfourek.
4: Ale kočičák zas, jako vždycky, věděl všecko líp.
1: Nic nespustí, poněvadž to vítr rozfouká,
0: poučil je a tak kreslili dál. Jenže vítr nerozfoukal nic, věděl, že na to nestačí. To mračno totiž byl pravý bouřkový mrak, který je, jak známo, od rány. když se mu něco nelíbí, dá to, jak se patří, zná. Nejdřív se šedě mračí, pak začne hrozit do tmava, až se naštve do černa a prásk až plách. Hůva! Vyjekl kočičák a sjel po žebříku skoro tak rychle, jako ten blesk. A stejně za tu chvilku promokl až na kůži. I Macourek a Camfourek byli naždímáni, než doběhli ke dveřím. Ale marně lomcovali klikou. Domeček se na ně zlobil. Za to, že ho tak ošklivě počmárali, nepustil je domů do sucha. No, když to nejde dveřmi, vlezem oknem, rozhodl kočičák. Jenže okno řach, zabouchlo se, div mu neuskříplo čumáček. A ještě cvak, kličkou se zajistilo zevnitř. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Možná vedla komínem. Jenže to by znamenalo vlézt na střechu bleskům přímo do rány. A na to si netroufl ani kočičák. Tak kocourům nezbylo, než čekat venku a v tom liáku se klepat zimou, protože při bouřce se vždycky silně ochladí. A když se konečně vyčasilo, nebylo o moc líp. Promáčené kožíšky víc studily, než hřály a nebylo čím je osušit. Kdyby tak byl ručník, zatoužil kočičák, takový ten suchý, teploučký, a huňatý. Však je, jenže v koupelně. A domeček se zlobí, připomněl Macourek. Takže vlastně žádný ručník není, že? A přece je, zajásal Camfourek. A měl proč. Ty zamčené dveře se sami otevřely do kořán. Domeček už se nezlobil. Zdi měl zase bílé, protože ta bouřka spláchla kočičí malování a čistě ho umyla. A kocouři? Samozřejmě nejdřív se pořádně osušili. No a kreslit budou asi dál. Ale vsaďte se, že už jen na chodník. Moc dobře totiž vědí, že kdyby to zkusili ještě jednou na domeček, víckrát by je dovnitř nepustil.

0: Igunovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se ku podivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit.
1: Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
0: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

Jak se čert nechtěl ženit. Holič Štětina právě vyprovodil posledního zákazníka ze svého kadeřnického krámu a už se chystal, že zatáhne roletu, když se za ním ozvalo tiché zakašlání. Otočil se a kouknul se do tmy. Na protější straně ulice se od lucerny odlepil nějaký stín. Mistr Štětina, ozval se sametový hlas. Ano, to jsem já, řekl holič. Co pro vás mohu udělat? Nechci o tom mluvit tady venku, zahuhlal ten stín. Můžeme jít dovnitř? No tak pojďte, řekl holič. Stáhl roletu, vpustil pozdního návštěvníka dovnitř a zavřel dveře. Zatemnil, aby do krámu nebylo vidět, a pak se otočil, aby si hosta prohlédl. A v tu chvíli se mu podlomily nohy. Před ním stál čert. No, nazdar, už jsou tady pro mě, zasténal holič. Nazdar, povídá čert, ale nic se nebojte, já jsem si nepřišel pro vás. Vytáhl papír a kouknul do něho. Ne, jak se tak dívám, vy máte ještě čas. A co byste ode mě potřeboval, zeptal se holičský mistr Štětina Třaslavě. Čert stišil hlas. Věc se má takto, povídá. Peklo mě pověřilo, abych zůstal nějakou dobu tady u vás v městečku a trochu to tu okouknul. A dali mi vaši adresu, abych se na vás s důvěrou obrátil, protože vy tady u nás máte nějaké hříchy, dodal potutelně a dlouhým nechtem klepl významně do papíru. Jaký hříchy? Vyděsil se holič. Co já můžu mít za hříchy? Co si tak vzpomínám, jednou jsem připálil paní starostové vlasy, jednou jsem ustřihl omylem kus ucha, ale jinak nic. Nebudeme to tady teď rozvádět, povídá čert. Jak jsem již řekl, vy máte ještě čas. O mistra Štětinu se pokoušeli mdloby a musel si sednout. Když se trochu vzpamatoval, povídá, a co bych měl tedy jako dělat? Nechci tady po vás moc, řekl čert. Co byste mi radil, jak to udělat, abych vypadal jako jeden z vás? Jak jako jeden z nás, zablekotal nechápavě holič. No, aby nikdo nepoznal, že jsem čert. Jo, takhle to tedy je. Mistr Štětina čerta zamyšleně pozoroval, pak ho dvakrát obešel a nakonec si dodal odvahy a nesměle prohlásil jedině oholit, ale celýho. No, to, že by nevadilo, čert na to. A ať se tedy pan Štětina pustí hned do práce. Holič začal čerta stříhat. Troje nůžky na něm stupil, než ho opižlal na hrubo. Pak ho vzal několikrát mašinkou a nakonec ho celého namydlil a najemno šmidlal břitvou. Už začínalo svítat, když byl s čertem hotov. Oholil ho do hladka, jenom pod nosem mu nechal knírek. Holičský mistr Štětina poodstoupil a prohlížel si dílo. Čert byl holý jako žížala, ale vypadal ku podivu velice dobře. Jen kůži měl trochu tmavší, takovou přičmoudlou, jako kdyby byl odněkud ze zdola, z jihu. No konečně, ze zdola vlastně byl, když byl z pekla. Čert se zhlížel v zrcadle a bylo vidět, že je sám tou proměnou mile překvapen. Holič ho okukoval ze všech stran a pořád se mu něco nezdálo.
Potom povídá, už to mám, co tu neštimuje. Teď by ve vás sice nikdo čerta nehledal, ale mezi lidi takhle stejně nemůžete. Jak to? Divil se čert, vždyť vypadám docela jako člověk. To jo, řekl holič, ale vždyť vy jste teď úplně nahý. Vy potřebujete ještě něco na sebe. Čert hodil na stůl zlaťák, holič koupil šaty a na hlavu klobouk, aby nebylo vidět rohy. A ocas mu vsoukal do nohavice od kalhot. Čert hned vyrazil na zkoušku do městečka. Co na to lidi budou říkat, jestli ho náhodou někdo nepozná? Ale nikdo nic. Naopak, ještě ho všichni uctivě zdravili a dámy po něm házeli očkem, neboť se jim ten opálený pán velice líbil. Čert se vrátil a nadšením přímo žhavil. Toho dne se také dveře holíčského krámu netrhly. Najednou se kdekdo nechával stříhat a hlavně chodili dámy na trvalou a vyptávali se, cože je to za pána s těma jiskrnýma očima. Dokonce přišla i paní starostová. Na té sice nebylo co stříhat, neboť od odborného zásahu mistra Štětiny nosila paruku, ale tak se nechala aspoň navonět. Večer povídá holič čertovi. Co já mám pořád těm lidem vysvětlovat? Pravdu jim říct nemůžu. Nejlepší by bylo, kdybyste mi tady v krámu pomáhal. Pak to nebude tak nápadné. A co by ne? Povídá na to čert. Aspoň se nebudu muset někde trmácet. Lidi budou chodit přímo ke mně. A já tak lehce zjistím, kdo je zralý pro peklo a kdo ještě ne. A jak to řekli, tak to hned udělali. Holič rozšířil krám a čert mu dělal pomocníka. Jak se to po městečku rozkřiklo, to nastal teprve poplach. To se už dveře holičského krámu nezavřely vůbec. A čert se opravdu snažil. Poletoval kolem zákaznic jako netopír nad zříceninami, usmíval se, švitořil a laškoval, tady přistřihl, támhle natočil, okartáčoval a vyprovodil. Holič Štětina jenom úžasle pomrkával. Ale nic netrvá věčně. Čerta, tedy teď mistra kadeřnického, začali zvát do domácností na různé oslavy, bály, plesy, merendy a tak. A dámy bez rozdílu věku se snažili získat jeho přízeň. Všechny se k němu lísali a přichomejtali a hlavně ty, co se chtěli vdávat. A nejvíc nějaká cukrářovic Pepina. Čertovi to ze začátku velice lichotilo a šmajchlovalo. Ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Jednou se vrátil takhle po ránu do oficíny, sotva se držel na nohách a vypadal jako vyžužlená blecha. Povídá, ty Josefe, to už si s holičem tykali. Nějak mě to začíná zmáhat. Jak se na to tak dívám, nejradši bych odsud vypadl. A proč pak to? Vyptával se udíveně holič. Co pak se nám daří špatně? No to ne, zahudral čert, ale ty ženské mi nedaj pokoj. A každá se chce hned vdávat. A ty máš něco proti manželství? Vyptával se holič. Ale to taky ne, kroutil se čert. Ale to víš, peklo je peklo. A zapráskal ocasem o podlahu a chtěl zmizet. Ale nic se nestalo. Sice se tak trochu začmoudilo, ale to bylo všechno. Jak to, že to nefunguje?
vyděsil se pekelník. No, to je asi tím, že jsem tě ostříhal, řekl holič. Tím si ztratil veškerou moc a taky se po těch návštěvách moc vysílil, přimhouřil oko. A co teď? Vyděsil se čert. Jak se odsud dostanu zpátky do pekla? Možná, že bych věděl, jak, usmál se holič, ale ty mě za to vyškrtneš z toho svého pekelného seznamu, kde stojí, že si jednou pro mě přijdete. A ne, to nemůžu, zafuněl čert. To je proti předpisu. V tu chvíli někdo zabouchal na dveře. Čert se zarozil, však taky potvora jedna pekelná moc čisté svědomí asi neměl. Kdo to je? Mistr Štětina kouknul skrz staženou roletu. A je, povídá, venku stojí cukrářovic Pepina a hledá tě. A za ní přešlapuje fronta ještě jiných ženských a ty taky nevypadají, že by se chtěli nechat ondulovat. Jak čert uslyšel o cukrářovic Pepině a že za ní stojí ještě celé procesí těch dalších, celý se roztrásl. Asi jim něco sliboval, nebo co? Úplně ho zimnice popadla a rohy se mu ohnuly dolů. Tak, já tě z toho seznamu vyškrtnu, zabrblal rychle a vytáhl spoza ucha havraní brko a čmárl přes papír černý čár. A jak to bylo dál? Holič vyvedl čerta z krámu zadním vchodem a potom z městečka ven rovnou na čertí vrch. Však tam už bylo peklo, co by kamenem dohodil. To prý už čert dojde sám. A cukrářovic Pepina? Co jí čert nasliboval, to se neví. Ale co se ví, je, že ho Pepina hledá dodnes.

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá. A stejně tak pan král má prince krásná cizinka, ráda či nerada. O tom se právě koná teď velká pohrada.

A koho to sem vede, pan rádce po schodech? Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep?

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo, nečti. Hugo, nebezpečí, Justína v akci. Hugo.

0: systém, jde se na to. Úklid kipí.
1: No, já bych tady mnohem radši něco hrál.
0: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
1: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
0: Neslyší, nevadí. Ne. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú?
1: Ne, ne.
0: Raz, ne, dva, ne. A...
2: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
0: Necukám. Úklid kipí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
2: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
1: Justina ti chce seřadit knihovnu.
2: Cože?
0: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
2: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
0: Systém? Jaký, prosím tě?
2: No, systém.
0: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
2: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
1: Znáš, Justýnu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
0: No, tak Hugo, šup, šup. Posuň to křeslo.
2: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justýno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justýno, ale děkuji, není to třeba.
0: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád? To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
2: Mám pro vás jeden oříšek.
1: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
2: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
1: To vím, Hugo, já to vím.
0: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonons. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
2: Piggy?
1: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
2: Vidíš, Piggy, máš bod.
0: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
2: Pozdě, Justýno. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
1: Já mám bod.
2: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
0: Maštal! Je to maštal.
2: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
0: Tam se dávalo seno.
2: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
0: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justýna a mám bod za maštal a seník.
2: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
0: Mimo? Tak já jsem mimo?
2: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
0: Tak to bychom měli. Já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
2: Knihovnu.
0: Knihovnu uklidí někdo jiný.
2: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
1: To jsme ten oříš.

0: Jak rozlouskli, ale rychle, co?
1: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
2: Hurá!
1: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
3: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
1: Ahoj,
3: příště, ahoj.
1: Ahoj.
3: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
1: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
1: No.
0: A parádně.
4: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žil krejčí. Jmenoval se Innocenc Roztržitý a to jméno se k němu hodilo. Byl to opravdu moc roztržitý člověk. Šije nové šaty, šije a myšlenky mu přitom bloudí Bůh ví kde. Pak sebou najednou trhne, co tu vlastně šiju, koukne a zjistí, že k dámským šatům přišel rukáv od saka, k saku límeček z halenky a kaloty, že sešil ze dvou různých nohavic. A pak zas páře, znovu šije, až je z toho celý udřený. Když dojde na knoflíky, myšlenky mu už zasputují Bůh ví kde a on opět všechno poplete. Ale knoflíky už krejčí nepřešívá kdepak, říká si knoflíky to jsou takové mrňavé, vykutalené potvůrky. Vždycky, když po nějakém sám, tak zůstane mi v prstech úplně jiný, ale co knoflík je jako knoflík. Lidé v Jankově si na svého krejčího už zvykli, byli rádi, když dostali v pořádku šaty a že na nich mají špatné knoflíky, to je vůbec nevzrušovalo. Buď si je přešili sami, nebo je zanesli k Zuzce Kroužilové, vrozené všetečné, jinak tež zvané Zuzka Knoflík. Ta přece knoflíkům výborně rozumí. Zuzku ovšem zlobilo, co krejčí o knoflících říká. Podle ní jsou knoflíky náramně užitečná, roztomilá a důležitá věcička. Žádné mrňavé, vykutálené potvůrky. Jednou se konečně rozhodla, že krejčímu promluví do duše. Rozběhla se k němu, ale před dílnou se náhle zastavila. Zamyšleně kouká na štít, co visí na domě. Byl to starý štít. Krejčí ho měl ještě po svém pradědečkovi. Zuzka chvíli kouká na nápis Innocenc Roztržitý a pak jen pokrčí rameny. Co se dá dělat? Chudák krejčí za svou roztržitost vlastně ani nemůže. Vždyť on jí má v rodě. Ale časem přece přišla na něco, co by pomoci mohlo. Bylo to ten den, kdy se Zuzka stala čestnou členkou kominického spolku. O tom, jak a proč k tomu došlo, jsme si vyprávěli včera. A dnes si povíme o nápadu, který Zuzka na slavnosti špitala do ucha předsedovi kominického spolku, když do špitala řekla: Věřím, pane předsedo, že souhlasíte. No taky, že ano, zabroukal předseda. Jen doufám, že se vyřízení celé té věci ujmete laskavě sama. Zuzka odpověděla, že s radostí. A tak na zítří ráno ji obyvatele Jankova mohli vidět, jak svižně cupitá do dílny krejčího pana Roztržitého. Tam prohlásila: Pane mistře, přicházím za vámi jako zástupkyně kominického spolku a mám tu čest vám sdělit, že spolek si u vás objednává ušití stovky nových kominických uniform. Uniformy šiju rád, poskočil nadšeně krejčí. A zvlášť ty jednoduché, ty černé, kominické, na nich skoro nikdy nic neskazím. Na nejvýš přišiju rukav místo nohavice, nebo naopak. Tyhle nové uniformy budou jiné než dřív, poznamenala Zuzka Knoflík a Roztržitý krejčí vzdychl. Tak to je asi přece jen skaňhám. Tak jiné zase nebudou, uklidňovala honem Zuzka krejčího. Jen mají mít jednu kapsu navíc. V ní bude mít každý kominík zásobu knoflíků. A k čemu taková novota, zlobí se Krejčí. Zuzka vysvětluje, pro případ, že kominík potká člověka, který u sebe nemá ani jeden knoflík, ale přesto má nějaké přání. Aby takové setkání nepřišlo na zmar, sáhne kominík do knoflíkové kapsy a... to je sice od kominíku hezké, že myslí na lidi, zamumlal Krejčí, ale kdo ví, jestli tohle kominicko-knoflíkové kouzlo vůbec funguje. Já osobně o tom mám velké pochybnosti. A vzdychl. Kdybyste věděla, kolikrát já už při setkání s kominíkem držel se za knoflík a vroucně i úsilovně si přitom přál, abych přestal být roztržitý a výsledek, koukejte. Krejčí zamával pánským sakem kolem dokola obroubeným růžovou kraječkou a křičel, kde, nic, tu nic. Zuzka se usmála. Uklidněte se, pane roztržitý, já vaše trápení znám a dokonce jsem o něm už přemýšlela. Vy zkrátka potřebujete větší dávku kominíků i knoflíků. A vy to všechno dostanete. Krejčí vykulil oči. Zuzka se opět usmála a vysvětluje. Až budou uniformy ušité a každá bude mít v kapse 100 knoflíků, to znamená, že tu budete mít najednou, počítejte se mnou, 100 uniform, v nich 100x 100 knoflíků a pro ně si přijde 100 kominíků, pane roztržitý, zvolala Zuzka, oči hrály. Tohle všechno zde bude najednou a pohromadě jen a jen pro vás. Děkuji. Už při pouhé představě jsem docela pookřál a v hlavě mám najednou jasno jako málo kdy, zvolal dojatě Krejčí a pustil se do práce. Když byly uniformy došité, kominický spolek se jako jeden muž dostavil ke Krejčímu. Nastoupili v 10 stupech do 10 řad. Krejčí otevřel oči pořádně do kořán, aby je všechny viděl co nejlíp. Přitom objal 100 nových uniform, ve kterých se skrývalo 100x 100 knoflíků a šeptal vroucně, ať už navždycky zmizí má roztržitost. Sotva domluvil, spadl štít, co visel nad dveřmi, ten starý štít s nápisem Innocence roztržitý. A to nebylo všechno. Pod starým štítem se objevil z brusu nový štít a na něm stálo Innocence ostražitý. Krejčí jen zamrkal. A Zuzka Knoflík, ta zase zamrkala na 100 kominíků. Jejich předseda se usmál a jen tak pro sebe broukl. No, že bych nevěřil na to staré kominicko-knoflíkové kouzlo, kde kdo mu věří, ale na druhé straně mám velké podezření, že to všechno od začátku do konce jsou jen a jen čáry paní Zuzky rozené všetečné provdané kroužilové a zvané též Zuzka Knoflík.

0: jak se Větříčci a Jajda skamarádili. Kdesi uprostřed světa je vesnička Větrná Lhota. A tam žijí dva bratříčci Větříčci. Jsou to ještě malí kluci. Umějí foukat a lítat, ale jinak jsou stejní jako všechny děti ve Lhotě. Ten větší se jmenuje Vichura a je to takový střeštěný bumbác. Rád divočí a ohýbá stromy až k zemi. To, aby každý viděl, jak mu to už jde. Ten menší a útlejší je Radovánek. Ten si nejraději hraje. Jen tak houpe bílé mráčky a nafukuje dětem balónky. A to nejveselejší stvoření ze Lhoty je Jajda. Jajda jde z maléru do maléru a pan učitel Kalousek věčně vzdychá.
1: Jajdo, Jajdo, s tebou to dopadne.
0: S Jajdou to určitě dopadne, jenže nikdo neví jak. Dneska je ve Lhotě velká sláva. Větříčci skládají zkoušku z foukání. Oba musí předvést tři větrné kousky. Usušit prostěradlo, očesat jablíčka z jabloně a odfouknout z nebe nad Lhotou dešťové mračno. Celá Lhota se na ně přišla podívat. Jajdu hned napadla malá darebačina. Donesla pytlík větrových bonbonů, co je po nich v krku zima jako v lednu. Dobře věděla, že větříčci větrové bonbony cucat nesmějí. Oni jim totiž dávají obrovskou sílu a to by při zkouškách byl švindl jako hrom. Ahoj kluci, řekla nevinně a dýchla na ně tu studenou vůni. Nechcete?
2: Chceme, ale nesmíme.
0: Vzdychl Radovánek a ten vzdech rozvlnil Jajdě vlásky. A to já chci, zasáhl Vichura. Vytrhl Jajdě pytlík z 10 bombóny a nasypal si je do pusy všechny. Jajda se zahyhněla, protože tušila, že na tenhle den Lhota jen tak nezapomene. Pan učitel zazvonil a zkoušky začaly. První foukal Radovánek. Snažil se ze všech sil a usušil prostěradlo skoro do sucha. Lhota mu pěkně zatleskala a pan učitel uznal, že to Radovánkovi už skoro jde. Nastoupil Vichura. Spolkl poslední větrový bonbon, nadechl se a když foukl, utrhla se šňůra s prostěradlem a s plínkami malé Jajdiny sestřičky a uletěla až někam do oblak. Celá větrná Lhota udělala Ale pan učitel Kalousek řekl:
1: Co s tebou, Vichuro? Fuk máš ohromný, to vidíme všichni. Ale co pak víme, jestli je prostěradlo suché nebo mokré? Vždyť lítá někde nad Babí horou. Nesmíš být takový divoch, víš.
0: Potom přišla druhá zkouška. Radovánek zafoukal, jak uměl nejlíp, ale jablíček z jabloně spadlo jenom 5. Na řadu přišel Vichura. Foukl a měli jste slyšet to hromobití, jak všechna jablíčka spadala na zem. Bum, bum, a bum, a bum, a bum, bum, bum, bum. Jenže taky spadlo všechno listí a jablůnka tu stála celá holá, jako by byl mráz.
1: Vichuro, Vichuro, mnul si bradu pan učitel. Úkol si splnil, to je pravda. Ale co pak nám tu můžeš ničit stromy? Lhota potřebuje vítr silný, ovšem rozumný. Já ti to uznám, ale kroč se, chlapče, kroč se. Jinak bychom tě tady nechtěli.
0: Jajdu trochu zasvrbělo svědomí. Je, to neskončí dobře. Vichura byl po těch bombónech rozjívený jako tajfun. A tajfun
2: To Jajda věděla ze školy, je strejda malých větrů, který má takovou sílu, že jedním fouknutím rozmetá celý dům.
1: A třetí kolo, vyhlásil pan učitel. Zrovna nad námi pluje dešťové mračno. Tak je odfoukněte nad les, protože chceme mít sluníčko.
0: To byl skutečně moc těžký úkol. Radovánek napjal všechny síly, ale povedlo se mu mrak jen pohoupat. Druhý se k nebi vznesl vychura. Oči mu svítily a funěl. Pak se nadýchl a fuj! Mrak praskl jako obrovská peřina plná deště. A jak měl vychura po bonbónech v kuse zimu, kapky zmrzly a pak propuklo krůpobytí, jaké nepamatovali ani ty nejstarší babičky. To byl rámus. Kroupy byly velké jako brambory.
1: Přestaň, křičel pan učitel.
2: Dost, křičeli lidé a běželi se schovat. On nemůže přestat, on to nedělá naschvál. Za to můžu já, křičela Jajda, ale nikdo ji v tom hluku neslyšel. Vychura opravdu nemohl přestat. Tak se rozparádil, že dělal větrné kotrmelce a lítal nebem jako prskavka. Dul a foukal, dokud ze sebe tu bonbonovou sílu nevyfoukal. Pak zívl na celé kolo, skutálel se na zem a zase z něj byl malý a strašně unavený kluk. Když kroupy roztály, vyšel pan učitel na náves a řekl:
1: tak já nevím, vy větrní mládenečkové, co si s vámi lhota počne? Jeden jste ještě slabounký a druhý zase takový hrom do police. No, my to s vámi zkusíme, ale musíte se ještě hodně učit.
2: Jako se učí lidské děti, viď, Jajdo? A jak se tak na Jajdu zadíval, napadlo ho: poslyš, Jajdo, nemáš ty v tom prsty? A hned zavrtěl hlavou.
1: Kde pak? Uličnice si náramná, ale že bys dovedla udělat krupobytí, no to snad přece ne.
0: Jajda se usmála, protože věděla svoje. Mrkla na větříčky a oni mrkli na ni. A od té chvíle se tuze skamarádili.
3: Tetelí se vzduch.
4: Tetelí se vzduch.
3: Je prý tady duch.
4: Je prý tady duch.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Máme na to čuch.
4: Máme na to čuch.
3: Kde takový duch?
4: Kde takový duch?
3: Spí a loví.
4: Spí a loví.
5: Je, je, je.
4: Jeho doub je snadno zjistí.
3: Snadno.
4: Jehličí a listí.
3: Jehličí.
4: Jsme totiž specialisti.
3: Specialisti.
4: Na duchy.
3: Na duchy.
4: To nemáte potuchy.
3: To nemáte potuchy.
6: Piggy vtip. Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
7: Je, co je to?
6: Zakopané pastelky.
8: Proč to utekli? Teď se budu číst divný pergamen, aby vás všichni viděli.
9: Ach, Janku, Janku. Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
8: To máte fuk, ať si tluče.
9: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
8: To už vás nikdy neuvidíme.
9: Taky mě to mrzí, ale Bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
8: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
9: Dej mi ten pergamen.
8: Leontinko. Leontinko. Leontinko. Počkej! Leontinko!

0: jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
1: Ty jsi živá.
0: Javor.
1: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
2: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
3: Ale nevěřte tomu, co z Pleštule vykládala. Vůbec nikým se pitlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely.
4: Brr, to je tu zima, začal pitlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, půjďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pitlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly Spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pitlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pitlíka po cestičkách a pitlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pitlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička.
3: Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád.
5: Až z toho pitlík usnul jak andělíček.
3: Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil.
5: Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko.
3: Pitlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko.
4: No tak co, když podává, vzal si.
3: Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky.
5: Už nechceš papat, jen si ještě vezmi.
3: A pitlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pitlík, ozval se nějaký jiný hlas.
4: Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely pitlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: básničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a ta...

0: Tak už je srpen, měsíc opuštěných balíků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, balíčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek, a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kdekdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
1: To mrkáš na drát, co?
0: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
1: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme po země kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
0: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše nebo komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehínka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika.
1: Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
4: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
5: Ale mocnější než prst krále.
4: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
5: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš ze hvězdy.
4: Na kterou planetu jsem to spadl?
5: Na zemi do Afriky.
4: A na zemi nikdo není?
5: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
4: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi, ale je daleko.
5: Je moc krásná.
4: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
5: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi zežuli. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Bratr Pepa bere lepidlo.

0: o člověku. Tam, kde se řeka vlévala do moře, rostla vysoká tráva. Ženy ji trhaly, sušily a pletly z ní košíky, rohože a jiné věci. Jedna žena vytrhla jednou stonek trávy i z kořínky a odhodila ho.
1: Jaké štěstí, že jsem přežil,
0: řekl si stonek.
1: Ale proč mám být trávou, kterou si kdo chce utrhne a uplete z ní nějaký hloupý košík? Proč bych nemohl být něčím lepším?
0: Rozhlédl se kolem sebe a spatřil bylinu s krásnými velkými listy.
1: Jak si tu pěkně v klidu roste a nemusí se bát, že ji někdo utrhne?
0: Pomyslel si závistivě.
1: Takovou bylinou bych chtěl být,
0: zvolal. A hle, najednou cítil, jak se protahuje a napřimuje. A než se nadál, proměnil se ve stejnou bylinu, jaká rostla vedle něho.
1: Podívejme se, jaká jsem krásná,
0: těšila se sama ze sebe nová bylina. Dlouho se však ze své proměny neradovala. Přišly ženy z košíky a vyrýpávaly byliny. Kořen odřízli, uložili do košíku a vršky odhazovali. Milá bylina tu stála a se strachem pozorovala, jaký osud ji čeká. Když už myslela, že dojde i na ni, ženy přestaly a odešly. Bylina si oddechla, ale věděla, že co jí nestihlo dnes, tomu se nevyhne zítra.
1: Jsem na tom stejně jako předtím,
0: uvažovala.
1: Špatně, prašpatně jsem si vybrala.
0: Rozhlížela se na všechny strany a uviděla malou rostlinku s drobnými bobulkami, jak se krčí hezky při zemi.
1: Hleďme, jak si tu spokojeně roste a nikdo si ji nevšímá. Kdybych tak mohla být jako ona.
0: Povzdechla si. V tom cítila, jak se zkracuje a zmenšuje a než se vzpamatovala, byla z ní malá rostlinka s bobulkami nízko u země. Jaké však bylo její zděšení, když na druhý den přišly ženy s dětmi a začaly bobulky otrhávat.
1: O, já nešťastná,
0: bědovala rostlinka.
1: Co pak mě nečeká nic lepšího?
0: Choulila se k zemi a třásla se strachy, ale hlasy nad ní náhle utichly a kroky se začaly vzdalovat.
1: Pro dnešek jsem zůstala ušetřena,
0: pomyslela si.
1: Ale co bude se mnou dál? Kdybych tak mohla být něčím jiným, jenomže čím?
0: A jak se tak dívá, proběhla kolem ní myš.
1: Ach,
0: zatoužila rostlinka.
1: Takovou myší, kdybych mohla být, ta se má. Není odkázána na jedno místo, odběhne si kdy chce, kam chce a nemusí se strachovat o život.
0: Jen si to domyslela a stala se myší. Protáhla se a cítila, jak ji to žene dopředu. Běžela, ani dobře nevěděla kam. Běžela jen tak z čiré radosti. Potkala jinou myš a začali se prohánět spolu. Skotačili a dováděli, když tu se nad nimi objevil stín a snesl se prudce dolů. Myška, která se libovala, jak je krásné být myší, uslyšela, jak druhá myš vypískla a zahlédla pařáty, které ji uchopily. A pak viděla velkého ptáka, jak s milou myškou zakroužil a unáší ji pryč.
1: Musím se rychle někam schovat, než si přilétne pro mne,
0: řekla si myš, když se probrala z leknutí a vklouzla do nejbližší díry. Seděla tam dlouho, až si byla jista, že už jí nehrozí nebezpečí.
1: Ne, myší být nechci,
0: řekla si potom.
1: Přilétne pták a je po myši.
0: Žádostivě vzhlížela vzhůru k obloze a toužebně si přála, aby měla křídla. A než se nadála, přání se jí splnilo. proměnila se v ptáka a silná křídla ji zdvihla do výše. Byl to závratný pocit. Plout vzduchem a dívat se na svět zhora. Létat si nad zemí i nad vodou. Pták se nemohl létání nabažit. Chvíle mi kroužil bez hnutí křídel, pak se spouštěl střemhlav dolů jako kámen a hned zase stoupal rychle k nebi. Létal tak dlouho, až se unavil a usedl na skálu. Seděl a odpočíval, když v tom, co si hvízlo vzduchem a prolétlo mu kolem hlavy. Pták se polekaně vznesl a spatřil dole na zemi člověka, jak vkládá do luku druhý šíp a míří na něho. Zakličkoval vzduchem a letěl pryč.
1: Myslel jsem si, že není nic lepšího, než být ptákem?
0: Uvažoval zklamaně.
1: Ale vidím, že ani pták si není jist svým životem. Ještě je tu někdo mocnější, jemuž se ani pták nevyrovná. Kéž bych byl člověkem.
0: Pomyslel si pták. V tom okamžiku cítil, jak se napřimuje, roste a těžkne. Pokusil se vzlétnout, ale nešlo to. Místo křídel měl ruce a na nich nebylo jediné pírko. Holé, neopeřené bylo celé tělo. Člověk tu stál nahý a chvěl se zimou. Natrhal si trávu a upletl z ní oděv a trochu se v něm ohřál. Sužoval ho hlad. Nazbíral si brusinky a klikvu a trochu se nasytil. Ale brzy se hlad ozval s větší silou a když zašlo slunce, dala se do člověka zima. Uviděl člověk soba. Chtěl ho chytit, ale sob mu utekl. Hodil po něm kamenem, ale nezabil ho. I zhotovil si člověk kopí a tím soba zabil. Maso snědl a do kůže se oblékl. Ale jednou se sob dlouho neukázal a člověk div nezahynul hladem. Naštěstí uviděl rybu v řece. Zhotovil si udici a chytil ji. Uviděl rybu v moři. I zhotovil si člun a harpunu a rozjel se za ní. Ale ryba mu člun převrhla a člověk málem utonul. Potkal člověk medvěda a měl co dělat, aby ho přemohl. Uhodila krutá zima a člověk už měl strach, že zmrzne. Ale pak vymyslel iglů a mráz ho nezahubil.
1: Není dne, aby mi nehrozilo nějaké nebezpečí,
0: pomyslel si člověk.
1: Nikdy si nejsem jist svým životem, ale přesto bych neměnil. Člověk je víc než tráva, nebo bylina, nebo rostlina s bobulemi. Je víc než myš nebo pták. A třeba, že to má také těžké, stojí nad tím vším. Člověk je zkrátka člověk.

0: krtečku. Jsi náš žampion.
1: Jak Trautenberg vystrojil hostinu štěpanickému baronovi. Sedí si jednou krakonoš ve své zahrádce, pobafává a nemá zrovna nic na práci. Sněžce už dávno nachystal sněhovou čepici, ona si ji nasazuje, když jdou děti do školy, a sundává, když pod horama začnou kvést třešně. Zahrádka poklizená, lesy umetené, sněhy a chumelenice na zimu připravené, to jednomu přijde dlouhá chvíle. Co kdyby takhle vyvedl něco Trautenbergovi? Však on se mu nadělal neřádstva a pokoje nedá.
2: Krakonoš vyklepal fajfku, sloupl z březového pařezu kůru, přivolal havrana, vytrhl mu ten nejdelší brk a začal sepisovat vznešené psaní. Potom tu kůru, co byla k nerozeznání, od vzácného pergamenu stočil do ruličky, převázal duhovou mašlí, zapečetil borovou smůlou a podal ji sojce.
3: Tohle doneseš k Trautenbergovi, ale ať tě přitom živá duše nevidí.
2: Zaplať pámbu, do večera mám pokoj. Milost pán spí jako o půlnoci, Kuba s Hajným šli na pařezy, můžu se dát do práce. Moc li pak chybí do Vánoc? Kubíčkovi vyšiju sváteční košily. Hajnej potřebuje tlustý ponožky. Chudák stará, už je mu pořád zima od nohou. U pánského dvora můj kubíček.
1: A že bylo ve stavení ticho jako v prázdné kapličce, začala si prospěvovat, aby na ní nepřišla úzkost. Sojka letí a merčí. Kuba s Hajným vezou na trakaři pařes jako stodola, Anče sedí u vyšívání, Trautenberg chrápe v křesle a okno zapomněla Anče dovřít, jak ji Trautenberg u oběda sekýroval. I protáhla se sojka škvírkou jako pšic, z lehínka pustila psaní na stůl a frrr. Hledejte ji v povětří.
2: Trautenberg spí, pochrupuje, chvílemi sebou škubne, asi má z těžkýho jídla divoké sny. Ale jak na něj táhne od okna, probudí se, otevře jedno oko, kouká, otevře druhé, na stole leží dopis s baronskou pečetí.
4: Anče! Kubo, Hajnej, Himmel, Herrgott, kde jste kdo? To si mám vykřičet plíce?
1: Anči ten rámus přetrhl písničku v půli verše a vyšívání v prostřed kvítku. Kuba s Hajným pustili trakař i s pařezem a všichni letí jako k ohni.
4: Odkud se sem dostalo psaní s baronskou pečeti?
5: Jak to máme vědět, milost pane? Hnal jste nás do lesa na pařezy, ani jsme oběd nedojedli.
2: U mě se žádnej poselák nezastavoval. A jestli ho někdo propás, milost pane, tak asi ten, komu přišel do setnice.
4: Co si to dovoluješ, osobo drzá? Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, čert mi byl dlužen takovouhle čelátku. Spolech na ně není a ještě budou odmlouvat.
5: Třeba vás ten poselák nechtěl budit. On někdo bývá na náhlý probuzení háklivej.
6: A možná to není nic důležitýho, prosím pěkně, když to nechal jen tak na stole.
4: Mlčet! Baronský psaní je vždycky důležitý.
2: Snad aby se milost pán ráčil do toho psaní podívat, skrz tu důležitost.
1: Trautenberg, jak ho zvědavost poháněla, ani na Anče nevyštěkl, ať si nechá svý rady. Zvedl baronské psaní jako svátost, odstřihl pečeť a začal číst.
2: Přečte první řádku, tvář se mu jasní. Přečte druhou, září jak měsíček v úplňku. Dočte, nadme se jako kohout před hejnem slepic. Koukne na obraz svýho pradědečka, aby poslouchal, jaké cti se jeho potomku dostává, a pak znova čte. jako zkazatelný.
4: Milý a vzácný pane strážníku.

0: zabít krocana, dvě kuřata a slepici na polívku, napéct koláče, třenou bábovku a svatojanský perník. Kubo, nachytat pstruhy v potoce a kapry v tůni. Hajnej, namazat branku, zamést dvůr a vysypat cestu čerstvým pískem, odevrat až na kraj panství. Nestát, nekoukat, dělat.
1: A tak se vařilo, peklo a smažilo, smíčilo a uklízelo, běhalo a skákalo. A Trautenberg si od rána do večera sumíroval jednu řeč na uvítání, druhou na přípitek, aby vypadal nobl a vznešeně.
2: Anče si musela narychlo spíchnout krajkový čepeček, Kuba obléknout kabát, polokají Trautenbergova milost dědečka a Hajný dostal na parádní mundur, knoflíky z paroží a za klobouk kohoutí péro.
0: Kubo, vylez na hrušku, až uvidíš baronský kočár, mávni. Hajnej, až Kuba mávne střílet jako o manévrech, a všichni křičet, sláva,
3: sláva,
0: sláva, teď ne, krucaj z element. Himmel, Herrgott, Bůh!
3: Sláva, sláva panu baronovi!
1: Sláva jeho jasnosti!
2: Všichni křičí jako o život. Hajný pálí z obou laufů, až se sype omítka, Anče celá zrůžovělá, dělá pukrlata, jako by od jak živa sloužila u samého císařpána, a Trautenberg se klaní, co jen mu břicho dovolí, nohou dosadu šoupe. Má to zavznešený mors.
4: Jaká čest pro mne vzácný, pane sousede, račte se laskavě posadit.
0: Anče, Kubo, nosit na stůl, Hajnej, nalejvat.

0: pane Stramberka, že jsme se tak sešli, ale nejdříve bych s vámi rád projednal jednu důležitou věc.
1: Zmizte.
2: Zmizeli, ale dveře nedovřeli. Uši tisknou ke škvíře, až jim modrají.
0: Milý pane sousede, už se mi to krakonošovo komando zatraceně zajídá. Každou zimu mi nafouká půl zámku, že nemůžu na krok. Na jaře vytopí kůlnu i z kočáry a když si v létě vyjedu, můžu vsadit svou dragounskou šavli, že mi hromem splaší koně.
1: Trautenberkovi zní ta řeč jako kůry andělské. Horlivě přikivuje, až se mu všechny brady klepou a honem spěchá se svým přidánkem.
3: No, já si s ním taky užiju. Když suším seno, spustíš plách. Ožních mi vítr sporáží panáky na poli. Všechnu zvěř mi z revíru odlákal a čelátku proti mě ponouká.
0: Oh.
3: Ano, ale co můžu dělat? On je samé čáry. Člověk je proti němu úplně bezmocný.
0: Sám ano, ale regiment vojáků a vykouříme ho z těch jeho krkonoš jedna radost. Však proto jsem taky za vámi přišel, sousede.
2: Teprve teď Trautenberkovi dochází, že ta slavná návštěva není jen tak, že za tu čest bude muset platit, sáhnout do truhlice.
3: Sousede, jasnosti, kde bych já vzal regiment vojáků? Vždyť já mám všeho všudy jednoho pacholka, jednoho hajnýho a flinty akorát na veverky.
0: Ale to jste mě špatně pochopil, příteli. Já přece po vás nechci vojáky. Přišel jsem vás požádat, jestli můj regiment může přejít přes vaši louku. Odtamtud je nejlepší cesta do Krakonošova. Zadarmo by to nebylo. Mám známosti u císařského dvora. Mohl by z toho koukat i hraběcí titul.
1: Hraběcí titul. Trautenberg má v

0: před očima červeno a v tom červenu vidí erb s hraběcí korunkou.
1: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede. O kus louky nejde a hraběcí titul říkáte?
2: No ano, a pár pěkných kop stříbrňáků navrch.
1: Pár kop stříbrňáků? Sousede jasnosti, na to si musíme připít. Vykouříme krakonoše a já budu hrabě.
3: V tu chvíli se udělala tma jako v pytli a když jí rozčís klikatý blesk, stojí uprostřed setnice krakonoš v celý svý krakonošský parád. Mamko, Kubíčku, vždyť je to jemnost pán krakonoš.
4: Tak ty, Trautenbergu, budeš proti mně posílat regiment?
1: Já nic, já ne. To štěpanický baron.
4: Ty by ses proti mně spojil třeba s čertem. Dobře se podívej, s kým jsi připíjel, že mě vykouříte z mých hor, zahraběcí titul a pár kop stříbrňáků.
2: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede, o kus louky nejde, že? Teď už Trautenberg ví, že štěpanický baron a krakonoš jsou jedna a táž osoba. Ale neví, jak z té šlamastiky. Ze samého strachu a také zklamání, že mu uletěla hraběcí korunka i s kopami stříbrňáků, začne vyčítat.
1: Tohle ty mě, krakonoši? Já kvůli tobě půl hospodářství vymlátil, čelátka práci zanedbala jen, abychom tě, jak se patří, uctili. A ty na mě s takovou maškarou.
4: Kvůli mně? Snad kvůli štěpanickému baronovi.
1: Krakonoši, sousede, jsme lidé chybující, každý občas šlápne vedle správné cestičky. No, na, co jsme si, to jsme si, když už máme tolik nachystáno.
4: No, ale jen abych neurazil kuchařku.
3: Jak živo nebyly na stole tak rychle mísy, pekáče, ošatky, džbány. Slepičí polívka, kuřata a la bažant, nadívaný krocan, pstruh na másle a kapr na modro, brusinky zavařené i nakládané, hříbky na kyselu. Trautenberga v tu ránu přešel všechen strach. Oklepal se jako zmoklý pes. Sliny se mu zbíhají, už lžící nabírá slepičí polívku. Ale nemá se křičet hop, dokud je jeden patava na břehu.
4: Pomalu, pomalu, Trautenbergu. Tak lacino z toho zas nevídeš. Všichni se dřeli a ty si poroučel. Tak teď budeš všechny obsluhovat a dostaneš, až co zbyde. Aničko, Kubo, hajdej ke stolu, ať z té vzácný návštěvy taky něco máte.
2: Nejdřív se ostýchali, pak sedli jen na krajíček židle. Ale jak Trautenberg nandával na talíře, naléval do pohárů, do těch parádních, pomilost pantátovi, usadili se jako doma a jedli a pili. Vždyť kdy pak se jim takováhle příležitost nahodí. A Trautenberg si ještě dlouho potom, když mu přišlo podívat se na štěpanickou stranu, odplivoval. Jakoby za všechno opravdu mohl štěpanický baron.
3: Co měl dělat? Ulevit si musel a na krakonošovo si plivnout netroufl. Co kdyby mu to krakonoš vrátil i z úroky? Inu podle sebe

0: lítá dřevo.
1: Vpravo, vlevo.
0: Vrzy, vrzy, vrz.
1: Provrtá se skrz.
2: Co je to?
3: Kdo pak vrtá dřevem? Vrzy, vrzy, vrz. Vrzy, vrzy.
1: Vrtačka.
3: Vrtač, vrtač, vrtačko toč. Vrtačko toč, vrzo toč.
1: Vrto toč.
3: Červotoč.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka borovým lesem a uslyšeli tiché stěžování. Seděla tam v hnízdě na vajíčkách datlička, překládala křídlo přes křídlo a vzdychala. Už mám od sezení peroutky celé olámané a datlíci ne a ne se vykulit.
1: Ale my ti pomůžeme,
0: povídá Vochomůrka.
1: Ovšem, nejdřív bys musela kousek odletět.
2: To se na mě nejdřív musí křiknout všá,
0: řekla datlička. Vochomůrka tedy křikl všá a datlička odletěla do korun. Křemílek se na to dívá a jen vrtí palcem.
1: To bych rád, Vochomůrko, věděl, jak chceš té datlici pomoct.
0: Vochomůrka si podmázl paty borovou smůlou, vylezl do hnízda a posadil se na vajíčka místo datličky. Když si přeseděl nohy, vystřídal ho Křemílek. Datlička si zatím protahovala křídla. A když ve vejcích začaly ťukat zobáčky, řekla:
2: to stačí, teď přijde jemná práce. Teď zas musím já sama.
0: Křemílek s Vochomůrkou slezli z borovice a šli dál lesem. Najednou se Křemílek zastaví a všecko kolem je mu cizí.
1: Vochomůrko, asi jsme zabloudili.
0: Zabloudili, jako by překročili bludný kořen. Chodili po lese, nahoru a dolů, křížem a krážem, až Vochomůrka řekl:
1: víš co, vylezeme na strom a podíváme se.
0: Vylezli na nejvyšší borovici a že se rozhlídnou po pasekách, jestli neuvidí pařezovou chaloupku. A v tom jim někdo povídá za zády.
2: To je dobře, že jste přišli.
3: On to byl Veverčák Fyzizubka. V pelechu má rozházeno ještě od pátku, sedí nad hromadou ořechů a znovu povídá:
2: zrovna mě nějak bolí louskací zuby. Tamhle je palice a budete mi louskat ovechy.
1: To my nemůžeme, protože my jsme zabloudili,
0: řekl Křemílek. Fyzizubka jen mávl tlapkou. Začal jim kutálet ořech po ořechu a Křemílek s Vochomůrkou je museli roztloukat palicí. Fyzizubka jen vybíral jádra ze skořápky a chroustal je na zadních zubech. Rozvaloval se v pelechu a pořád neměl dost. Křemílkovi s Vochomůrkou už od těžké palice lámalo ve všech kostech i kostičkách.
1: A už dost, teď si zas louskej sám.
0: Jenže Fyzizubka na ně udělal takový veverčácký obličej, div je to neschodilo z borovice. Když rozlouskali 57 ořechů, padla na veverčáka Fyzizubka ospalost.
1: Tak už můžeme jít, jo,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou.
2: I kde pak,
0: povídá Fyzizubka. Sotva se valí, jak si dopřál ořechů, ale ještě stačil oplést pelech větvičkami jako mříží. A usnul. Křemílek s Vochomůrkou tam seděli jako ve vězení a jen smutně kroutili palcem. Až Křemílek řekl, že něco zkusí. Zaťukal kotníkem na borovici po datlovsku. Z lesa taky zaťukalo a přiletěla datlička z datlíky. Rozhlídla se a řekla:
2: ten Fyzizubka vám ale vyvedl pěknou věc, co?
0: Pak ukázala datlíkům, co a jak, a všichni se pustili do práce. Zobákem sekali jako sekirkou do proutků a pařátkem si pomáhali, až pelech úplně odmřížkovali. No,
4: A tudyhle se jde k pařezové chaloupce, řekla datlička.
3: Veverčák Pizizubka vyspával v pelechu 57 těžkých snů po 57 ořechách.
4: Ale to už Křemílek s Vochomůrkou byli dávno doma v pařezové chaloupce.

0: Anička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplně nových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.

0: vtip.
1: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
2: Ta se ho ptá.
3: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
1: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.
4: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice. Musím tam být dnes.
0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
5: To zní legračně. Veveří vaření. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak se ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře petře nepřepe při svého vepře.
5: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
5: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
5: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
5: To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
5: tak se to pak povede, viď? Tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
5: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
5: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
5: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak tuhle a dobře se s ním pracovalo.
5: Maso už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
5: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, pí.
5: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
5: Jasně. Byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
5: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky z Molíčka Pacholíčka.
0: Cože?
5: Jeskyňky, když si chtěli z Molíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. No to je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně na to zase až tak nekoukal, takže...
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku. Nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
5: Svačina, no, jasně, to, svačina má přednost. To.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
5: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
5: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna. Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
5: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
5: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu. Utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
5: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme mléčných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
5: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
5: Já už jsem krásně prostřel.
0: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
5: Mě taky.
0: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
5: Ahoj. Raskutko, můžu mazat?

0: o klukovi, který se tuze bál pana doktora. To vám byl jednou takový kluk. No, protivný kluk to byl. Takový protivný, že by se mohlo jmenovat Protislav. A mohli by ho také volat Próťa, anebo Protík. A ten kluk se tak tuze bál pana doktora. Jindy? Ha, jindy? To dělal hrdinu. Draka prý, že by se nebál, obra, že by přemohl, loupežníka, že by bacil kamenem a ani trochu, že se nebojí kominíka. Ale otevřít na pana doktora pusu a ukázat mu jazyk nebo mandle, to se bál. Toho živou mocí nemohl nikdo přinutit, aby se nebál a pusu pořádně otevřel. Ale tomu klukovi se jednou začal kazit zoubek. Tak s ním šli k panu doktorovi, aby mu ten zoubek spravil a zaplomboval. Ale kluk se tak bál, že nechtěl otevřít pusu. Ne a ne, a že ji neotevře. Bránil se až hanba. A tak mu pan doktor nemohl ten zoubek spravit a šlo se s nepořízenou domů. Ale co pak bylo? Zub se kazil čím dál víc. Bolel. Dělala se v něm pořád větší a větší díra. Ale kluk ne a ne a že se pana doktora bojí a že pusu neotevře. Díra v zubě byla čím dál tím větší a pořád větší a větší, až se z ní udělala hotová propast. A ten kluk se jednou nějak při chůzi nešikovně ohlédl a nedal pozor na cestu a tak klopítnul a bác. Už tu byl malér. Spadl do té jámy, co měl v zubě, zmizel v ní. Byl pryč a ztratil se. Docela se ztratil? Ano, docela se v ní ztratil. Kluk byl pryč a jen ta jáma zůstala. Tak neblahý konec vzal ten Próťa, čili Protislav, protože se tak tuze bál pana doktora a nechtěl si dát zaplombovat zub.
1: V té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí, každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Tak takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečku, které se daly v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíčku zahradnický, o růžičko vonavá. O hřebíčku zahradnický, o růžičko vonavá. Která k nátě zapomenu, když to není věc možná. To znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu-li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu. Lidé mi to připomenou.

Čtvero bratří. Byl jeden myslivec a ten měl čtvero syny. Ti synové chtěli jít do světa, jak bylo každému přes 16 let. Povídali otci, půjdeme do světa, otče. Prosíme vás, dejte nám na cestu peněz. Otec dal každému 100 rýnských a koně. Sedli si na koně a jeli do hor. V té hoře byly 4 cesty a mezi nimi buk. U toho buku zůstali stát a nejstarší z nich pravil. Bratři, tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat své štěstí ve světě. Do toho buku zapíchneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady všichni shledáme. Ty nože nám budou na znamení. Bude-li který nůž rezavý, ten z nás bude mrtvý. A kterého nůž bude čistý, ten bude živ. Rozešli se a šel každý svou cestou. A když přišel na své místo, učil se řemeslu. Jeden se učil latařem, druhý poberou, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Jak uběhl den a rok, vrátili se. Nejstarší přišel první k tomu buku, vytáhl svůj nůž a díval se na ostatní nože. Vida, že jsou všechny čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu. Všichni jsme naživu a zdraví. Šel domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakému se z řemeslu vyučil? Syn odpověděl, tatíčku, já jsem latařem. Otec, no, to se zdárnému řemeslu vyučil. Syn, ale tatíčku, já nejsem latař jako jiný lataři. Než já jsem takovým latařem, že kdyby co roztrhaného bylo a řeknu, ať je to zalátané, hned se to stane. Otec měl kabát na loktě rozbitý a řekl, aby mu ho zalátal. A syn kázal, nechť je zalátaný. A kabát byl v okamžení tak zalátaný, jako by byl z brusu nový. Ani znát nebylo, že je látaný. Otec již na to neříkal nic. Na druhý den přišel druhý syn k buku. Vytáhl svůj nůž a díval se na ostatní dva nože. Třetí již tam nebyl. Vida, že jsou všechny čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu. Všichni jsou živi a zdraví. Nejstarší bratr již je doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakému jsi řemeslu vyučený? Syn odpověděl, milý tatíčku, já jsem poberou. Otec pravil, och, ty se z pěknému, ty se zdárnému řemeslu vyučil, až hamba. Syn mu povídá, ale tatíčku, já nejsem pobera jako pobera, než já jsem takovým poberou, že když na něco pomyslím, ať je to, kde je, hned to mám u sebe. V tu chvíli letěl na jednom kopci jelen. Bylo ho oknem vidět. Otec mu povídá, aby mu toho jelena přinesl. Syn hned řekl, ať je tady ten jelen. A hned u nich byl. Otec již pak už neříkal nic. Na třetí den přišel třetí syn k tomu buku. Vytáhl svůj nůž, díval se na druhý nůž a dvou již tam nebylo. Vida, že jsou oba čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu, všichni jsou zdraví a živí. Nejstarší dva bratři jsou již doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ptal, jakým je on řemeslem vyučený. Syn odpověděl, milý tatíčku,
Já jsem hvězdářem. Otec mu povídal, že je to pěkné řemeslo. Syn pravil, ale tatíčku, já jsem takovým hvězdářem. Když se podívám na oblohu, hned vidím, kde je co na celé zemi. Na čtvrtý den přišel nejmladší syn k tomu buku, vytáhl svůj nůž, ostatní tři již tam nebyli. Byl rád a pravil, moji bratři jsou již všichni doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakým je on řemeslem vyučený. Syn odpověděl, že je myslivcem. Otec pravil, přece ty jsi aspoň mým řemeslem neopovrhnul, za to jsi hodný. Syn povídá, ale milý tatíčku, já nejsem takovým myslivcem, jako jste vy, ale takovým, když je to sebevětší kus, já řeknu, ať je to zastřelané. A hned je to zastřelané. Letěl tam po kopci zajíc. Bylo ho oknem vidět. Otec povídá, toho zastřel. Nejmladší syn řekl a zajíc ležel. Otec povídá, nevidím, jestli tam leží. Syn hvězdář se podíval na oblohu a pravil, ano, tatíčku, leží tam za keřem. Tatíček pravil, ano, leží tam, ale jak ho odtud dostanem? Bratr pobera pravil, ať je tady. A hned tam byl. Ale proletěl pichlavým keřem a byl celý dotrhaný. Celá kůže je roztrhaná, kdo nám ji odkoupí? Bratr latař praví, ať je zalátaný. A hned byl zalátaný. Otec povídá, no dobře, budeme se živit všemi čtyřmi řemesly. Pobývali nějaký čas doma s tatíčkem a dobře se jim žilo. Tu se jednomu králi ztratila princezna. A král rozhlásil, kdo by ji našel, že mu dá dceru a to království s ní. Bratři si pravili, půjdem tam. Tatíček je nechtěl pustit, ale oni šli. A vyprávěli o sobě, že to jsou oni, kdo tu ztracenou princeznu naleznou. Král hned pro ně poslal. Když přišli ke králi, pravili, že rozhlásil, že se mu ztratila dcera. A kdo ji najde, že mu ji dá a to království s ní. Král pravil, že je to pravda a hned se jich ptal, aby mu pověděli, kde jeho dcera je. Hvězdář odpověděl, že to teď říci nemůže, ale až přijde večer, že na obloze pozná, kde ona přebývá. Kolem 8. a 9. hodiny vyšli ven a dívali se na oblohu. Hvězdář praví, že byla chycená drakem, jak šla na procházku. Že ji drak chytil a že ji má na ostrově za Červeným mořem. A že ho tam musí každý den 2 hodiny hladit a drak, že má přitom svou hlavu položenou na jejím klíně. Přišel den, kdy se sebrali a jeli kočárem až k tomu Červenému moři. Potom sedli na loď a jeli až k tomu ostrovu,

0: Drak byl zastřelený, ale padl na lodičku a lodičku jim prorazil tak, že jim voda vtékala dovnitř. Draka vhodili do moře a bratr myslivec kázal bratrovi Látařovi: zalátej tu díru. Bratr Látař díru zalátal a již ani kapky vody se na lodičku nedostalo. Tak přijeli s princeznou šťastně až na kraj moře k břehu a sedli i s princeznou na ten kočár a jeli. Ale jak v tom kočáře jeli, hádali se, komu ta princezna a to království patří. Hvězdář pravil, má je princezna. Kdyby mě nebylo, nebyli bychom věděli, kde princezna je. Pobera povídal, má je princezna. Kdyby mne nebylo, nebyli bychom dostali princeznu do lodičky. Myslivec řekl, že jeho je princezna. Kdyby jeho nebylo, nebyli by draka zastřelili. Látař volal, že jeho je princezna. Kdyby jeho nebylo, že by se byli všichni utopili a zahynuli. Jak přijeli ke králi do hradu, prosili ho, aby je rozsoudil, komu patří princezna. Král pravil, milí bratři, rozsoudím vás podle spravedlnosti. Pravda je, že všichni jste si zasloužili, ale všichni ji dostat nemůžete. Podle slibu mého musí ji dostati bratr Hvězdář, neboť jsem rozhlásil, že kdo by ztracenou princeznu našel, ten ji dostane a království s ní. Hvězdář pak ji našel a řekl nám, kde přebývá. Aby však žádný z vás nebyl ošizený, dostane každý svůj vlastní kraj, ve kterém budete každý královat. Všichni byli spokojeni. Hvězdář, když bylo po svatbě, poslal si pro tatíčka svého domů. Tatíček přijel a byl rád, že se jeho synové stali panovníky, každý ve svém kraji. Z jara býval u Lataře, v létě u Pobery, na podzim u Myslivce a v zimě u Hvězdáře. A všude se mu dobře dařilo, až do smrti.
1: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak

0: figy hádanka.
1: Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
0: Co je to?
2: Co se dá jíst? Já nevím.
0: Přemýšlím. No. Co modrého jím? Špagety!
2: Jablíčko!
0: Špagety!
2: Jablíčko!
0: Modré špagety.
2: Ne!
0: Já vím.
2: Tak povídej.
0: Modrý meloun.
2: Ne, asi to bude švestka.
0: Švestka! No jo,
2: je to švestka!
3: Vítek Frantíků trochu povyrostl. Už nejezdil na koloběžce, ale naučil se jezdit na kole. Nejprve pod trubkou, jak to dělají všichni kluci, co ještě nedosáhnou ze sedla na pedály, ale pak už dovedl i nohu přehodit a šlapat ve stoje. Pak mu dokonce starší bratr dovolil, aby si sedlo snížil a upravil pro sebe a Vítek byl v sedmém nebi. Jednou si ho zavolal tatínek a povídá: dneska nepřijel pan Hetfleisch z Ratibořic se vzkazem. Zajeď tam a zeptej se ho, kolik rohlíků budou chtít zítra na zámek. A cestou dej pozor, nejezdí jako blázen. To byla tatínkova obvyklá propovídka. Každý, kdo nejel důstojně a váženě, jako jezdíval on, jel jako blázen. Vítek si připumpoval přední kolo a vyrazil. Cesta nejdřív klikatí po rovině, v sousední vesnici, která se jmenuje Zblové, je pěkný kopeček dolů a za hospodou na Králíku zase nahoru. A pak přijde ve Zlíči křižovatka. Vlevo se jede do České Skalice, vpravo nahoru na Žernov, ale rovnou za nosem, jak říkával tatínek, do Ratibořic. Přejede se most přes Úpu a asi na zámku. Vítek tu cestu dávno znal, však tudy několikrát šel s tatínkem, nebo s ním dokonce jel v lehkém voze v kocandě, do níž byla zapřažena jejich kobyla Fuxa. Ta cestu taky znala a bez vyzvání zastavovala všude, kam tatínek rozvážel pečivo. Panečku, rohlíky, housky, chleba, suchary nebo preclíky, ty uměl Vítkův tatínek upéct tak, že jim nikdo neodolal a každý si je chtěl honem koupit, jen mu zavoněli pod nos. Není se co divit, že si pro ně posílal i pan princ Šamburák, když byl přes léto v Ratibořicích. Vítek si vzpomněl, že kobylka Fuxa zná cestu tak dokonale, že sama zastaví u každé hospody nebo krámu, kam tatínek dodává pečivo, i když tam třeba zrovna nic neveze a jede někam úplně jinam. To pak musí seskočit z kocandy, znovu nasednout a mlasknout, jinak se Fuxa nerozjede, protože je zvyklá, že u každého zákazníka někdo z vozu seskočí, donese dovnitř koš s pečivem, vrátí se, nasedne a mlaskne. Bez toho seskočení a nastoupení to prostě nejde. Taková je naše Fuxa chytrá kobylka, myslí si Vítek, když šlape do pedálů u Ratibořického zámku. Už je skoro u brány, když v tom z druhé strany přijíždí taky na kole jakási starší paní celá v černém. Dlouhá sukně se jí div nezamotá do řetězu. Kdo pak to asi je? Vítek pozdravil. V tomhle kraji pozdraví každý kluk i každá holka starší osobu, i když ji třeba neznají. Tenkrát tomu aspoň tak bylo. Paní se skočila z kola, podívala se na Vítka, jako se ženské obvykle dívají na pavouka, co si zavrčila a pak nevraživě spustila. Tady se nesmět jezdit na kolo. Tady nejezdila. Tady, že se nesmí jezdit? To Vítek slyší poprvé. Nedal se. Vždyť tu je cesta.
4: Tady ne cesta. Tady park. Tady nesmět jezdit na kolo.
3: Opakovala ta dáma jakousi haťmatilkou, které však Vítek rozuměl, protože podobně mluvil i ratibořický štolba pan Hetfleisch.
4: Ale vy jste tu přece taky jela, tak jak to, že se to nesmí?
3: Vítek nebyl z těch, kteří se dají jen tak umlčet. Dáma dupla nožkou.
4: Pofitám tady nesmět jezdit na kolo.
3: A opřela svůj parádní bicykl o zeď brány. Pak odšustila dovnitř zámku. Vítek z toho zůstal paf, jak někdy říkával tatínek, když ho něco překvapilo. Nemohl pochopit, že někdo, kdo sám jede na kole, zakazuje druhému to též. Kdo byla ta bláznivá ženská? Na to se musím zeptat pana Hetflejše, umiňoval si Vítek. A taky, že se zeptal. Když pana Hetflejše našel a vyřídil, co tatínek uložil, řekl mu o příhodě před bránou. Pan Hetflejš se jen usmál a řekl, to nic, Vítek, to si nevšimla. To byla jen naše Fräulein Princezna. Nic si z toho nedělat a postravovat tatínek, že si pro ta rochlíka sejtra sama půjdu přijet, ja? A plácl Vítka po zádech na rozloučenou. Tak tedy princezna? Vítek vedl své kolo parkem, naskočit se přece jenom neodvážil a byl jako omámený. Tohle prý byla princezna. A kde měla zlaté vlasy, jako mají všechny princezny, co znám z pohádek? A kde měla hvězdu na čele, zlaté střevíčky, sukni z hedvábí a krajek, kde měla smaragdový prsten? A jestli to byla opravdu princezna, a pan Hetflejš by mi to přece jinak neříkal, tak všechny pohádky lžou. V žádné z nich se nemluví o staré princezně, co jezdí na kole. Na bílém koni to snad, ale na kole? Kdepak? Tohle nemohla být princezna. Jenomže doma tatínek Vítkovi všechno potvrdil. Opravdu to byla princezna, sestra pana prince, majitele Náchodského a Ratibořického zámku. Je to prý dáma ušlechtilá, vzdělaná, stará se o školy a nemocnice v celém kraji, jen ta čeština jí moc nejde. A nemá ráda, když se v parku jezdí po trávníku na kole, dodal tatínek. Ale já jsem nejel přes trávník. To ona ovšem nemohla vědět. No, ukončil tatínek, aspoň se seznámil s naším panstvem. Ale podruhé, až půjdeš parkem, raději z kola slez. Ona tam tudy přece jela, pokusil se ještě jednou zavzdorovat Vítek. Jo, milý zlatý, řekl tatínek, budeš si muset zvyknout, že jsou věci dovolené a nedovolené. A ty dovolené jsou dovolené jenom někomu a jinému ne. A ty musíš náramně dobře koukat, kam patříš, jinak se v životě dostaneš do maléru na to, tata. Tohle byla na Vítka tuze učená a složitá řeč. Vůbec nic nechápal. Jen si zapamatoval, že příště bude muset Ratibořickým parkem kolo vést a že i princezny stárnou, až jsou z nich nakonec zamračené staré ženské, o nic lepší než třeba paní Divecká, co slouží v hospodě u Mědínku. Až na ty školy a nemocnice ovšem. Tohle poznání o neúprosném běhu života a o stárnutí princezen zapůsobilo na Vítka takovou silou, že opustil svůj klukovský sen stát se jednou princem se zlatým mečem anebo aspoň králem se zlatou korunou a začal si usilovně přát stát se strojvůdcem na lokomotivě. Strojvůdci si jedou po kolejích, kam chtějí, mínil Vítek, a nikdo jim nezakazuje, aby tudy nejezdili, když tam tudy jedou i jiní. A tak jsme možná přišli o jednoho prince, nebo aspoň krále. Ale jestli se Vítek stal opravdu strojvůdcem, to na mou duši nevím. Za to vím, že ani žádný strojvůdce na světě nemůže jet, kam se mu zlíbí, jak si to tenkrát představoval Vítek.

0: Co to bylo? To byli vlci.
1: Vlci v gramofonu, to je blbina.
2: Nebo Drákula. A... Nebo...
0: Co?
2: Nebo to... Mám to říct?
0: Sválně.
2: Já to řeknu, ale budeme se bát.
0: Nešť.
2: Nebo jestli to nebyl duch...

0: přes noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu.
1: Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
0: Boty dubou po schodech, do mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm kuch.
0: Ve vítíři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá stamen ruka a

0: Pepíčku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Maničko.
1: Ano.
0: Rozsvít lampu.
1: Ano.
2: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
3: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
1: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
0: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
1: Yeah.
2: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.

0: plamen svíček.
1: To jo.
2: Pod zimám vklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny. Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky jíčkat vzpomínky.
0: Dva králíci mám z klobouku, vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, v spánku leh si den.

0: Biggie vtip.
1: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
2: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
0: Tak to nashledanou.
1: Zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
2: Vstup pouze s kravatou.
0: To je ten pán z Vůlovi. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

0: Ahoj mlsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Piggyho nejlepší prosadkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno, hlavně aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: Kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zaprousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku,
1: mám
0: parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš tu tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme. Možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: I pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Piggy, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak. Tak si šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Piggy, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

zdobím plakátky. Na to potřesem si kopitem, že já tvůj kámoš jsem. No ne? Big rap, big rap, big rap. Big rap, big rap, big rap. Big rap, big rap, big rap.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: To mám krásnou ubikaši, to jsem krásně zavřený. Študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát, exponát, exponát, exponát.

0: O třech kuřátkách. Francouzská pohádka. Narodila se jednou tři kuřátka. Jedno bílé, jedno černé a jedno červené. Dokud byla malá, starali se o ně tatínek Kohoutek a maminka Slepička, ale když povyrostla a naučila se sama schánět potravu, řekl Kohoutek. Nic platno, děti, musíte se podívat trochu do světa. Jste už dost velké na to, abyste se sami starali o živobytí. Kuřátka chvíli plakala. A také tatínek Kohoutek a maminka Slepička potají utřeli slzičku. Bylo jim všem líto, že se musí rozloučit. Ale tak už to chodí na světě, že když děti odrostou, odcházejí od svých rodičů. A tak se kuřátka vydala do světa. Kohoutek a Slepička s nimi vyšli až před vrátka a mávali jim, dokud kuřátka nezašla za kopec. Po nějaké době přišla kuřátka k hromádce kamení. Zastavila se u ní a tu červené kuřátko povídá. Což abychom si, bratři, udělali z toho kamení malou chaloupku. Žili bychom tam společně v družnosti a v bezpečí a bylo by nám všem dobře. Bílému i černému kuřátku se to líbilo a tak se všechna tři pustila do práce. Snášela kamenky, vršila je pěkně na sebe a brzy tu stál hezký malý domeček. Když byl hotov, povídá červené kuřátko.
1: Počkejte, bratři, zkusím, jak se nám tu bude bydlit.
0: Ale sotva bylo červené kuřátko vevnitř, přirazilo dveře, zavřelo je na závoru a volalo, že k sobě nikoho nepustí, že prý je to jeho chaloupka a že tu bude žít jen ono samo. A žádné prosby ani pláč nepomáhaly. Červené kuřátko nechtělo o svých sourozencích ani slyšet. Tak se tedy vydalo bílé a černé kuřátko na další pouť. Netrvalo to dlouho a kuřátka uviděla při cestě zase hromádku kamení.
1: Víš co? Povídá černé kuřátko. Z téhle hromady si postavíme chaloupku a budeme tu společně bydlit a hospodařit. Souhlasíš?
0: Ano, odpovědělo bílé kuřátko a hned se pustilo do práce. Snášelo kamínky, vršilo je na sebe, černé kuřátko mu pomáhalo a zanedlouho tu stála pěkná malá chaloupka.
1: Tak, a teď vyzkouším, jak se nám tu bude bydlit,
0: řeklo černé kuřátko, když bylo už všechno hotovo. Ale sotva vklouzlo dovnitř, přirazilo za sebou dveře, zastrčilo závoru a volalo.
1: Jdi si kam chceš, já tě k sobě nepustím. Tohle bude jen můj domeček. Nechci, aby tu žil někdo se mnou.
0: Bílé kuřátko prosilo a plakalo, ale marně. Černé kuřátko bylo neoblomné, a tak nezbylo nic, než jít dál a hledat přístřeší. Ubohé, oklamané bílé kuřátko se vydalo samo na další cestu. Šlo dlouho a dlouho. Už se začalo smrákat a kuřátko ještě stále nevědělo, kde bude přenocovat. A jak tak šlo a usedavě plakalo, kde se vzala, tu se vzala, objevila se přímo proti němu krásná víla. Co pak pláčeš, kuřátko? Povídá laskavě. Stalo se ti něco?
2: Jak pak bych neplakalo?
0: Vzdychlo bílé kuřátko.
2: Pomáhalo jsem stavět chaloupku červenému kuřátku a vyhnalo mě. Pak jsem pomáhalo stavět chaloupku černému kuřátku a také mě vyhnalo. A teď ani nevím, kde budu přenocovat.
0: Jen nepláč, těšila krásná víla kuřátko. Když ti tvoji bratři tak ublížili, dostaneš ode mne chaloupku mnohem lepší, než mají oni. Ale dávej pozor, co ti řeknu. Dobře se zamkni a kdyby někdo přišel a chtěl dovnitř, nesmíš mu otvírat. Mohla by to být lasička a ta by tě bez milosti zadávila. Sotva to krásná víla dořekla, zmizela, jako by se propadla do země. A na tom místě, co stála, objevila se najednou krásná malá chaloupka. Bílé kuřátko radostně zapípalo a hned vklouzlo dovnitř a dobře se zamklo, jak mu to ta dobrá víla poradila. A věru dobře udělalo, protože k večeru vyšla na lov lasice. Zavětřila a ucítila, že je tu někde kuřátko. Kuřátko, kuřátko, otevři! Začala volat lasička sladkým hlasem. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní, ochutnej! Ale červené kuřátko přece jen poznalo podle hlasu lasičku a odpovědělo.
1: Ba ne, neotevřu. Ty jsi lasička a kdybych otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, neboj se, řekla lasička.
0: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě opravdu sním. Ale kuřátko neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a opřela se o chaloupku, až se kamenky rozsypaly. Potom skočila a zadávila červené kuřátko. Ale copak je jedno kuřátko pro lasičku? Sotva je spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ulovila ještě něco. Zavětřila, začichala a už běžela k druhé chaloupce, kde bylo černé kuřátko. Přiběhne k chaloupce a volá sladkým hlasem.
2: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti ošatku zrní, ochutnej.
1: Bane, neotevřu. Jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
0: Odpovědělo černé kuřátko.
2: Nezadávím tě.
0: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě sním, odpověděla lasička. Černé kuřátko mělo strach, ale neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a vrazila vší silou do chaloupky z kamenků a rozbořila ji. Potom skočila po černém kuřátku a na místě je zadávila. Sotva kuřátko spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ještě bylo něco na zub. A jak zavětřila, začichala, ucítila, že je tu nablízku ještě jedno kuřátko. A rozběhla se k domečku, kde bylo bílé kuřátko. Přiběhla a začala líbezným hlasem volat.
2: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní.
1: Ba ne, neotevřu. Nestojím o tvé zrní, odpovědělo bílé kuřátko. Myslíš, že tě nepoznám po hlase? Ty jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, kuřátko, řekla na to lasička.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se a zbořím ti domeček a pak tě sním.
0: Bílé kuřátko se strachy celé zachvělo. Schovalo se do koutka, schoulilo se, ale neotevřelo. Lasička se rozběhla, opřela se o domek, ale domek nepovolil. Rozběhla se tedy po druhé, zase nic. Rozběhla se po třetí a tu se najednou na kraji lesa objevil myslivec. Jak uviděl lasičku, strhl s ramene pušku, zalícil a jednou ranou lasičku položil. Bílé kuřátko si oddechlo, poděkovalo myslivci a pak šlo s ním a zůstalo už v myslivně, kde dostávalo denně 3 hrsti zrní. Myslivcová sype zrní, má ho plné ošatky, kuřátko jde pěkně za ní, uteklo nám z pohádky.
3: Krok, dva, tři a dva, krok, dva.

Opuštěný palác. Král Šalamoun měl ve svém paláci kouzelný koberec s překrásným vzorem, protkaný zlatým a stříbrným hedvábím. Říkalo se, že mu koberec slouží jako zrcadlo, ze kterého lze vyčíst budoucnost. Často si brával koberec na střechu svého paláce, posadil se na něj a když pronesl Boží jméno, koberec s ním vzlétl k nebi a zanesl ho kamkoliv si přál. Jednoho dne si pozval král Šalamoun svého rádce Asapa ben Berachiu a prince všech démonů Ramirata, aby ho doprovázeli na jeho cestě. Usedli na létající koberec a za chvíli je již vítr unášel k nebi. Šalamoun se spokojeně díval kolem sebe a přemýšlel. Na světě není nikdo takový jako já, neboť mě Bůh obdaroval moudrostí a porozuměním. Pověřil mě vládou nad vším, co stvořil. Během jeho přemýšlení přestal z nenadání foukat vítr a koberec se začal snášet dolů k zemi. Všichni se vyděsili. Větře, vrať se, volal zoufalý král. Vítr mu odpověděl. Až přestaneš se svou pýchou a vrátíš se k Bohu, potom se vrátím i já. Šalamoun se styděl za svá slova, ale co bylo vysloveno, nedalo se vzít zpátky. Přistáli tedy na zem nedaleko neznámého paláce. Rozhlíželi se kolem sebe, ale nikde nespatřili živou duši. Vydali se k paláci, obešli ho kolem dokola, ale nikde neobjevili vchod ani bránu, kterou by se dostali dovnitř. Šalamoun požádal prince Ramirata, aby zavolal své démony, ať zjistí, zda tu někdo žije. Démoni prohledali celý palác, ale kromě obrovského orla hnízdícího na střeše, nikoho jiného nenašli. Vzali orla a snesli se s ním před krále Šalamouna. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho král. Jsem Elenat, králi, odpověděl orel. A jak jsi starý? Zeptal se ještě král. Je mi 700 let, zněla odpověď. Tak to budeš jistě vědět, kudy se dostaneme do paláce, řekl Šalamoun. Nenašli jsme žádný vchod. Orel se zamyslel a pravil. Můj pane, je mi líto, že vám nemohu pomoci, ale nevím, kde je vchod. Snad by vám poradil můj starší bratr Altamar. Je na světě mnohem déle než já. Je mu téměř 1300 let. Zavolám ho. Orel se vznesl k nebi a za chvíli byl zpátky i se svým bratrem ještě mohutnějším, než byl on sám. Altamare, pověs nám, kudy se vstupuje do paláce, přivítal ho nedočkavý král. Můj otec, orlí král, mi řekl, že vchod je na západní straně, přemýšlel orel. Je skrytý pod nánosem kamení a zarostlý křovím. Mnoho let do paláce nikdo nevkročil. Na ta slova oba ptáci roztáhli svá obrovská křídla a odletěli. Všichni se ihned vydali k západní straně. Ramirat poručil démonům, aby odvalili kamení. A opravdu pod ním objevili velkou železnou bránu. Šalamoun přistoupil blíže a uviděl na zámku nápis –
Vězte, že jsme zde pobývali po mnoho let. Potom nastalo sucho a hlad. Pěstovali jsme perly na místo pšenice a to nás málem zahubilo. Proto jsme opustili palác a přenechali ho orlům. Chcete-li vstoupit, otevřete skleněnou schránku nad vchodem a vezměte klíče od bran našeho paláce. My se již nevrátíme. Šalamoun otevřel skleněnou skřínku, vyjmul klíče a odemkl hlavní železnou bránu. Vrata se skřípěním otevřela a za nimi byla ještě stříbrná a zlatá brána, které musel král odemknout, než se dostal na nádvoří. Opatrně kráčeli po stříbrných a zlatých cihlách, až zamířili k překrásnému altánku uprostřed nádvoří. V altánku uviděli velikého stříbrného štíra. Jak se ho Šalamoun dotkl, štír se nadzdvihl

sochu na zlatém podstavci. Vypadala téměř jako živá. Přistoupil blíže a jemně se jí dotkl. V tu chvíli se socha pohnula, oči ji zablískaly a z nozder sršel oheň. Zakřičela mohutným hlasem: Vstávejte, děti satanovi! Přišel další král, kterého pýcha zahubí. Zničte ho! V místnosti ožily všechny sochy a výhružně pohlíželi na Šalamounovu družinu. Krále Šalamouna však nevylekali. Jakmile před nimi pronesl nahlas boží jméno, všechny sochy rázem umlkly a zřítily se k zemi. Asap se sklonil k soše, která předtím promluvila jako první, sejmul jí z krku stříbrnou destičku a podal jí králi. Šalamoun si jí prohlížel, ale přestože ovládal 70 jazyků, včetně řeči ptáků a zvířat, nedokázal vyluštit, co je na destičce napsáno. Přečtu vám to, králi, promluvil Ramirat. Je to napsáno jazykem, který před mnoha stoletími zanikl. Jen démoni ho ještě znají. Tak čti, pobízel ho král. Ramirat četl. Já, Šedat ben At, jsem vládl tisícům měst. Jezdil jsem tisíckrát na tisíci koních. Tisíckrát jsem zabil tisíce nepřátel. Získal tisíce pokladů. Myslel jsem, že není nikdo mocnější než já. Když však přišel anděl smrti, nedokázal jsem se ubránit. Neobstál jsem před ním. Pamatujte, na konci všeho je smrt a nic po člověku nezůstane, jen jeho dobré jméno. Když Šalamoun uslyšel tato slova, pochopil, proč je vítr zanesl právě k tomuto paláci. Co potkalo krále Šedada, potká jednou i jeho. Ano, smyslem života není jen hromadění majetku nebo moudrosti. Nejdůležitější je zachovat si po celý život dobré jméno. Jak tak přemýšlel, přihnal se z nenadání prudký vítr, nabral krále, Asapa i Ramirata a zanesl je zpátky do Jeruzaléma. Šalamoun se vrátil do Jeruzaléma pln skromnosti a pokory. Nikdy nezapomněl na to, jaké moudré lekce se mu dostalo tohoto výjimečného dne.

každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf, každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf, každý pejsek. Haf, každý pejsek. Haf, každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf, každý pejsek. Haf, každý pejsek. Haf.

každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně.

0: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
1: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
0: Co je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Zuby z ocele má...
0: Žralok!
3: Ten má zuby jako z ocele,
0: no,
3: ale nehryže dřevo.
2: To je pravda, ten má rád rybičky.
3: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek, okřápku, oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli sem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá. Počkejte, sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Viď, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
2: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
3: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
3: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
3: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
3: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
3: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
3: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
3: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
3: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
3: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o dítě, muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
3: Děkuji.
4: Švagrová, nedojel jsem! Trošičku jsem štrechnul v obarák.
5: Vidíš? Je. Vidíš to?
4: Safra, kde jsi to vzala?
5: Ty trpaslíky.
4: Jo.
5: Představ si, to mi dali děti.
4: Co, dali?
5: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
4: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
5: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
4: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
5: No, někdo by to mohl tak vzít.
4: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně při té příležitosti zpeněžíme.
5: Jak to zpeněžíme?
4: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
6: Leontinko, udělej mu něco.
7: A co?
6: Co chceš?
7: Tak dobře.
4: A já vám ještě něco řeknu. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho, vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
8: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
4: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
9: Vigy básnička.
10: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
9: přes potoky,
10: učíme se kotouly,
9: nekoukáme na bouly.
1: A teď ještě jednou.
10: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
9: přes potoky.
10: Učíme se kotouly,
9: nekoukáme na bouly.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
11: jděte na www.pigy.cz
12: a tam ji najdete.

0: se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponožtičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách se šel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml. Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tullamora juniora a Ramsese.
1: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten padre?
0: No, přece vážený pan Tullamor senior, padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
2: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
0: Tak takhle je to. Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí. No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
1: To ne,
2: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
0: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
2: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
1: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
0: Piggy vtip.
3: Lékař poučuje pacienta před operací.
4: Zapamatujte si, jak se proberete z narkózy, hned se posaďte na kraj postele a zahýbejte nohama. Asi za 2 hodiny potom jednou obejděte postel a zítra se vydejte na malou procházku do parku. Jasné?
5: Ano, pane doktore, a po dobu operace mohu ležet? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

0: pak je má člověk hledat? Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zabloju to, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ovej, ovej! Ovej, pojď domů!
0: Ovej, nemohu!
1: Ovej, pro co pak?
0: Ovej, pro nohu!
1: Ovej, co je s ní?
0: Ovej, trn je v ní!
1: Ovej, jakej je?
0: Ovej, hlohovej!
1: Honem máni, honem máni, honem si ho vyndavej!
2: Jo, už to bude.
1: Co je?
2: Já nějak chraptím.
1: No, budeť by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
2: No jo.
0: Je, už ho mám.
1: Co?
0: Přece ten trn.
1: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla?
1: Čekala jsem v Otavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: o Sevíže je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Poklad ze snu. V polském městě Krakově žil kdysi rabín Isaac ben Jekel. Byl bohabojný a dobrý, ale v jeho obci vládla věčná chudoba a tak se ani rabínovi nevedlo dobře. Isaac ben Jekel nikdy nevyšel ze starostí. Za co žena koupí rybu na šabat? Kde vzít peníze na opravu synagógy? Jak zaplatit nový svitek Tóry? Sotva Isaac vyřešil jednu nesnás, přibyly mu hned dvě další. A rabín s trpkostí říkal, že jediné, co mu nechybí, jsou dluhy. Isaac ben Jekel se svou bídou rmoutil, ale jeho žena Jenta se zlobila. Isaacu, říkala pořád, nemáme co jíst a ty jen čekáš na zázrak. Udělej něco. Eliáš Hasofer změnil v nouzi tok řeky. Proč by Bůh nepomohl i tobě? Po takových slovech Isaac ještě více zesmutněl. Jak by se on, obyčejný rabín, mohl srovnávat se zázračným učencem Hasoferem? Když před mnoha lety krakovští studenti z nenávisti k židům házeli do proudu visly jejich děti, postavil se Eliáš Hasofer na břeh řeky, poručil, aby nevinné oběti nechala naživu, a vody ho poslechly. Vynesli děti na břeh a zlé studenty strhli do svých vírů. Rabínovo vědění a čarovná moc tak nebožáky zachránili, ale Eliáš Hasofer se s tím nespokojil. Přál si, aby dětem nehrozilo nebezpečí ani po jeho smrti, a proto visle vydal nový příkaz. Změnil její řečiště. A od těch dob řeka tekla místy, kde židé nebydleli. Každý v Krakově znal tento příběh, ale Isaac ben Jekel cítil, že takovou moc jako Eliáš Hasofer nemá. Neznal tajné knihy, jeho duše se neučila moudrosti v nejvyšších nebích. A tak Isaac na nářky své ženy neodpovídal a jen ve skrytu duše doufal, že v jeho tajemném mlčení najde jen ta naději na lepší časy. Tak plynul rok za rokem. Jednou v zimě však měl Isaac několik nocí za sebou prazvláštní sen. Pokaždé se mu v něm zjevil starý muž se štrajmlem, velkou kožešinovou čepicí, jakou nosili východní židé, a řekl: Isaacu, jdi do Prahy a kopej pod mostem, který vede ke Královskému hradu. Najdeš tam poklad. Isaac na sny nikdy nedal, ale když se mu o muži zdálo po čtvrté a po páté, přece jen se začal chystat na cestu do Prahy. Vzal si uzlíček s nejnutnějšími věcmi a šel, dokud na obzoru nespatřil věže hlavního města Čech. Vyhledal v něm most vedoucí ke Královskému hradu, ale jen co ho uviděl, pocítil zklamání. Most byl dlouhý a navíc ho hlídal strážný. I kdyby Isaac u řeky kopal den co den, pobyl by v Praze hezkých pár měsíců. Jenže rabín se do práce ani nepustil. Jak by také mohl, když nechtěl upoutat strážcovu pozornost? Rabbi Isaac ben Jekel trávil na mostě dlouhé hodiny a zakrátko i dny. Od rozednění do noci přemítal, jak by vyplnil příkaz starce ze snu, ale ať si lámal hlavu sebevíc, nic kloudného ho nenapadlo. To mám z toho, že jsem spoléhal na sny, říkal si nakonec rozezleně. Není každý prorok, aby mohl věřit svým viděním.
Isaac se otočil a chtěl se vrátit do Krakova, když tu si ho zavolal strážný. Dlouho tě už pozoruji, řekl rabínovi. A moc by mě zajímalo, proč tady na mostě pořád okouníš. Isaac zrozpačitěl. Vyprávět o snu se mu nechtělo, ale nic jiného mu nezbývalo. Popravdě řekl, proč přišel do Prahy, a strážný se hlasitě rozesmál. Jak ses mohl dát tak napálit? Plácal se pobaveně do stehen. To já, kdybych věřil hloupým snům, byl bych už dávno v Krakově. A co se ti zdálo? Zeptal se rabín zvědavě. Že má mít k chudému židovi, který se jmenuje Isaac ben Jekel, a kopat u něj doma pod pecí, odpověděl strážný. Prý tam má schovaný ohromný poklad. Zbrojnož se odmlčel a důvěrně se k Isaacovi naklonil. Slyšel jsi někdy větší nesmysl? Jak by někdo, komu patří poklad, mohl být chudý? A i kdybych věřil, že poklad na místě je, jak bych Isaaca našel? To bych mohl rovnou rozkopat celé město. Strážný domluvil a Isaac ben Jekel se vydal k domovu. Spěchal, jako by utíkal před smrtí, a ani se s ženou pořádně nepřivítal, popadl motyku a začal kopat pod pecí. Jenta ho zděšeně pozorovala, ale její údiv se zakrátko změnil v radost. Motyka narazila na kovanou truhlu a když ji rabín otevřel, rozsvítila se celá místnost září tisíců zlatých dukátů. Od té doby už rabi Isaac ben Jekel ani jeho obec nepocítili nouzi. Rabín nechal postavit novou synagogu, každého, komu se špatně vedlo, štědře obdaroval. Isaacova žena Jenta byla spokojená a vůbec jí nevadilo, že její muž není takový divotvorce jako Eliáš Hazofer. Isaac se pak až do smrti věnoval svatému studiu. Vyučoval, vykládal učení Tóry a jeho šabatové kázání, Draša, bylo vždy nejlepší v celém Krakově. Bůh nám stále pomáhá, říkával při něm Isaac ben Jekel často. Ale jen on ví, co je pro člověka nejlepší. Někoho posílá z domu, aby v cizině našel štěstí, jiného vede do světa, aby mu ukázal, že štěstí má hledat pod vlastní střechou. A tak tomu bylo i se mnou.

a bylo jaro. Všechno kvetlo. A Janinka už byla u broučka a kmotřička, kmotříček a beruška a čekali, až jen slunko zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Seděl vedle Janinky, radost mu zářila z očí, ale neříkal pranic. Maminka se nemohla zdržet a plakala a snídaně by tak honem nebyla uvařená, kdyby jí beruška nebyla pomohla. Měli čokoládu, nevím, kde ji vzali, a k ní smažené věnečky. Pomodlili se, nasnídali se a že už slunko zapadlo. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát dokola, jako by nic, a u Janinky se zas spustil na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý Broučku, já mám radost, maminka má radost, my máme všichni radost, že už dnes poletíš. To je dobře, Pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě. Musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Hodné broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit, jak to Pán Bůh chce. Já bych měl velikou žalost, a maminka také, a kmotříček také, a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý Broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty sám bys nejhůř přitom pochodil. A teď už ve jménu Páně poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka a beruška stačit, až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se oni už vrátili. A tak se vrátili a Brouček letěl pryč a pryč do širého světa. Oni ještě za nimi, s Pánem Bohem, zprovázej Pán Bůh, šťastné navrácení. Sám Pán Bůh tě nauč poslouchat. Ale Brouček už byl daleko a už to snad všechno ani neslyšel. A tak se vraceli a povídali si, jaké má Brouček krásné světlo. Kmotřička myslela, že je krásně žluté jako zlato. Mamince se zdálo být víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mívají broučci, když po nejprv letí, a že jen aby Brouček poslouchal, že ona má strach, že poslouchat nebude. Maminka však myslela i, že snad bude, a kmotřička také i, že ano, a tak už Janinka neříkala nic. Byli už nedaleko, dali si s Pánem Bohem a letěli každá domů. Maminka tam měla stát hromadu nádobí, dala se hned do práce, ale nešlo jí to jaksi nějak od ruky. Myslela na Broučka a myslela na Janinku, že by měl být můj Brouček neposlušný. To jí na Janinku skoro mrzelo. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a Brouček v prostředku. Na západ se nebe rdělo
a Broučkovi se srdce v těle smálo. Ale tu se blížili k velikému dubovému lesu. A zas letěli a letěli. Les přestal a šlo to dolů do takového krásného údolí. Po stráních byly vinice s hezonkými chaloupkami. A ta vůně, to byla vůně. A když tak letěli, tu viděli dva broučky. Vidíš je, Broučku, tamhle? Ukazoval kmotříček. Ten malý taky dnes poprvé letí, já je znám. Jsou tam nedaleko od nás, zůstávají v roští. A když se potkali, volal tatínek a kmotříček. Zdař Bůh! A Brouček také řekl, zdař Bůh, zdař Bůh. A oni oba, zdař Bůh, zdař Bůh. Ten malý také. A když přiletěli dál, tam se broučci kmitali, jeden sem, druhý tam, staří a mladí, velicí a malí a pořád, zdař Bůh, zdař Bůh, a zas zdař Bůh, zdař Bůh. A kde vinice přestaly, tam počaly krásné zahrady a v těch zahradách krásné veliké domy a zahrada vedle zahrady a krásný dům vedle krásného domu. Broučku, nebolí tě křidelka? Ptal se tatínek. Ale Brouček, že ne a ne. I přece si trochu sedněme, abychom si odpočali, radil tatínek. Ale Brouček pořád, že ne a ne. Ale když kmotříček pravil, že už ho křidelka trochu bolí, tu teprve, že si drobátko sednou. A sedli si v zahradě na hrušku na samý vrcholek a dívali se. Měsíček vykukoval z podmraků, tu a tam se hvězdička třpitila a Broučků všude plno. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil. Lidé pěkně spali, jen tam v tom jednom okně u samé střechy bylo světlo. A tu se to okno otevřelo. Velká silná paní s krásným

až zahrady přestaly a tu na návrší krásné město. Vysokánská věž a na ní čtyři malé věžičky, kolem samé domy a jenom domy a okny jen poseté. Ale všecko spalo. Nikde ani človíčka, nikde ani světelka. Broučka něco napadlo. Tatínku, tam, kam jste letěli oknem, nepoletíme? Poleťme. Tam, kde zpívají tu naši modlitbičku, to už teď nejde, až někdy jindy. Je to tadyhle v jinou stranu za městem a museli bychom si přivstat hned, jak slunce zapadne. A tak svítili a svítili ze zahrady do zahrady, ale nejvíc tam v té, kde si ponejprv náružce odpočali. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil a lidé pěkně spali. A ty hvězdy se třpitily a ti broučci se kmitali a pořád zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Ale hvězdy začaly jaksi blednout a tam na východě se tolik rdělo, že kmotříček radil, poleťme domů, slunko už vychází a doma na nás bez toho čekají. A tak letěli domů. Broučkovi se z těch zahrad skoro ani nechtělo, ale přece letěli vzhůru vinicemi až tam k lesu. A letěli pořád pěkně vedle lesa, až les přestal a byli na vrchu. A z vrchu dolů a přes potok a hned všichni tři tam pod jalovec. Však už na ně čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A Janinka tu není? Ptal se Brouček. Není zde, pravila maminka. Ona si myslí, že nebudeš poslouchat. A jestli pak tatínku poslouchal? Tatínek se usmíval a neříkal nic. Ale kmotříček i poslouchal. Vždyť už má rozum a už se nebude bát. A že budou večeřet. Hlad už bez toho měli. Měli čokoládu a k ní takové smažené věnečky. Ale když nenechali Broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A Brouček se bez toho sám k tomu měl. Jaká byla ta zahrada krásná a v tom jednom okně, že bylo světlo a že se okno otevřelo a taková krásná paní se dívala na hvězdy a na broučky a kmotřička k tomu přidala. Však ano, půjdeme spát. Broučkovi se už oči zavírají. A takže se budou modlit. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček dal pac a pusu, každý šel po svých a spali a spali. Krásně se jim to spalo.

0: Figy hádanka.
1: Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
2: Co je to? Je, to se asi ty ovečky rozutečou, co?
0: Já vím, viděl jsi v Praze na Staroměstském náměstí někdy orloj?
2: Neviděl.
0: Je tam takový velikananánský kruh a aha, ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
2: Rok!
0: Ano!

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Mm-hmm. Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit, chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každej, kdo by ten plot chtěl.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Jednou šla Víla Amálka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla Amálka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné. Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem. No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd. Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl, pořídím to na dvakrát. Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce do náručem.
potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi pizí zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Ohlíškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
1: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
1: A jeho paní žárlila na tu kravičku.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil Čern Knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. Usádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhů a cestičku z vidřích stop. A když vidřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je do sádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vidlísek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

είναι το πυρί κόουσλακ. Σιμσαλα μπούμ, μπιμ, τέξεμ του σβάμι, για φραντσούσκι έλεγαν, τσκίτελ ρομαντίτσκεχο πρίσερι ατσαροκράσνιχ ζάκοουκι με το πυρ πιέρ. Κόζελνικ σ τσιλινδρίκεμ να μύρω, ασάμετοβιμ πλάσκεμ μίστο κρίδελ. Τσι σκρίδλε μίστο σαμετοβέχο πλάσκε. Νες σπορέτσινε προσκοουμάμε βλαστνοστι νεκτερίχ ομπιτσέινιχ βιέτσι. Τακοβίχ ομπιτσέινιχ βιέτσι, κτρέ ναμ послужи ψι νέακεμ δαλσιμ κόζλοχρανί. Να κόζλα ατσάρι, totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z ní pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Honza a čaroděj. V celé dědině říkali mu hloupý Honza, protože ničeho nedovedl a ničemu nerozuměl. On však nebyl ani tak hloupý, jako lenivý. Nedělal nic, jenom jedl a povaloval se v zimě za pecí, v létě na výsluní. Marny byly prosby, domluvy, hrozby i tresty otcovi. Honzu nebylo lze přimět k práci. A když přece se něčeho chopil, vzešlo z toho více škody než užitku. Posléze zemřel mu otec a zadlužená chalupa byla prodána. Nový majitel poručil Honzovi, aby opustil stavení.
1: A kam bych šel?
0: Zívaje otázal se Honza. Jdi si, kam chceš, třeba s prorozum. Ušklíbl se nový hospodář. Chtě nechtě byl Honza nucen poslechnout. Hospodář byl statný, rázný muž a když měl v ruce svou sukovici, nebál se ani čerta, jak se vychloubal. Šel tedy Honza do světa. Zpočátku nelíbila se mu chůze cestou, necestou. Nejraději by byl vlezl zase za pec a spokojeně dřímal. Ale toho nechtěli nikde trpět. Poskytli Honzovi jídlo, nocleh, ale z rána jej vybídli, aby jim buď pomohl v práci, anebo aby táhl dále. Nezbývalo tedy Honzovi, než aby šel zase do mrazu a sněhu. Pracovat nechtěl a pak ani nedovedl. Litoval, že není léto. Spal by ve dne, v noci pod širým nebem, potravu by si nalezl někde v lesíku nebo v zahradách. Po mnohých útrapách zatím už minula zima i jaro a dostal se do země, jejíž hranice byly střeženy vyzbrojenými obry.
1: Kam jdeš, červíčku?
0: Houkl na Honzu jeden a zdvihl nad jeho hlavu nohu v obrovské botě, aby jej rošlápl. Poslali mě pro rozum, odvětil ustrašený Honza.
1: Ale ty jsi v říši rozumu. A protože jsi první z těch červíčků, jež nalezl cestu k nám, ušetřím tě.
0: Strčil jej do kapsy a zanesl do královského paláce. Honza byl nucen slíbit králi, že nikomu nepoví, co viděl v této zemi. Proto nemůžeme sdělit i vám, co by mohl Honza povídat. Jenom to lze prozradit, že tam skutečně nalezl rozum a že se naučil pracovat. Po roce vracel se k domovu. Z hloupého Honzy zbyla jen slupka. Jádro bylo moudré. Když přišel do říše krále Dobrovíta, s podivem zřel četné sloupy u cest, nesoucí tento nápis. Sníh, který hoří. Železo, které pluje na vodě. Kámen, který lítá jako skřivan. Takové nápisy byly nejen u cest, ale i na domech. Zeptal se Honza prvního člověka, kterého potkal, co ty nápisy znamenají.
1: O, co pak ty to nevíš?
0: Ovšem, nejsi zdejší, jak pozoruji. Nápisy ony dal pořídit náš král Dobrovít. Zlý čaroděj ranil jediného syna králova slepotou, hluchotou a němotou. A když mu nešťastný otec nabízel svůj trůn, jen aby syn zase viděl, slyšel a mluvil, odmítl čaroděj a řekl mu, že králevice uzdraví jen tehdy, když mu přinesou sníh, který hoří, železo, které pluje na vodě, a kámen, který lítá jako skřivan. Což se o to nikdo nepokusil? Divil se Honza. Mnoho, přemnoho jich bylo. Nejen z lásky k dobrému králi a laskavému králevici, ale i kvůli odměně, která záleží v tom, že ten, jemuž se zdaří vyhovět čaroději, bude vládnout spolu s králevicem. Ale nikdo to nedokázal. Král pláče a zlý čaroděj se směje. Hoho, to by bylo něco pro mě, zvolal Honza. Kterou cestou dostanu se nejdříve do města Králova? Otázal se. Poddaný Dobrovítův útrpně se usmál. Ty chceš zvítězit nad čarodějem? No, zkus to. Alespoň zakusíš jednou lepších časů. Jdi touto cestou do nejbližší dědiny. Tam oznam richtáři, co hodláš učinit. Postará se o tvou dopravu do sídla Králova. A když Janek zmizel, ten člověk zakýval hlavou. Pořídí asi tolik jako já. Nu, ať se má alespoň na čas dobře. Richtář vyslechl Honzu, vyčastoval jej a vlastním povozem zavezl do nejbližší dědiny, kdež převzal úkol hostitele a vosky zase tamní richtář. Tak vezen byl Honza ode vsi ke vsi, od města k městu a všude se dobře najedl a napil. Dělo se tak z nařízení králova každému, kdo se domýšlel o tom, že by mohl králevici prospět. Vyskytlo se ovšem dosti takových, kteří teprve cestou ke králi přemýšleli o dobré radě a jimž běželo jen o dobré jídlo a napití. Král však ve své dobrotě jim to prominul, když se přiznali, že si vlastně nevědí rady. Konečně dostal se Honza do hlavního města a hned byl uveden ke králi. Pomůžeš mému nešťastnému dítěti? Otázal se Dobrovít. Pokusím se, odpověděl Honza. Žádám ti však, pane králi, abys na mne nevyzvídal, co zamýšlím učinit. Seznáš to v den, kdy vyhovím žádosti čaroděje. Král byl se vším srozuměn a Honza zůstal v paláci, kde se měl znamenitě. Uviděl také králevice, jenž chodil zvolna zahradou, starý sluha vedl jej opatrně za ruku. Příštího dne ptal se Honza, má-li někdo v říši kafr. Nikdo však nevěděl ani, co to je. Honza tedy napsal na pergamen ono slovo a král vybral ze svých dvořanů nejspolehlivějšího, jenž pak s hojným průvodem odeslán byl do velmi vzdálené země. Honza mu vysvětlil, kudy pojede a přikázal mu, aby se nikomu ani slovem nezmínil, pro co vlastně jede. Až v oné zemi koupí kafr, ať jej pečlivě ukryje a nikomu neukazuje. Za několik neděl vrátil se posel s velikou nádobou kafru. Honza jej ihned uschoval. V té době však nezahálel, poněvadž v zemi neznali zpracování železa, majíce nástroje a zbraně jenom ze dřeva a z kamene, dal si Honza vystavit v královské zahradě domek, v němž samoten pracoval. Ani král nevěděl, co znamená záře a bušení vycházející z domu. Honza byl v zámku už jako doma a liboval si zde. Král s ním často hovoříval a mnohdy se podivil, kde se v tom prostém člověku nabralo tolik moudrosti. Někteří z dvořanů však podezřívali Honzu, že je podvodník, který králevici nepomůže, a přemlouvali krále, aby Honzovi ukázal dveře, nepřikročí-li co nejdříve k vykonání oněch tří věcí. K tomu však nedošlo. Honza oznámil králi,
1: že má již všechno uchystáno. Posláno tedy bylo pro čaroděje, jenž se už klíbl, když uviděl prostého Honzu. Honza, provázen králem a čarodějem, jakož i důvěrníky královými, sešel do zahrady, která byla hojně pokryta sněhem. Byla už zima, dosud však nemrzlo. Nedaleko své dílny, která byla zbudována u hlubokého rybníka, stanul Honza. Přineste hořící louč, žádal. A než vyhověli jeho rozkazu, uhnětl velkou sněhovou kouli, do které nepozorovaně zastrkal kusy kafru. Čaroděj čenichal, cítil zápach kafru, avšak nevěděl, co to je. Honza přiložil louč ke kouli, kafr vzplanul a brzy byla celá koule v plamenech, jež znenáhlu rozpustila i sníh. Sníh, který hoří, prohlásil Honza a čaroděj sykl zlostí. Potom vstoupil Janek do dílny a vynesl odtud velkou krychli. Byla dutá, zhotovena z tenkých železných desek k sobě v ohni svařených. Hodil kostku do rybníka a ta se udržela na povrchu. To není železo, vykřikl čaroděj. Jen se přesvědč, je to železo, usmál se Honza. A čaroděj zmlkl. A to železo pluje po vodě. Král se usmíval, jeden dvořenín pochválně zatleskal. Nyní sáhl Honza do kapsy, vyňal velký oblázek, vložil jej do praku a vymrštil do výše. Kámen, který letí jako skřivan, řekl klidně, ukazuje k obloze, kam dosud letěl silnou rukou vržený kámen. Letí, ale teď podívej, padá, vykřikl čaroděj a zasmál se. Ne, letí zrovna jako skřivan, tvrdil Honza. Ptáče ono vznese se k obloze a potom náhle spadne k zemi. Výborně, zvolal král a všichni dvořané zajásali. Čaroděj sebou trhl, posléze však zuřivě vykřikl a zmizel, jako by jej země pohltila. A v téže chvíli běžel ke králi jeho syn, volaje radostně. Otče, můj drahý otče! Zase slyšel, viděl a mluvil. Dobrovít objal syna, objal i Honzu. Dvořané vyběhli z paláce a brzy zvědělo všechno město, že kralevic je zase zdráv. Všude se ozýval jásot a davy proudili k paláci, aby uviděli vítěze nad čarodějem. Synu můj,

0: V pondělí ráno na první vyučovací hodině se ptá Libor Petra, kolik je hodin?
1: 8:45.
0: Libor na to rozmrzele. Ach jo, ten týden ale pomalu utíká.
2: Tu moc trpělivosti ten Libor neměl, viď?

0: Sedmá kapitola Kulikvak a Kvakulína.
1: U rybníka Kvákáče to vypadalo velmi podivně. Na břehu rostla vrba a v jejich větvích se usadila změť barevného potrubí. Obrovské vodní kolo neustále nabíralo vodu do lopuchových listů. Když se trychtýř u kola natočil správným směrem, voda vtekla do správného potrubí a pak mohla doputovat až na výlí louku.
2: Teda to je zařízení.
1: Divil se Pupíno. Bláža udiveně vrtěla hlavou a Adélka si vytáhla bloček a pastelky, aby si to všechno rychle namalovala.

0: Tak, jdeme na to.
1: Zavelel skřítek výletník.
2: Na co?
1: Zeptali se jednohlasně všichni ostatní. Samým údivem zapomněli na svůj úkol. Když výletník natočil trychtýř směrem k růžovému potrubí, hned se všichni vzpamatovali.
3: A kolik vody máme poslat?
1: Zajímala se Buča.
4: Asi hodně moc.
1: Rozumoval Pupíno.
5: Ty bys tomu dal.
1: Durdila se Bláža.
5: Vždyť bys mohl zahrádku vyplavit.
1: Než stačili cokoliv udělat, ozval se od někud ze křoví podivný dutý zvuk. Pupíno se polekal a schoval se za Bůču. Adélka se přitiskla k výletníkovi a Bláža začala couvat tak nešikovně, že se všichni svalili na jednu hromadu. Z křoví u rybníka vyskočil žabák, který měl v puse dlouhé rákosové stéblo a pískal do něj jako do pišťalky. Galantně pomohl Adélce vstát a přitom jí políbil ruku.
6: Kulikvak, jménu mé.
1: Představil se.
6: A vy jste jistě zakletá princezna? Když vás políbím, proměníte se v žábu?
7: Ne, já nechci.
1: Bránila se Adélka a ostatní kamarádi ji hned začali chránit. Skřítek výletník se postavil před Adélku a dokonce i Pupíno sebral všechnu odvahu a chobotem obřího žabáka svouknul zpátky do rybníka. V to ráno se ozval hlasitý smích, na hladině se v lekninovém lehátku opalovala krásná žabí dáma Kvakulína. Všechno tiše pozorovala, ale pak se neudržela a dala se do hlasitého smíchu.
8: Neboj, on to takhle zkouší na každou žábu.
1: Konejšila Adélku, pak přišla blíž a pošeptala jí.
8: Nakvákala jsem mu, že nejsem žába, ale zakletá princezna a že čekám na prince. A on si teď myslí, že všechny víly, princezny a dívenky jsou naopak zakleté žáby. Tululum.
1: Adélka se přestala bát. Pomyslela si, že Kulikvak je asi nešťastný. Za okamžik se Kulikvak vynořil z vody. Narovnal se a ladným pohybem si z kapsičky u kalhot vytáhl zrcátko a hřebínek, aby si na hlavě přečísl svůj jediný kudrnatý vlásek. Adélka se odvážila přijít k němu blíž a řekla.
7: Jsme tady dnes poprvé. Máme za úkol poslat vodu na růžovou louku, ale nevíme, jak to udělat a kolik vody víla potřebuje. Nemohl byste nám pomoci?
6: Bude mi ctí, vzácná princezno,
1: odpověděl žabák a královsky se uklonil. Pak jedním skokem vyskočil na kolo, roztočil ho, trychtýř namířil do růžového potrubí a pak na kole skákal a tančil naprosto neuvěřitelným způsobem. U toho se zpíval. Posledního taktu se roztočeným kolem nechal bezvládně svést do vody. Když to žbluňklo, Adélka a její kamarádi běželi blíž. Čekali, kdy se Kulikvak vynoří, ale on nikde.
4: Nemám ho vylovit chobotem?
1: Staral se Pupíno. Kulikvak podplaval pod vodou o kus dál, nenápadně vylezl na břeh mezi blatouchy a zezadu se potichu připlížil ke kamarádům, aby je vylekal.
6: Kvák!
1: Všichni zborově věkli a Kulikvak se rozesmál.
6: Snad jste se o mě nebáli. Vždyť umím plavat.
1: Kvakulína nevěřícně zakroutila hlavou a kamarády vzala raději stranou.
8: Vůbec si ho nevšímejte. Jestli chcete, ukážu vám náš rybník. Pojďte dál.
1: Řekla a skočila do rybníka. Adélka, Bláža, Bůča, Pupíno i výletník na sebe rozpačitě hleděli ale do rybníka se neodvážili. Nikdo z nich plavat neuměl. Adélka vzala do ruky dvě lávičky od profesora Bimbulíka. V jedné bylo zvětšovadlo a ve druhé lítadlo. Ani jeden z těchto vynálezů jim asi nepomůže. V tom se zase objevil Kulikvak a přes rameno měl přehozený jakýsi oblek.
6: Je libo speciální potápěčský obleček?
1: Zeptal se Adélky. Během chvilky ji nasoukal do nepromokavé kombinézy. Pak jí dal do úst rákosové stéblo, aby mohla volně dýchat, a už ji táhl pod hladinu. Ostatní se nezmohli na slovo. Do vody se báli. Kvakulína Adélku vytrhla Žabákovi z náručí a raději ji rybníkem provázela sama.
8: Tady bydlí pan Sumec. Je ze všech nejstarší,
1: řekla a ukázala na fousatou rybu v houpacím křesílku.
8: Tady ale musíme dávat pozor, protože je tady spodní proud a mohl by tě odnést. A teď se koukneme do rybí školky.
1: Ve školce plavaly malé rybičky, škádlily se ploutvičkami, hrály nahoněnou, naschovávanou nebo obraceli pekseso s malovanými oblásky. Adélka na to zírala. Moc se jí ve školce líbilo. Hned si vzpomněla na svou školku a trochu se jí zastesklo.
7: Na břehu všechno nakreslím,
1: slibovala si v duchu. Ze snění ji vytrhla ryba s černou páskou přes oko a šátkem přes tlamičku. Vypadala jako pirát. Vrhla se na Adélku, vytrhla ji a unášela někam pryč. Než se Kvakulína vzpamatovala, Adélka nebyla na dohled. Naštěstí to ale viděl Kulikvak. Naskočil do své stíhací ponorky a vydal se na záchranou výpravu. Adélka byla celá vyděšená a zmatená, když se kromě pirátské ryby na obzoru objevila ponorka, která plnou rychlostí narazila do ryby s černou páskou přes oko. Adélku ten náraz vymrštil až nad hladinu. Tam se tak stačila nadechnout, než spadla zpátky do vody. Bláža, Bůča i Pupíno zděšeně vykulili oči. Když Adélka dopadla zase zpátky do vody, Kulikvak už na ní čekal, otevřel poklop ponorky a když tam Adélka spadla, rychle ho zase zavřel. Adélka si sundala potápěčský oblek a hladila si potlučený zadeček. Pak si uvědomila, že ji Kulikvak vlastně zachránil a poděkovala mu.
7: Děkuji ti za záchranu.
6: To byla maličkost.
1: Mávl rukou Kulikvak.
6: Kdybyste náhodou věděla o nějaké žábě, která by chtěla za muže superhrdinu mého formátu, tak mi dejte vědět, jo?
1: Adélka Kulikvakovi podala ruku na důkaz, že jejich ujednání platí. A pak se hlasitě rozesmála a smála se, i když ji Žabák dopravil na břeh. Tam pak zvědavým kamarádům vyprávěla, co všechno zažila. Přitom do svého zápisníčku kreslila jeden obrázek za druhým.

naší čest. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že vyzná se v každém systému.

0: vyvíkat. Měj kuráž, ať nemá šanci stes.
1: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky. Vyklikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
2: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty se vyznáš v každém systému.
3: Digi básnička.
4: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
3: V téhleté?
4: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
3: Je, tady je na obrázku prasátko.
4: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
3: Tak čti.
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Já.
4: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
3: No.
4: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
4: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
4: Kdybys v zemi nerylo?
3: Kdybys v zemi nerylo?
4: Víc by se s nám líbilo.
3: Víc by se s nám líbilo.
4: Jak bys bylo roztomilé?
3: Jak bys bylo roztomilé?
4: Celé jako z cukru bílé.
3: Celé jako z cukru bílé.
4: Kdybys v ní však nerylo?
3: Kdybys v ní však nerylo?
4: Prasátkem bys nebylo.
3: Prasátkem bys nebylo.
4: Tak to bylo pro tebe.
3: Děkuju.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

baba s boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do kstin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké busty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, zbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Její ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosily i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké busty z hořčicí. Rytíř nepřišel a busty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké busty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výher se zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké busty z hořčicí.

0: figy hádanka. Pruhované šatičky nosí bručoun maličký. Než vysaje voný med, sosáčkem si změří květ.
1: To je to!
0: Víš, komu se říká brundibár?
2: Komu?
0: Bručounovi maličkému čmáčkovi pruhovanému. Četl jsi knížku Čmák Aninka?
2: Ne.
0: To je moc krásná knížka.
2: Fakt?
0: Ne, já mi o ní vyprávěl. Třeba někdy.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: V útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý, šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
2: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
3: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
2: Ale proč?
3: Abych nevypadal jako ty, amigo.
1: Zašklebil se Carlos.
3: Jiné podnebí, jiná strava.
4: Kde je můj syn?
1: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
2: Tam bude, že jo?
1: Dovtípl se Ramses.
3: Možná, řekl Carlos zamyšleně. Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
2: S váma se nebojím,
1: vyhrkl Ramík.
3: Dobrá, jdeme. Ale bude to dost nebezpečný.
4: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
1: Poskočil vztekle Tulamor senior.
3: Tady jsem šéf já, amigo. A tebe s sebou neberu.
1: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
3: Dolů půjdu radši sám,
1: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válela v koutě.
2: Ty se schovej,
1: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
3: Pardon. Nerad ruším,
1: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
3: My dva se možná známe. Od vidění
1: upřesnil.
5: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
1: Zazubil se ten hromotluk.
5: Jmenuju se Vasil.
1: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
3: Neviděli jste tu nikoho?
1: Chtěl vědět Carlos.
5: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
3: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
1: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
3: Pane Vasile!
5: Ramsesi!
1: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čangu měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
3: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
4: Šiof je tady,
1: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopiiri kouzleni. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Česká národní pohádka Tři zlatá péra. Byl jednou jeden kupec. A ten byl nesmírně bohatý. Ale milejší nad všechno bohatství byla mu jeho dobrá žena a dceruška Svatava, jež byla netoliko hodná dívka, nýbrž také tak krásná jako jarní květ. Vždyť i lidé, kteří ji vídávali, říkali, že na koho ona se svýma modrýma očima podívá, že musí se potěšit, byť sebe více byl zarmoucen. To zdálo se býti pravdou i Čestmíru, synu chudého pastýře, jež nedaleko kupcova domu pásával stáda. Ubožák byl však tak chudičký, že neměl než tu režnou halenu, co měl na sobě, a tu roztrhanou chaloupku, jež byla celým majetkem jeho dobrého tatíčka. Den co den chodívala chůva s malou Svatavou do zahrady. Blíže níž Čestmír pásal a zpíval. Děvčátko, jakmile zaslechlo jeho krásný hlas, vždy bylo jako okouzleno. A tu vždy vytrhlo se své služce a pospíchalo na stráň, kde usedlo vedle malého pastýře, jenž vyřezával mu různé hračky anebo pletl překrásné věnečky z polního a lučního kvítí. Když bylo Čestmírovi asi 12 let a Svatavě asi 8, stalo se, že jednoho dne neobjevil se Čestmír na květnaté stráni. Tu Svatava zvědava, co asi se s ním stalo, pospíšila k pastýřově chaloupce, kde uviděla na práhu seděti svého druha, jež hořce plakal. Probůh, co se ti stalo, Čestmíre? Otázala se Svatava, již také vstoupily slzy do očí. Ach, ach, jak bych neplakal, má drahá Svatavo, když tatíček mi právě umřel. Jsem nyní úplný sirotek. Matička umřela mi už dávno. Co si nyní počnu? Věru nevím. Posteskl si dobrý hoch. Svatava, když to uslyšela, těšila Čestmíra, jak dovedla, a naposled mu slíbila, že se za něj přimluví u svého dobrého otce. Ten skutečně se také sirotka ujal. Koupil mu slušný šat a starého pastýře dal slušně po křesťansku pochovat. Vida, že hoch jest hodný a nadaný, umínil si, že založí jeho štěstí. A proto jej dal k svému příteli a také bohatému kupci do učení, který i na moři měl své lodi. Když Svatava musela se s Čestmírem rozloučit, velice se jí zastesklo. A tak se vedlo i dobrému hochu v dálné cizině. Naštěstí však pán, u něhož se učil, byl velice hodný. A když viděl, jak jeho učeň v učení prospívá, všeho si hledí a jak je ve všem všude poctivý, velice si ho zamiloval jako svého syna. A když Čestmír dospěl v statného muže, napadlo kupci, že by otec Svatavin mohl Čestmírovi dáti svou dceru za ženu. I vypravil se proto se svým vyučencem do jeho rodiště a vešel s ním do domu svého bohatého přítele. Jak radostné bylo shledání Svatavy s milým druhem z mládí. To není možno ani vylíčiti. Ale brzo bylo jinak. Když otec Svatavin slyšel, proč oba, Čestmír a jeho pán, k němu přicházejí. Darmo jste tak dalekou cestu až ke mně vážili, řekl drsně a jeho čelo se zamračilo. Já jsem si totiž umínil, že jen tomu dám svou dceru za ženu, jenž mi přinese 3 zlatá péra z velikého zlatohlavého ptáka, žijícího v dálném kraji. Přítel kupcův se sice zarazil, když slyšel ta slova, ale za to Čestmír pravil ohnivě: a dostojíš tomuto slovu, byť si je dal i chudému sirotku? Ano, dostojím, řekl Svatavin otec. A Čestmír opravdu se chystal do světa, aby 3 zlatá péra přinesl. Jeho pán ovšem ho zrazoval a když to nepomohlo, tázal se ho: a víš, kde takový pták je? To nevím, ale budu chodit tak dlouho, až ho najdu, odhodlaně odpověděl Čestmír. Milý hochu, těžkou úlohu vzal si na sebe, ale když jsi tak statečný, jdi jen a pokus se o své štěstí. Snad ti bude Bůh milostiv. Druhý den obdržel Čestmír u pána schované peníze, k nímž mu tento několik hrstek přidal. Sedl na koně a ubíral se do světa. Dlouho již jezdil, když se jednoho dne zastavil u města, které bylo celé černým suknem potaženo. I ptá se v hospodě, co to znamená. Načež mu hospodský odpověděl: měli jsme zde ve městě studni, ve které byla uzdravující voda. Ať to byla jakákoli nemoc, kdo se té vody napil, byl uzdraven. Nyní ale dlouhý čas voda v studni se skalila a kdo se jí napije, musí umřít. Lékařů žádných nemáme, protože jsme jich nepotřebovali. A lid umírá a my si nevíme rady. A což to nemůže nikdo vyšetřit, co v studni vězí? Žádný se nechce na to odvážit, protože smrtný zápach znívane. Jediný pták obrovský mohl by mít vědomost, co v tom vězí. I toť byste nám mohl, milý pane, to dobrodiní prokázat a také o nehodě naší studny se poptat. Jestli se k němu dostanu, mile rád to udělám. Než Čestmír z hospody odejel, vehnalo se množství lidu, kterým to hospodský napověděl, a všichni ho žádali, aby se u ptáka zlatohlavce poptal. A zase přijel do jednoho města a tam byl královský palác, celý černým suknem potažený. Zajede do hospody a ptá se, co to má znamenat. Tu mu povídají, že byl v královské zahradě strom, který zlatá jablka nesl. Po všechny časy, dokud byl strom zelený, byla také královská rodina šťastná a zdravá. Nyní prý, ale najednou strom uschnul, zlatá jablka opadala a od té chvíle jediná dcera králova bledne a chřadne a nikdo jí pomoci nemůže. A neví se, jakým prostředkem by se strom opět zazelenal a princezna uzdravila? Neví, jenom obrovský pták zlatohlavec má toho vědomost. Toho já také hledám, ale nemohu se doptat, kde bych ho našel. Prý se zdržuje na vysoké skále nad Černým mořem, kam ještě noha lidská nevstoupila. Ale kdybyste byl, pane milý, tak šťastný a k němu se dostal, poptejte se, jak by se našemu králi pomoci mohlo. To vám rád udělám, jestli se k němu dostanu. Od toho města jel Čestmír přes hory a doly, že někdy za celý den ani človíčka neviděl. Konečně dostal se z lesů a pustin a viděl před sebou širé černé moře. a na moři jedinou loďku, která se na vlnách kolébala. Snad je tu převozník, pomyslel si Čestmír a čekal, až se loď ku břehu přiblíží. Ta se pomalu přihoupala a konečně ku břehu přirazila. Seděl v ní čert. A co ty, červíčku zemský, v této pustině pohledáváš? Zeptal se Čestmíra. Já jdu za ptákem Zlatohlavcem, který prý na druhé straně za mořem bydlí. Ty jsi převozník?
1: Jsem, ale koho nechci, toho nepřevezu.
0: No, když ti dobře zaplatím, snad mě to neodepřeš. Ptal se Čestmír, pln strachu, co mu asi čert odpoví.
1: Za peníze nepřevážím nikoho. Jestli však se zeptáš ptáka Zlatohlavce, jak dlouho zde ještě zůstat musím, převezu tě.
0: No, proč bych se nezeptal? No a co pak ty jsi zde z pokuty? Vždyť jsi čert, pomoz si tedy sám?
1: Kdybych věděl jak, nebyl bych na tebe čekal. Již 200 let se po tom moři plavím za trest, že jsem se jedenkrát svému pánu protivil a nevím, jak bych se vykoupil.
0: Čestmír nechal svého koně se pásti, sedl na loď a čert ho vezl na druhou stranu. Zdaleka viděl už Čestmír skálu, na níž pták bydlel. Buď to tam najdu svoje blaho, anebo smrt, pravil sám k sobě, když z loďky vystupoval.
1: Ať se nezapomeneš zeptat, sice tě podruhé nepřevezu, přikazoval čert.
0: Nebezpečnou cestou bral se Čestmír nahoru až na vrch skály, kde byla jeskyně, kterou po dlouhém hledání a namáhání skutečně našel. U vchodu stála stará babička. Jak si až sem zabloudil, zemský červíčku? Ptala se babička, když k ní Čestmír došel. Má zlatá babičko, zabloudil jsem v těch ukrutných lesích a pustinách. Noc je na krku a nevím, kudy kam. Popřejte mi noclehu, sice mne dravá zvěř roztrhá. Milý hochu, bojíš-li se roztrhání, raději se vrať. Zde přebývá obrovský pták Zlatohlavec, můj pán, a jestli tě ucítí, nespatříš světla více. Prosím vás, milá, dobrá babičko, nechte mne jen tady a někde v koutku mne ukryjte, já nemohu již ani krok dále. I slitovala se babička nad Čestmírem, vzala ho do jeskyně, udělala oheň a uvařila něco k požití. Čestmír, který by byl tuze rád, babičku na svou stranu přivedl, počal ledacos o světě vypravovat, což se babičce líbilo. Konečně vyjel s barvou ven. Když babička porozuměla, co ho zde žádá, velice opovážlivostí té se podivila a chvíli se rozmýšlejíc řekla: já byla také jednou na tom světě, ale již tomu tak dlouho, že to nepamatuju. Než proto nejsem přece tak divoká jako můj pán a mám outrpnost s ubohým člověkem. Co bude mého možného, to pro tě udělám. Ale čas se blíží, kdy pán přicházívá. Pojď tedy raději se mnou, ať se nespozdíš. Na toho babička odvedla do jedné díry, přikryla mechem a navrch naházela roští a chvoje. Ani se nehýbej, až tě zavolám, přikázala posléze a odešla, aby pánu svému dobrou večeři přichystala.
1: Najednou to na protější straně od moře nad lesem vychází jako velký

0: dětí, odpoví bába a jde po své práci. Pták se upokojí, sedne a jí, co mu bába předkládá. Po chvilce ale začne zas. Čichám, čichám člověčinu, pověz, babo, koho tu máš? Jen si pomysli, pane, kdo by se k nám dostati mohl? Pán to zvážil a jedl zase dál. Ale když vstal a obcházel okolo krbu, začal ještě hřmotněji. Čichám, čichám člověčinu, pověz, babo, koho tu máš, sice bude zle. Panáčku, panáčku, jak si jen můžeš pomyslit, že bych tu někoho přechovala? Vždyť tvé oko každého na dvě míle třeba v nejtmavější noci vyslídí. Měl si asi dnes chutnou pečínku a ta ti posud pod nosem čpí. Chvíli ještě pták čmuchal, hledal, ale potom šel přece jen na hnízdo. Baba ulehla vedle něho, ale nespala. Jakmile začal pták chrápat, přišoupla se blíže a mžikem mu jedno péro z křídla vytrhla. Co ti to napadá, babo zlořečená, že mne ze sna budíš? Rozkřikl se pták a vyvalil na ženu oči jak ohnivé koule. Ach, odpusť, pane milý, já měla děsný sen a chytila se tvého křídla. Zdálo se mi, že jsem přišla do jednoho města, kde byl velký pláč a nářek. I ptám se, proč naříkají? A tu slyším, že měli uzdravující vodu ve studni a ta, že je nyní otrávená a kdo se té vody napije, že umřít musí. Pověz mi pak, pane, jestli byla opravdu taková studně ve světě. No ovšem, že byla. Ale najednou počali býti lidé v tom městě rozpustilí prostopášníci a zapomínali bohům oběti přinášet. Bohové se na ně rozhněvali a za trest dali do studně jedovatého pavouka, který vodu otravuje a smrtný zápach kolem studně rozesílá. Kdyby se lid polepšil, bohům u studně obětoval, mohli by vodu vybrat, pavouka zabít a pramen uzdravující by se opět vypříštil. Teď ale spi a dej mi pokoj. Na to se pták obrátil a za minutu chrápal jako prvé. Baba na to čekala a v malé chvilce mu druhé péro vyškubla. Což se ti v hlavě popudilo, ty pokušitelko, křičel pták a zlostí mu oči jiskřily.
1: Nezlob se, pane milý, nevím, co se to dnes se mnou děje.
0: Zase jsem byla v takovém městě a tam byl královský zámek celý černým suknem potažený. I ptám se, co to znamená. A tu mi vypravují, že měli strom, zlatá jablka nesoucí a ten, že nyní uschl. Od té doby ale že královská princezna stůně a chřadne. Prosím tě, pověz mi také, jak by se těm lidem pomohlo. Ta královská dcera měla ráda jednoho panuše, ale jak se to král dověděl, hned jej dal vsadit do vězení. Princezna byla tím velice zarmoucena a proto na radu čarodějnice dala pochovat pod strom mrtvolu malého dítěte, poněvadž se domnívala, že tímto kouzlem od

0: se obměkčí. Od té chvíle však strom chřadne a neponese zlatého ovoce, dokud král panuše s dcerou nezasnoubí a dítě na hřbitov nepochová. Potom budou zase všichni šťastní, ale jestli mne, babo, ještě vzbudíš, bude s tebou zle. Baba se zaříkala, že nevzbudí, ale sotva pták usnul, vytrhla mu třetí péro. I ty zlověstná babo, což tě čert pokouší, zahřměl pták a popadl babu za krk. Zlatý panáčku, já za to nemohu, opravdu mi se zdálo o čertu a já se v úzkosti tvého křídla zachytila. Oh, no bylo mi, jako bych chodila na břehu moře, co pod skálou hučí. Tu připluje černá loď a v ní sedí čert a smutně naříká. A ptám se ho, co mu je, a on povídá, že ho pán tam zaklel a že neví, kterak si pomoci. Kdyby nebyl chtěl v pekle poroučeti, nebyl by se odstnul na moři, ale mohl by si pomoci, kdyby se mu trefilo, že by člověka převážel. Tu by musel blíže břehu na zem vyskočit a člověka nechat v lodiřka. Ty zůstaneš na moři, já zůstanu na zemi. Jestli mne ale, babo, nenecháš spát, já vstanu a hodím tě ze skály dolů. Bába již věděla, co vědět chtěla, a nechala pána spát až do rána. Ráno, když vstal, bylo dobré snídaní již přichystáno a zlatohlavec se najedl a šel do lesa na lov. Jakmile ho stará necítila, pospíšila k díře, odrovnala roští a chvoj, aby mohl host vylézti. Honem honem mu všecko vypravovala, kterak jí to pták v noci pověděl, a dala mu snídani, tři zlatá péra a vyprovázela ho z jeskyně, přikázajíc, by se jen vpravo držel, tudy, že cesta k moři vede. Tisíckrát poděkoval Čestmír dobré stařeně a radostně se bral hustým lesem po vrchu dolů. Pod skalou čekal veslař. A sotva k němu Čestmír došel, již na něho křičel, ví-li, co mu pomůže. Ovšem, že vím, ale nepovím, dokud mne na druhou stranu nepřevezeš. Já tě nepřevezu, až mi to povíš. No, to bychom se tu hádali do soudného dne. Jestli mne nepřevezeš, najdu si cestu jinudy a ty nebudeš nic vědět. Čert mu dal v duchu za pravdu. Bez dalšího rozkládání na druhou stranu ho převezl. U břehu skočil Čestmír hebitě na břeh a tu teprve řekl čertovi, co ho může vysvobodit.
1: Jej, jen počkej, počkej, ty farinu, kdybych to byl dříve věděl, zajisté bys tam nestál.
0: Blázen bych býval, každý sám sobě nejbližší. Za převezení ti děkuji a až se ti vyskytne příležitost, víš teď, jak vysvobození dojíti. Za hvizda na koně, který hned přiběhl, sedl Čestmír na něho a maje srdce plné sladkých nadějí ujížděl jako vítr. Když přišel do toho města, kde byl zámek černým suknem potažen, dal se hned u krále ohlásit. Jak se král dověděl, že se cizinec od ptáka zlatohlavce navrátil, poslal pro něho zlatý vůz se čtyřmi koni. Když Čestmír Jisa s králem o samotě všechno povídal, jak to byl pták řekl, ulekl se král velice. Ale bez rozmýšlení podal Čestmírovi ruku a na svatbu dceřinu jej pozval. Čestmír by byl rád věděl, zdali se to všecko uskuteční, a proto slíbil, že zůstane. Král se hned odebral k dceři a všechno jí povídal. Princezna tu chvíli již se více nezdráhala, ke všemu se přiznala a tisíckráte otci za jeho lásku děkovala. Panož byl i hned z vězení vyveden a král sám kosti dítěte pod svatým stromem vyhrabal a pohřbil. Když žehnal nejvyšší kněz mladé manželi, začal se uschlý strom zelenat a kvésti. A než byly obřady skončeny, visel plný zlatých jablek. To bylo radosti plné město a král nevěděl ani, kterak se čestmíru odsloužiti. Dal mu koně, na kterého klenotů a zlata hojnost naložil, a k tomu služebníka, což on vše bez děky přijmouti musel. Třetí den se rozloučil s králem a mladí manželé ho vyprovázeli. Šťastně přijel se svým novým služebníkem do druhého města. Sotva jej hostinský spatřil, hned se tázal, jestli na svou přípověď nezapomněl. A když slyšel, že jim dobrou zprávu nese, běžel bez meškání do královského paláce. Sám král si pro čestmíra přišel a vedl ho do zámku, kde musel všecko vypravovati. Když dopověděl, svolal král nejvyšší kněze a kázal chystat oběti. S největší slávou a pobožností odebral se veškeren lid k divotvorné studni a tam bohům obětoval. Po oběti pak, bez uškození zdraví, pavouka zabili a studnu vyčistili. Pramen, jak stříbro čistý, se vypříštil a když vody nabrali a jednomu nemocnému jí dali se napít, byl v okamžení zdráv. Nejdřív děkovali bohům a potom čestmíru, kterého by byli všemi dary zahrnuli. Byl ale už svrchovaný čas, aby se zpět navrátil, neboť stromy už začaly žloutnout. Chýlilo se opět k večeru. Bledá, co lilie, seděla svatava na pavlánu, myslíc na svého mládence, a jedna slza za druhou se jí po klínu kutálela. Tu slyší kvapný dusot koňský, pozdvihne zakalené oko a jako když se slunce z temných mračen probere, rozjasní se tvář její a milostný úsměv pohrává kolem sladkých rtů. Miláček se navrátil, již bylo konec žalosti. Kupcová i kupec viděli čestmíra také přijíždět a oba mu vyšli vstříc. Nebyl však čestmír sám, byl s ním jeho dobrý starý pán, bohatý kupec, který jej za vlastního syna přijal a celé jmění mu daroval. 3 zlatá péra odevzdal čestmír kupci a obdržel za ně krásnou svatavu. Druhý den byla svatba. A nevěstu krášlili klenoty, jež čestmír od králů darem přinesl. Stal se z něho správný, bohatý obchodník a byl daleko široko pro svou rozšafnost a dobrotu rozhlášen. Když přijížděl z cest domů, vodíval své děti na vršek, kde před léty ovce pásával a vypravoval jim o chudém sirotkovi, jak přišel ke štěstí skrze 3 zlatá

Была, висит випроск, а я за ней перу.

0: paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
1: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
0: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
1: Protože bydlí v hodinách.
2: Yeah.

zoologická zahrada, je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti.

0: O kapičce Antonii. Kde se vzala, tu se vzala, skanula na stéblo trávy, v parku malá kapka.
1: Co to? Snad neprší?
0: Podivily se kapky rosy, které se po ránu třpitily na trávníku.
1: Vždyť na nebi není ani mráček.
2: Co na mě tak čučíte?
0: Obořila se na ně ta právě ukápnutá kapka. Byla nazlobená a protivná. Jak by ne, nebyla to totiž obyčejná rosná ani dešťová kapka. Byla to slzička. Ale nebyla to slza křehká, jaké pláčou děti, když se bojí. Ani slza duhová, jaké padají z oček dětem, které si natloukly koleno. Ba ani slzička blízkavá, již uronil někdo z velkého žalu. Byla to slza, kterou ve vzteku vyřval velmi neposlušný chlapeček Vítek. Zrovna dostal od maminky na zadek, protože už to s ním opravdu nebylo k vydržení, a proto zuřil, dupal nožičkama a ječel, až si všechna tráva v parku zacpávala uši. A tak přišla na svět slza Antonie.
2: Mám to ale smůlu, že sletím zrovna sem, do tohohle zapadákova. Já, která jsem se mohla dostat, Bůh ví kam,
0: hudrovala Antonie polohlasem.
2: Teď tu budu trčet mezi obyčejnými...
1: Poslouchej, ty nová, ty jsi ale pěkně namyšlená, nezdá se ti?
0: Řekla jedna rosná kapka, která už to nemohla poslouchat.
1: Ale zajímalo by mě na co, protože na tobě není vidět nic zvláštního.
2: Že to není vidět, to ještě nic neznamená, ty hloupá,
0: obořila se na ní Antonie.
1: A přece jsem mnohem vznešenější než vy všechny dohromady. Já jsem totiž slaná. Jsem slza a jmenuji se Antonie,
0: řekla vele důležitě a dala si záležet, aby její slova vyzněla. A opravdu, rosné kapky na chvíli zaraženě zmlkly.
1: Ty, poslyš.
0: Trvalo chvíli, než se jedna z nich osmělila.
1: A kam ty teda patříš, když ne mezi nás? Ještě jsem neslyšela, že by někde měli slanou rosu.
0: Antonie se zasnila.
1: Já patřím,
0: dávala si na čas,
1: do moře.
0: Do moře? Rosné kapky byly jako u vytržení. Co to je, moře? Musím přiznat, že rosa nebývá zrovna nejbystřejší a příliš vzdělaná. Za to Antonie, dokud ještě přebývala schovaná ve Vítkově oku, viděla spoustu věcí.
1: Nekoukejte na mě jako vrány,
0: křikla slza na rosné kapky.
1: Co je moře, to ví dnes už každé malé dítě.
0: A začala vypravovat. O modré hladině, jež se ve slunci blyští, až oči bolí, o stříbřité pěně vln, o vrázčitých skalních útesech, pak taky o jednom rozpustilém rackovi, kterého si tolik oblíbila. Dokonce i o mohutných zámořských korábech. Kluk Vítek si totiž obrázky moře prohlížel moc rád. Když zrovna neječel a nezuřil, přál si být námořníkem. Antonie líčila tu dalekou krásu, kterou vídala na fotkách, tak dychtivě, že jí ostatní kapky visely na rtech. A tak si ani nepovšimli, že opodál přistál kos. Poopravil si peří, rozhlédl se a zop! Sezobl Antonii na žízeň, ani ji nenechal dokončit větu. Avšak dřív, než stačily rosné kapky vykřiknout leknutím, vyprskl kos Antonii zase zpátky a vytíral si zobák trávou.
2: Brr, ty jsi ale nedobrá, odplivl si.
1: Jedeš, neřáde?
0: Nadávala Antonie celá udýchaná a urovnávala si halenku.
2: Promiň mi to, nevěděl jsem, že nejsi k pití. Ještě teď mě z tebe štípe zobák.
0: Omlouval se kos a raději letěl pryč.
2: Rosné kapky si oddechly.
0: Skoro si svou novou, prazvláštní kolegyni oblíbili. Ostatně byli docela rádi, že v kosově zobáku neskončila jedna z nich.
2: A tu jedna rosná kapka dostala nápad. Slyšela jsem, že potůček, který běží tady pod svahem, teče moc a moc daleko. Stálo by za to zeptat se ho. Možná zná cestu k tomu tvému moři. Třeba by tě vzal kousek sebou.
0: Antonie na nic nečekala a vyrazila hned. Přeskákala po stéblech k potůčku.
3: Nasedni si, svezu tě,
0: zavolal na ní kdosi. Byl to velký zelený lupen, který plaval po hladině. Antonie neváhala a naskočila.
2: Vlna ji unášela do dálky. Ani nevěděla, jak dlouho to vlastně plují. Vody v potůčku stále přibývalo, až z něj byl pořádný potok, potom říčka, řeka a nakonec veletok. Antonii se zdálo, že ta dlouhá cesta nikdy neskončí.
1: Musím vydržet, opakovala si. Až dopluji do moře, konečně budu tam, kam právem patřím. Všechny mořské kapky mě budou s jásotem vítat jako svou rodnou sestru. To nebude jako na hloupém trávníku v parku.
2: V moři se budu houpat na vlnách a bavit se svým rozpustilým přítelem Rackem.
0: A tu z dálky zavanul slaný vlhký vzduch. Byl trochu cítit rybinou. Antonie se dočkala. Seskočila z lupenu, který ji věrně přivezl až sem, stačilo pár temp a vlila se do moře.
2: Ach, ta byla šťastná, konečně je mezi svými.
0: Ale co to? Nikdo ji nevítá, nikdo nevolá sláva, nikdo jí ani ruku nepodá. V Racku lítají kolem celá hejna, jak pozná toho svého? A jak se ty vodní kapky spolu baví? Vždyť nikomu nerozumí ani slovo. Víte vy vůbec, kolik je v takovém moři slaných kapek? Vyhřívají se na sluníčku, kterou pak z nich by zajímala jakási cizinka, přivandrovalá slza ukápnutá z oka vzteklého chlapce Vítka. Nikdo si zkrátka naší kapky ani nevšiml. A ona pomalu poznávala svůj obrovský omyl.
2: Jak jsem jen mohla být tak hloupá? Jak mi bylo dobře na trávníku mezi přívětivou rosou, která dovedla ocenit moji osobitost? Tady jsem jen obyčejná kapka v moři, která nikoho nezajímá.
0: Té pošetilé vyplakané slze bylo náhle do pláče. Byla tak nešťastná, až si toho všimlo i samotné sluníčko. A sluníčko je tu přece od toho, aby lidem slzičky sušilo. Proč by jednou nemohlo pro změnu pomoct malé hloupoučké slze, která se už konec konců sama vytrestala dost? Poslalo zlatý paprsek a vytáhlo si po něm Antonii k sobě na nebe. Pak ji opatrně usadilo na mráček a postrčilo po větru směrem k pevnině. Slza si připadala jako ve snu.
2: Vidí dobře? Pod ní se rýsuje její město. Už rozeznává i park a v něm si hraje malý Vítek a dokonce ani nezlobí a nedupe vzteky.
1: Sraz se trochu,
0: zavolalo sluníčko na kapku. Antonie se poslušně srazila a káp mířila si to nejkratší cestou za Vítkem. Tolik se jí po něm stýskalo. Vítek v tu chvíli zvedl hlavu a zadíval se na nebe, protože se mu zazdálo, že nějaký mrak zastínil sluníčko.
2: Plesk!
0: Antonie žuchla Vítkovi rovnou do oka.
4: Co to?
5: Pomyslel si kluk.
4: Na nebi je jen jediný mráček. Že by zrovna z něj chtělo začít pršet?
6: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
7: Mám pro vás novou figy básničku.
8: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
7: A teď ještě jednou.
8: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
7: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Figy hádanka.
1: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
2: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
1: Do břicha kámen, žízeň a amen.
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
4: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
4: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
4: Jarmulka.
0: Karkulka.
4: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka o ní.

0: Omlsné koze. Sedlák měl kozu a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne jí selka vedla na pastvu. Když přišla domů, sedlák se ptal kozy. Nu, kozičko, jak pak ses napásla?
1: Mě, ba, napásla. Nic nenapásla. Mě. Selka seděla se mnou na suché mezi a nic jsem nedostala. Mám hlad. Mě.
0: Sedlák šel na selku a notně jí zmrskal, že kozu nenapásla. Druhý den šla s ní dcera. Na nejtučnější pastvu ji vedla, aby je nenaříkala, že má hlad. Přišli domů a sedlák se optal. Nu, kozičko, jak jsi se napásla?
1: Mě, ba, napásla. Míň než včera. Mě. Holka běhala po hračkách a já byla na suché mezi. Mě. Mám ještě větší hlad. Mě.
0: Sedlák šel a dceři vybil více než ženě. Třetí den vzal kozu a vedl jí sám na pastvu, co možná na nejlepší, aby si pochutnala. Přijde s ní domů a povídá. Nu, kozičko, dnes jsi se hodně napásla.
1: Mě, ba, napásla, napásla. Nedal jsi mi také žádné dobroty. Mě, mám hladu dost. Mě.
2: I ty bezedná mrcho mlsná, tak ty tak. Počkej, já ti dám dobrotu.
0: Rozlobil se sedlák, vzal nůž a chtěl kozu zabít. Ale ta se bránila, takže jí jen půl hřbetu odřel a potom ji vyhnal ze statku, aby ho už nehněvala. Napolo odřená koza vběhla do lesa a tam se v liščí díře schovala, majíc na mysli, že tam domácí paní nepustí. Ta přišla brzy domů a velmi se zhrozila, když tu spatřila tak podivné zvíře, kterého ani poznat nemohla.
3: O, kdo to je v mé ložnici? Volá dovnitř.
1: Mě, já koza rohatá, napolo odřená, nikoho sem nenechám, každého potrkám. Mě, mě!
0: Odpověděla koza. Liška se lekla a couvla. Smutná seděla nedaleko jeskyně a přemýšlela o nenadálé události. Tu vidí před sebou škvora v zemi vrtat a mrzuta hodí ho prackou od sebe. Jen se na mě nehněvej a pryč mě neodhazuj. Možná, že bych ti mohl od tvé mrzutosti pomoci. Ozval se červíček.
3: Když já sama si rady nevím, jak bys ty mě mohl, bídný červíčku, mohl pomoci?
0: Rozmrzela se chytrá paní. Já vím, že tě mrzí to zvíře v jeskyni a že si nevíš s ním rady, já to vím. Nuže tedy, já půjdu do jeskyně a uvidíš, že bude v okamžení venku. Škvor šel do díry, vlezl koze do ucha, takže musela v okamžení bolestí z díry prchnout. Tuliška teprve věděla, že je to koza. A co sedlák nemohl udělat, to udělala sama.
4: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
5: Ahoj holky a kluci, zdravím všechny své věrné myšáky a myšky, co mě rádi poslouchají. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako mrknutí očkem, šmejdím a šmejdím, prohryzávám se tou spoustou otázek, co mi píšete a hledám na ně dnem i nocí v odpovědi. Je to sice fuška, ale fakt mě to baví. Myslím, že jsem se proto doslova narodila. Včera jsem dostala zajímavý dotaz. Myšando Bibi, jaké jsou nejzajímavější kytky na světě? Která je třeba největší nebo nejvyšší? To mě zajímá. Johana F. z Přerova. PS. Poslouchám Piggyho z internetu, ale teď ti píšu poprvé, protože mě to zajímá, tak ti píšu. No to jsem ráda, že jsi mi napsala, Johanko. Takovejhle dotaz je bezvadnej. Hned jsem zašmejdila a dozvěděla jsem se něco úžasného. Existuje rostlina, co se jmenuje zmijovec titánský. A ta má úplně nejvyšší květy. Skoro 3 metry na vejšku. Představ si, je to takovej květinový rekordman. Ale má jednu takovou nevýhodu, totiž tahle rostlina strašně moc, no, smrdí. Říká se jí taky Aaronova hůl, právě kvůli tomu silnému zápachu. Puší jak zkažený maso nebo ryby. A Aaron byl podle starých řeckých pověstí převozník, který převážel duše zemřelých do podsvětní říše. Tak je to takovýhle malinko strašidelný zápach, asi. Na ten zápach ale zase zmijovec láká hmyzáky, aby ho opilovali. Přiláká tak spoustu much, který odvedou požadovanou opilovací akci. Potom, co květ zvadne, z hlízy v půdě se vynoří jeden jediný list. O velikosti malýho stromu. Našla jsem ke zmijovci takovou legrační historku. Když vykvet v roce 1926 v jedné zahradě v Londýně, přitáhl nejen mouchy, ale i takovou pozornost veřejnosti, že pořádek musela zjednat policie. Hold tam asi byla děsná tlačenice, no. Letos začala kvést tahle divná rostlina v Belgii. A tak se na ní jezdili dívat lidi ze široka daleka. Johanko, a vy všichni ostatní, koho by to taky zajímalo, když si zadáte do vyhledávače jméno Zmijovec titánský, hned ten zázrak uvidíte. Budeš zírat, Johanko. Pak jsem ještě našla největší, ale úplně obr květ. Jmenuje se Rafflesia. Rafflesia? A je teda úplně bombardónskej. Jo. Tahle ta rafflesia je teda docela zvláštní květinka. Nemá stonek, listy, dokonce ani kořeny. Je to takovej příživník neboli parazit. Jak nemá listy, stonek ani kořeny, tak musí vodu a živiny krást svýmu hostiteli. V přírodě se rafflesie ukrývají v těle liány, takzvaný stromový révy. Přiživuje se na ní jako nějaký její nájemník. A teď k tomu obr květu. Květ rafflesie váží kolem 10 kilogramů a je větší než 1 metr.
6: Tyjo.
5: Pupeny květů rafflesie připomínají hnědočervenou hlávku zelí. Než se rozvinou v květ, trvá to skoro 2 roky. Ne všechna poupata se ale otevřou. Často je zlikvidujou zvířata nebo nevhodný podnebí. Buď je na ně moc sucho, nebo naopak pořád moc prší. Samotný květy rafflesie jsou pak cihlově červený a pravidelný. Mají 5 okvětních lupenů, na kterých vystupují bílý skvrny na povrchu a listy jsou takový, na pohled, kožovitý. Květy mají uvnitř dutinu a v ní jsou jako na podnosu velikánský hroty, který uvolňují taky pěkný smrádeček starého masa. Fuj. Aby přilákali mušky a hmyzouny. Květ vydrží na nejvejš týden a pak schníje. A teď se tu píše. Vzhledem k tomu, že oblastí porostlých tropickými lesy na naší zemi postupně ubývá, je otázkou, jaká budoucnost rafflesie čeká. V Malajzii prohlásili rafflesie zachráněné. Tak to by bylo. Nejvyšší květ a největší květ na naší planetě. Zmijovec a rafflesie. Tak se na ně podívej, Johanko, a vy ostatní taky. Je to fakt moc zajímavý. Tak a co teď? No, co by? Letím zase šmědit dál. A vy? Vy mi pište, co vás zajímá a čemu se mám podívat na zoubek. Mějte se, písklata.

Skřítek u hokináře. Byl jeden opravdický student, bydlel v podkroví a nepatřilo mu nic. A byl jeden opravdický hokinář, ten bydlel v přízemí a patřil mu celý dům. A toho se držel Skřítek, protože vždycky na Štědrý večer dostal mísu kaše a v ní velkou hroudu másla. To si hokinář mohl dovolit. Skřítek tedy zůstával v obchodě a to je velice poučné. Jednou večer přišel student zadními dveřmi, protože si potřeboval koupit světlo a sýr. Poslat neměl koho a tak šel sám. Dostal, co si poručil, zaplatil a dostalo se mu i pokývnutí od hokináře i jeho paničky. A to prosím byla ženská, co dovedla víc, než jen pokývat hlavou. Měla totiž dar výřečnosti. A student taky pokývl hlavou a zůstal stát a četl z papíru, co do něho byl zabalen sýr. Byl to list vytržený ze staré knihy. A tu by byli bývali neměli roztrhat. Byla to stará kniha, plná poezie. No, je tady z toho z ní víc, prohodil hokinář. Jedné staré ženské jsem za ní dal pár zrnek kávy. Když mi dáte 8 krejcárků, máte mít i ten zbytek. Děkuju, řekl student. Tak mi ji dejte místo toho sýru. Chleba můžu jíst suchý. A byl bych hřích celou knihu roztrhat na kousičky. Jste znamenitý muž, člověk praktický, ale poezii rozumíte asi jako tadyhle ten kyblík. A to byla slova nehezká. Zvlášť pro kyblík. Ale hokinář se zasmál, i student se zasmál, však to myslel jako jakýs taký žert. Skřítka zlobilo, že se někdo odváží něco takového říct hokináři, když je majitel nemovitosti a prodává to nejlepší máslo. Když nastala noc, krám byl zavřený a všichni až na studenta už byli v posteli, šel Skřítek a vzal hokinářčinu vyřídilku. Ta ji nepoužívala, když spala. A ať ji Skřítek v sednici nasadil na jakýkoliv předmět, měl ten rázem dar výřečnosti a mohl vyjadřovat své myšlenky a city zrovna tak dobře jako hokinářka. Ale mohl jí dostat vždycky jen jeden a to bylo dobře, protože jinak by se přece navzájem překřikovali. A Skřítek nasadil vyřídilku na kyblík, trčeli z něho staré noviny. Je pravda, zeptal se, že nevíte, co je to poezie? No, ale jistě, že vím, odpověděl kyblík. To je to, co stojí úplně dole v novinách a lidi si to vystřihují. Řekl bych, že toho já mám v sobě víc než celý pan student. A to jsem proti hokináři jen obyčejný kyblík. A Skřítek nasadil vyřídilku na kafemlejnek, no ne, ten teda jel. A pak ji nasadil na soudek s máslem a na šuplík s penězi a všichni byli téhož názoru jako kyblík. A na čem se shodne většina, to je nutno respektovat. Teď to pan student schytá. A Skřítek potichoučku vystoupal zadním kuchyňským schodištěm do podkroví, kde student bydlel. Měl tam světlo. A tak se Skřítek podíval klíčovou dírkou a uviděl, že si student čte v té rozedrané knížce ze zdola. Ale jak jasné tam bylo světlo. Z knihy zářil jasný paprsek a měnil se v kmen, bav mohutný strom, tyčil se do výše a doširoka nad studentem rozprostíral větve. Každičký list byl krásně svěží a každičký květ byla krásná dívčí hlava. Tu s očima tmavýma a jiskrnýma, tu zase modrýma a podivuhodně jasnýma. Každičký plot byla zářivá hvězda a všechno se to rozeznívalo divukrásným zpěvem. Ne, tak takovou nádheru si Skřítek dřív vůbec nedovedl představit, natož aby ji spatřil a vnímal.
A tak zůstal stát na špičkách a díval se a díval, dokud tam vevnitř nezhaslo světlo. Student patrně sfoukl plamínek lampy a uložil se ke spánku. Ale maličký skřítek tam stál dál, neboť zevnitř ještě stále jemným a krásným tónem zaznívala píseň. Studentova rozkošná ukolébavka. Tady je to úžasné, žasl skřítek. Něco takového jsem vůbec nečekal. Myslím, že u studenta asi zůstanu. Jenže pak chvíli uvažoval a uvažoval rozumně a pak si povzdechl. No, kaši student nemá. A sebral se a šel. No ano, šel zpátky dolů k hokynáři. A dobře udělal, protože kyblík zatím by potřeboval skoro veškerou hokynářčinu vyřídilku. Z jedné strany vypovídal všecko, co v sobě měla, a teď se zrovna chystal obrátit a všecko to přejet ještě jednou z druhé strany. Jenže přišel skřítek a odnesl zase vyřídilku hokynářce. Ale od té doby byl celý obchod, od šuplíku na peníze až po třísky na zátop, téhož názoru jako kyblík. A všichni si ho do té míry vážili a tolik mu věřili, že když si hokynář četl ve svých oblíbených večerních novinách divadelní a umělecké kritiky, mysleli si, že to všechno pochází z kyblíku. Ale milý skřítek už nevysedával dole a neposlouchal všechny ty moudrosti a zvěstí. Kde pak? Jakmile se v podkrovní komůrce rozsvítilo světlo, jakoby paprsky byly mohutná kotevní lana a táhli ho vzhůru, chtě nechtě musel vyběhnout a dívat se klíčovou dírkou a tam pak se kolem něho rozburácela mohutnost, jako ta, již pociťujeme u zvlněného moře, když se po něm bouří žene sám Bůh. A to se pak rozplakal, nevěděl ani sám, proč vlastně pláče, ale bylo v tom pláči něco nesmírně blaženého. Jak by muselo být jedinečně krásné sedět se studentem pod tím stromem? Ale to nešlo. A tak byl spokojen alespoň u klíčové dírky. A tak tam na studené chodbě stál, ještě než se vykýřem rozfoukali podzemní vichřice a bylo tam tak zima, ale tak hrozně zima. To však maličký pocítil, až když uvnitř v podkrovní komůrce zaslo světlo a tóny zanikly ve větru. Otřásl se zimou a zalezl si zase do svého vyhřátého koutku. Tam bylo příjemně a pohodlně. A když přišla vánoční kaše s velkou hrudkou másla, inu, to pak byl hokynář, zase pán. Ale v hloubi noci se skřítek probudil příšerným randálem na okenicích. Lidé zvenku do nich bušili, ponocný troubil, vypukl veliký požár a celá ulice byla ozářená plameny. Bylo to u nich v domě nebo u sousedu, kde? To bylo ale zděšení. Hokynářka byla tak vyvedená z míry, že si odepěla zlaté náušnice z uší a strčila je do kapsy, aby aspoň něco zachránila. Hokynář utíkal pro své obligace a služka pro hedvábnou mantilu, takovou si mohla dovolit. Každý chtěl zachránit to nejcennější. A skřítek taky. Několika skoky vyletěl nahoru ke studentovi. Ten stál naprosto klidně u otevřeného okna a pozoroval oheň řádící ve dvoře u sousedu. Skřítek popadl tu zázračnou knihu, ukryl ji ve své červené čepičce a držel ji oběma rukama. Největší poklad v domě byl zachráněn. A pak vyběhl z komůrky a rovnou na střechu až na konec komína. A tam seděl osvětlený planoucím domem naproti a oběma rukama svíral červenou čepičku, v níž byl zabalen poklad. Teď už věděl, kam ho srdce táhne, ke komu doopravdy patří. Jenže když oheň uhasili a skřítek nabil opět rozvahy, řekl si, rozdělím se mezi ně.
kvůli kaši nemůžu přece hokináře dočista zavrhnout. A to je úplně lidské. My ostatní si také chodíme k hokináři pro kaši.

Sedlák, milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. Za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé.

0: dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete!

jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo, jako ten nejjemnější péřový polštářek, a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha, řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda. A teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když

0: bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká, a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví...
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo. Jen žízeň veliká. Kdyby se nerozlobilo pana Kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda... pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí? Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala? Přiznej se, křičelo na ní a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo. My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou. Otočilo se a nikde nikdo, jen pár kopretinek ševelilo ve větru. My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova. No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví. Ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo. Kopretinky se dál chichotaly a obraceli hlavičky k slunci. Sluníčko jí má, zaspíval skřivánek zvysoka. Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince. Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko? Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů. Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná. Sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu. Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic. Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli. Škubal sebou jen uletět. Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko. Zatáhlo za provázek, provázek se rozvázal, štěně ho chytlo, vítr zafoukal a už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku. Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko. Teď tak spadnout. Ale za to slunce bylo veliké, velikánské. Sluníčko, sluníčko, haló, nespí, máš tady návštěvu. Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo. Odkdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se. Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal. Já vím, skřivánek se asi mýlil. Povzdechlo si, vždyť tady žádná voda není, kam by ji taky sluníčko schovalo. Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
1: Ale to přece není voda,
0: fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko. Jdi domů, řeklo slunce laskavě, a já ti vodu hned vrátím. Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř. Pustit se a skočit? Nikdy. Štěňátko zatáhlo za provázek. Nic. Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš. Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek. Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší. A když štěňátko přistálo u své boudičky, spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná. Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel. A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko. Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo. Už vím, kam se mi ztratila voda. Volalo štěňátko a honem se běželo napít. Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: Kapitola 8. Proč musí být diamant diamantem?
1: Profesor Kurama vyšel z laboratoře s knihou v ruce. Chtěl si sednout na lavičku do parku a knihu si v klidu přečíst.
0: V parku však seděla jeho známá holčička a zle se mračila.
2: Dobrý den,
1: pozdravil ji pan profesor.
0: Ale holčička ani neodpověděla, jenom se zamračila ještě víc.
2: Co pak se ti stalo?
3: Dospělí lidé jsou zlí,
0: řekla zlostně.
2: A co ti kdo udělal?
1: Zeptal se pan profesor starostlivě. Uvědomil si, že i on je dospělý.
3: Víte, co se mi stalo?
0: Začala holčička vyprávět svůj příběh.
1: Když seděla prve v parku na lavičce, přistoupil k ní nějaký pán se zachmuřeným obličejem a upřeně si ji prohlížel.
0: Když už chtěla holčička utéci, pán vytáhl z kapsy nafukovací balónek a pravil: Na, holčičko, ten ti dám.
1: Položil holčičce balónek do ruky a spěšně odešel. Ani neměla čas poděkovat.
0: Nafoukla tedy balónek. Měl podobu panenky, byl celý červený a velmi se jí líbil.
1: Tu přišel do parku jiný pán a posadil se na lavičku vedle holčičky.
0: Z kapsy vyndal cigaretu a zapálil si ji. Ty máš pěkný balónek, holčičko, pravil jí a zasmál se na ní.
1: Teď jsem ho dostala, mám z něho velkou radost.
0: Skutečně hezký balónek, usmíval se pán a dotkl se ho zapálenou cigaretou.
1: Prásk! Balónek praskl.
0: Dal jsem mu ochutnat cigaretu. Zachechtal se pán, ani se neomluvil a byl ten tam.
3: Pán, který měl takovou přísnou a nepřátelskou tvář, mi dal krásný balónek. A jiný pán, který se na mne usmíval, mi ho zničil.
0: Dodala holčička strápeně.
2: Lidem se opravdu nedá věřit.
1: Pravil profesor Kurama a zahleděl se do dálky.
0: O něčem přemýšlel.
2: Už to mám. Vyrobím takový přístroj.
3: Jaký přístroj zase?
0: Ptala se holčička.
1: Ale to už vedle ní pan profesor neseděl. Pospíchal do své laboratoře. Opět začal jeho obvyklý pracovní postup.
0: Ponocoval a teprve za několik dní byl hotov s tím, co si vzal do hlavy.
1: Uchopil přístroj a odešel do parku.
0: Holčička seděla na lavičce jako vždycky.
2: Podívej se, přístroj už je na světě.
3: Jaký přístroj?
2: No, nic ti nebudu vysvětlovat, raději ti to hned prakticky předvedu.
1: Řekl pan profesor a vložil do přístroje baterii. Rozsvítila se malá červená lampička. Pan profesor vyjmul z přístroje mikrofon.
2: Je tu na blízku někdo dospělý?
1: Zeptal se.
0: Spozoroval, že se k ním blíží nějaká žena.
1: Pan profesor jí vyšel v ústrety a pravil.
2: Promiňte laskavě, jsem profesor Kurama z vysoké školy. Chtěl bych vyzkoušet svůj vynález. Mohla byste mi prosím povědět, na co jste právě myslela?
0: Žena se usmála a začala mluvit do mikrofonu.
4: Zrovna jsem přemýšlela o tom, jaká krásná je modrá obloha nade mnou. Modrá a hluboká a plují po ní bílé obláčky. Také jsem uvažovala, jaké je dnes nádherné počasí.
2: Děkuji vám,
1: řekl profesor Kurama a otočil knoflíkem na přístroji.
0: Z toho zvláštního magnetofonu se ozval hlas ženy.
4: Mne vlastně ani zamák nezajímá, jaká je obloha, jen jsem se tak koukala kolem. Bílé obláčky? No kdyby aspoň byly k jídlu. A místo sluníčka bych radši před sebou viděla mísu rajských jablíček s majonézou. To bych si pošmákla. Jaký já mám hlad?
0: Žena vytřeštila překvapeně oči.
1: Přístroj opakoval přesně to, co si myslela.
2: Ano, ten přístroj říká, co si lidé opravdu myslí.
1: Pravil spokojeně profesor Kurama.
4: Ale jděte!
0: Podívala se žena a spěchala raději pryč.
2: Pomocí tohoto přístroje poznáš, kterému člověku můžeš věřit a kterému nikoli.
1: Řekl pan profesor a podíval se na holčičku.
0: Ta se mračila víc než před několika dny, kdy jí neznámý muž propálil balónek.
2: Co pak ti zase přelétlo přes nos?
3: Pane profesore, ta paní byla moje maminka. To je zvláštní. Vždycky vypadá taková vážná a zatím je úplně jiná.
1: Pan profesor se zasmál.
3: Pojďme s tím přístrojem někam do ulic, pane profesore.
2: Tak dobře, jdeme.
0: Oba vyšli z parku.
1: Jen se dostali do města, spatřili zástup lidí.
3: Co se tam asi stalo?
0: Přistoupili blíž
1: a viděli, že se tam hádá jakýsi muž s cizí ženou.
5: Dobře si ho všichni prohlédněte. Tenhle muž mi ukradl diamant,
1: křičela žena.
6: Ty lhářko prolhaná, nic takového jsem neudělal,
0: křičel muž.
5: Nevěřte mu ani slovo. Myla jsem si tuhle ostudny ruce a položila jsem si na roubení prsten s diamantem a on mi ho chtěl vzít.
6: To není pravda. Myslel jsem, že ho tam někdo zapomněl, tak jsem ho chtěl odevzdat policii. V tom se dala tahle ženská do křiku. Chtěl jsem tam prsten dát zpátky, když tu z něho vypadl diamant a někam se zakutálel. Přiběhl pes a diamant spolkl.
5: Jak můžete plácat takové nesmysly? Kdo to jak těživ slyšel, aby psi žrali diamanty?
0: Muž ani žena nebyli k utišení.
3: Pane profesore, teď můžete vyzkoušet svůj přístroj,
0: řekla holčička.
2: Ano, zkusím to.
1: Profesor Kurama se postavil mezi lidi, kteří obklopovali dvojici, a nastavil hádajícím se mikrofon.
0: Muž a žena se ještě chvíli přeli a pak náhle zmlkli.
2: Už jste domluvili?
1: Zeptal se pan profesor.
5: Já trvám na svém. Tenhle muž mi ukradl diamant. Velký diamant,
0: pravila žena.
6: To není pravda. Sežral ho pes.
2: Dobrá, to už jsme slyšeli.
1: Zarazil je profesor Kurama.
0: Otočil knoflíkem a z přístroje se ozval nejprve hlas muže.
6: Abych pravdu řekl. Chtěl jsem ten prsten s diamantem sebrat a vzít do Zaječích. Jenže pak mě žena uviděla a tak jsem prstem honem dal na místo, ale diamant z něho vypadl a pes ho sežral. To jsem v životě neviděl, aby pes žral s takovou chutí diamanty.
1: Muž stál jako zařezaný, když se slyšel.
0: A žena se hned dala do křiku.
5: Je to zloděj! Je to zloděj! Ať mi vrátí můj diamant!
1: V té chvíli se z přístroje ozval hlas ženy.
5: Vždycky jsem toužila mít diamant, ale nikdy jsem neměla tolik peněz, abych si ho mohla koupit. Tak jsem si vypálila z cukru diamant umělý a počítala jsem s tím, že mi ho jednou někdo bude chtít ukrást. A vymyslela jsem si, že pak budu tvrdit, že mi vzali pravý diamant. Domnívala jsem se, že se zloděj poleká, koupí opravdový diamant a dá mi ho. Ani ve snu mě nenapadlo, že by ho mohl spolknout pes.
1: Lidé, kteří stáli kolem, se smáli.
7: To je hlupák, když nerozezná cukr od diamantu.
8: Ona je taky pěkná podvodnice, když požaduje diamant za cukr.
0: Mluvili jeden přes druhého, až je to přestalo bavit a rozešli se.
1: Zůstal tam pouze profesor Kurama, holčička, zloděj a podvodnice.
0: Muž a žena se teď osopili na pana profesora.
5: Tenhle dědek nás tak zostudil.
6: Udělal ze mne hloupého zlodějíčka.
1: Pan profesor chtěl utéci.
0: Ale ve spěchu přístroj upustil.
1: A ten se rozbil.
2: Takový krásný přístroj a já ho rozbil.
1: Bědoval, když se vrátili s holčičkou do laboratoře. Ale holčička měla opačné mínění.
3: To je dobře, že se rozbil. Já nemám takové přístroje ráda.
2: A proč pak?
3: Kdyby ho dostala do rukou moje maminka, to bych dostala. Já si někdy přeju takové věci.
2: Aha.
0: Pomyslel si profesor Kurama a na přístroj zapomněl.

0: křečkovi, který snědl dědu mráze. Křeček má hrozně velikou pusu, a to proto, že si v ní dělá zásoby. Kdybyste se mu tam podívali, to byste se divili, jak to tam má hezky zařízeno. Má tam poličky s nastříhanými papíry a na nich cibuli a česnek, trochu husího sádla, kousek špeku a samozřejmě zavařeniny. Ty jsou až nahoře a když je chce křeček sundat, musí si stoupnout na špičky. Spižírna je pro křečka důležitá věc. Musí s jídlem vydržet přes celou zimu, kdy nic nedělá, kdy jenom spí a spí. Ale co když se přeci jenom občas probudí a má hlad? Pak se tedy nají a spí dál. Křečci mají veliké budíky a na nich místo hodin měsíce. Když jdou křečci v říjnu spát, natáhnou si budíky na březen, zívnou a usnou. Někteří před spaním chvíli čtou a usínají až v listopadu, ale i těm začnou v březnu zvonit budíky, křečci se protáhnou, vylezou z postelí, vyčistí si zuby, posnídají a jdou se kouknout, jak to s tím jarem vypadá. Ale všichni křečci nejsou stejní. Byl jednou jeden křeček a ten se jmenoval Anatol. Byl to všelijaký křeček, nepořádný, prolhaný a sobecký, hrůza povídat. Všichni křečci si dělali zásoby na zimu, jenom Anatol snědl všechno hned a na zimu nemyslel. Jen trochu smetany měl na poličce a to proto, že mu ji přinesla tetička Aneška. Jinak se mu ve spíži válela hromada starých krámů, pohlednice buchví odkud, hrníčky bez soušek a polámané hřebeny, knoflíky od límečku, stará trička a houpací kůň s uraženou nohou. Když se křečci chystali ke spánku, byl Anatol tak nepořádný, že si svého budíka nařídil špatně. A jak tak spí, najednou crrrr. Anatol se protáhne, vyleze z postele a dostane náramný hlad. Sní tedy smetanu od tetičky Anešky, ani si neutře vousy a leze ven. Ta trocha smetany mu hlad vůbec nezahnala, naopak. Má ještě větší chuť k jídlu, ale říká si, je jaro, někde něco seženu. Ale představte si, že neuvidí žádnou zelenou trávu, žádné kytky, žádné sluníčko, ale samý bílý sníh. Nepořádný Anatol si nařídil budíka místo na březe na prosinec a tak místo jara je zima, až to praští. Anatol s něčím takovým vůbec nepočítal, než se vzpamatoval, sníh mu zavál vchod do díry. Křeček neví, co si počít, mokro máš za ušima, kručí mu v břiši, je mu zima. Sedne si u cesty a brečí. A jak tak brečí, jde kolem děda mráz. Tlustý jako kulička s červenou čepicí, bílými vousy a síťovkou plnou pomerančů. Co pak tady děláš, křečku? Ptá se a pára mu jde od pusy. Proč nespíš? A proč ti tak ručí v břiše? A křeček Anatol, když vidí dědu mráze s tolika dobrotami, začne plakat ještě víc a říká tím nejdojemnějším hlasem na světě. Jsem křeček Anatol, rozdal jsem, co jsem měl, teď se sem dal smetanu, starostí o křečky nemohu ani spát a teď mám hlad a kručí mi v břiše.
1: Ubohý Anatole, povídá děda mráz, opravdu si hubený. Vezmi si pár pomerančů, slupně a tady máš čepici, aby ti nemrzly uši. Já budu za chvíli v teple, jdu tamhle do školy nadělovat dětem pomeranče, jsou v nich vitamíny, děti je potřebují, aby byly zdravé. Tak nazdar.
0: A jde. A křeček slupne pomeranče, hned je tlustý jako koule, nasadí si čepici a hele, vypadá se svými bílými vousy od smetany docela jako děda mráz. Kdybych byl děda Mráz napadného, najedl bych se pořádně pomerančů a pak bych šel do školy a krásně se zahřál. A jde, dohoní dědu Mráze, poklepe mu na rameno a povídá. Poslyšte, tak mi napadá, co kdybyste šel domů a já to rozdal dětem za vás. Nikdo to nepozná, co říkáte?
1: A děda Mráz si myslí, ten křeček se zbláznil. Už si chce ťukat na čelo, ale otočí se a vidí Anatole jako velikánskou kouli s bílými vousy a červenou čepicí a napadne ho, že to ten křeček nejspíš myslí vážně.
2: Anatole, řekne tedy pomalu a s důrazem, uvažuj trochu, kdo to kdy viděl, aby křečci rozdávali dárky. Děda Mráz jsem já a já taky budu rozdávat.
0: Ale Anatol nemá chuť na uvažování, má chuť na pomeranče a na teplo. Chce to všechno po dobrém nebo po zlém a tak nakonec otevře svou velikánskou pusu a děda Mráz je v ten ráz i se síťovkou ve spižírně. A křeček si vykračuje ke škole, spe se pomeranči a přemýšlí, co rozdá dětem. Rozdám jim sněhové koule, vypadají trochu jako pomeranče, říká si. Přidám k tomu nějaké staré pohlednice, řebeny a knoflíky a bude to. A tak si udělá plno sněhových koulí, dá si je do kapes a zazvoní na školníka. Školník otevře, řekne, pojďte dál, děti už čekají. A vede Anatola do tělocvičny, do krásné, vytopené tělocvičny plné dětí, které volají, dobrý večer, dědo Mrázi, to jsme rádi, že jsi konečně tady, něco tě zdrželo, viď? A křeček vyleze na stupínek a říká, máte tady krásně, teplo, to se mi líbí, vymrzl jsem po cestě, teď vám rozdám dárečky, doufám, že se vám budou líbit, jenom pomeranče jsou trochu nezralé, ale to nevadí, necháte je uležet, tak prosím, začneme. A holčičky a chlapečkové chodí na stupínek a křeček jim rozdává sněhové koule, hrníky bez soušek, knoflíky, hřebeny, staré pohlednice a roztrhaná trička. Děti jsou překvapeny a říkají si mezi sebou, to jsou nějaké ošklivé dárečky, co? Ale paní učitelka je napomíná, co to má znamenat. Jestli to děda Mráz uslyší, ještě se urazí. Jenže malý Krištof, který dostane houpacího koně s uraženou nohou, si myslí, ať se děda třeba urazí, to je mi jedno, a řekne docela nahlas, ten kůň není k ničemu, ty jsi nějaký divný děda Mráz. Křečka to velice rozlobí a křičí. Jak to, že není k ničemu? Jak to, že jsem divný děda Mráz? Jen se podívej. A sedne na koně a houpá se sem tam, houpá se vztekle, velice vztekle. A jak se tak vztekle houpá? Udělá se mu špatně od žaludku, jak by ne, po jídle se nikdo houpat nemá. A tak Anatol sleze z houpacího koně zelený až běda. Kroutí se a paní učitelka běží k telefonu. Haló, tady je škola, onemocněl nám děda Mráz, volá paní učitelka a sanitka je v minutě tady. Pan doktor v bílém plášti vejde a říká, jen klid, to bude angína, v zimě je jí plno. Podívá se křečkovi do pusy a žasne. Na poličce sedí děda Mráz, drží síťovku se zbylými pomeranči, klátí nohama a říká, to je dost, už jsem si myslel, že tady budu do jara. A leze ze spižírny. A děti, paní učitelka i pan doktor neví, co si mají myslet. Na stupínku stojí dva dědové Mrázové, těžko říct, který je ten pravý, až maličký Krištof vykřikne, vsaďte se, že ten pravý je ten se síťovkou. A pravý děda Mráz se usmívá a říká, uhodl jsi, synu, já jsem děda Mráz, který vám nese pomeranče plné vitamínu a toto je křeček Anatol, starý sobec, který vám rozdal své staré haraburdí lotr jeden. Anatol si myslí, je zle. Měl bych se rychle ztratit, ale nejde to tak lehce. Všechny děti mají sněhové koule, všechny umějí dobře mířit a tak je Anatol za chvíli mokrý jako myš, peláší ze školy, jak nejrychleji umí a říká si, Příště si musím přece jenom pořádně natáhnout budík.

Kostky. Byl jednou jeden bílý mnich, člen cisterciáckého řádu. Do řehole vstoupil po mnoha letech, která strávil mezi lidmi. Černí mniši z Klíny trávili tehdy v klášteře celý svůj život. Rodiče je zasvěcovali pánu už jako malé chlapce. A jakmile překročili práh kláštera, zůstali v něm až do smrti. Černí mnichové byli přesvědčeni, že ten, kdo poznal volnost a světské pokušení, se už nikdy řeholi nepřizpůsobí. Když člověk dospěje, je už příliš pozdě na to, aby se stal mnichem. Naproti tomu bílí mnichové pevně věřili v sílu obrácení. Nic jim nepřipadalo krásnější, než zříci se světa, v němž jsme dlouho žili, a dát přednost Kristu. Zvolit Boha i ve věku, kdy náš zralý a zkušený duch může volit. Naslouchat a poznat hlas našeho pána v hlučném reji radostí, starostí a hříchů. Odpovědět na jeho volání. Bílý mnich, o němž je toto vyprávění, trávil celé mládí mezi lidmi. Býval studentem na pařížských školách. Naučil se latinsky, donatově gramatice a troše dialektiky. Ze všeho nejlépe se však naučil vyprazňovat poháry, hrát v kostky a běhat za děvčaty. Latinu mnohem víc používal při zpívání rozverných písní o Venuši a Bachovi, než při četbě svatých stránek. Jednoho dne se ho boží prst přece jen dotkl. Nádhera velkého města, která ho tak dlouho oslňovala, ho najednou začala odpuzovat. Tolik zbytečné nádhery. A té rozpínavé nadutosti všude kolem. Té namyšlené učenosti, urozenosti, zazobanosti a okázalé moci. Je to ubohé. Ubohé je lpění na nicotném úspěchu. Ubohé jsou radosti těla a těžká jsou probuzení s kocovinou po boku holky, o níž ani nevěděl, kde k ní přišel. Jak ubohá je neřest, která ho drží v krčmě u vína a kostek. Jak ubohé je doufat, že hazard přinese štěstí. A jak bídné je srdce tlukoucí pro něco tak žalostného. Ubohé je i čekání na štěstí a zklamání, když se štěstí otočí zády. Ubohé je zdržet se ještě na jednu hru a pak na další. Nesebrat odvahu zvednout se a odejít od stolu. Bída všech bied. Bídné je prohrát v kostkách všechno do poslední grešle. Bídná jsou i rána, když krčmář vyhodí hráče na ulici a nechá si zástavou jeho plášť, když on, jeden z chudáků uprostřed bohatého města, se vrací do svého smrdutého brlohu, aby tam ulehl na trochu slámy. Na podestýlce v noci spávám, leč lože ze slámy není postýlka. Z té mojí čouhá sláma samá. Babylon. Bernard opat z Clairvaux to správně řekl. Paříž je Babylon. Ďáblovo město pýchy, neřesti, zlata a bídy. Paříž je nevěstka všech nevěstek. Vybřednout z té bídy a zvolit chudobu. Chudobu dobrovolnou a milovanou. Chudobu pokorného srdce, které poslouchá Boha, dodržuje řeholi a zapomíná samu na sebe v neustálé modlitbě za ty, kteří zůstali v zajetí své bídy. Chudobu naplněnou odříkáním, modlitbami, prací, tichem a samotou. Chudobu plnou lásky. Chudobu spojenou s velkým strádáním i prázdnotou, kterou zaplní pán a horečnaté a trpělivé očekávání jeho příchodu. A tak se prostopášný student rozhodl, že se stane mnichem. Vydal se za Bernardem, opatem z Clairvaux, s pokornou prosbou, aby ho přijal do svého kláštera. Uprostřed temných lesů v jasném údolí Clairvaux nalezl klid a mír. Klid a mír však bývá v tomto životě v neustálém ohrožení. Navzdory pokání a modlitbě
Navzdory práci a rozjímání se někdy do mysli vracejí obrazy z minulého života, které ďábel umí učinit nádhernými a žádoucími. Mnich začal vzpomínat na pařížské krčmy a na kostky skákající po stole. V duchu si probíral do nejmenších podrobností každičkou hru, vítězné a prohrané hody, vrtkavé proměny štěstiny, vidinu bohatství, které měl ustavičně na dosah a kterému přesto unikalo. Zase si zahrát. Rázným pohybem zápěstí obrátit kalíšek dnem vzhůru a pak pozorovat malé bílé kostky, jak poskakují po stole. Co tamhle ta? Už se dokutálela? Ne, překulila se ještě jednou. A tamhle ta naráží na čbánek, který ji zastavil v rozběhu. A podívejte na tu třetí, převažuje se na hraně. Jaké číslo ukáže? Hráči pokřikují, hádají se, padne i rána. A co den, kdy protihráč hodil 2 5 a 6, nasadil už vítězoslavnou tvář. Ale jemu, už předem smířenému s prohrou, se bezděčným pohybem ruky povedlo dosáhnout 2 6 a 1 5. To bylo vítězství. Co toho vypil na oslavu výhry a čím vším hostil své kumpány? Jaké jiskrné a lahodné víno pili? A jaká pohoda vládla u krbu ve společnosti ostatních? A jak sladkou noc strávil na měkkém loži s přítulnou dívkou? Vzpomínky byly neodbytné. V noci se mu vybavovali na prkeném lůžku v ledovém dormitáři i ráno v mrazivém refektáři, když jedl svou porci hrachové kaše a zapíjel ji studenou vodou. Přepadali ho dokonce i při bohoslužbách v ledovém kostele. Mysl měl posedlou, tělo zmučené, duši prázdnou. Život v klášteře se stal nesnesitelným. Jednou už nemohl dál. Vyhledal svatého opata Bernarda a řekl mu, že chce odejít z kláštera zpátky do světa mezi lidi. A z čeho budeš žít? Ptal se opat. Umím hrát kostky. Jsem šikovný hráč a napříště chci hrát opatrně. Mohu vyhrát spoustu peněz. Bernard mu řekl. Nemohl bys nějaké vyhrát i pro mě? Co kdybych ti svěřil určitý obnos? Dost velký, žádnou malou částku. Byl bys ochoten vždycky jednou za rok přijít a rozdělit se se mnou o výhru? Cože? Řeknete si. Svatý opat místo, aby nehodnému mnichovi jeho úmysly rozmluvil, předložil mu takový zločinný návrh. To nechal mnicha odejít z bezpečí kláštera a vydal ho na pospas jeho bouřlivým vášním a neřesti? Dokonce ho v neřesti podporoval a stal se hráčovým společníkem a spoluviníkem, poněvadž sáhl do klášterního měšce a dal mu peníze. Nevzal tak na sebe odpovědnost za zatracení jeho duše? Ale dokázal by mnicha spasit, kdyby ho nechal u sebe proti jeho vůli? Mohl mu zabránit, aby nemyslel jen na kostky a na další prostopášnosti? Neřítil by se nešťastník stejně neodvratně do záhuby, kdyby zůstal v opatově klášteře v zajetí svých vzpomínek a posedlosti? A pokud jde o zisk z výhry, mnich, který nedoufal v tak příznivou odezvu na svá slova, schoval peníze a s lehkým srdcem odešel. Tolik hodin, tolik dní a nocí strávil přemýšlením o kostkách. Našel naprosto dokonalý způsob, jak vyhrát, a ke své lítosti neměl možnost ho vyzkoušet. Teď nastala ta správná chvíle. Bez pochyby vyhraje. Za rok stál mnich znovu před branami kláštera. Když opata upozornili na jeho příchod, vyšel mu naproti. Doufám, řekl opat, že si pro mě hodně vyhrál. Otče, o všechno jsem přišel. Nejen, že jsem pro vás nic nevyhrál, ale navíc jsem prohrál i celý obnos, který jste mi svěřil. Jakže?
vytkl mu přísně Bernard. Ty jsi nesplnil podmínky naší úmluvy. Bývalý mnich doposud klopil oči k zemi. Teď ale zvedl zrak a zadíval se opatovi do tváře. Ne, otče, řekl. Nesplnil jsem podmínky naší úmluvy. Za to jsem hodně přemýšlel. Daleko víc mě však trápí, že jsem porušil jinou úmluvu. Jinou úmluvu? Že se zasvětím Bohu a zůstanu věrný svému mnišskému slibu. Pokud jde o úmluvu mezi mnou a vámi, víte, že nemohu zaplatit. Navrhuji, abyste přijal mě místo peněz, které vám dlužím. Stanu se vaším služebníkem nebo, chcete-li, vězněm. Svatý Bernard se usmál. Asi se budu muset s tímto řešením smířit. Lepší, než přijít o všechno. Na to uchopil nešťastníkovu ruku. Vrať se na své místo v tomto klášteře, který je tvým domovem. Nevidíš, že jsem díky tobě vyhrál? Nechápeš, že jsem vyhrál všechno, co se dalo? Což pak nevíš, že tvá drahocenná duše je nade všechno zlato na zemi?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak to vypadá?
2: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
1: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
2: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
3: Jasně, mládež.
4: Jasně, mládež.
2: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
3: No jasně, správně.
5: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
6: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo se pisuje paměti. Já se pisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
7: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
6: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
5: Jo. Jen do pocem.
8: Dobrý den.
5: Sedni si, chlapče.
8: Děkuji.
5: No tak se posaď.
7: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
9: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
10: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
11: My nechceme celý hrát. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
7: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím švagrovou Pilátovou, aby řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
12: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušeli vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Stébelka. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
9: Černá kronika furt něco malé.
13: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
10: Ano, vyplenit Černý kronice zahradu.
12: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště bykané příze.
7: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
12: V obci Hulín nezletilí...
5: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
6: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
7: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
14: Justina! Justina!
15: Cože? Co?
14: Už jsem vysílá. Co?
15: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž rým.
14: Dobásníš to potom.
15: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
14: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
15: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
14: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
15: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
14: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
15: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
14: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
15: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
14: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
15: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
14: Neboj se, řekl. Věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
15: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
14: A co bude dnes?
15: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek, aha, borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
14: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
15: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... Co je tu ještě?
14: Provázek.
15: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
14: Kolem šišky?
15: Kolem špičky.
14: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
15: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
14: Už to mám asi na...
15: A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
14: Hopaj tam.
15: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam... Tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
14: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzobou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
15: No ale ne, že zase utečeš.
14: A jedno pro zajíce Antonína.
15: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína. Ho udělám já a pak za ním zajdeme a uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Tak šup, nezdržuj to Piggy a nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku, navíc ode mě.
14: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku.

0: pospíš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselí nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy
0: Nějaký ty peníze.
1: Nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, Taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... Abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: To jako, jak si jim...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: Ba dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že Taťuldo...
1: Poslíš, Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No, jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času. Jestli vůbec někdy budu mít...
0: Vážně? Jak si to, Taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapenej.
0: Tě prsk. Mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to Taťulda přinese?
1: Tak... Abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangode, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Andulky se rády baví.
4: Jsou to ptáčci povídaví.
3: Jsou to ptáčci zpěvaví.
4: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: No a teď ještě jedno.
3: Andulky se rády baví.
4: Jsou to ptáčci povídaví.
3: Jsou to ptáčci zpěvaví.
4: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a ta...

té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí, každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Tak takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečku, které se dali v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíčku zahradnický.

jako vonavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná. To znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu-li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí jiní. Kuba, aneb když je pokojíček pro dva. Jak už jsme řekli na začátku, plyšáci, kteří přijdou do Emušákova, nemohou zůstat sami. Neměli by kde spát, co jíst a s kým si povídat. Stejně tak, jako se Ferdy ujali jeho rodiče, i jiní plyšáci tam naleznou maminku a tatínka. Jenomže těch, které někdo někde zapomene nebo už si s nimi nehraje, je mnoho. Takže brzy po Ferdovi se v Emušákově objevil Kuba. Zelený, plyšový, želvý kluk. Rodiče Ferdy si řekli, že by byla škoda, aby Ferda zůstal sám, a domů si vzali i Kubu. Ferda byl zrovna na školce v přírodě, když si maminka s tatínkem Kubu přivedli. A i když se Ferdovi chystali napsat pohled, rozhodli se neprozradit, že ho doma bude čekat nový bráška. Chtěli ho překvapit. Tohle je váš pokojíček, Kubo. Bohužel už nemáme další pokoj, takže budete s Ferdou bydlet spolu. Nevadí ti to? Jasně, že ne. Bude to super. Kuba byl nadšený. Pokojíček sice nebyl velký, ale už v něm měl připravenou svou postel, stolek se židlí, skřínku na oblečení a na uvítanou, jako dárek od rodičů, také nové kolo. Doteď bydlel jen ve svém malinkatém želvým krunýři, takže mu pokoj připadal obrovský. Než si stihnul Kuba všechno prohlédnout, maminka už volala k večeři. Je, špagety, ty mám nejraději, radoval se Kuba. Opravdu? Ferda taky. Myslím, že si budete rozumět, kluci, žertoval tatínek. A jaký je vlastně Ferda? Kuba na něj byl moc zvědavý. Viděl fotky, takže věděl, jak vypadá. Zajímalo ho ale, jaký je. Uvidíš v sobotu. Vrací se ze školky v přírodě. Teď jes, ať ti to nevystydne, pobídla Kubu maminka. Kuba se sobotního rána nemohl dočkat. A bylo tu. Společně s rodiči se vydal Ferdovi naproti k autobusu. Už jedou, vykřikoval Kuba. Autobus zastavil. Ferda vyběhl jako první a skočil tátovi okolo krku. Tati, bylo to bezvadný. Musím vám toho tolik vyprávět. Víte, co se stalo, když... Počkej, rychlíku. Na povídání ještě bude dost času. Teď bychom ti chtěli s maminkou někoho představit. Tatínek poodstoupil a Ferda si všimnul, že za ním stojí malý želvý plyšák. Tohle je Kuba, tvůj nový bráška. Kuba se usmál. Ahoj! Jak bráška? Ferda tomu nerozuměl. Stejně jako ses k nám s tatínkem dostal ty, dostal se k nám i Kuba, vysvětlovala Ferdovi maminka. Aha, no tak ahoj, řekl Ferda. Ale stále to moc nechápal. Byl překvapený. On u nás i bydlí?
2: Bydlím, máme teď společný pokojíček,
1: odpověděl Kuba za rodiče. Vezmeme kufr a jdeme domů. Ferda nám bude vyprávět zážitky, seznámíte se a maminka udělá něco dobrého k obědu, zavelel tatínek.
2: Dal bych si špagety, mňam! Mám na ně chuť celý týden, řekl Ferda.
1: Kuba měl špagety ve středu, vymyslíme něco jiného, ano? Odpověděla maminka. Od té chvíle začal Kuba Ferdovi vadit. Nejenom, že se s ním musím dělit o pokoj, ale ještě mi sní moje oblíbené jídlo. Zlobil se v duchu, ale nedal na sobě nic znát. Když přišli do pokojíčku, všimnul si Ferda nového kola.
2: Jupí, konečně mi naši koupili kolo, koukej, je parádní,
1: jásal Ferda. Víš, to je vlastně moje kolo, ale klidně si ho půjčuj, nabídl Ferdovi Kuba.
2: Jak tvoje kolo? Na co bude želvě kolo? S tím svým velkým krunýřem se na něj stejně nevyškrábeš,
1: zlobil se Ferda. Kuba začal pofňukávat. Vypadalo to, že se každou chvíli rozpláče. Moc se těšil na nového bráchu. Doufal, že si budou rozumět. Tohle nečekal.
3: Nebůl, jsem to tak nemyslel.
1: Jasně, že umíš jezdit na kole, to byla jen sranda, ty jsi to nepochopil?
2: Ferda měl strach. Bylo mu jasné, že kdyby se rodiče dozvěděli, jak se ke Kubovi chová, dostal by co proto.
1: Kuba znejistěl. Trošku se mu ulevilo, že to byl jen vtip, ale zároveň cítil, že Ferda proti němu něco má. Ale nechal to být. Večer, když už Kuba spal, přistála na posteli hned u Ferdova ucha moucha a začala šeptat.
0: Zzz, dej mu pod hlavu smradlavou ponožku, ať má smradlavý sny.
2: Co když ho rodiče mají radši než tebe?
0: Dej si pozor. Bzz.
1: A byla pryč. Ferda vstal a opravdu dal Kubovi špinavou ponožku pod polštář, jak mu moucha žárlivost poradila. Pak usnul. Během týdne si Ferda všímal toho, jak se rodiče Kubovi věnují. Pořád se ho na něco ptali, vyprávěli mu různé zážitky, maminka mu podstrojovala a kupovala oblečení. Pozvala i babičku s dědou, aby se s Kubou seznámili. Když se s nimi seznamoval Ferda, musel jít on k ním. Všechno mu připadalo strašně nefér. O víkendu vyrazila celá rodina na výlet. Ferda už měl dlouho slíbeno, že se zajdou podívat na rozhlednu, která stála na kopci, nedaleko Emušákova. Asi v půli cesty si maminka všimla, že Kuba už nemůže. Znala to sama, přeci jen, želvy jsou pomalejší, na zádech nesou těžký krunýř. Zastavili se. Ty už nemůžeš, viď? Zeptala se maminka Kuby.
2: Ale jo, já to zvládnu, Jen jsem se nějak celý týden dobře nevyspal a jsem unavený.
1: Odpověděl udýchaný Kuba. Vypadalo to, že už doopravdy nemůže.
2: Tak počkej tady, my na rozhlednu půjdeme sami, že jo, tati?
1: Zkoušel to Ferda.
2: V žádném případě. Společně jsme vyrazili, společně se vrátíme. Rozhodl tatínek.
3: Ale tati, slíbili jste mi to. To jako teď budeme dělat jen to, co zvládne on?
1: Zlobil se Ferda. Za prvé, Ferdo, není to žádný on, ale Kuba. Za druhé, kdyby to bylo opačně, taky bychom bez tebe nešli. A za třetí, abys věděl, ráno za námi Kuba přišel a poprosil nás, abychom to nové kolo nechali tobě. A ty takhle? Cestou domů všichni mlčeli. Rodiče se na Ferdu zlobili. Kuba byl smutný a Ferda naštvaný.
3: To určitě. Myslí si, že mi nechá kolo. A já si pak nebudu všímat toho, že ho mají naši radši, říkal si.
1: Když dorazili domů, maminka přišla za Ferdou do pokoje. Poznala, že ho něco trápí. Co se děje, Ferdo?
3: Ferda mlčel.
1: Na maminku se ani nepodíval. Ona ale pokračovala.
3: Řekni mi, co tě tak rozzlobilo.
2: Máte ho radši než mě,
1: vyhrkl Ferda. Maminka se na něj překvapeně podívala.
3: Ty si opravdu myslíš, že máme Kubu radši než tebe? Jak jsi na to přišel, prosím tě?
2: Jak? Pořád si s ním povídáte, kupujete mu věci, děláte to, co chce dělat on. Na mě jste úplně zapomněli.
1: Moc mě to mrzí, Ferdo, jestli ti to tak připadá, ale samozřejmě to tak není. Vzpomeň si na sebe, když jsi přišel do Emušákova. Nikoho si neznal, bylo ti smutno a vše bylo nové a těžké, pamatuješ? S tatínkem jsme se ti vše snažili co nejvíc usnadnit. To samé děláme i pro Kubu. Ty jsi měl naopak výhodu. Všechnu pozornost jsme mohli věnovat jen tobě. Teď ji dělíme mezi dva, vysvětlovala maminka. Když maminka odešla z pokoje, sednul si Ferda na postel a přemýšlel o jejich slovech. Za chvíli se objevil Kuba. Prošel kolem Ferdy, vylezl na svou postýlku a schoval se do krunýře. Najednou bylo v pokojíčku ticho. A tak tomu bylo i další a další den. Vždy, když spolu zůstali kluci sami, Kuba zmizel v krunýři. Ferda si najednou uvědomil, že přes všechnu tu žárlivost vůbec nevnímal, že když byl s Kubou, už nebyl v pokojíčku sám. Měl si s kým povídat a hrát? Vždyť Kuba byl docela normální, fajn kluk a vlastně s ním byla celkem sranda. Večer, než usnul, uslyšel Ferda zase mouchu žárlivost.
0: Něco mu proveď,
1: šeptala.
3: Kšt!
1: Ferda mávnul rukou a zahnal ji. Možná tenkrát, když dal na její radu, způsobil právě ono to, že byl Kuba unavený a neměl dost sil na výlet. Vytrestal tak i sebe. Vzpomněl si teď, večer pod peřinou, kolik stihnul Kubovi za tu krátkou dobu provést lumpáren. Zastyděl se. Uvědomil si totiž, že Kuba na něj byl vždycky hodný, nikdy nežaloval a s tím kolem. Myslel to určitě dobře. Kvůli škodolibosti neviděl, že rodiče ho mají rádi určitě úplně stejně jako Kubu. Vždyť Ferdovi maminka včera udělala špagety, jen tak, a před spaním mu dává pusu stejně jako dřív. Jen je teď dává i Kubovi. Asi všechno vzal za špatný konec.
2: Čauec,
1: řekl ráno Ferda přátelsky.
2: Ahoj,
1: opatrně odpověděl Kuba.
2: Půjdeš odpoledne na hřiště se mnou?
1: Zeptal se Ferda.
3: Kuba byl překvapený.
1: Když chodili za ostatními plyšáky, Ferda šel vždy kus před ním, někdy mu dokonce nadával, že je pomalej želvák, a někdy to vypadalo, že se za něj stydí. Tentokrát ne. Ferda s Kubou šli spolu. Po cestě potkali plyšovou ještěrku.
2: Koukám, že jste nasadili želví tempo, posmívala se. Hele, všímej si svýho a nech bráchu na pokoji, zavolala na ni Ferda.
1: Kuba se usmál. To bylo poprvé, co se ho brácha zastal. Na hřišti už bylo plno plyšáků. Dováděli, jezdili na skluzavce nebo si hráli na pískovišti.
2: Zahrajeme si stolní fotbálek, Kubo, zeptal se Ferda. Ve dvou to jde líp?
0: Jasně!
1: Hráli proti Ježkovi a Krtkovi a dali jim na frak. Kuba byl totiž na fotbálek machr. Společně šli i z hřiště domů. A tak už tomu bylo každý den.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla, krákal havran. Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek. Vztek? A na koho? Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipo Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
0: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
1: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá. Jenomže já chci už letos, chápeš? Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
1: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat? Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
1: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali. To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat, načapajte. Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice.
1: Přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.

0: Oříšek s překvapením. Jednou, jako obvykle, sbírali čmeláci Čmelda a Brunda na louce sladkou šťávu a dávali pozor, aby nevynechali jedinou růžovou jetelovou bambulku. K práci si zpívali oblíbenou písničku, kterou už každý znal, a zdálo se jim, že je všechno, jak má být. Kde pak? Není, mračila se jejich kamarádka Váška. Zpíváte i sbíráte bez přestání to samé. Co kdybyste zkusili jednou sebrat něco jiného?
1: Něco jiného? Zarazili se čmeláčkové. To nás tedy ještě nikdy nenapadlo. A co by to mělo být? Nevíš?
0: Třeba nějaká kuriozita, zasmála se Váška. Potom mávla elegantně křídly, zakroužila nad skoprnělými čmeláky a byla pryč.
1: Co je to kuriozita? Lámali si hlavu Čmelda s Brundou a shodli se, že kuriozita může být cokoliv, jen když to nebude připomínat jetel. Hele, Brundo, tady něco je a určitě to není jetel, vykřikl Čmelda. To je oříšek. Obyčejný oříšek, řekl Brunda.
0: Oříšky přece mohou být i kouzelné, poučil brášku Čmelda. Jsou v nich potom místo jádra samé vzácné věci. Třeba zlaté kočáry nebo stříbrné střevíčky a tak.
1: No jo, nebo také plesové šaty. To by mohla být ta kuriozita pro Vášku, nadšeně volal Brunda.
0: Ale brzy přišli na to, že čmeláci nejsou veverky a že louskat oříšky nedokážou. Obcházeli tedy oříšek kolem dokola a když ho zkusili překulit, objevil v něm Čmelda malinkatou dírku. A hned ho napadlo, když oříšek neumějí rozlousknout, že by se tou dírkou mohli alespoň podívat, jaké překvapení je uvnitř. A vidět nebylo nic. A co slyšet? Chvíli poslouchal u dírky Čmelda a pak chvíli zas Brunda. Najednou z ničeho nic začal oříšek poskakovat a tančit do rytmu divoké písničky, kterou si uvnitř někdo prospěvoval.
2: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se ogram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
1: Takovou kuriozitu určitě nikdo nemá. Ještě tak vědět, co to v oříšku je.
0: A tak si zvědaví včelí medvídci řekli, že oříšek darují tomu, kdo ho dokáže rozlousknout.
3: Jako na zavolanou běžel kolem Brouk kvapník.
1: Zastav se, kvapníku, křiknul Čmelda. Něco pro tebe máme.
0: Kvapník trošičku přibrzdil. Co pak, nevidíte, že chvátám?
1: Jenže je na tobě vidět, že by sis rád odpočinul, pokračoval Čmelda.
0: To máš pravdu, přikývil unaveně kvapník. Ale co pak můžu? Chvátám, já pořád chvátám a s tím už nikdo nic nesvede.
1: Ale my máme tuhle ten oříšek s překvapením, řekl Brunda. Když ho rozlouskneš, je tvůj a s ním i ta vzácnost, co je uvnitř.
0: Říkáte vzácnost? Například kolečkové brusle nebo motorová koloběžka? Zajímal se kvapník. To by mě moc pomohlo.
1: V kouzelném oříšku může být cokoliv, poučovali kvapníka čmeláčkové. No tak, co pak nejsi ani trochu zvědavý?
0: Kvapníci jsou na světě od toho, aby spěchali, a ne, aby louskali ořechy. Vymlouval se kvapník.
1: No, měl bys to aspoň zkusit, přemlouval Brouka Brunda.
0: Stačí, když do oříšku praštíš, radil Čmelda. Oříšek přestal hopsat a tiše čekal, jak všechno dopadne. Ani se nepohnul. Kvapník se tedy zhluboka nadechl, rozpřáhl se a bum! Oříšek poskočil a uvnitř se něco zachichotalo. Jenže kvapníkovi do smíchu nebylo. Mračil se na čmeláky, zlobil se na celý svět.
4: Tak to vidíte, jsem každému jen pro smích. Ke vší smůle jste mě ještě zdrželi a přitom dobře víte, jak chvátám.
0: Brundo, jestli se nedozvím, co v tom oříšku je, já snad samou zvědavostí prasknu, vzdychal Čmelda. Co kdybychom řekli stonožce, napadlo Brundu. Když na oříšek stokrát dupne, musí přece skořápka povolit. Jenže zase nepochodili. Stonožka si zrovna chladila bolavé nohy v bylinkách a o nějakém louskání oříšku nechtěla ani slyšet. Kdepak, mě oříšky dneska nezajímají, i kdyby byly ze zlata, povídala. Vrátila jsem se z výletu a mám na všech patách puchýře.
1: Ten oříšek by svedl rozlousknout snad jedině pučmelout,
0: brůčel Brunda potichoučku, ale Čmelda se stejně polekal.
4: Pst, ať ho nepřivoláš, víš, co je s ním vždycky za patály.
0: Pučmelout, jak jistě víte, je čmeláčí strašidlo, kterého se sice nikdo nebojí, ale stačí na něho pomyslet a už je slyšet jeho funění, dupání a mlaskání. Než se čmeláci vzpamatovali, známý hlas se k ním blížil a breptal.
5: Něco bych si dal pro chuť, něco bych si dal na zub, třeba nějaký mlsek, pamlsek na můj chlupatej jazyk.
0: A už se taky objevila velikánská pučmeloudí noha, která málem čmeláčky zašlápla.
1: Ty jsi ale motovidlo, pučmeloude, vůbec nekoukáš na cestu, zlobili se včelí medvídci.
5: Já že nekoukám, já koukám a já dokonce vidím oříše. Kňám, mandle by možná byla lepší, ale oříšek mám taky rád.
1: Ten oříšek je náš a je kouzelný, upozorňovali čmeláci. Ten se nejí.
5: Hele, brunžibáři,
1: huhlal pučmelout.
5: Když už se mě nebojíte, tak mi aspoň nemluvte do mého jídelníčku, jo?
1: Jak chceš, pučmeloude, řekl Čmelda a Brunda dodal.
0: Ale tenhle oříšek je doopravdy začarovaný.
5: No, to určitě,
1: už klíbil se pučmelout.
5: Na kouzla já nevěřím. Pojď ke mně, pojď, kamaráde. Uděláme si piknik.
6: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
0: Ale o pikniku nechtěl oříšek ani slyšet. Čiperně poskakoval, kličkoval a tlustý pučmelout za ním běhal sem a tam, sotva dech popadal.
5: Co to toto na tohle?
0: Hekal Pučmelout.
5: Stejně tě zbaštím, kikujone, s kouzlem nebo bez kouzla, to mě je fuk.
0: To byla, panečku, proč meláky podívaná. Nakonec Pučmelout oříšek přece jenom dohonil a připlácl ho svou pučmeloudí prackou k zemi.
5: Tak, já ti dám. Až tě rozlousknu, tak si zpívej třeba árie.
0: Ale v tu chvíli začal árie vyspěvovat sám Pučmelout. Třepal rukou a pištěl.
5: Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau.
0: V tom oříšku totiž nebylo žádné tajemné kouzlo, ale docela malý za to pořádně naštvaný červík a ten se zakousl Pučmeloudovi do palce. Když ho konečně pustil, vzal Pučmelout radši nohy na ramena. Zkrátka, na piknik ho docela přešla chuť. A Čmelda s Brundou si sbírání kuriozit pro vášku také rozmysleli. Protože ten červík se jim zdvořile uklonil a v rytmu své písničky vesele odtančil pryč. Zbyla po něm jen prázdná skořápka.

0: Slunce pálilo, bylo nebylo. Jeden král měl tři syny a světe div se, každý byl jiný. Otec byl už starý a stářím ani neviděl. Přišli k osleplému králi tři synové a povídají.
1: Tatíčku,
0: je na světě nějaký lék, který by ti pomohl? Král chvíli přemýšlel a pak řekl. Uzdravila by mě zlatá jablka ze zahrady zlaté panenky, moji synové. Ten, kdo mi je přinese, dostane celé království.
1: No já pojedu a přinesu ti je.
0: Spěchal nejstarší syn. Vypravil se hned na cestu, osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, až dojel ke stařečkovi s dlouhým bílým vousem. Stařeček klečel na cestě a protože byla rozpukaná suchem, tak jí zašíval.
1: Uhni mi z cesty, dětku, a co děláš, ať se ti nezdaří?
0: Dědeček jen zvedl hlavu a odpověděl mu stejným způsobem.
2: I já tobě přeji, švarný junáku, stejné pořízení jako ty mě.
0: Ale nejstarší králův syn ho neposlouchal. Hnal koně, až dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Byla tam i zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
1: Nač mám jezdit až do zahrady zlaté panenky,
0: pomyslel si. Natrhal ovoce a uháněl domů.
1: Tady je ovoce, co tě uzdraví, řekl otci.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš. Tam, kam si dojel, tam jsem jezdíval za mlada a byl jsem vždycky zpátky, než má babička placky upekla. Tohle ovoce mě neuzdraví.
0: A tak se vypravil na cestu prostřední syn. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou a přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co právě tam zašíval cestu rozpukanou suchem.
2: Zdravím tě, dědku, co tady děláš, ať se ti nezdaří?
0: A dědeček si jen po vousy zažbrblal.
2: Ani tobě, ať se tvoje dílo nezdaří.
0: Ale prostřední hnal koně dál. Jel tryskem, až dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Ale on se nerozhlížel, jel dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a kde lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
2: Proč bych se dál trmácel? Ani v zahradě zlaté panenky nemůže být ovoce krásnější.
0: Nabral ovoce a vrátil se domů.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš?
0: Podivil se královský otec. Hnal jsem koně, až jsem dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje a přijel jsem k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. A jel jsem dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce. Natrhal jsem je a ujížděl domů, abys byl brzo zdrav.
2: Tak blízko si jel a tak pozdě se vracíš? Zahrada zlaté panenky je mnohem dál. Tam, kam si dojel, jezdíval jsem za svých mladých let a byl jsem doma dřív, než děda dýmku vykouřil.
0: A tak se vydal na cestu nejmladší z kraleviců. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou i přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co tam pořád zašíval cestu rozpukanou suchem. Buď pozdraven, dědečku, ať se ti zdaří všechno, co děláš, pozdravil nejmladší princ.
2: Ať se daří i tobě, synku,
1: jedu svému nemocnému otci pro zlatá jablka do zahrady zlaté panenky. Ty jsi, dědečku, jistě mnoho na světě za život slyšel. Nemohl bys mi dát na cestu nějakou moudrou radu?
2: Dám, synku, proč bych nedal? Přejedeš řeku plnou mléka, přeplaveš řeku plnou octa, přebrodíš řeku plnou medu a to budeš teprve v půli cesty. Pojedeš pořád rovně, neuhneš doprava ani doleva. Pojedeš, dokud neuvidíš křišťálové, stříbrné a zlaté věže. Ty věže se budou dotýkat oblak a to bude zámek zlaté panenky. Přijedeš k železným vratům, nesmíš se jich ale dotknout ničím jiným než hřebíkem, který zarazíš do hole. Vejdeš do zahrady, nesmíš však jít dál, dokud si neovážeš nohy trávou. Přijdeš ke zlaté jabloni, ale nesmíš jablka trhat ničím jiným než holí.

0: hlavně zasténali. Zlatá panenka věce slyšela, ale nemohla se probudit. Měla právě tak krásný sen. Jakmile měl nejmladší kralevic 3 zlatá jablka v mošně, chtěl odjet. Ale tu ho napadlo, že když už vážil tak dalekou cestu, musí ještě spatřit zlatou panenku. Vyběhl po schodišti a oknem ji spatřil. Byla krásná jako obrázek, spala a na čele jí zářila zlatá hvězda. Políbil ji na tvář a odjel domů. Když přijel domů, byl tak utrmácený, že usnul ještě na koni a nevěděl nic o tom, že se otec uzdravil. Zlatá panenka mezitím procitla a zeptala se svého zrcadla.
1: Mé zrcadlo, kdo tu byl? Kdo mě na tvář políbil?
0: A zrcadlo jí odpovědělo.
2: Krásný princ tu byl a tebe políbil.
0: Zlatá panenka se vypravila za princem. Přijela ke královskému zámku a ptá se krále, který princ u ní byl a jí ve spánku políbil. A protože nejmladší ještě pořád spal, přišel jí v ústrety nejstarší syn.
1: Když jsi u mne byl, jak jsi otevřel mou železnou bránu?
3: Jak pak asi? Rukou jsem ji otevřel.
0: Princezna máchla rukou a byřici nejstaršího lháře odvedli. Poslala pro dalšího kralevice. Tentokrát přišel prostřední.
1: Když jsi u mne byl, čím pak jsi šlapal v trávě?
3: Čím asi? Nohama.
0: Princezna máchla rukou a byřici prostředního lháře odvedli. Poslala pro dalšího kralevice. Tentokrát už museli vzbudit nejmladšího.
1: Když jsi u mě byl, čím jsi trhal zlatá jablka?
4: Dřevem, zlatá panenko.
0: A zlatá panenka se na něj pěkně usmála a hned dala chystat svatbu. Bylo tam plno králů a králíků, jedli a pili, jak měli to ve zvyku. A jestli tam na zemi nevyrostl les, skáčou a zpívají tam možná ještě dnes.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V domku na kraji vesnice pod kopcem Šišákem hospodařila jenom babička a vrchní dohled měl jezevčík Balík. Byl důležitost sama, protože než pán s paničkou a Aninkou odjeli na dovolenou, dostal za úkol, aby na celý dům dával pozor. Taky měl opatrovat slepice, chránit je před liškou. A hlavně nesměl zlobit babičku. Příkaz plnil svědomitě, snad až na to zlobení.
2: Co pak asi naši dělají u toho moře?
1: Zavzpomínal jednou Balík, když k němu Prundibára přišla na odpolední rozhovor.
3: Co by dělali? Koupou se, mínila kočka.
2: Jak se můžou koupat, když je to moře celé černé? To by se pěkně umazali. Jak znám Aninku, tak do té špíny nestrčí ani prst.
3: To jsem teda blázen, proč tam jeli?
1: Podivila se Brundibára.
2: No právě, taky mi to vrtá hlavou. Proč vlastně lidi jezdí na dovolenou?
1: Jezevčíci jsou přemýšliví psi, to ví každý. A tak Balík přemítal.
2: A proč nás nevzali taky?
1: V zápětí dostal nápad.
2: Ty, Brundibáro, co kdybychom si udělali dovolenou sami?
3: Já jsem pro,
1: zajásala kočka a bylo rozhodnuto. Ráno po snídani se oba vydali na cestu. S babičkou se ani nerozloučili. Balík s čenichem u země běžel jako první, když v tom ratatata, ratatata, kdo si po nich začal střílet. Jezevčíkovi se všechny čtyři tlapky zarily do měkké půdy, kočce

0: se zježily všechny chlupy a hrozivě vyklenula hřbet. Jestli na ně někdo míří, určitě se toho hřbetu poleká. Jenomže střelba se ozvala znovu a přicházela odkud si z koruny dubu. Kdo to? Co to? Balík s Brundibárou se rozhlédli a už ho spatřili. Střelce jednoho. Měl červenou čepici a černý kabát, jenže nestřílel. Mlátil zobákem do stromu, až třísky létaly. Co tu děláš takový, Rámus? Štěkl na něj rozlobeně Balík. Copak nemůžeme mít o dovolené trochu klidu?
1: Tak si odjeďte jinam, tady se pracuje, odsekl pták. A zase ratatata, ratatata. A hele, dodal v zápětí, už ji mám.
0: A zálibně vytáhl z vysekaného otvoru tučnou larvu.
1: Že ho to baví, datla protivnýho, ušklíbla se Brundibára. Proč si radši nechytí nějakou myš? U toho se takový Rámus nenadělá. Ještě teď se celá třesu.
0: A Balík jen rozvážně přikývl hlavou. Šli dál, až dorazili na čerstvě pokosenou louku. Slunce na ní právě dělalo z mokré trávy suché seno. Kol dokola to vonělo a Brundibára usoudila, že právě tohle je příhodné místo, kde si může vyčistit kožíšek. Začala se olizovat, když najednou z ničeho nic zemětřesení. Zadunělo to, zem se rozvlnila a náhle se právě na místě, kde si Brundibára hověla, udělal náramný kopec.
1: Pomoc, pomoc, zaječela vyděšeně kočka. Balíku, kde jsi? Zachraň mě.
0: Balík všeho nechal a upaloval k Brundibáře, až se mu uši třásly. Sotva si však k té hromádce čichl, hned věděl.
2: To je jen krtek, neboj, já mu domluvím, aby tu nepřekážel.
0: Udělal z předních tlapek dva bagry a hlína jen lítala. Za chviličku krtka měl.
2: Co si to dovoluješ? Dělat zemětřesení, když tu jsme na dovolené, spustil jezevčík z hurta.
0: Krtek však nepřišel do rozpaků, jen trochu mhouřil oči před tím nenadálým světlem. Tak zaprvé řekl, tady nemáte co dělat, protože se tu staví podzemní tunel. Za druhé, koukejte zmizet, než přijdete k úhoně. A za třetí, jestli neposlechnete, propadnete se do podzemí a bude s vámi amen.
3: To se ví, že na to Balík s Brundibárou nečekali a honem upalovali dál.
0: Zamířili k potoku. Tam se chtěl Balík napít, ale sotva se naklonil nad vodou, co si vedle něj žuchlo. Balík zavětřil. Žába. Brundibára se na ně rozmrzele usápla.
1: Co sem skáčete, osobo? Co bych neskákala? Tudy vede moje cesta ze školy domů a vy mi na ní sedíte.
0: To kočku docela popletlo.
1: Vyračte chodit do školy, zeptala se úctivě. Kvak, kvak, přesně tak. Támhle u keře mám soukromou žabí školu, kde učím rosničky dělat počasí.
0: Brundibára přikývla, ačkoliv netušila, oč jde. Balík ovšem pochopil a hned vyzvídal.
2: A jak se to počasí dělá?
0: Žáb je svým zájmem zřejmě polichotil a proto hned spustila.
1: Není to nijak složité. Když chceme, aby bylo hezky, vylezeme někam nahoru, na kameny, kvak, na větev a tak. A když chceme, aby pršelo, kvak, zůstaneme pěkně u dna potoka. A to je vlastně všecko. Kvak.
2: Tak vidá, zauvažoval Balík. Velké a důležité věci jsou vlastně docela jednoduché. A předpovídat počasí svede každý.
0: Než mu však tahle myšlenka proběhla hlavou, ozvalo se odkudsi z hůry.
1: Láry, fáry, tak to není. Počasí se pořád mění.
0: A přidal se veselý trylek. Tohle byl pro změnu skřivan. Najednou však zmlkl, složil křídla a jako kámen padl k zemi.
3: Balík vyjekl hrůzou. Za to Brundibára zůstala klidná.
1: Neboj, to skřivani dělej, nic se mu nestane. Radši pojď.
3: Kam?
1: Přece domů. Dovolená skončila. Už jsme toho viděli i zažili víc než dost. A jak se říká, všude dobře, doma nejlíp.
3: Tak jo,
0: přikývl Balík.
3: Vezmeme to tamhle tudy a jsme v chalupě pod Šišákem co by dub.
1: Tak moment, podle mě musíme jít tudy, hele, odporovala Brundibára.
0: Každý ukazoval na jinou stranu. Naštěstí oba trošinku slevili a po chvíli se dohodli, že půjdou pořád rovně. Šli a šli, polem, lesem, loukou, až najednou Balík povídá.
3: Vidíš tamhle tu vesničku? Vypadá zrovna jako ta naše.
0: Brundibára pohodila hlavou.
1: A vidíš tamhle tu chalupu? Má zrovna takový dvorek, jako je náš.
0: Že by? Vykřikli najednou a oba se dali do běhu. Samozřejmě byl to ten jejich, i když nikdy nepochopili, jak to je možné. Šli přece pořád rovně, pořád za nosem. A vrátili se tam, odkud vyšli. Inu, to bude asi tím, že země je kulatá.
4: Léto se chýlilo ke konci. Strýček Sekáč svolal všechny pavoučky z okolí a oznámil jim, že se budou slavit jmeniny. Jmeniny? Co to je? Divili se pavoučci. Jmeniny jsou pro mladého pavouka veliký svátek, vysvětloval strýček. Jméno může dostat jen ten, kdo něco dokázal pro dobro druhých. Dejte hlavy dohromady a rozhodněte, kdo z vás by měl jmeniny slavit. Pavoučci se poradili a řekli jedním hlasem Pája. Správná volba. Usmál se strýček Sekáč. A pak se postavil v pavučině a pravil, slyšte, dávám k slavnostním jmeninám Pájovi své vlastní jméno. Od této chvíle jsem pro vás jen pouhý strýček a Pája je pavouk Sekáč. Ať žije Pája Sekáč, volali pavoučci, listí se třáslo a jehličí se sypalo a po pěšině se šoural truchlivý slimák. Léto je pryč a tady ještě někdo má náladu na hloupé jásání, stěžoval si. Dobrý den, pane truchloune, volal Pája. Já mám dneska jmeniny. Tak to jo, zabručel slimák. A jak se budeš jmenovat? Pája Sekáč, křičeli pavoučci. Hrdé jméno, řekl truchloun a šoural se k domovu. Strýček se chystal k další řeči, ale najednou kolem něho něco zadrnčelo. Pořádně ho to vylekalo.
5: Ujo, čo se bojíš? Já jsem dobrý chalán, já jsem komár z Komárna.
4: Pája hned poznal starého kamaráda. Servus, volal, servus, Pišto, servus, Sekáči, hlaholil komár, servus, Pájo. To je dneska návštěv, bručel strýček, protože se trochu styděl za to své leknutí. Pak se obrátil na komára. Tak se u nás posaď, řekl Pájův přítel, je i náš přítel. Kde pak? Já mám hlad jako vlk, zadrnčel Pišto. Musím nejdřív navštívit tu chutnou paničku, co bydlí za lesem v chatě. Tak servus, Pájo, servus ve spolek. Komár oddrnčel a strýček se zase nadechl ke slovu. Pavoučci a pavouci, zvolal. Oslavy skončí a přijdou dlouhé podzimní dny. Obloha nebude modrá a mušky nám přestanou padat do sítí. A právě v takových časech musíte držet nejvíc pohromadě. Chtěl bych vám říct něco, na co pája přišel docela sám. Chtěl bych vám říct, že dobré srdce je víc než plný žaludek. A pěkný příběh je víc než tučná moucha. Náš pája Sekáč, tohle už ví. A proto mu přeju jen jedno, aby ulovil zlatou mušku, aby dokázal to, co mně se nikdy nepodařilo. Pavoučci zatleskali a sem tam se v pavučině zatřpitila slzička. Celý podzimní les dostal zlatavý nádech. Slunce se zlatě lesklo na listech i pavučinách. Ale nejvíc nad tou pájovou tam dokonce něco zlatě zacinkalo. Já jsem nezapomněla, ozval se zlatý hlásek. Jsem tady, můžeš si mě chytit. Zlatá muška, zvolal strýček nevěřícně. Chyť ji, pájo, volali pavoučci. Ale pája se jen díval a usmíval se jako ze sna. Pájo, zacinkala zlatá muška, dnes máš velký svátek, tak nekoukej a chyť si mě. Chyť ji, křičeli pavoučci, tak dělej, chyť zlatou mušku. Ale pája se ani nepohnul. Zlatá muška nosí štěstí. A štěstí se nedá chytit do sítě, jako se duha nedá vymalovat na oblohu, řekl najednou dospělým hlasem pája. Podivili se pavoučci. Je to tak, strýčku? Zeptal se pája. Mám pravdu? Strýček chvíli přemýšlel. Já nevím, chlapče, řekl nakonec. Ale když ti neumí poradit hlava, ať ti poradí srdíčko. Všichni čekali, jak se pája rozhodne. Zlatá muška stále seděla v rohu jeho pavučiny. Pája k ní pomalu přišel, naklonil se nad ní, připravil se ke skoku. Zlatá muška ulekaně zablikala. Strýček stál na špičkách, vykloněný z pavučiny. Pavoučci zapomněli dýchat, slunce nad sebou zatáhlo mráček, osika se rozklepala. A Sekáč pája poodstoupil, narovnal se a zešeptal, leď si kam chceš, zlatuško. Mráček se roztřepil a vzduch se znovu zlatě zatřpitil. Šepot barevného listí ustal, jen osika se pořád ještě ustrašeně třásla. Za tohle tě, pájo, nikdy neopustím, řekla zlatá muška a rozzářila se jako hvězdička na nočním nebi. Já vím, řekl pája, vždyť si kouzelná. A co ještě jsem, zašeptala muška. Jsi moje potěšení, řekl pája. A tajemství, zašeptala zlatá muška. A zlehýnka odletěla. A to je všecko. Konec jednoho léta i pohádky.

0: právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
1: Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak, my si nehrajeme. Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, vzbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík a ušlezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte, zajásal pytlík a zašťoural po druhé. Najednou se ozvala ohromná rána, jako zděla. Hepči!
0: Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny, natažené ve větvích růžového keře.
1: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou.
0: Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Veliká událost. Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí, a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohledla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modro očko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, brokla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

0: свинка?
1: Маменьки, кручими в бреше.
0: А проч мам být кволи тому стиха?
1: Něco hledám. А když бребентиш, недокажу се soustředit.
0: А co hledáš?
1: Сир. Пекнай бил. Жлутоучце світіли, як тady на том столе лежал. Řeknu ti, Máni, tak jsem se na něj těšil a teď je fuč.
0: No ne divu, když tu máte takový nepořádek. To by se u nás doma stát nemohlo.
1: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
0: No ne, bábinka.
1: To je fakt. Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní hadici.
0: No a?
1: Tuhle mi dokonce sežehlila dřeváky na placku.
0: Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
1: Jak to myslíš?
0: Když ti žehlil kalhoty na školní besídku, tak se mě ptal, jestli nevím, kterou nohavicí si obrácen k publiku.
1: No co je na tom? Proč by se měl s tou druhou zbytečně namáhat? Šetří si sílu.
0: To bych ráda věděla na co. Ani knoflík ti nepřišije. Všechno musí dělat bábinka.
1: Ale přišel by, přišel. Jenomže se mu nepodařilo najít jehlu.
0: Jo, tak to mi ani nepřipomínej. Tohle mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koverci.
1: A našli jste ji?
0: No, našli.
1: No vidíš, tak neremcej. Co byste prvé řekla na Pepíka Vondráčku?
0: Ho neznám.
1: No to ani nemůžeš. Je u nás ve třídě teprve 6 dnů.
0: Aha.
1: Je páťák a za těch 5 let vystřídal už 10 škol.
0: Jak to?
1: No, jak to, no. Říkal mi, že se stěhují po každé, když mají plný popelníky.
0: Jo, tak to by se panu Spejblovi stát nemohlo.
1: Vidíš.
0: Protože nekouří.
1: Aha, to je for.
0: Dobré. Bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
1: A taťulda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
0: Tomu nerozumím.
1: Tak já ti to vysvětlím. Názorně, jo?
0: No.
1: Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
0: Jo.
1: K tomu potřebuju co?
0: No sýr.
1: Ne.
0: Chleba.
1: Ne.
0: Ne?
1: Nůž. Nůž potřebuju.
0: Aha.
1: No.
0: Ale chleba taky.
1: Jo.
0: I sýr.
1: A... No jo. To nebude jednoduchý. Tak teda. Chci nůž.
0: Jo. Na sýr.
1: A na chleba.
0: To taky, no.
1: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
0: Co na tom k nepochopení?
1: Sláva. Otevřu tedy příborník a v něm najdu co?
0: Nůž.
1: Ne.
0: Ne?
1: Dálkový ovladač k televizi, který jsem hledal celý měsíc.
0: Sláva.
1: Donesu ho k televizi a tam najdu co?
0: Nůž.
1: Ne.
0: Ne?
1: Holicí strojek, co taťulda dlouho postrádal.
0: Věděl.
1: Zanesu ho do koupelny a ve vaně najdu co?
0: Sýr.
1: Co by dělal sýr ve vaně?
0: A tak co já vím? Asi se koupal.
1: Sýr?
0: Pan Spejbl. A jedl sýr.
1: Ve vaně, jo.
0: A kde jinde by se měl pan Spejbl koupat, než ve vaně?
1: Já myslím ten sýr. Proč ten byl ve vaně?
0: Co teda bylo ve vaně?
1: Nůž.
0: A co dělal nůž ve vaně?
1: Co já vím. Asi se s ním taťulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
0: A co? Jsi holil?
1: Ale Máni, to máš jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém, jo?
0: Tak jo, no, ale trvá ti to teda.
1: Tak tedy. Hledal jsem co?
0: Sýr.
1: Ne.
0: Chleba.
1: Ne.
0: Ne.
1: Nůž.
0: Nůž, no. A našel jsi ho?
1: Ne. Právě. A spolu s ním i spoustu užitečných věcí. Tak vidíš. Není nad systém.
0: No a teď mi teda pověz, kde je ten sýr.
1: No jo.
0: No.
1: Ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej.
0: Kulaťoučkej.
1: Žlutoučkej.
0: No a co teď s tím nožem?
1: Leda.
0: Leda?
1: Leda, že bych ho zanesl do sklepa.
0: Proč do sklepa?
1: Protože za chvíli přijde zima a já budu hledat sáníky. Tak jdem.
0: Jdi si sám.
1: Máně, pojď se mnou.
0: Nepůjdu.
1: Pojď.
0: No, ty se tam sám bojíš, co?
1: To ne, to není pravda. Pojď se mnou, abys viděla, že se nebojím.
0: A tak jo, třeba cestou potkáme tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
1: Tak jo.

0: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Wassermánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválil v prstech, strčil ji do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec! A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi v babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil: lidi, copak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla: kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá: tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá: tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to: jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval: mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vinuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl Šimlíka ke kočárku a už se Šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
1: A teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechna světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Pro pán, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela, ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen, nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu? No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásl truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pelich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
2: Ne,
1: ozval se vysoký tlumený hlásek.
2: Je tu tma a nevidím na návod.
1: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington. Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková. Nestačilo by něco jiného? Paddington se poradil s návodem. Píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. Je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vsteky.
3: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
4: Abrakadabra, vzuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra, zvedl zbytky hodinek. Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí.
1: Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před 5 rokem. Měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem.
4: Hloupost, praskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti...
1: Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz.
4: Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.
3: Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo.
1: Pan Hněvkovský zbrunátnil.
4: V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy.
1: Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem.
4: To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu.
3: Karle,
1: řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře.
3: Vážně by ses neměl smát.
1: Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář.
3: Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct.
1: Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu.
4: Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného.
3: Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávil, pane Fousku? Zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem.
4: Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková, ukaž nám ho.
3: A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington.
4: Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková.
3: No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se.
1: Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso.
4: Byla to táhle? Zeptal se pana Pelicha.
1: Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se.
4: No vážně, je to ona?
3: Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce.
1: Napomenula ho paní Fousková. Podle mě to udělal moc pěkně.
4: Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde.
1: Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou. Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého. Sáhl si za ucho.
4: No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat? Je!
3: Radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu.
1: Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše ranní rozhovory. Vždy se na ně těším a... Odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky.
3: A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo? Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná. Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku. Ale až ráno, dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
5: Ano,
3: zívl Paddington.
5: Napíšu jí ráno.
3: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád. Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda.
6: Dobrý večer, děti. Je čtvrtek a je už po setmění. Čtvrteční noc se blíží a s ní i další vyprávění Ole Zavřiočka. Ole se blíží k posteli chlapce Hjalmara a rozevírá nad ním deštník. Ale ne ten bez obrázků. Pod tím deštníkem se nezdají žádné sny, alespoň nikdo si druhý den po probuzení nic nepamatuje. Tenhle deštník je plný obrázků, ale než si je Hjalmar stačí prohlédnout, vykřikne Ole Zavři očka, nelekni se, nelekni se. A tím výkřikem začíná čtvrteční vyprávění. Ole Zavři očka držel něco nad Hjalmarovou postelí. Nelekni se, opakoval, uvidíš malou myšku. A přidržel chlapci před očima drobné, šedivé, roztomilé zvířátko. Myška se podívala na Hjalmara a řekla, přišla jsem tě pozvat na svatbu. Dnes v noci tu dvě myšky vstoupí do stavu manželského, budou bydlet pod podlahou vaší spižírny, je to prý opravdu krásný byt, pojď se tam podívat. Ale jak já projdu malou myší dírou v podlaze? Zeptal se Hjalmar. To nech na mě, řekl Ole Zavři očka. Já tě teď udělám docela maličkým. A dotkl se Hjalmara. Chlapec se hned začal zmenšovat a zmenšovat, až nakonec nebyl větší než prst. Teď si můžeš půjčit od cínového vojáčka šaty, řekl Ole. Myslím, že ti budou slušet. Budeš ve společnosti vypadat švihácky. Tak tedy ano, odpověděl Hjalmar a ve chvíli vypadal jako ten nejšvarnější cínový vojáček. Byl bys tak laskav a sedl si do náprstku vaší maminky? Vyzvala ho myška. Pokládala bych si za čest, kdybych tě v něm mohla k nám odtáhnout. Ale ne, slečno, snad byste si nedělala takovou námahu, bránil se Hjalmar. Ale už jeli na myší svatbu. Napřed se dostali pod podlahu, kudy vedla dlouhá chodba, která byla právě tak vysoká a široká, aby jí mohli projet s náprstkem. A celá byla osvětlená strouchnivělým dřevem. Není tu krásně? Zvolala myška. A ta vůně nikde nemůže být krásnější.

0: opravdu, než se dostali do svatební síně, projížděli chodbami, jejichž stěny byly všechny potřené slaninou. A pak stanuli v té hlavní síni. Tam stály po pravé straně všechny myšičky a šuškali a špitali si, jako by spolu žertovali. Po levé straně stáli zase všichni myšáci a přejížděli si pacičkami vousiska. Uprostřed bylo vidět ženicha s nevěstou. Stáli na vyhlodané kůře od sýra a přede všemi se objímali. Ale co? Vždyť přece už byli zasnoubeni a hned teď měli mít svatbu. Přicházelo stále víc a víc hostí. Cpali se chodbami jeden přes druhého a už z dálky se ozýval jejich zpěv.
1: Viděli jsme se na cestu, pozdravit všem

0: No. Po tomto pozdravu se hosté snažili dostat do hodovní síně. Jedna myš mohla ušlapat druhou a ženich s nevěstou se postavili zrovna mezi dveře, takže se nikdo nemohl dostat dovnitř ani ven. I tato hlavní síň byla, tak jako chodby, natřena kůží od slaniny. Ale to bylo také celé pohoštění. Ale ano, podával se i dezert. Byl to hrášek, do kterého jedna myška vyhryzala jméno ženicha a nevěsty, totiž jejich začáteční písmena. Bylo to něco zcela neobyčejného. Všechny myši říkali, že to byla znamenitá svatba a že se i společenské rozhovory neobyčejně vydařily. A pak jel Hjalmar zase domů, ale uznal, že se dostal do skutečně zvláštní a vybrané společnosti. Však se také musel důkladně zmenšit a přijít v obleku cínového vojáčka. Ale to už končila čtvrteční noc a nastávalo páteční ráno. A s ním i den, pátek, ve kterém nás čeká vyprávění páteční. Vyprávění Ole zavři očka. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Nevím, jestli je u nás tolik hodných lidí, nebo je to jen tím, že jsme na ně měli štěstí. Možná, že za to mohli trochu i méďové, kteří si dovedli rychle získat přátele, ale opravdu nám pomohl každý, na koho jsme se obrátili. Při cestě do skalního města a do našich nejvyšších hor jsem pomoc opravdu potřeboval, protože jsem tam byl poprvé. Cestování s medvíďaty připomínal výlet s malými dětmi. Vstali jsme v 4:30 ráno a kluci se hned dožadovali krmení. Každý vypil 1,5 litru kaše z kondenzovaného mléka, mrkve a piškotů a pocit nadspaného bříška je trochu uklidnil. Jarda mi pomohl naložit kameru, stativ a ostatní zavazadla a kameraman Franta si přinesl do tranzitu i svoje věci. Méďové si zatím hráli na dvoře se psem Citem a působili dojmem, že se jim moc cestovat nechce. Jejich nakládání do auta se neobešlo bez vstekání, které rostlo rovnoměrně s medvíďaty. Vstekal jsem se i já, když se mnou začala laškovat a na rušné ulici se snažila z auta vylézt. První kilometry bývalo v zadní části auta živo. Méďové si hráli, prali se a trvalo chvíli, než se unavili. Pak si lehli každý do jiného rohu a odpočívali. Projeli jsme Plzní, minuli Plaský konvent a přes Jesenici a Žatec pokračovali dál na sever. Když se ozvalo zezadu kňourání a frkání, rychle jsem hledal nějakou odbočku do lesa. To zastavení byla nutnost. Pokud se v krátké době žádné vhodné místo neobjevilo, méďové mě předvedli, že neradi čekají a přišel čas uklízení. Ještě, že hromádky vyprodukované medvíďaty příliš nepáchly. Jednu takovou zastávku jsme museli udělat kousek před ústím. Silnice vedla podél Labe, na jejím levém okraji stoupala strán nějakého kopce Českého středohoří a kolem řeky se táhl jen úzký pruh při břehu. Měl jsem velký strach, aby se méďové nerozběhli na cestu, po které jezdilo jedno auto za druhým. Ti se však procházeli při řece, na kožíšky sbírali lopuchové kuličky a soustředěně se dívali na rychle ubíhající vodu. Jenom s vykonáním medvědí potřeby nějak otáleli a mně se zdálo, že schválně. Asi zjistili, že v okamžiku, kdy si uleví, musí zpátky do auta.

Za ohnutou vrbou překvapil Matěj rybáře. Ten si jej všiml až na poslední chvíli, protože veškerou pozornost věnoval pytlíku s návnadou. Když se rybář pohnul, Matěj leknul.

0: nás čekal její vedoucí a také kameraman Jirka Bálek, se kterým jsme chtěli zkusit točit na další kameru. Krajina z Děčína do Tiských stěn je úplně jiná než kolem Plzně. Skály vykukují mezi stromy i nad nimi a všude na kopcích kolem. Těšil jsem se, jak se tam budou vyjímat medvědí kluci, a netušil, že mohou přijít nějaké komplikace. Ty začaly okamžitě, jakmile naše auta zaparkovala. Až budu chtít příště natáčet poblíž německých hranic, vždycky nejprve zjistím, zda naši sousedé nemají nějaký svátek. 2. května roku 2000 určitě nějaký měli. Když jsme vystoupili z auta, měl jsem pocit, že většina obyvatel Saska si dala sraz u Tiských stěn. Byli všude. Organizovaní, disciplinovaní, zvědaví a hluční. Jakmile uviděli medvědy, tak ještě k tomu neústupní. Méďové nemohli jít sami, jen v tom davu, který nás provázel a který jsme potkávali. Kluci se přidávali k cizím lidem a za chvilku z toho zpitomněli. Začínal jsem mít pocit bezmocnosti a trochu jsem se začal vztekat. Obklopovali nás kouzelné skály, jaké jsme s medvíďaty ještě netočili. Obloha byla jako vymetená, ale v tomhle ruchu rozhodně točit nešlo. Naštěstí se turisté za chvilku někam rozptýlili nebo se naopak soustředili jinde a my mohli médi vypustit. A přišel další šok. Ze 3 poslušných medvíďat se staly nezvladatelné chlupaté bestýky, které se v novém prostředí cítily jako doma. Rozběhli se po skalním bludišti a lítali jako pominuté. Medvíďata se honila, ztrácela a objevovala v místech, kde je nikdo, a zvlášť oba kameramani, nečekal. Chvílemi jsme neviděli žádné a chvílemi se zdálo, že se jich tu honí a rve aspoň 6. Je vidět, že sem patří, konstatoval náš průvodce inženýr Henschel a upozornil, že mnohá místa kolem nesou v názvu slovo medvěd. Medvíďata zaujal měkký šedý písek, který všude pokrýval zem, líbily se jim uzonké soutěsky i chladné jeskyňky a díry v pískovcích. Nechápal jsem, co se s nimi děje, a není divu, že mne napadlo, že méďové vyrostly z poslušnosti a už s nimi nic nenatočíme. Trvalo dlouho, než se kluci uklidnili a začali si hrát trochu přijatelným způsobem. Když se kameramani domluvili a rozestavěli tak, aby si vzájemně nepřekáželi, dorazila další vlna turistů. Zřejmě to byly odpočaté zálohy, které ještě medvědy neviděli a domnívali se, že mají právo si je co nejlépe prohlédnout. Obklopili nás a bylo po natáčení. Na neštěstí nikdo z nás neuměl německy tak, aby turistům vysvětlil, že nám překáží. Stejně si myslím, že by neposlechli. Přerušili jsme natáčení, sedli si a čekali. Oni také. Jen začali dávat najevo netrpělivost, že se nic neděje. Za chvilku se odkudsi ozval halekání a němečtí turisté se ztratili. Mezitím si však méďové oddychli, dostali hlad a když se najedli, začali opět řádit. Jirka s Františkem se snažili točit to hraní a běhání. Objevila se další překážka ze strany, odkud ji nikdo nečekal. Přišli čeští turisté. Chyběla jim německá urputnost a vytrvalost nahradili lstí. Naši na nás jukali. Vždy, když se méďové pohybovali v zajímavém průhledu nebo v členitém prostředí a kamera snímala celek, někdo vykoukl zpoza skály, 2 skoky přehupl soutězku nebo se opatrně plížil s kamerou mezi balvany. To už začínalo být víc než nepříjemné. Až v čase oběda se náhle skály uklidnily, cizí lidé kamsi zmizeli a my mohli v klidu natočit to, co jsme potřebovali.
1: Inži, já bych chtěl pohádku od babičky. Zakňoural tatu, když ho Kidživu uložila k odpolednímu odpočinku. Já taky, ozvala se z druhé strany Moja. To nepůjde, řekla jim Kidživu. Babičce není dobře. Ach jo, vzdychla Moja a po ní to zopakoval i tatu. Ach jo.

tiše a poslouchejte, nebo nebude žádná pohádka. Pohrozila jim Kidživu a začala vyprávět. Moje ji však hned po prvních dvou větách přerušila. A co babičce vlastně je? Je smutná a unavená, odpověděla Kidživu. Protože je stará? Zeptal se tatu. Možná to bude i tím, zaváhala Kidživu. Ale myslím, že se jí spíš stýská po Africe. Poslední dobou vzpomínala, jak si hrávala v pralese a jak by ještě aspoň jedinkrát chtěla ochutnat aframon. Afra co? Zakoktala se tatu. Aframon, řekla Moja. To je moc dobrá bylinka, co roste v pralese, dodala Kidživu. A teď už konečně poslouchejte. Moja i tatu tedy poslouchali, ale jen na půl ucha. Každý po svém přemýšleli o Kambě a o pralese a to přemýšlení jim vydrželo přes celou máminu pohádku i přes celý odpolední odpočinek. Když pak vyběhli ven, tatu vážně pronesl. Musíme babičku nějak rozveselit. Já vím, přisvědčila Moja. Ale čím bychom jí udělali takovou radost, aby byla veselá jako dřív? Třeba tu někde roste ten afra něco. Pojď, zkusíme ho najít. Ale tatu, zavrtěla hlavou Moja. Aframon roste v Africe. Oho, hlesl tatu, jenomže Moja už ho nevnímala. No jo, v Africe, proletělo jí hlavou. V Africe. A do Afriky přece létají kachny, co se tu tehdy zastavili. A nahlas vykřikla. Ty by nám ten aframon mohli přinést. Kdo?

0: jestli vůbec. Musíme na to jinak. Poběž! Rozeběhla se k nejvyššímu šplhacímu stromu, vylezla až úplně nahoru a začala se rozlížet po okolních výběžcích. Tatu, pamatuj si, nejdřív si promluvíme s pelikány, potom s plameňáky a s těmi černými ptáky, co mají dlouhé červené zobáky a taky s husami. A co by dub byla zase dole. Jdeme. Prodrali se křovím na vzdálený konec výběhu a Moja začala volat na pelikány. Trvalo hodnou dobu, než si ji všimli. Jak ti můžeme pomoci, Mojo? Ptali se pak jeden přes druhého. Potřebujeme něco z Afriky. Pelikáni se na ní nechápavě dívali. No, až poletíte do Afriky, že byste nám něco přinesli. Vysvětlovala Moja. Docela malý kousek aframonu. Kde pak, Mojo? Zavrtěli všichni pelikáni hlavami. To nepůjde. My do Afriky nelétáme. V létě jsme tady u vody a v zimě tamhle. Ukazovali zobáky na jeden z pavilonů. Aha, řekla zklamaně Moja. Kdybychom ti mohli být k užitku něčím jiným, dej vědět. Rozloučili se pelikáni. Stejně dopadly Moja a tatu i u plameňáků a u hus. Zbývali už jen černí ptáci s dlouhými červenými zobáky. Moja si je nechala až nakonec, protože ani nevěděla, jak se jmenují. Dobrý den. Zdvořile je pozdravila a představila se. Jmenuji se Moja. A já jsem tatu, řekl nebojácně její bráška.
1: Ahoj, Mojo. Ahoj, tatu,
0: odpověděli jim ti ptáci. My jsme černí čápy. Vypadali trochu roztržitě a nezdálo se, že by se s nimi chtěli dál bavit. Mohli byste nám, prosím vás, s něčím pomoci? Dodala si Moja odvahy.
1: Podle toho s čím? Ošívali se. Sami nevíme, co dřív. Od rána do večera se musíme starat o mláďata. To dá něco práce sehnat pro ně do stryb.
0: A ukázali na pahýl stromu, kde ve velkém hnízdě seděla tři bílá mláďata a hladově otvírala zobáky. To nemusí být hned teď, řekla Moja. Až poletíte do Afriky, potřebovali bychom přinést kousek aframonu. Čápy se zatvářily překvapeně.
1: My nikam nelétáme, žijeme přeci v zoo. Ale naše mláďata tam poletí. Proto je musíme hodně vykrmit, aby tu dlouhou, dalekou cestu zvládla. Ale pořád jsou hladová a máme starost, jestli budou mít na let do Afriky dost sil.
0: A co kdybychom vám pomohli? Vylétl statua dřív, než si stačil uvědomit, co říká.
1: To byste byli hodní,
0: zaradovali se čápy a zamávali jim svými mohutnými křídly. Co si jim to slíbil? Zlobila se Moja cestou domů. Kdo kdy slyšel, aby gorila rybařila? Pelikáni přeci chytají ryby, nedal se tatu. A rádi nám pomohou, my rybařit nemusíme, stačí, když ryby čápům doneseme. Kdyby se do gorilího výběhu někdo díval o hodinu později, nestačil by se divit. Tatu stál na té straně, u které bydlí pelikáni. Kus od něj byla Moja, pak Shinda, dál Kamba, za ní Kijivu a živý řetěz skončil na opačné straně výběhu Richardem. Tak začneme, zavelela Moja. Teď, přidal se tatu. Pelikáni se pustili do chytání ryb a z vaků pod zobáky je házeli tatuovi. Ten je chytil a hodil Moje. Moja Shindě, Shinda Kambě, Kamba Kijivu, Kijivu Richardovi a Richard čápům, kteří je dali svým mláďatům. Tedy to byl nápad, radovala se Kijivu, když před setměním s krmením čapích mláďat skončili. To se jen tak nepovede, pochválila Moju a tatua i Shinda. Kamba celá rozkvetla, že ochutná aframon a připomene si Afriku. A čapí rodiče mají po starostech. Vymysleli jste to opravdu báječně. Společně krmili čápata každé ráno a každý večer. Začínáme, chytejte! Hop, hop, hop, hop, hop! Házeli si ryby a čapí mláďata je jedla. Mladí čápy rychle rostly a začaly jim vyrážet tmavohnědé peří. A čím byly větší,
1: tím byla Kamba veselější. Znovu vyprávila moje a tatovovi pohádky a začala se s nimi hrát. A nebyly to ledajaké hry, jako třeba na schovávanou. Hrála s nimi i na piráty a přitom vylezla až na nejvyšší šplhací strom. A když jednoho dne mladí čápy odletěli, vzala si moju a tatua stranou, aby jim poděkovala. Jsem moc ráda, jak jste šikovní a obětaví, zakončila svou řeč. A už se nemůžu dočkat, až společně ochutnáme aframon. V zápětí si však uvědomila, že kdyby se ho snad čápům nepodařilo donést, ani by to nevadilo.

0: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
1: Je mi závratně,
0: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
1: Je mi závratně,
0: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutých tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
1: Tohle omráčí celou akademii věd.
0: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
1: To bude na Nobelovu cenu.
0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
1: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu. Prask a ticho.
0: Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dozad zatělo drápky zvířátko jménem

0: back. Ovej. Toto boli, au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: To ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: Ano.
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš. Omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
1: Fuj.
0: S pštrosíčí.
1: Jo, no tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Jo, no, prskej.
0: Fuj, taky na prskej.
1: Jo, tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
1: Ach jo.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Král sedmilhář.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče?
3: Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
4: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež.
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
3: Když je to lež, tak mi dej půl království.
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit.
3: Ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl.
0: Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

o kvíčale a želvičce. Jestli pak víte, jak vypadá kvíčala. Inu, to je, jako by narostla slípce místo zobáčku dlouhá pinzeta a dole místo nožiček žabí klapky, jenomže je to pták. Žere v lese tou pinzetou žížaly a jiné makarony a přitom radostně kvičí. A víte, jak vypadá želvička? To je zase takový kulatý domeček, na kterém je namalováno plno okének, ale dveře má dvoje a opravdové. Z předních dveří vykukuje rozumná hlavička a ze zadních dveří je vystrčen ocásek. Domeček má čtyři nohy, chodí pomalu a pochutnává si na salátu, protože ví, že jsou v něm schovány vitamíny. A vůbec. Dělá jenom samé hodné věci. Tak. A teď, když už to všechno víte, snadno si domyslíte, že se kvíčala tuze skamarádila s želvičkou a domluvili se, že by spolu chtěli bydlet na nějaké hezké malé hvězdě. Šli tedy na hvězdonautický úřad a řekli to jednomu hvězdáři v brýlích, který tam měl zrovna službu. Ten si odkašlal a řekl, no prosím, a jaká by ta hvězda podle vás měla být? Kvíčala zakvičela. Mělo by tam být plno žížal. A želvička dodala a také salátek. Pan hvězdář nad takovým přáním kroutil hlavou a listoval ve velkém seznamu hvězd, až konečně po dlouhém hledání jednu našel a řekl, měl bych tu jednu hvězdičku. Její obyvatelé jsou pouze žížaly. Ale nevím, jestli vám to nebude vadit. Oni jsou totiž dlouhé s odpuštěním jako makarony. Kvíčala zakvičela. Je, to je prýma! Ale želvička řekla starostlivě. A jak pak to tam vypadá ohledně salátu? Pan hvězdář řekl. No právě, salát by tam sice byl, jenomže je trochu zanedbaný, takový vyžlavý. Oni mu totiž ty žížaly nezdárnice pořád oždibují kořínky. Jinak by to byl salátek radost pohledět. Aha, řekli kvíčala i želvička zároveň. Tak nám tedy dejte dva lístky na tu žížalí hvězdu. Pan hvězdář řekl. Prosím, dva lístky na žížalí hvězdu a zpáteční hned k tomu, že ano. Kvíčala i želvička řekli, ne. Pan hvězdář pokrčil rameny a tuze kroutil hlavou. Ale podal jim přece jen dva lístky, na každý dal bledě fialkové razítko a řekl, nastupte si do rakety číslo 964. Odlet je za malou chvíli. Přeji vám veselou a šťastnou cestu a kdyby se vám přece jen na té hvězdě nelíbilo a bylo vám tam smutno, mávejte salátovým lupenem na nejbližší kolem letící raketu naší společnosti. Víte, žížalí hvězda je zastávka pouze na znamení. Za pár hlávek salátu vás jistě rádi vezmou nazpět. Kvíčala i želvička mu pěkně poděkovali, nastoupili do rakety číslo 964 a odletěli expres na žížalí hvězdu. Ale abych vám řekl pravdu, ono se to stalo už vlastně dost dávno. Ba dokonce se na celou tu příhodu zapomnělo.
Až onehdy dělali hvězdáři veliký soupis neboli inventuru hvězd za pomoci dalekohledů. A tu přišla řada také na žížalý hvězdu. I dívají se na ní všichni hvězdáři s otevřenými pusami a svým brejlím nevěří. Na žížalý hvězdě je překrásná úroda salátu. Radost pohledět. Mezi ním se prochází v modrých pracovních kalhotkách kvíčala. Spod kořínků vytahuje pinzetou žížaly dlouhé jako guma do trenýrek a než by se stačil kdo pořádně nadát, každou slupne. Přitom slyšeli hvězdáři přes dalekohledy, že si kvičí nějakou veselou písničku. Druhý hlas se ozýval z opačné strany hvězdy. Ta hvězdička je totiž veliká jen asi jako kuchyňka. To želvička pilně zalévala konvičkou z umělé hmoty salátek. Sem tam si nějaký ten lísteček utrhla a pochrumkávala si ho. To je aspoň něco, že? Takových hvězd je ale opravdu tuze málo. A dost možná, že jenom tahle jediná. Já vím, vy byste chtěli vědět, která je to hvězda na obloze a chtěli byste se tam jít podívat. Raději ne. Mohli byste kvíčale a želvičce pošlapat salátek a bodky byste si zamazali od bláta a mamince byste zamazali podlahu. To nejde. Ona je to opravdu velice maličká hvězdička. Zrovna tak pro jednu kvíčalu a jednu želvičku.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl bochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Hloudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a bochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a bochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já. Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
1: Ano, jasnosti.
0: To jsem rád. Budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
1: Ano, jasnosti.
0: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to báli povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš králi pomoct.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas?
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek. Spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal, a měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
1: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
1: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozraď nám to, nebudeš litovat.
1: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
1: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let. Vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
5: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
4: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
5: No dobře. Ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.
0: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Za to on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
2: Dobré poledne, králi. Tam pod javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda tě osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už podruhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tomáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
2: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
0: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tomáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubátka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
5: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí. Já osobně na ně dohlížím. Také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
5: Vinice jsou na úrodných stráních, slunce jim přeje. Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
5: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš.

0: Co měl princ Jája dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici jsme nenašli.
2: Nějak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tomáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tomáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

0: Pořád bylo horko, Evelince ne. Evelinka byla jako z pavučinky a když kráčela polní cestou, ani prach se jí nezvedal pod patami. Ale jinak bylo vedro kde komu, protože čeho je moc, toho je příliš. I slunce. Evelinka mohla jít jinudy, ale nedalo jí to a dala se okolo studánky. Kdo to tam byl, že tak mlaskal a srkal? Klouček z vlásky jako sláma. Ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo. Co pak tolik piješ v takovém parnu, kárala ho Evelinka. Vždyť se zastudíš, vždyť dostaneš zápal. Klouček polkl poslední doušek, utřel si pusu dlaní a odpověděl. Já tak piju, protože abych neměl takovou žízeň. Dobrý den. To dobrý den chytilo Evelinku za srdce. Jak pak se jmenuješ? A kde ses tu vzal? Jmenuji se Ondroušek a vzal jsem se tu, protože tudy chodím domů. Už chodíš do školy? Do školy chodím už od loňska. A jednou jsme se učili, jak vypadá staroměstský orloj. Taky jste se, paní, učili, jak vypadá staroměstský orloj? Nebo vám o něm mám povídat? Povídej mi, co jste se o něm učili. Ondroušek se posadil před Evelínku. My jsme se o něm učili, že se dřív učilo, že orloj smontoval mistr Hanuš. Že mu město nařídilo, aby ho vymyslel a že to musí být takový orloj, aby nikde jinde takový neměli. A co to máte na noze, paní? Vy máte zavázanou nohu. Mám na ní takovou bolístku. Ale když mi vypravuješ o pražském orloji, tak o ní ani nevím, řekla Evelinka. A pomyslela si, že ten šátek musí už co nejdříve Francínkovi vrátit. Ondrouškovi to vysvětlení stačilo a dal se znovu do vyprávění. Tak ten mistr Hanuš vymyslel takový orloj, jaký nikde jinde neměli. A taky ho smontoval. Ukazoval nejenom, kolik je hodin, ale taky, který je den a měsíc. A kde jsou na nebi nebeská tělesa. A zařídil, aby každou hodinu chodili po orloji apoštolové, aby smrt zvonila, lakomec potřásal měšcem, marnívec, aby se díval do zrcátka a kohoutko krhal. Jenže město dostalo strach, že takový orloj smontuje i někde jinde, a tak mistru Hanušovi oloupali oči. Jenže mu je oloupali zbytečně, protože se pak ukázalo, že ten orloj nesmontoval mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně o 66 let dřív. Evelínka žasla, co všechno si Ondroušek zapamatoval, i když to měl trošku pomotané. Ten orloj funguje dodnes a dodnes ukazuje. A kde kdo se mu chodí divit, protože by nikdo takový nevymyslel, pokračoval Ondroušek. O co, paní, že byste takový orloj nevymyslela ani vy? Paní učitelka se přiznala, že by ho nevymyslela, ani nesmontovala. A proč myslíš, že by ho nesmontovala? Nasupila se Evelinka. Jednak proto, že jste paní, jednak proto, že nemáte pilník a jednak proto, že se nic hezčího nedá vymyslet, než je staroměstský orloj. Tak víš co? Já do zítřka dopoledne udělám takový orloj, na jaký nepřišel ani ten Mikuláš z Chomutova. Skadaně, paní. Vsadíme se o kytičku jalt, ano? Vsadíme, Ondroušku. Vložila svou dlaň do jeho Evelinka. Ondroušek se ještě jednou napil ze studánky a pak se loudal domů a cestou kopal do kamínku. Druhý den přiběhl ke studánce celý hříčný. Evelinka už tam čekala. Máte, paní, orloj? Zeptal se, sotva dorazil. Ovšem, že mám. Ondroušek se rozhlížel udiveně po vůkolí, ale neviděl nic než starou dobrou kopcovinu se zlatými splazy polí, pár huňatých chlumů, svěží úval u studánky, vetkou kapličku na rozcestí a hvozdaté svahy v zářečí. Ale paní, vždyť nikde žádný orloj nevidím. Můj ty světe, ty se špatně díváš, obracela oči v sloup Evelinka. Mým orlojem jsou přece tahle pole, Ondroušku. Čas na něm ukazují květiny. Když se rozednívá, otvírá se na mém orloji modrá čekanka a ukazuje čtvrtou hodinu raní. O hodinu později se rozvírá kvítek horčíku a šestou ukazuje jestřábník. No jak poznám, že mám jít do školy, paní? V 7 se otvírají pampelišky. V 8 se rozevře šťavel, 9 hlásí pumpava, 10 kolenec a 11 mléč. Ve 12 se zavírá měsíček rolní, v 1 hvozdíček a ve dvě je strábník zední. Každou hodinu se na mém odloji otevřou nebo zavřou některé kvítky, víš? A kdo se zavře? Ve tři, ve čtyři a v pět hodin odpoledne. Opět kolenec, potom pumpava a je strábník okoličnatý. A v šest, sedm a osm? Portulák, mák nahoprutý a denívka plavá. A co když už je tma? To rozkvete v 9 hodin večere, knotovka bílá. Zavírá se ve 2 hodiny po půlnoci. A 3 hodinu raní hlásí silenka nicí, když se zavírá. Tak je můj orloj takový jako staroměstský, nebo není?
1: Není, paní, zamyslel se Ondroušek. Vy nemáte na orloji apoštoli.
0: Evelinka se pousmála. Ty nevidíš, že místo apoštolů běhají po mém orloji myšky, koroptve a křepelky? Že na mezích panáčkují zajíci a křečkovi? Že v pšenici se mi prochází sisel? Na mateří doušku, že usedají bělásci, modrásci a perleťovci? Ač miláci a sluníčka sedmítečná? Žávu u studánky, slepíše a užovku si taky neviděl? A to ani neříkám, že nad mým orlojem zpívá skřivánek, místo aby cinkal kostlivec, místo kohouta mi kokrhají bažanti a místo marnivce se v zrcadle studánky schlížíš den co den ty a piješ, až to čvachtá. Ondroušek se na Evelínku okouzleně díval, ale chtěl se mu ještě trošku se s ní přijít.
1: On ten orloj je hezký, paní, jenže se v něm vyznáte akorát vy. A teď trošku i já. Ale lidi mu rozumět nebudou. Co pak vidí, v kolik hodin se rozvírá čekanka nebo pampeliška?
0: Jejich chyba, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Ale co pak oni vědí, co ukazuje staroměstský orloj? Ani hodinu na něm nerozluští, ani datum. Ale i to je jejich chyba. Jsou o to chučí, nemyslíš?
1: Myslím, paní, že vám natrhám ty trávnice. Teď už se zavírá hvozdíček.
0: Evelinka se posadila na polštářek z doušky mateří a Ondroušek se dal do česání trávnic. Ty jsou totiž ze všech jahod nejsladší, nejčervenější a nejvonavější.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký počkej.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to lopičárna.
1: Ale není to lopičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: protože si Mánička píše deníček a nechce mi dát přečíst Čárka, co si píše Čárka. Začínám si také psát deníček Čárka, abych ji mohl také nedat přečíst Čárka, co si píšu Čárka, i když bude loutit a žadonit tečka, ne Čárka, protože holky jsou zvědavé Čárka, kdežto my muži ne, teď tečka. Ale kdybych jí dal přečíst Čárka, jak jsem objevil ten důmyslně skrytý poklad Čárka, ta by zírala tečka. Spíš Kaňka. To nic. Záhada začala hned ráno Čárka, ale to ta záhada ještě nevypadala jako záhada. K vodě.
1: Do lesa pro kytky, pojď se mnou.
2: Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež,
0: už zase hlásání.
2: Aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím našemu hospodářství a za utržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí.
1: Je, Hurvínku, slyšel jsi mnoho hezkých věcí.
0: No dobře. Ale Máni, včera jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky. Mohla mi s ně prosím té říct, co vy s nimi děláte, to je jíte nebo co?
1: Nepleteš si květiny s květákem? Tak jdeš se mnou, prozradila bych ti hrozitánské tajemství.
0: Že v lese rostou stromy, že jo? Kde pak, dívtko, my se jdeme vyplavčit. Vidíš, jo, Jerry? Když jsme šli s Jerrykem na přesní dávku Čárka, čili svačinu Čárka, záhadnost té záhady se začala objevovat tečka. Potkali jsme Máničku s tak velkou kytkou Čárka, že vypadala jako louka na pochodu. Tečka. Co to táhnej za chruštímání? To Žerek by natrhal ještí kytky. I kopřivy tam máš.
1: Se chroští? Náhodou. Tohle je přece divizna. Tady to je jitrocel, tuhle je hermány.
0: Ten je přece na čaj a ne na ozdobu. Ačkoliv já bych dal přednost limče. Mám žížu, že bych se o ní mohla přijít.
1: No tak já tě zvu.
0: Cože?
1: No stejně si musím koupit novou mašli do vlasů. A koupací čepici. A nafukovacího krokodýla.
0: Jo? A za

0: Sopra Cintě.
1: No za peníze, heč. Za úplně docela naprosto dočista moje vlastní peníze, heč.
0: Jak ty bys k ním asi přišla?
1: Prostě jsem objevila poklad.
0: Povídali, že mu hráli. Když uvěřil, tak se smáli. Ty a poklad, jo? A kde?
1: No, nechtěl jsi jít se mnou, tak nepovím.
0: Máni, počkej. Záhadnost záhady začala být ještě záhadnější tečka. Mánička si totiž doopravdy koupila mašly, čárka, koupací čepici a nafukovacího krokodýla, tečka. A navíc zmrzku, čárka, ale nedala mi líznout, tečka. Z bábinky jsem vytáhl čárka, že si to zakoupila za svoje vlastní peníze, tečka. Napadlo mě, čárka, jestli náhodou neobjevila poklad, vykřičník. No, a pokračování zítra. A teď se podívám, jestli náhodou... Žeriku, ten poklad musíme objevit taky.
2: No!
0: Může být ukrytý.
2: Jo.
0: To dá rozum, že může být ukrytý. Poklad nikdo nenechá jen tak povalovat. Ale kde může být ukrytý, ha? No tak já myslím, že úplně všude. Nebo někde docela jinde. Proto musíme Máničku stopovat. Ani nebude vědět, Žeričku, a sama nás k tomu pokladu zavede.
2: Jo.
0: Když nás neuvidí. A proto se musíme, co, Žeri? Proto se musíme maskovat. Ale já bych mohl dělat třeba Mikuláše. To ne, viď, no, taky kde bych sehnal vůsy, viď. Tak třeba, hele, mohl bych dělat strašáka v poli.
2: No,
0: tak. A ty třeba kosa, černého ptáka. Jo, nemáš zobák. A taky nevím, jak by ti šlo lítání. Tak víš co, budeš dělat zajíce. Zajíce budeš dělat, to je nápad. To já, no, Žeričku. Záhadnosti záhady se ještě zezáhadnila, tečka. Můj plán byl senzabájo, čárka. Mánička nás určitě nepoznala, čárka, jenom se divila, čárka, proč ten zajíc tolik štěká, tečka. A pořád si brumlala, čárka, co ten kluk zase vyvádí, čárka, nevím však, čárka, koho myslela, tečka. K pokladu nás nepřivedla, vykřičník. Teprve po obědě došlo k překvapujícímu obratu. Dva vykřičníky. Ne, tři vykřičníky. To bude lepší. Tři to bude.
3: Poslouchej, Hurvajs. Chodíš od ničeho k ničemu, stéblo křížem nepřeložíš a...
0: A proč bych měl překládat stébla křížem, tatí?
3: No tím chci naznačit, že neděláš nic užitečného.
0: Náhodou jsem na stopě pokladu, taťulínku. To tedy budeš zírat.
3: No, radši zírej ty na Máničku.
0: Proč na Máničku?
3: No podívej, co všechno si už koupila.
0: O to právě jde, tatí.
4: Halo, halo. Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež, aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím na...
0: Už zase. A za održené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí, třeba racka chychtavého sklecí. Promiň, tati, já musel to okno zavřít. Já už to nemůžu poslouchat. Člověk to už umí z paměti.
3: No, jo, jo, no jo. Člověk to už umí z paměti a přesto ho nenapadne, proč Mánička chodí na kytky, že ano? Ty léčivé byliny jsou doopravdy poklad.
0: Pst, ticho.
3: Co je?
0: Mlčet, nerušit, přemýšlí se, má se nápad, tati, taťulínku, to je nápad, žeričku, taťulínku, to je nápad. Celou záhadu jsem úplně hravě rozluštil, tečka. Končím zápis v deníčku, čárka. Jdu totiž na kytky, tečka, na ty léčivé, tečka. A co vy, čárka, děti, otazník? Vy ne, otazník.

0: Dobrý večer, děti. Budu vám vyprávět o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, známé taky pod jménem Zuzka Knoflík. Žádný div, že ji tak říkají. Zuzka Všetečná má na šatech vždycky mnohem víc knoflíků než kdokoliv jiný a ještě je nosí po kapsách, schovává v krabičkách a všemožných jiných skrýších, zkrátka Zuzka knoflíky miluje. Obyvatele Jankova samozřejmě zajímalo, co Zuzka na knoflících vidí, ale vždycky, když se jí na to zeptali, Zuzka jen pokrčila rameny. Zkrátka mě baví, proto je sbírám a v každém najdu kus potěšení. Ale když se někdo nenechal odbít, vyzvídal dál a žadonil, jako to udělala jedna Zuzčina, zvláště neodbitná teta, Zuzka se přece jen rozpovídala. Tak za prvé, knoflíky jsou hezké. Je to roztomilá ozdůbka. Za druhé, knoflíky jsou užitečné. Vždyť nám drží šaty. Jenom si zkus představit svět bez knoflíků. Za třetí, knoflíky jsou důležité. Když se nemůžu rozhodnout, jestli mám něco udělat nebo ne, rozpočítám si to na knoflících. A za čtvrté, knoflíky plní přání. K tomu ovšem potřebujeme ještě kominíka. A za páté, knoflíky vypravují příběhy. Nevymýšlej si, řekla přísně teta, když si vyslechla Zuzčinu chválu knoflíků. Souhlasím se vším, co jsi řekla za prvé až za čtvrté, ale že by knoflíky vyprávěly. Zuzka se zasmála a zachrastila krabicí z knoflíky. Slyšela jsi je, tetičko? Teď dokonce promluvili všechny najednou. Já jsem jim tedy nerozuměla, broukla teta, ale ať mi něco řekne sám, třeba tenhle maličký. A ukázala namrňavý perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Chvilku bylo ticho, až se zas ozvala teta. No prosím, nemluví. Jenže Zuzka hned hbitě vysvětluje, ten mluví tak tenkým háskem, že ho musíš poslouchat jen tenkýma ušima. Tak tenké uši má, myslím, jen Zuzka Všetečná, řečená knoflík, a ta si moc ráda vymýšlí, už klíbla se teta. Za to Zuzka se usmála a pak nabídla. Jestli chceš, povím ti, co mi ten knoflíček vyprávěl. No to se víš, že chci, jinak se nic nedozvím. Nemám totiž tenké uši, zabručela teta trochu závistivě a Zuzka začala vyprávět. Tenhle perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky byl kdysi přišitý na hedvábné noční košilce malé princezny Blanky. Časem princezna z košilky vyrostla, ale s knoflíčkem se nechtěla rozloučit, tebe si schovám, řekla mu něžně, protože s tebou jsem měla nejlepší sny. A opravdu ho nosila pořád u sebe a tvrdila, že to je její knoflíček pro štěstí. Jednou se princezna Blanka učila poklony. Učila se je proto, že se měla vdávat a musela umět jinou poklonu pro ty prince, které odmítne, a jinou zas pro toho, který se jí zalíbí. Ukláněla se a ukláněla a přitom jí vypadl z kapsy její perleťový knoflíček pro štěstí. A protože byl kulatý, musel se kutálet. A protože královský zámek stál na kopci, dokutálel se daleko, nakonec zůstal ležet v prachu královské silnice. Po téhle silnici se brzy začaly sjíždět princové. Ale princezna Blanka, nešťastná z toho, že ztratila knoflíček pro štěstí, se na každého sotva podívala. Ledově se mu uklonila a pak už se jen mračila a kabonila. A tak princové zanedlouho zas odjížděli po královské silnici domů a jeden druhému vykládal, že princezna Blanka je sice moc krásná, ale moc smutná princezna a že by s ní asi byl moc smutný život. Když jejich řeči slyšel perleťový knoflíček, jenom se ošklíbal. S vámi by princezna taky neudělala štěstí. Nikoho z vás ani nenapadlo zeptat se jí, proč je smutná. Pak jednou k večeru zas klusal po silnici jezdec. Mířil do zámku. Jeho kůň šlápl právě na perleťový knoflíček a ten v tu chvíli řekl, co kdybych se vmáčkl do škvíry mezi kopytem a podkovou. Tak dojedu do zámku a tam už se mi nějak podaří dostat se k Blance. Jinak zůstane navždycky smutnou princeznou. Jezdec si brzy všiml, že jeho kůň kulhá. Co pak je, koníčku? Že ty máš v podkově oblázek, řekl, seskočil z koně a našel ve škvírce pod podkovou perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Zalíbil se mu na první pohled. Tebe si schovám, zvolal. Budeš můj malý talismán. Pojedeme spolu k princezně Blance a kdo ví, třeba s tebou u ní udělám štěstí. Moc rád s tebou pojedu a dokonce se za tebe přimluvím, řekl spokojeně Knoflíček. A protože tenhle jezdec byl princ s tenkýma ušima, slyšel to a hned vyzvídal. Co pak, ty znáš princeznu? Znám, kývl Knoflíček. Pak třeba víš, proč je smutná. Jen co se my dva spolu u ní objevíme, všechen smutek jí přejde, smál se Knoflíček. To ti slibuju, princi. A taky slibuju, že budu nosit tobě i princezně štěstí. No a to pak taky malý perleťový Knoflíček ve tvaru sedmi krásky dělal. To je vlastně konec jeho příběhu, uzavřela Zuzka Knoflík vyprávění. Teta na to povídá zamyšleně. Hezky jsi to vymyslela. Nic jsem si nevymyslela, zlobí se Zuzka. Řekl mi to on, kývla směrem ke Knoflíku. No jak mi potom vysvětlíš, že máš princezněn Knoflíček ve své sbírce? Snadno, zasmála se Zuzka. Dala mi ho sama princezna Blanka, vážně. Potkala jsem ji jednou na procházce a ona mi povídá, Zuzko, mně už tenhle Knoflíček přinesl štěstí dost a dost. Ty sbíráš knoflíky, tak si ho vem a hezky si ho užij. Taky chodím na procházky, ale princeznu Blanku jsem nikdy nepotkala, prohodila teta. Tetičko, člověk musí vědět, kam se jít procházet. Teta si povzdychla, to ví, myslím, jen Zuzka všetečná řečená Knoflík. A ta si moc ráda vymýšlí, pak mávla rukou, však ty z toho jednou vyrosteš. Ale Zuzka zachrastila krabicí z knoflíky a řekla vážně, kde pak tetičko? Nevyrostu, slyšíš? Knoflíky to sami říkají. Já jsem zkrátka všetečná Zuzka Knoflík.
1: Když se ti líbí můj hlas, tak mi k němu hraj.

0: ale ja si stejne radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
2: Tohle přece není kuře,
1: zakoukali slípky pohoršeně.
2: Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
1: Ani u holoubků krtek nepochodil.
2: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
1: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhletou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se!
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
3: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
1: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
0: A s tou vítrnicí.
1: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
0: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů. Každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen s sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku z penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Sůl nad zlato. Byl jeden král a měl 3 dcery. Všecky byly krásné a moudré. Když zestárl, chtěl jednu z nich ustanovit královnou, leč nevěděl, kterou, protože měl všechny stejně rád. I napadlo ho konečně, že ustanoví královnou tu, která ho má nejradši. Zavolal si dcery a řekl: Dcerušky moje, jsem již stár, nevím, jak dlouho tu ještě mezi vámi budu žít. Dříve než umřu, rád bych ustanovil jednu z vás královnou. Proto bych rád věděl, jak mne která máte ráda. Odpověz mi nejdřív ty, dceruško nejstarší.
1: Tatíčku můj, ty jsi mi milejší nad zlato, řekla nejstarší princezna.
0: A jak ty mne máš ráda, ptal se král té prostřední.
1: Tatíčku, mám tě radši než perly a drahé kameny, odpověděla tato.
0: Což ty, Maruško, jak ty mne máš ráda, tázal se nejmladší.
1: Můj milý tatíčku, mám tě ráda jako sůl, řekla Maruška a políbila králi ruku.
2: Cože, ty nevděčná, zvolali obě sestry, tak málo tatíčka miluješ, jen jako sůl.
1: Ano, jako sůl, odpověděla Maruška a usmívala se mile na tatíčka.
0: Král se na Marušku rozhněval a řekl: Jdi pryč ode mne, máš-li mne ráda jen tolik jako sůl, takovou obyčejnou, nepatrnou věc, kterou každý může mít. Až bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kameny, pak se vrať, budeš královnou, nyní však odejdi.
3: Maruška poslechla otce a s pláčem odešla ze zámku. Kudy šla, tudy šla, až přišla do hustého lesa a tam potkala babičku. Pěkně ji pozdravila a chtěla jít dále. Ale babička jí zastoupila cestu a ptala se:
4: Proč pláčeš, dívenko?
1: Ach, babičko, co je mi platno vám to povědět? Vy mi pomoci nemůžete.
4: Jen mi vše pověz, stará jsem, mnoho vím, ráda ti poradím.
3: Maruška se babičce svěřila se svým zármutkem.
1: Nechci být královnou, ale ráda bych tatíčka přesvědčila, že ho mám na světě nejraději, dodala s pláčem.
4: Nepláč, těšila jí moudrá babička. Chceš-li, zůstaň po nějaký čas u mě ve službě. Uvidíme, co bude dál.

Maruška ráda svolila. Šla s babičkou do její chaloupky a když se najedla a napila, ptala se jí babička. Umíš pracovat, trávu sekat nebo len příst? Neumím, řekla upřímně Maruška, ale naučím se všemu. Babička ji tedy vyučila a Maruška ráda pracovala. Zatím na zámku žili obě sestry vesele v neustálých radovánkách. Otec jim dal klíče od pokladny a tu se přesvědčil, že den ke dni o něho méně dbají. Nejstarší stále jen zlato rovnala a dukáty počítala a k otci se mnohdy za celý den ani jednou nepodívala. Prostřední kupovala perly a šperky vykládané drahými kameny a zdobila se jimi. Jen radovánky a hostiny pořádala a na otce úplně zapomínala. Králi bývalo velmi smutno a často vzpomínal na Marušku, jaká byla hodná a jak ráda se o něho starala. Byl by nejraději pro ní poslal, ale nevěděl, kde je. Jakmile si však vzpomněl, že ho má ráda jen jako sůl, zase se na ní hněval. Jednoho dne měla být v zámku slavná hostina a tu přiběhl ke králi kuchař s velkým nářkem, že nemá soli, neboť všechna sůl, kterou měli v zásobě, se rozmočila a zkazila. Čím budou nyní solit? Ihned pošlete sluhy pro jinou, poručil král. Kuchař bědoval, že se po ní již scháněl po celém městě a nikde ji nemůže sehnat. A pošle-li posly do vzdáleného města, nemohou se včas vrátit. Hostina má být již večer, sejde se plno hostů, co jen si má nyní počít. Tedy připrav jídla bez soli, poručil král a kuchař poslechl. Byla to divná hostina. Polévky a pečeně byly málo slané, hostům pranic nechutnalo a brzy se rozjeli. Král byl mrzutý a poručil vyslat posly na všechny strany pro sůl. Ti se však vraceli s nepořízenou, neboť i jinde měli o sůl nouzi. Kdo ji měl ještě trochu v zásobě, nechtěl ji prodat ani za zlato, perly a drahé kameny. Hosté přestali do zámku jezdit a bylo tam smutno. Všichni lidé v zámku i v městě jedli nyní jen sladká jídla a ta se jim brzy znechutila. Každý si přál mít aspoň tolik soli, aby si mohl osolit chléb. Ach, to by nyní byla ta pravá lahůdka. Lidé již nebyli tak zdraví a čilí jako dříve. Postonávali a sil jim ubývalo. Král onemocněl a princezny též. Tu teprve král uznával, jak vzácná je sůl a litoval, že Marušce tolik ublížil. Marušce se zatím dařilo u babičky dobře. Nevěděla nic o tom, co se děje v zámku, až jednou jí babička řekla: Dívenko moje, je čas, aby ses vrátila domů. Ach, babičko, jak se mám vrátit, když mne tatíček nechce? Rád tě uvidí, těšila jí babička a vyprávěla jí, co se přihodilo v té době, kdy ona zůstávala v lese. Dobře si mi, Maruško, sloužila. Řekni, co by si spřála, vše ti splním, pravila babička. Nic jiného nechci, jen trochu soli, abych ji tatíčkovi mohla přinést pro pochoutku, odpověděla Maruška. Nic jiného si nepřeješ? Ne, babičko, jen o sůl vás pěkně prosím. Dobře tedy. Ať ti nikdy sůl nechybí, když si ji tak vážíš. Zde máš mošničku se solí, vezmi i tento proutek.
až se otec s tebou smíří, jdi přes tři vrchy a uhoď proutkem do země u skály. Otevře se před tebou a co tam nalezneš, bude tvé. Maruška babičce pěkně poděkovala a ta šla s ní až na pokraj lesa. Políbila Marušku a zmizela. Když došla Maruška do zámku, nikdo ji nepoznal, protože byla oblečena jako chudá dívka a obličej měla spola zakrytý šátkem. Žádala, aby ji pustili ke králi. Služebníci ji však v tom bránili, že prý král je nemocen a nikdo k němu nesmí. Jen mne k němu doveďte, prosila Maruška. Nesu panu králi dar vzácnější než zlato a perly, ten ho jistě uzdraví. Oznámili vše králi a ten poručil, aby k němu dívku přivedli. Když vstoupila, král ji nepoznal. Požádala o chléb. Král poručil, aby jí chléb podali a řekl smutně, soli však nemáme. Sůl mám zase já, řekla Maruška a ukrojila krajíček chleba. Posolila a podala jej králi zároveň se svojí mošničkou se solí. Král se chopil jejího daru s radostí a zvolal, sůl, dívenko dobrá, jak vzácný dar si mi přinesla. Pověz, jak se ti mám odměnit. Dám ti, co jen budeš chtít. Nic nežádám, tatíčku můj, jen abys mne měl rád jako sůl, řekla Maruška a sněla z hlavy šátek. Král ji poznal a nevěděl radostí, co by počal. Popadl jí do náručí a líbal svou milou dobrou Marušku a ta byla šťastná. Přišly i sestry a radovali se z Maruščina příchodu. Brzy se rozhlásilo po celém městě, že Maruška přinesla sůl a kde kdo byl, přišel k ní prosit o trošku soli. A Maruška ji ráda všem darovala. Král se brzy uzdravil a prohlásil, že si přeje, aby Maruška byla královnou. A tak se také stalo. Maruška šla, jak jí babička poradila, přes tři vrchy, až přišla ke skále. Udeřila proutkem do země. Země se otevřela. Maruška vešla dovnitř, spatřila velké jeskyně, kde stěny, strop a podlaha byly ze soli. Zaradovala se z babiččina daru, vyšla ven a jeskyně za ní zůstala otevřená. Teď bylo soli dost pro všechny lidi. Maruška dovolila každému vzít si, kolik potřeboval. Brali, brali a nikdy se nedobrali. Maruška jako královna zůstala vždy hodnou a skromnou. A proto ji také všichni lidé měli rádi.

0: Čas běžel, léta kvapem ubývalo a podzim si už chystal strakatou halenu. Ptáci se houfovali na cestu do teplých krajin, zimní spáči obhlíželi díry, nory a doupata, jestli někudy nefouká, a snášeli do nich zásoby, protože zima je v Krkonoších dlouhá a někdy tuze zlá. Kuba porazil všechny souše a soušky a Hajný s Kubíčkem je řezali na kulánky. Řezali a zpívali si. Řešme dříví na polínka, ať má čím topit maminka. Ale jednoho dne Kubíček jakoby ztratil notu, jakoby ho něco trápilo. Dědo, řekl, když dořezali poslední souš, když někdo udělá něco ošklivého, zaslouží si trest?
1: To se rozumí, přikývl Hajný. Každá špatnost zaslouží trest.
2: Tak proč nepotrestáme Trautenberka? Skoro křikl Kubíček. Chtěl okrást Cojku o peříčka. Chtěl mi ukrást Strakáčka, zničit Žáby.
0: Inu, Kubíčku, řekl Hajný. Boží mlýny melou možná trochu pomalu, ale nakonec se na každého dostane. S tímhle se Kubíček nechtěl smířit a vydal se za Krakonošem. Krakonoš ho vyslechl, chvilku přemýšlel, jak by mu takovou zapeklitost vyložil a pak povídá. To máš tak, Kubíčku. Starý strom se těžko narovnává a Trautenberg byl od malička křivák.
2: Tak když je někdo křivák, může ubližovat, lhát, podvádět, krást? Rozplakal se Kubíček nad tou nespravedlností.
0: Může jen tolik, kolik si lidé nechají líbit, odpověděl vážně Krakonoš. A teď běž domů. Já musím obhlídnout před zimou hospodářství. Kubíček se loudal lesem a nic ho netěšilo. A jak nedával pozor na cestu, uklouzl po mokrém listí a spadl do hluboké jámy, která kdysi dávno sloužila jako past na medvědy.
2: Tak, a jak se teď odtud dostanu?
0: Pomyslel si Kubíček a zaklonil hlavu, aby viděl, jak je nebe vysoko. A jak tu hlavu zakláněl, spadla mu z ní čepice s kouzelným sojčím pírkem, které mu dal Krakonoš, aby rozuměl řeči všech zvířátek v jeho revíru. Kubíček zvedl čepici a vzdychl.
2: Co je mi platné sojčí peříčko, když kolem není ani živáčka?
0: V tom si vzpomněl na píšťálku, kterou dostal od Krakonoše ke křtu. A honem si opakoval. Když písknu tence, přiletí ptáci. Když písknu silněji, přiběhne zvěř. Když písknu z plna dechu, přijde sám Krakonoš. Hvízdl tedy tak akorát, prostředně, a na kraji jámy se objevil mohutný srnec.
2: Snad si tu Kubíčku nehraješ na medvěda,
0: kroutil hlavou srnec.
2: Pomoz mi ven, prosím,
0: zaprosil Kubíček a srnec promluvil.
2: Pomůžu, ale bude tě to stát košili. Roztrhej ji na pruhy, uvaž z nich lano a vyhoď ho nahoru.
0: Kubíček udělal, co srnec přikázal. Srnec si obtočil jeden konec lana kolem paroží, Kubíček se chytil za druhý konec a vyšplhal se z jámy ven. Pěkně srnci poděkoval a svěřil se mu se svým trápením.
2: Ani u Krakonoše nemám zastání, stěžoval si. Co by mu to udělalo, kdyby Trautenberka potrestal?
0: Víš co, promluvil znovu srnec,
2: my toho Trautenberka vytrestáme sami.
0: A potom si s Kubíčkem něco šeptali a špitali. Domů přiběhl Kubíček celý říčný a křičel na celý dvůr.
2: Viděl jsem srnce se zlatými parohy!
0: Trautenberg vystrčil hlavu z okna a houkl.
3: Přeskočilo ti? No to kdy slyšel? Zlaté parohy!
0: Ale Hajný se Kubíčka zastal. Jeho neboštík dědek často o zlatých parozích vypravoval, ale možná, že to byly od jelena. Trautenberg si tedy Kubíčka zavolal a dal si od něho dopodrobna vyložit, kde toho srnce viděl, jak zblízka a jestli ty parohy byly opravdu zlaté.
1: Kubíček odpovídal tak přesvědčivě, že by mu i kámen uvěřil. Dokonce nabídl, že na to místo, kde k večeru vychází srnčí i jelení zvěř na pastvu, milost pána sám dovede.
0: Kubovi se zdálo, že je té ochoty od Kubíčka nějak moc a jestli on ten rošťák nechystá nějakou lotrovinu.
1: Odpoledne se Kubíček nepozorovaně vytratil do lesa s hrníčkem zlaté barvy, co s ní o Vánocích zlatili jmelí, a s plachtou trávnicí, ve které nosili zvěří do krmelců seno. Netrvalo dlouho a byl zpátky. Do večera pak rovnal pod kůlnu polínka, dokud Trautenberg nehoukl, že už teda jdou. Měsíc svítil a cesta jakoby sama běžela. Už jsou v lese a Kubíček ukazuje. Tam na té pasece jsem toho srnce viděl. Trautenberg se rozběhl, ale sotva udělal pár kroků, spadl do jámy, kterou Kubíček odpoledne přikryl plachtou a plachtu poházel listím. Žuchlo to, jako když spadne pytel mouky. A chvíli bylo ticho. Snad se nezabil, pomyslel si Kubíček. Ale v tom už slyší. Pomoc, Kubíčku! Co kdyby ho tam nechal? Bleskla Kubíčkovi hlavou zlá myšlenka. Aspoň by byl od něho pokoj.
0: A to zas ne, Kubíčku.
1: Kde se vzal, tu se vzal. Stojí tu krakonoš a tváří se moc vážně. Nikdo nemá právo hrát si na spravedlnost.
2: Ale Trautenberg je zlý a jiný už nebude. Sám si to říkal, tak proč ho nepotrestáš?
1: To máš tak, Kubíčku, vysvětluje krakonoš. Na světě je to tak trochu jako v rybníce. Kdyby nebylo štik, kapři by zlenivěli, i když štika je ryba řádná, což se o některých lidech říci nedá. Tady máš provaz a hoď ho Trautenbergovi dolů. Trautenberg byl tak vyděšený, že už se loučil se životem. A když mu krakonož s Kubíčkem pomohli nahoru na zlaté paroji, ani nevzdechl. A od té doby s ním bylo přece jen lepší pořízení. Snad pochopil, že bez podané ruky by zahynul jako starý jezevec. A krakonoš vám potvrdí, že na horách jsou sice cestičky klikaté, ale všechny nakonec vedou od člověka k člověku. A nebo by měli vést.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

velká nebo malá. Když někdo myslí, že člověk je velký a druhý zas, že je malý, je možná starý zrovna tak akorát. Lasse a Bosse, to jsou mý bratři. Lassovi je 9 let a Bossovi 8. Lasse je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já. Ale já umím utíkat stejně rychle jako Bosse. Někdy, když se mě Lasse a Bosse chtějí zbavit, tak mě Lasse chytí a drží. A Bosse zatím běží napřed, aby měl náskok. A potom mě Lasse pustí a utíká pryč, jen se za ním práší. Nemám žádnou sestru, to je škoda, protože kluci jsou rváči. Bydlíme na statku, který se jmenuje Milan Gordon. Jmenuje se tak, protože leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. A ty se jmenují Nor Gordon a Sir Gordon. V Sir Gordonu bydlí kluk a ten se jmenuje Ole. Nemá vůbec žádné sourozence, ale hraje si s Lassem a Bossem. Je mu 8 let a umí taky rychle utíkat. Ale v Nor Gordonu tam bydlí holky. 2. To je veliké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Brita a Anna. Britě je 9 let a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda obě stejně, ale... Anu možná trošinku víc. Jinak už nejsou v Bullerbynu žádné jiné děti. Naše vesnice se totiž jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička, jenom 3 statky. Nor Gordon, Milan Gordon a Sir Gordon. A nás dětí je tu jen 6. Lasse a Bosse a já. A Ole a Brita a Anna.

Někdy je to hrozně prima bydlet s bratry v jednom pokoji. Ale jen někdy. Bylo to báječné, když jsme večer leželi a vyprávěli si o strašidlech, přestože to byla taková hrůza. Lasse umí vypravovat o strašidlech tak příšerné věci, že musím potom ještě dlouho, moc dlouho ležet pod dekou. Bose ten nevypravuje žádné strašidelné věci. Jenom mluví o spoustě dobrodružství, co sám jednou zažije, až bude velký. To potom pojede do Ameriky, kde jsou Indiáni, a bude náčelníkem Indiánů. Jednou večer, když Lasse zase vyprávěl takovou příšernou historku o strašidle, které chodilo podobně a šoupalo nábytkem, tolik jsem se bála, že jsem myslela, že umřu strachy. V pokoji bylo skoro úplně tma a moje postel stála hrozně daleko od postelí obou kluků. A v tom, představte si, jedna židle najednou začala skákat sem a tam. Myslela jsem, že tou židlí šoupá to strašidlo a křičela jsem na celé kolo. Ale pak jsem uslyšela, jak se Lasse a Bose v posteli hyňají. Představte si, že přivázali k židli provázek a pak si pěkně leželi každý ve své posteli a tahali za něj, takže židle skákala. To je jim podobné. Nejdřív jsem dostala vstek. A pak jsem se musela smát. Když člověk bydlí ve stejném pokoji se svými bratry a když jsou ti bratři ještě ke všemu starší, potom nesmí vůbec o ničem rozhodovat. To vždycky jen Lasse rozhodl, kdy se večer zhasne. Když jsem chtěla ležet a číst si v časopise Švédské jaro, Lasse chtěl, abychom zhasli a vyprávěli si o strašidlech. Ale když jsem jindy byla ospalá a chtěla spát, tak zas Lasse a Bose chtěli hrát ovčinec. Lasse může zhasnout světlo, kdy se mu zachce, a ležet přitom v posteli, protože si přidělal k tomu knoflíku, co se s ním otočí, když se zhasíná kolečko z tvrdého papíru. A k tomu kolečku přivázal provázek, který jde až k jeho posteli. Je to báječné zařízení, ale já to neumím pořádně popsat, protože já nebudu žádný sakumprásk inženýr jako Lasse, až budu velká. Ale Lasse bude. Nevím sice, co to je, ale Lasse říká, že je to něco moc prýma. A když se tím někdo chce stát, musí umět přidělávat kolečka z lepenky k vypínačům. Bose bude náčelníkem Indiánů. Alespoň to dřív vždycky říkal. Ale tuhle jsem slyšela, jak říká, že bude strojvedoucím na lokomotivě, takže si to asi rozmyslel. Já sama ještě dobře nevím, čím budu. Asi maminko.

protože mám moc ráda malé děti. Mám 7 panenek a dělám jim maminku. Ale brzo už na to budu velká, abych si hrála s panenkami. Brr, to bude otrava, až budu velká. Moje nejkrásnější panenka se jmenuje Bella. Má modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Leží v malé postýlce s růžovou přikrývkou a s prostěradlem, co jí ušila maminka. Jednou, když jsem přišla Belu vyndat z postýlky, měla fousy pod nosem a na bradě. To jí tak lasy a bose pomalovali kouskem uhlí. Když se podíváte oknem z Lasova a Bosova pokoje, vidíte rovnou do pokoje Olova. On bydlí taky v podkroví. Milan Gordon a Sir Gordon jsou totiž hrozně blizoučko. Vypadá to, jako by se ty domky na sebe tlačily, říká tatínek. Myslí si, že ti, co je kdysi stavěli, měli tenkrát mezi nimi nechat trošku víc místa. Ale Lasse a Bosse a Ole mají jiný názor. Ti si myslí, že je to dobře tak, jak to je. Mezi Milan Gordonem a Sir Gordonem je plot. A uprostřed toho plotu stojí veliký strom. Tatínek říká, že je to lípa. Větve té lípy sahají až k oknu Ola. Když se chtějí Lasse a Bosse a Ole sejít, přelezou jenom po větvích z jednoho okna do druhého. Je to rychlejší, než běžet po schodech dolů a naší brankou a potom brankou u sousedů a po schodech nahoru. Jednou se náš tatínek a Olův tatínek dohodli, že lípu porazí, protože je v pokojích kvůli ní šero. Ale Lasse a Bosse a Ole hrozně škemrali, aby lípa směla zůstat. A tak tam tedy zůstala a je tam ještě dnes.

0: Kam zamíří tabíři. Jednou za svítání konečně přestalo pršet a přesně uprostřed Jižní Ameriky se udělala veliká louže.
1: Hele, louže!
0: Zaradoval se malý pruhovaný tapír, když vylezl z křoví a rozhlédl se po světě.
1: V té se nám to bude krásně šplouchat. Hej, kde jste kdo? Pojďte se mnou do vody. Slyšíš? Lenochode, vstávej, je ráno.
0: Tak pokřikoval ten tapírek, jmenoval se Tity a neměl ještě moc rozumu, když si dovolil budit starého lenochoda. Lenochod dřímal celé dny na stromě a nikdy si ničeho nevšímal. Louže ho nezajímaly. Teď otevřel jedno oko.
2: Kdo mě budí?
0: Když uviděl jen malého, nevychovaného tapíra, oko zase zavřel. Tity chvíli čekal, nic se nedělo. A tak do Lenochodova stromu pořádně drcnul.
1: Lenochode, nespí!
2: Já nespím. Já
0: zíval dlouze a dlouho Lenochod, až z toho zívání zase usnul. Tity znovu netrpělivě zatřásl stromem.
1: Polez dolů, co tam nahoře pořád děláš?
2: Já
0: vzdychal Lenochod.
2: Já tady přemýšlím.
0: Tihle lenochodi spící v korunách stromů vypadají jako stará opuštěná hnízda. A protože se celé dny nehýbají, stává se, že často na nich něco vyroste, třeba mech. Rozhodně nemají rádi, když je někdo budí. Nikdy nechtějí vstávat a také se nechtějí koupat. Malý Tity, který tohle všechno nevěděl, zatím vlezl až po kolínka do teplé louže, ale pokoj Lenochodovi nedal. To bylo pořád, pojď si se mnou hrát, nebo pojď se taky vykoupat. A o čem vlastně přemýšlíš? Tohle samozřejmě Lenochoda dopálilo a tak ocekl.
2: Přemýšlím o závodech, abys věděl. Ale jestli nebudeš ticho, přijde na tebe jaguár.
0: Potom si na svou větev pověsil tabulku s nápisem
2: Nerušit.
0: Zbytečně. Tity neuměl číst. A tak jen koukal na nápis a nevěděl, co tím asi tak Lenochod myslí.
1: Že by psal něco o těch závodech? O závodech nás tapírů s Lenochody? Určitě to bude důležité, když to oznamuje písemně,
0: uvažoval tapírek.
1: Jenže důležité pro koho? Pro mě? Pro Lenochoda? Nebo snad i pro toho jaguára?
0: Tity byl tak malý, že jaguára zatím nikdy v životě neviděl. Proto zavolal na Lenochoda ještě jednou.
1: Hej, Lenochode, a jaký je ten jaguár? Je hodný nebo zlý?
0: Lenochod, který zrovna usínal, se tak lekl, že moc nechybělo a spadl z té výšky na zem.
2: Tak ty nedáš pokoj, ty budeš pořád vyrušovat, jen počkej, až já tě proženu jako jaguár.
0: A to bylo opravdu všechno, co tenkrát ráno Lenochod řekl. Pak už dál jenom chrápal a nevzbudilo ho vůbec nic. Neslyšel ani smích, který se v zápětí ozval z houští. Za toho zaslechl Tity. Ten smích se mu moc nelíbil. A nelíbilo se mu také, že nikoho neviděl, ať se rozhlížel, jak chtěl. Marně volal.
1: Kdo jsi? Kde jsi?
0: Nikdo neodpovídal. Zatím už vyšlo slunce a tapírka napadlo, že se bude chvíli opalovat. Louže se teď leskla jako zrcadlo. Tity poprvé v životě spatřil, jak vypadá. Sám sobě se docela líbil.
1: Je, kviknul. Tak to jsem já? Takhle jsem se už opálil. Takhle krásně proužkovaně. Jen abych si nespálil nos.
0: Titi si nespokojeně prohlížel svůj tapíří chobůtek.
1: Není moc veliký?
0: Spíš malý. Ozvalo se z houští a hned zase ten smích. Pidi chobot. Pidi tapír má pidi chobot. Posmívalo se něco Titimu.
1: Titi se urazil. Jaký pidi? I když jsem zatím malý, určitě porostu a se mnou můj chobot.
0: V houští to teď dokonce smíchy vyprsklo. Ty, že máš chobot. Slon má chobot, ne ty. O slonovi tapírek nic nevěděl. A nevěřil, že nějaký jemu neznámý slon by mohl mít lepší chobot než on.
1: Tak mi toho svého slona ukáž. Změříme si choboty a pak se uvidí.
0: Proč ne? Zasmál se hlas z houští. Když půjdeš se mnou, já tě ke slonovi zavedu.
1: A není to moc daleko? Staral se Titi. Víš, daleko já chodit nesmím, protože jsem ještě malý.
0: Kde pak daleko? Smál se a chechtal ten hlas čím dál víc. Jenom kousek odtud. Kousek lesem, kousek vodou. A jsme v Africe, tak jdeme?
1: Jdeme! Rozhodl se Titi, ale najednou ho napadlo. Napřed mi povíš, kdo jsi. Slyším tě, ale nevidím. Jak ti mám říkat, jak se jmenuješ?
3: Jaguár! Zavrčelo to z houští a vyskočilo to.
1: Tak to je on, ten jaguár! Svitlo Titimu a rázem mu bylo jasné, že s jaguárem za slonem nepůjde. Místo toho se rozběhl a utíkal, co mu nožky stačily a zároveň kvičel a vřískal na celý les. Jaguár! Jaguár! Pozor! Je tady jaguár!
0: Křičel tak hlasitě, že probudil i lenochoda a ten se tentokrát na malého tapírka vůbec nerozlobil.
1: Poradil mu, aby se honem, ale honem potopil na dno louže a tam počkal tak dlouho, dokud jaguár neodejde. Štěstí, že tenkrát tolik napršelo a ta louže uprostřed Jižní Ameriky byla opravdu hluboká. Protože tam pokaždé zamíří všichni malí pruhovaní tapíři, když se potřebují schovat před jaguárem.
4: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle, s písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk.

Dědeček se ptá, oral li si, tatíček se ptá, oral li si. Oral jsem oral, ale málo. Oral jsem oral, ale málo. Kolečko se mi polámalo. Kolečko se mi polámalo. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodařit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá Ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, jsi doma? A tatíček se ptá, oral li jsi? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli jsi oral. Natáhnu perko a můžeme zpívat.

0: Kdo jsi? Kdo jsi?
1: A hleď mě, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
2: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
1: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
3: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
1: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
3: Už nemohu. Už se mi nechce.
1: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
3: Mohu se posadit?
1: Nařizuji, aby ses posadil.
3: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
1: Nařizuji ti, aby ses ptal.
3: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
1: Všemu.
3: Všemu?
1: Všemu, co vidíš.
3: A hvězdy vás poslouchají?
1: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
3: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
1: Budeš mít západ slunce.
3: A kdy to bude?
1: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
3: A kdy to bude?
1: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
2: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
3: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
1: Neodcházej, neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
3: A čeho?
1: Ministrem spravedlnosti.
3: Ale vždyť není koho soudit.
1: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
3: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
1: Budeš tedy soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
3: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
1: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš pokaždé milost. Stejně je tu jenom jedna.
3: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
1: Ne.
3: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálel dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
1: Jmenuji tě svým velvyslancem, velvyslancem, velvyslancem.
2: Dospělí jsou hrozně zvláštní. Pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.
4: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril. Moje zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterými se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes s námi ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl se k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, taky by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém Aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat. Musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v Aframonu ozvalo zašustění. Co to? Chang zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Chang ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal. Utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Chang. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní co by kamenem dohodil a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Chang chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Chang. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal. Jak pak se jmenuješ? Maki, vzlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Chang. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Chang. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Changem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Chang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
0: Tatí. Taťuldo. Taťulinku. Tatí!
6: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvůdvajs?
0: Slyšel.
6: Takže se mi to vlastně nezdálo.
0: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
6: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
0: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vychřice.
6: Neříkej.
0: Vážně, ale s tebou to ani to, ani ono.
6: Jsem holt jako dub.
0: To tak tvrdej?
6: Především pevnej, chlapče, pevnej a nevoblomnej, rozumíš?
0: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
6: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
0: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
6: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
0: To jako...
6: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
0: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
6: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
0: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
6: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
0: Nedojímej se, taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
6: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdyby zbyl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
0: Proč?
6: No proč, jelikož buben nevlastním.
0: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
6: To jest?
0: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
6: Nevymýšlej si, ano.
0: Na, tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v prouděném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moct sednout po tom ozdravovacím procesu.
6: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
0: Pochop, taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na, na a mašluj.
6: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
0: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
6: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
0: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
6: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
0: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
6: Kdo?
0: Sousedovi od vedle?
6: Ne, neřekli.
0: A až ti to řeknou?
6: Co až mi řeknou?
0: Že jsem jim rozbil okno.
6: Čím?
0: Mičudou.
6: Tak ty jsi mi rozbil okno?
0: Komu?
6: Vočťa hlavovým.
0: Co mají Pepíka?
6: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
0: A taky Michala.
6: A starýho dědečka.
0: A taky Kanára.
6: Podej mi.
0: Rákosku?
6: Právě tu.
0: Tady je.
6: Tak, založ ruce v týl.
0: Založil jsem.
6: Tváří se obrať k východu.
0: K východu zbytu?
6: K východu slunce.
0: Stalo se.
6: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
0: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au!
6: Tak okno říkáš.
0: Au!
6: Vzalo za své.
0: Au!
6: A my čudou. Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavovi v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo. Au! Za trest půjdeš na sklenáři, já tě naučím vážit si práce. Au! No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
0: S jakým míčem?
6: Co jsem ti koupil pod stromeček?
0: Vždyť jsi mi žádnej nekoupil.
6: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
0: Teď já si s ním nehraju na ulici.
6: Tak jak si mohl vočťá hlavovům rozbít okno?
0: Já vočťá hlavovům okno nerozbil.
6: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
0: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno vočťá hlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.
7: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Jihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozbíhlo k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
8: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
7: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
8: Jenže Hihlík se teď často toulá. A já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám. Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Co pak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Co pak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý. Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda.
7: A, řekl Ramses, tak nashledanou. Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul, a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví: v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit.
8: Pane profesore,
7: zvolal. Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal.
8: To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu.
7: Ramses popošel do trichtýře světla, který vrhala pouliční lampa, a drmolil.
8: Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím.
7: Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu.
8: Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.

0: Kapitola 8. Učitel lektvarů.
1: Tamhle je, podívejte. Kde? Vedle toho vysokého kluka s rudými vlasy. Tam s těmi brýlemi. Viděl jsi mu do tváře? Viděl jsi tu jeho jizvu?
0: Od chvíle, kdy Harry příštího dne ráno vyšel z ložnice, nepřestával kolem sebe slyšet šuškání. Studenti, kteří čekali před učebnami, si stoupali na špičky, aby si ho prohlédli, nebo se otáčeli a s vyvalenýma očima šli chodbou naspátek, jen aby ho mohli potkat. Harry by si býval přál, aby to nedělali. Sám se totiž soustředoval na to, aby našel učebnu, kam má jít. V Bradavicích bylo 142 schodišť, některá široká a prostorná, jiná naopak úzká a rozvyklaná. Některá v pátek vedla jinam než jindy a na dalších v půli najednou zmizel schod a museli jste si pamatovat, že ho máte přeskočit. Byly tam dveře, které se neotevřely, pokud jste je o to zdvořile nepožádali, nebo jste se jich nedotkli na jediném správném místě, a dveře, které vůbec nebyly dveře, nýbrž pevné zdi, a ty to jen předstíraly. Právě tohle bylo velice těžké, zapamatovat si, kde co je, poněvadž všecko jako by bylo neustále v pohybu. Lidé na obrazech se každou chvíli navzájem navštěvovali a Harry si byl jist, že dokonce i brnění mohou chodit. Pomoc se nedala čekat ani od duchů. Vždycky jste se ošklivě polekali, když některý z ničeho nic proklouzl dveřmi, které jste se pokoušeli otevřít. Skoro bezhlavý Nick novým nebelvilským studentům vždycky ochotně ukázal, kam mají jít. Za to potkat strašidlo protivu, když jste už tak šli pozdě na vyučování, bylo horší než dvoje zamčené dveře a záludné schodiště. Určitě vám vysypal na hlavu koš na papír, potrhl vám koberec pod nohama, házel po vás kousky křídy nebo se přiblížil ze zadu, abyste ho neviděli, chytil vás za nos a zavřeštěl: "Držím tě za frňák!" Ještě horší než protiva, pokud to vůbec bylo možné, byl školník Argus Filch. Harry a Ron si to u něj stačili rozlít hned první den ráno. Filch je přistihl, jak se pokoušejí násilím otevřít jakési dveře, které na neštěstí vedly právě do zakázané chodby ve třetím patře. Nechtěl věřit, že jen zabloudili. Naopak byl přesvědčen, že se je pokoušejí vypáčit úmyslně a hrozil jim, že je zavře do kopky ve sklepě. Nakonec je zachránil profesor Quirrell, který zrovna šel kolem. Filch měl kočku, které říkali paní Norrisová. Takové vykrtlé, špinavě hnědožluté stvoření s vypoulenýma očima jako dvě lampy, úplně stejnýma, jako měl školník. Paní Norrisová hlídkovala po chodbách sama a pokud jste před ní porušili školní řád, třeba jen palcem u nohy překročili povolenou čáru, blesku rychle zmizela a dvě vteřiny na to už tu stál udýchaný Filch. Ten znal tajné chodby po celé škole líp než kdo jiný, snad s výjimkou dvojčat Weasleyových, a dokázal se objevit stejně nenadále jako duchové. Všichni studenti ho nenáviděli a mnoho z nich si ze všeho nejvíc přálo, aby mohli paní Norrisovou pořádně nakopnout. Pokud se vám nakonec podařilo učebnu najít, byly tu ještě samotné hodiny. Jak Harry zakrátko zjistil, čáry a kouzla obnášely daleko víc, než jenom mávnout hůlkou a pronést několik podivných slov. Každou středu o půlnoci museli svými dalekohledy zkoumat noční oblohu a učit se názvy různých hvězd a pohyby planet. Třikrát týdně chodili do skleníků vzadu za hradem a pod vedením obtloustlé malé čarodějky, profesorky Prýtové, studovali blinkářství. Učili se, jak zacházet se všemi těmi podivnými rostlinami a houbami, a dozvídali se, k čemu se jich používá. Rozhodně nejnudnější ze všech předmětů byly dějiny čar a kouzel. Jediný předmět, na který měli ducha. Profesor Binns byl už opravdu velice starý. Jednou usnul před krbem ve zborovně a když příštího dne ráno vstal a šel na hodinu, své tělo tam nechal. Profesor Binns jednotvárně mumlal a žáci si zapisovali jména a data. Ovšem Emerich zlý a Urik podivný se jim pořád pletli dohromady. Profesor Kratiknot, který je měl učit kouzelné formule, byl maličký hubený kouzelník, který se vždycky musel postavit na hromádku knih, aby viděl přes stůl. Na začátku první hodiny si udělal seznam studentů a když se dostal k Harryho jménu, vzrušeně zapištěl a zmizel jim z očí. Profesorka McGonagallová byla zase úplně jiná. Harry měl pravdu, když si říkal, že by nebylo dobré dostat se s ní do sporu. Byla přísná a chytrá a sotva se při její první hodině posadili, řekla jim svoje.
2: K přeměňování patří některá z nejsložitějších a nejnebezpečnějších kouzel, kterým se v Bradavicích budete učit. Každý, kdo by si při mých hodinách chtěl nějak zahrávat, půjde a už se nevrátí. Berte to jako první a poslední varování.
0: Pak proměnila svůj psací stůl v prase a to zase zpátky v psací stůl. Na všechny to udělalo veliký dojem a nemohli se dočkat, kdy začnou také. Brzy však zjistili, že ještě dlouho nebudou měnit kusy nábytku ve zvířata. Poté, co si zapsali spoustu složitých pokynů, dostal každý zápalku, aby se pokusili udělat z ní jehlu. Na konci hodiny jediná Hermiona Grangerová dokázala svou zápalku aspoň trošku změnit. Profesorka McGonagallová třídě ukázala, jak je teď stříbrná a špičatá a obdařila Hermionu jedním ze svých vzácných úsměvů. Předmět, na který se všichni těšili, byla obrana proti černé magii. Ukázalo se však, že hodiny profesora Quirrella jsou spíš legrační. V jeho učebně to úporně páchlo česnekem a všichni tvrdili, že má odehnat upíra, se kterým se Quirrell kdysi setkal v Rumunsku a že prý se obává, že se jednoho dne vrátí, aby ho přece dostal. O svém turbanu jim profesor navykládal, že jej dostal od jistého afrického vladaře z vděčnosti za to, že ho zbavil oživlého neboštíka, jenž řádil v jeho říši. Studenti tomu však příliš nevěřili. Když totiž Seamus Finnegan dychtivě požádal, aby jim Quirrell vypravoval, jak toho zloducha přemohl, profesor se začervenal a začal mluvit o počasí. Navíc si všimli, že turban podivně zapáchá a vyzliva dvojčata prohlašovala, že je také napěchovaný česnekem, takže Quirrell se ochraňuje na každém kroku. Harrymu se velice ulevilo, když zjistil, že není míle za všemi ostatními. Celá řada žáků pocházela z mudlovských rodin a stejně jako on donedávna neměla tušení, že jsou kouzelníci nebo čarodějky. A všichni se museli naučit tolika věcem, že dokonce ani takový jako Ron neměli nijak velký předstih. Pátek se stal pro Harryho a pro Rona významným dnem. Konečně se jim totiž podařilo dostat se do velké síně na snídani, aniž by cestou jedinkrát zabloudili. Co dnes máme? Zeptal se Harry Rona, zatímco si sypal cukr na vločkovou kaši. Dvouhodinovku lektvarů společně se Zmiozelem, řekl Ron. Snape je ředitelem Zmiozelské koleje. Říká se, že jim vždycky nadržuje. Teď uvidíme, jestli je to pravda. Škoda, že profesorka McGonagallová zase nenadržuje nám, řekl Harry. Profesorka McGonagallová stála v čele Neverwillské koleje. To jí však nezabránilo, aby jim den předtím neuložila celou haldu domácích cvičení. V tu chvíli dorazila pošta. Teď už se na to Harry zvykl, ale první den ho patřičně vylekalo, když při snídani z ničeho nic vletěla do velké síně snad stovka sov a všechny kroužily kolem stolů, až objevili své majitele a upustili jim do klína dopisy a balíčky. Hedvika až dosud nepřinesla Harrymu nic. Občas přiletěla, kousala ho do ucha a vzala si od něj ždíbec topinky, než se v sovinci znovu uložila ke spánku spolu s ostatními školními sovami. Toho rána se však snesla mezi misku s marmeládou a cukřenku a upustila Harrymu na talíř nějaký vzkaz. Harry ho okamžitě otevřel.
3: Milý Harry, vím, že máte v pátek odpoledne volno, tak co kdybys tak ve tři přišel a dal si se mnou šálek čaje? Rád bych slyšel všecko o tvým prvním týdnu ve škole. Pošli mi odpověď po Hedvice. Hagrid.
0: Harry si od Rona vypůjčil husí brk, načmáral na zadní stranu lísku dobrá, tak naschle odpoledne a poslal s ním Hedviku zase pryč. Měl vlastně štěstí, že se mohl těšit na čaj u Hagrida, poněvadž hodina lektvarů byla to nejhorší, co Harryho v Bradavicích do té chvíle potkalo. Během hostiny na zahájení školního roku Harry postřel, že se profesoru Snapeovi nezamlouvá. Na konci první hodiny lektvaru zjistil, že se mýlil, ne, že by se mu nezamlouval. Profesor Snape ho prostě nenáviděl. Hodiny lektvarů se konaly v jedné podzemní místnosti. Byla tam větší zima než nahoře na hradě a studentům by tam běhala po zádech husí kůže i bez všelijakých živočichů, naložených vláku, ve skleněných nádobách, všude po stěnách. Stejně jako Kratiknot si i Snape na začátku hodiny pořídil seznam nových žáků a stejně jako Kratiknot se u Harryho jména zastavil. Ano, ovšem, Harry Potter, naše nová hvězda. Draco Malfoy a jeho přítelíčkové Crab a Goyle si zakryli ústa dlaněmi a hyňali se. S Snape vyvolal poslední jméno a pak se rozhlédl po učebně. Oči měl stejně černé jako Hagrid. Nebylo v nich však vůbec nic obrovy srdečnosti. Byly studené a prázdné a když jste do nich pohlédli, museli jste myslet na temné tunely. A vaším úkolem zde je zvládnout náročnou vědu a přesné umění přípravy lektvaru. Začal. Spíš jen šeptal, než mluvil. Studenti však slyšeli každé slovo. Stejně jako profesorka McGonagallová si i Snape dovedl bez námahy udržet ve třídě ticho. Jelikož se to obvykle obejde bez pošetilého mávání hulkou, leckdo z vás stěží uvěří, že i to jsou kouzla a čáry. Pochybuji, že byste opravdu pochopili, jaký půvab v sobě má tiše bublající kotlík a výpary, které se nad ním tetelí, a neviditelná síla šťáv, jež skrytě putují lidskými žilami, omamují mysl a podrobují si smysly. Dokážu vás naučit, jak připravit věhlas, stáčet slávu a dokonce uložit do zabroušených flakonů smrt. Pokud ovšem nejste takové stádo tupohlavců, jaké musím obvykle učit. O tomto proslovu zavládlo v učebně znovu ticho. Harry a Ron jen povytáhli obočí a podívali se jeden na druhého. Hermiona Grangerová seděla na okraji sedačky, jako by za každou cenu chtěla co nejdřív dokázat, že ona tu pohlavá není. Potre! Vyvolal ho náhle Snape. Co získám, když přidám rozdrcený kořen a svodelu k výdělu husperníku?
1: Zdrcený kořen? Čeho? Výluhu? Z čeho?
0: Harry se podíval na Rona, který se tvářil stejně zmatený jako on. Hermiona se horlivě hlásila. To nevím, pane, řekl Harry. Snape se jízlivě ušklíbil.
3: Ale, sláva zřejmě není všecko.
0: Hermioně zdvižené ruky si nevšímal. Zkusíme to ještě jednou, Potre. Kdybych vám řekl, ať mi přinesete bezoár... Kde byste ho hledal? Hermiona vystřelila ruku tak vysoko, jak jen bylo možné, aniž by přitom vstala ze sedačky. Harry však neměl sebemenší tušení, co to bezoár je. Snažil se nevidět Malfoje, Krabbeho a Goyla, kteří se svíjeli smíchy. To nevím, pane.
3: Myslel jste, že je zbytečné otvírat nějakou učebnici, než přijdete sem, že ano, Potre?
0: Harry se přemohl a zpříma pohledl do Snapeových studených očí. Samozřejmě, že si u Dursleyových všechny učebnice předem prošel, jak si však Snape mohl myslet, že si z tisíce kouzelnických bylin a hub zapamatuje úplně všecko. Hermiona mávala zdviženou rukou, Snape si však nadále nevšímal.
3: Potre, jaký je rozdíl mezi Šalamounkem a Mordovníkem?
0: To už Hermiona vstala a natahovala ruku až ke stropu sklepení.
2: To nevím,
0: odpověděl Harry klidně.
2: Myslím ale, že Hermiona to ví, tak proč se nezeptáte jí?
0: Několik studentů se zasmálo a Harry postřel Seamusův pohled i jak na něj zamrkal. Snapeovi se však jeho návrh ani trochu nelíbil.
4: Sedněte si,
0: utrhl se na Hermionu.
4: Pro vaši informaci, Potre, Asfodel a Prýněk spolu vytvářejí uspávací prostředek tak silný, že se mu říká doušek živé smrti. Bezoár je kámen, který se nachází v žaludku kos, a uchrání vás před většinou jedů. Pokud jde o Šalamounek a Mordovník, jedná se o stejnou bylinu, které se také říká Omněj. Co se děje? Proč si to všecko nezapisujete?
0: Naráz všichni začali hledat brka a pergamen. Do toho Tartasu Snape ještě řekl.
4: Za vaši drzost Nebelvír přichází o jeden bod,
0: Potre. Tím, jak hodina lektvaru pokračovala, se pro Nebelvirskou kolej věci ani trochu nezlepšily. Snape je rozdělil do dvojic a uložil jim namíchat jednoduchý lektvar na léčení vředu. Přecházel po místnosti ve svém dlouhém černém plášti, díval se, jak odvažují sušené kopřivy a rozdrcené hadí zuby a našel něco špatného málem na každém s výjimkou Malfoje, který mu zřejmě padl do oka. Právě všechny vyzýval, ať se podívají, jak dokonale Malfoj podusil hlemíždě, když celé sklepení naplnil oblak nakyslého zeleného dýmu a hlasitý sykot. Nebylo by se bůh ví, jak podařilo rozstavit Seamusův kotlík, až z něj zbyla jen pokroucená hrouda kovu a jejich lektvar se roztékal po kamenné podlaze a vypaloval ostatním díry do bot.
4: Během několika vteřin už celá třída stála na sedačkách, zatímco Neville, kterého ve chvíli, kdy se kotlík roztrhl, lektvar celého zmáčel, jen bolestně sténal a na rukou i na nohou mu naskakovaly červené puchýře.
5: Vrtáku jeden!
4: Utrhl se na něj Snape a jediným mávnutím hulky louži zase odstranil.
6: To jste tam určitě přidali dvěkobrazí ostny dřív, než jste kotlík odstavili z ohně.
4: Neville tiše kňučel a puchýře mu naskakovaly už i na nose.
5: Orveď toho na ošetřovnu,
4: řekl Snape na Simuse. Pak došel k Harrymu a Ronovi, kteří pracovali hned vedle Nevilla.
3: A vy, Potre,
6: proč jste mu neřekl, ať tam ty ostny nedává? Myslel jste, že když on to zkazí, budete vypadat o to líp, co? Že ano, tím jste Nebelevir připravil o další bod.
4: To už bylo tak nespravedlivé, že Harry otevřel ústa a chtěl se bránit. Ron ho však za kotlíkem kopl do kotníku.
1: Nehádej se s ním. Slyšel jsem, že Snape umí být pěkný parchant.
4: Když hodinu na to stoupali po schodech ze sklepení, Harry mu se hlavou honila jedna myšlenka za druhou a cítil se pod psa. Hned v prvním týdnu připravil Nebelvír o dva body. Ale proč ho Snape tak nenávidí?
1: Neber si to tak,
4: řekl mu Ron.
1: Fredovi a Georgeovi Snape taky pořád zráží body. Mohu jít za Hagridem s tebou?
4: 5 minut před třetí vyšli z hradu a vydali se přes školní pozemky. Hagrid bydlel v malém dřevěném domku na okraji zapovězeného lesa. Před dveřmi uviděli samostříl a pár galoší. Jakmile Harry zaklepal, ozvalo se zevnitř divoké škrábání a hromový štěkot. Pak uslyšeli Hagrida, jak křičí:
3: Zpátky, tesáku, zpátky!
4: To už pootevřel dveře a štěrbinou zahledli jeho veliký, zarostlý obličej.
3: Počkejte chvilku, tesáku, zpátky!
4: Pustil je dovnitř a s námahou přitom držel za obojek obrovského černého psa, cvičeného na černou zvěř. V domku byla jen jedna místnost. Od stropu visely bažanti a šunky, v měděné konvici na otevřeném ohni vřela voda a v koutě stála mohutná postel s pokrývkou sešitou z malých kousků.
3: Udělejte si pohodlí jako doma,
4: prohlásil Hagrid a pustil tesáka, který se okamžitě vrhl na Rona a začal mu olizovat uši. Stejně jako Hagrid, ani tesák očividně nebyl tak hrozný, jak vypadal. Tohle je Ron, řekl Harry Hagridovi, který v tu chvíli naléval vařící vodu do velkého čajníku a vyrovnával na talíř grliášové hrudky.
3: Takže tu máme dalšího Weasleyho, co?
4: Řekl Hagrid a díval se na Ronovi pyhy.
3: Od rána do večera nedělám málem nic jinýho, než že honím ty vaše dvojčata z lesa.
4: Na grliášových hrudkách si Harry i Ron málem polámali. Oba však předstírali, jak jim chutnají a pověděli Hagridovi všechno o svých prvních vyučovacích hodinách. Tesák si opřel hlavu Harrymu o koleno a celého ho poslintal. Harryho i Rona velice potěšilo, když Hagrid nazval Filče ten syčák starý.
3: A když přijde na tu kočku, paní Norrisovou, tu bych rád jednou se znábil tadyhle s tesákem. Jestli pak víte, že vždycky, když přijdu do školy, chodí pořád za mnou. Nemůžu se jí zbavit. Má to od Filče nařízený.
4: Harry vypravoval o hodině u Snape a Hagrid mu stejně jako Ron řekl, aby si s tím nedělal těžkou hlavu, poněvadž Snape nejspíš ze studentů nemá rád vůbec nikoho. Mně to ale připadalo, že mě doopravdy nenávidí.
3: Hlouposti, proč by tě nenáviděl?
4: Harry mu se nicméně zdálo, že se mu Hagrid při těch slovech nedívá zpříma do očí.
3: A co tvůj bratr Charlie?
4: Zeptal se Hagrid Rona.
3: Toho já vždycky měl rád, se zvířatama to opravdu uměl.
4: Harry přemítal, jestli Hagrid úmyslně odvedl řeč na něco jiného. Ron mu začal vypravovat o Charlieho práci s draky a Harry mezi tím zvedl kousek papíru, který ležel na stole pod čajovou panenkou. Byl to výstřižek z denního věštce. Poslední zprávy o vloupání u Gringotových. Vyšetřovatelé se nadále zabývají vloupáním u Gringotových 31. července všeobecně připisovaným neznámému zlému černokněžníkovi nebo čarodějnici. Skřetové z Gringotovy banky dnes znovu zdůraznili, že neznámý lupič si nic neodnesl. Trezor, který prohledal, totiž jeho vlastník právě toho dne vyprázdnil. Ale co tam bylo, vám neřekneme, takže do toho nestrkejte nos, pokud víte, co je pro vás dobré, uvedl mluvčí skřet banky dnes odpoledne.
6: Harry si vzpomněl, jak mu Ron ve vlaku říkal, že se někdo pokusil vyloupit Gringotovu banku, nezmínil se však, kdy se to stalo. Hagride, řekl Harry, tomu vloupání u Gringotových došlo na moje narozeniny. Mohl se to stát právě v době, kdy jsme tam byli. Tentokrát už nebylo pochyb. Hagrid se zcela určitě vyhnul jeho pohledu. Jen něco zamručil a nabídl mu další grilášovou hrudku. Harry si zprávu znovu přečetl. Trezor, který prohledal, totiž jeho vlastník právě toho dne vyprázdnil. Hagrid toho dne vyprázdnil trezor číslo 713, pokud se dá mluvit o vyprázdnění, když si někdo odnese malý, umlousaný balíček, že by zloději pásli právě po něm. Když se pak Harry a Ron vraceli do hradu na večeři kapsy nacpané grliášovými hrudkami, které ze zdvořilosti nedokázali odmítnout, uvědomil si Harry, že o žádné z hodin, které až dosud ve škole měli, nemusel uvažovat tolik, jako o čaji u Hagrida.

slepici. Každý ví, jak slepice vypadá. A my si tu slepici namalujeme, říká paní učitelka dětem, a každé dítě cucá pastelku a pak maluje slepici, maluje černou nebo hnědou slepici, černou nebo hnědou pastelku, ale podívejme se na Jakuba. Maluje slepici všemi pastelkami, které má, a půjčuje si od Ivánka další. Slepice má oranžovou barvu, modrá křídla, červené nohy a učitelka říká, to je nějaká divná slepice, nezdá se vám, děti? A děti se mohou uvalet smíchy. To je proto, že Jakub nedává pozor, říká učitelka. A opravdu, slepice vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva, je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka, je to zvláštní slepice. Jakub za ní slízne pětku a slepice místo na výstavu putuje na skříň, cítí se dotčena, na skříni jí nic netěší, řekne si nakonec, co tady budu dělat, a uletí otevřeným oknem. Ale slepice je slepice. Daleko nedoletí. Skončí ve vedlejší zahradě. Rostou tam vzácné bílé třešně a bledě modrý rybíř. Je to krásná zahrada. Je na ní vidět láska pěstitele. Je to člověk znalý přírody. Kapacita. Profesor Pišta. Odborník na ptáky. Napsal 7 knih o ptácích a 8. právě dopisuje. A jak je tak dopisuje, cítí se unaven a jde pěstovat zahradu. Jde střílet čpačky, je to lehká práce, může přitom myslet na ptáky, kterých je mnoho, tolik ptáků. A zrovna já jsem žádného neobjevil, říká si, a toho zarmucuje. A tak střílí špačky a láskyplně sní o ptáku, kterého nikdo nezná, když v tom vidí slepici, která zobe bledě-modrý rybíř, vzácný bledě-modrý rybíř, který není pěstován pro slepice, něco takového dovede dohřát každého a profesor je rozčilen, velmi rozčilen, nemůže slepici trefit, nakonec si vyhodí přes plot a slepice letí a hleďme, profesor letí za ní, letí přes plot za slepicí, kterou honí, kterou dohoní a kterou nese domů. Je to zvláštní slepice, takovou nikdo nezná. Má oranžovou hlavu, modrá křídla a červené nohy, píše profesor. Vypadá jako krocan, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhlá jako vlaštovka. A když tohle všechno napíše do své 8. knihy, křtí rozechvělý profesor slepici svým jménem a nese ji do zoologické zahrady. Slepice je slepice. Kdo by se o ně zajímal, ale tahle stojí za to. V zoologické zahradě je hotové pozdvižení, taková vzácnost se tady objeví jednou za 20 let a kdo ví, jestli... Ředitel si mne ruce, zřízenci chystají klec, lakýrník má plné ruce práce, ta klec musí vypadat, říká ředitel. Ustelte ji na měkkém a už se nese štítek, slepice Pištova, Galina Pišté. Není to krásné? Co říkáte? Zní to? Není-liž pravda? A slepice se má výborně. Je dojata tolikerou péčí, nemůže si na nic stěžovat, je středem zájmu návštěvníků. Tolik návštěvníků tady nikdy ani nebylo, říká pokladní, a přicházejí další v zástupech a mezi nimi paní učitelka s celou třídou. Stojí před klecí a říká... Před chvílí jste viděli koně Převalského, děti. Teď vidíte jinou vzácnost, takzvanou slepici Pištovu, Galina Pišté.
Vypadá trochu jako krocen, ale ne tak docela. Něčím připomíná vrabce a něčím páva. Je tlustá jako křepelka a štíhla jako vlaštovka. Všimněte si té nádherné oranžové barvy.

mudrých křídl a červených nohů a děti jsou uvěveni, říkají, ach, to je krásná slepice, vidíte, paní učitelko. Ale Ivánek si na něco vzpomene a táhá učitelku za rukav. Tohle je přece Jakubova slepice. Ale učitelka se zlobí, na jaké hlouposti myslí Ivánek, jaká pak Jakubova slepice, kdo má nosit hlavě nějakou slepici. A vůbec, kde je Jakub, že zase nedává pozor? A opravdu, to dítě je buchví kde. Považte, stojí před klecí s mravenečníkem, dívá se na mravenečníka, zrovna když se má dívat na Pištovu slepici. Pro tebe Pištova slepice neplatí, ptá se učitelka zvýšeným hlasem, křičí na celé kolo, příště zůstaneš doma, mám toho zlobení dost. A nelze se jí divit, něco takového by dovedlo dohřát každého.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Zdraví vás Březen. Už vás asi napadlo, že jsem si vybral jméno podle břízy. A podle mne zase lidé říkají zajíčkům, kteří přicházejí na svět v čase mé vlády, březňáčci. A já vám teď povím, jak se kvůli těm svým zajíčkům březňáčkům pohněvala matka zaječice s Krtkem.

0: Sluníčko svítilo na všechny paprsky a země v tom teple slastně roztávala. I nastalo hned převeliké hemžení. Odevšad vylézali brouci, myši, kuny, lasičky a hledali nejhezčí místo pro svá nejkrásnější mláďata. Jaká jiná by se taky mohla narodit, když jaro tak pěkně začíná? K tomu všemu jim zpívali ptáci. Ti, kteří přezimovali a radovali se, že už je po zimě, i ti, kteří se vrátili z teplých krajů a radovali se, že už jsou zase doma. Na louce pod lesem hledala zaječice místo pro nový pelíšek, aby do něj nefoukalo, nepršelo, ale aby z něho byl dobrý výhled, co kdyby se kůně zachtělo zaječího masíčka. Taky musela zjistit, jaká je na téhle louce pastva a jestli se tady mláďata budou moci pěkně proběhnout. Nakonec si vybrala suchý plácek pod šípkovým keřem na samém konci šťavnaté louky. Byla z toho hledání a vybírání tak uondaná, že si musela na chvilečku zdřímnout. Jenomže když se probudila, svým zaječím očím nevěřila. Louka byla plná krtčích hromádek. Hej, krtku, jak se tu mají mé děti pást? Vždyť se o ty tvé krtiny zašpiní a kdo je bude pořád umývat? Krtek se urazil. Já dělám jen svoji práci a když se ti to nelíbí, najdi se jinou louku. Ale na to už neměla zaječice čas. Hned druhý den se jí narodila tři krásná zaječátka a zaječí máma se ze samé radosti zapomněla na krtka zlobit. Stala se však jiná věc. Sousední pole začal rozorávat pluh, který měl tři radlice. Dvě pilně orali, třetí se jen tak tvářila. Hej, volal na ní kos, zaber, takhle nebude pole pořádně zorané.
1: Ale už klíbla se radlice. Co bych se namáhala, ty dvě na to stačí sami.
0: A ulejvala se dál. Za pár týdnů vzrostly na poli dvě řádky husté, třetí na pět kroků stébelko. Hrůza pohledět. Jak to, že nerostete? Ptal se kos.
2: Nemůžeme. Tlačí nás hroudy a kamení, naříkala zrníčka.
3: A za to může ta líná radlice, zlobil se kos. S tím se musí něco udělat.
0: Jenže co? Kos lítal od lesa k lesu a všude se vyptával, jak těm ubohým zrníčkům pomoci, aby vyrostla, ale nikdo mu neporadil.
2: Já bych možná věděla, řekla nakonec zaječice.
0: Tady pomůže krtek.
3: Tak za ním skoč a popros ho,
0: zavolal na ní kos v letu a spěchal krmit mláďata. Ale zaječice nešla. Jak by taky mohla, když se s krtkem nepohodla? Určitě jí to nezapomněl. Celou noc se převalovala v pelíšku. Hned se zlobila na krtka, že ji vyháněl z louky, hned ho zase bránila. Má přece na louku právo, když se o ní stará.
1: A vlastně je ten krtek chudák. Sám na světě, děti nemá, bydlí pod zemí.
0: Třeba i proto je takový mrzout.
3: Možná by docela rád pomohl těm ubohým zrníčkům, která nemohou kvůli hroudám a kamenům růst.
0: Slunce se ještě protahovalo v peřinách, zaječátka tvrdě spala, když zaječice tiše vyklouzla z pelíšku a spěchala za krtkem.
2: Byla v ní malá dušička. Co když na ní krtek bude křičet? A nebo s ní vůbec nebude chtít mluvit?
0: Ale jak tak běžela kolem pole a viděla to neduživé osení, dodala si odvahy. Zaklepala a poprosila krtka o pomoc.
3: Pomůžu rád, zvolal krtek, šťastný, že se na něj zaječice nezlobí. Jenže sám na takovou práci nestačím. Zavolám kamarády.
0: Zaječice mu sotva stačila poděkovat a už ze všech luk a louček vybíhali krtci rovnou na pole. Do večera bylo skypřené, přímo nadýchané. Kos ještě zalétl poprosit mraky o trochu deště a pak už se zrnka dala sama do práce. Vystrčila klíčky a ty se činily a rostly tak, že za pár dní by je nikdo nerozeznal od těch prvních.
1: A zaječice s krtkem?
0: Od té doby z nich byli nejlepší kamarádi. Zaječí máma vyváděla svá mláďata na okraj pole a vyprávěla jim, jak strýček Krtek pomohl zrníčkům vyrůst. A Krtek nikdy nezapomněl zaječátkům zdůraznit, jak chytrou mají maminku a že není ani tak důležité dokázat všechno sám, jako vědět, na koho se obrátit o pomoc.
4: Táto, mámo, v komoře je myš. Pustíme tam kocoura, ten tu myšku odsourá. Za všechno můžou myši. Nazdar, hlavo rodiny.
5: Nazdar, to je dost, že mě taky jednou pozdravíš.
4: Tebe? Já zdravím Žerika.
5: Cože?
4: Tak nazdar, já zase jdu.
5: Hudvínku, počkej, nikam nechoď.
4: Co je?
5: A ukaž se mi.
4: No?
5: No tak to se mi snad jenom zdá.
4: Co?
5: Pro pána Jána, jak to vypadáš, čuníku.
4: Cože?
5: Jaké cože? Řekl jsem čuníku. Ty nevíš, co je čuně, nebo co?
4: Vím, dítě od prasete.
5: Hrůza. Takhle ty chodíš do školy?
4: Já zrovna přišel ze školy.
5: Zvalenej jsi, špinavej.
4: Jo, otecko, to si vyber. Buď čistý ručník, nebo čistý syn.
5: A co znamenají ty díry v tvém oblečení, můžeš mě to říct?
4: No, ty jsou díry takzvané luftovací, větrací. No a co ty, táťuldo, co pořád děláš ty, co?
5: Hele, nesnaž se to zamluvit. A co ti to trčí z nosu, prosím tebe?
4: Kroužek.
5: Šmanko, to Hulvínku, to musíš napodobit každou hloupost, co vidíš.
4: Jo, otče, tomu ty nemůžeš rozumět.
5: Cože?
4: To je móda nás mladých. Jsme cvočkovaní.
5: No jo, říkám cvoci.
4: A kroužkovaní.
5: Prosím tebe, prozraď mi, proč se ti na tom kroužku, co máš v nose, klinklá klíč od domu.
4: No, abych ho měl na očích, ne?
5: Hurvajc, přestaň už mě provokovat, ano? A dej si ho i z klíči do kapsy.
4: To bych rád.
5: No tak, honem.
4: Já žádné kapsy nemám.
5: Co to blekotáš?
4: Myši mi je rozkousali.
5: Cože?
4: A taky mi sežrali žákajdu a všechny učebnice.
5: No prosím tě, tady u nás?
4: No, už to tak bude, tatím. Ano. Máme tu určitě myši.
5: A na to si přišel jak?
4: Říkala to Manička. Že prý u nás doma je to jeden ušatej myšák Mickey Mouse vedle druhýho, říkala.
5: No počkej, to myslela tu kreslenou myš, co hraje ve filmech?
4: No asi.
5: No tak tomu teda nerozumím.
4: A myslíš si, že já jo?
5: No to nevadí, no. Ale s těma myšma mě, myšima má mě.
4: Myšima mi, tati.
5: Myšima? Nepletně, s těmi myši, s těma myšimi, myšima s ušima musíme něco udělat.
4: Jo, já řeknu Žeričkovi, no jo, ten honí všecko, co se rychle hýbá.
5: No, aha, jo takhle, no tak to ty se nemáš čeho bát.
4: Páni, to je dneska zase den tohleto.
5: Nebrblej, vezmi si tamhle rohlík a už mě neruš. Nemám čas na takový hloupý řeči. Mám důležitější práci, že ano. Musím vyřešit tuhle tu obtížnou křížovku. No, jak se jmenuje domácí zvíře na tři? Co?
4: Pes.
5: Cože?
4: Pes.
5: Ves?
4: Ne, pes.
5: Les?
6: Pes.
5: Tak pes, no jo, já tě nemít, Žeričku. Ještě, že ty máš rozum, viď? Když ho nemá ten kluk.
4: No tohle, když mě budeš pořád jenom hubovat, tak vezmu Žerička a půjdu se utopit.
5: Ne, to se opovaž. Žerik zůstane doma.
6: No?
5: Jo.
4: To se dalo čekat. Já už dávno vím, že máš Žerička raději než mě, víš?
6: No.
5: Dovol, jak jsi na takovou hloupost přišel.
4: Když přijdu domů, tak mu držíš ocas, aby s ním radostně nevrtěl.
6: To jo.
5: To ne, lžeš.
6: Ne.
4: Nelžu.
5: Lžeš. Když ty přijdeš konečně domů, tak to já už tvrdě spím.
4: A jo?
5: A teď přines síťku na motýly. Jdeme pochytat ty myši.
6: Jo.
4: Tak to jo. Už běžím.

0: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
3: Ponožky nemám,
2: oznámil.
3: Karliku,
2: podíval se Egon,
3: jak to, že je nemáte? Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
2: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
4: Pane, co to je toto? No, řekni.
2: Volal zoufale Liku.
3: Licháče.
4: Prosím?
2: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
3: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř?
2: Zeptal se.
4: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
2: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv. Vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vyděšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
3: Nevíš o tom něco?
4: Samé licháče, vydechl Hihlík.
3: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš.
2: Pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
4: Egone, snad si nemyslíš, že já...
3: No to ne. A jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
2: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
4: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám, řekl. Mám totiž jistý podezření.
2: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
3: Kam zase běžíš?
2: Zarazil ho Egon.
4: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
3: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
2: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho

Pelandok a sloni. Kdysi král slonů na Sumatře požádal své hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Co pak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelandok zanaříkal. Ach, běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni a dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelandok ji popadl a pelášil zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak